Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

A tak dávam sásku na tvoji lásku. Do nebe se propadám, díky tobě do nebe.

hrozný a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trachtivčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Život plyne dál,

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Folková pohlazení.
1: Dobrý den a dobrý poslech, vážení přátelé nepopulární hudby. Od mikrofonu zdraví Vítě Troníček, máme tu další z našich folkových pohlazení, tedy pořad plný muziky a písniček, které jindy v jiném vysílání neuslyšíte. Prý pro menšinovost tohoto žánru, ale my o tom víme svoje. Protože se nám rozjela folková sezóna, tak samozřejmě dnes nebudou chybět pozvánky na některé festivaly, které nás teď v červnu v nejbližší době čekají. A začneme náš pořad tradičním pohledem do kalendária folkových osobností. 15. června 1955 se narodil Ivo Viktorín, veliký hudební kouzelník, majitel nahrávacího studia V ve Zlíně, samozřejmě člen, a řeknu i duše AG Fleku, legendární zlínské kapely. A člověk, který je podepsán pod zvukem mnoha výjimečných alb a projektů na naší scéně, v našem žánru, nejen tam. Člověk, který stále má co říci a tvoří, například i teď se svým triem, vystupuje v komornější sestavě a stojí to za to. Vřele doporučuji, veliký mistr, kterého osobně nesmírně obdivuji, Ivo Viktorín. Gratulujeme a tady máme něco z jeho tvorby.

Předpokládám, že není třeba představovat autorku a protagonistku této rozverné tramp country písně, i když to nebyla její normální poloha běžná. Zuzana Navarová, samozřejmě. Písničku jsme si pustili hlavně proto, že si připomínáme narozeniny. Zuzana Navarová se narodila 18. června 1959. Moc nám na této scéně chybí, možná v souvislosti s tím nedávným jubilem jejího odchodu se trochu protrhl pytel se všemi těmi podstami, projekty Zuzaně Navarové, točí se alba. Mnozí muzikanti mladší generace zkouší zpívat písničky Zuzany Navarové, oprášit je.

je to dobře, i když samozřejmě ne vždycky se to setkává s pochopením, tak já jim moc fandím a myslím si, že Zuzana by jim taky fandila. Jde o to, že to ukazuje nadčasovost její tvorby a hlavně díky tomu nás pořád ještě jako neopouští úplně. A to je dobře, to je dobře.

Kytky stále ještě voní. Stařička Žalmanovka, ve které mám mnoho vzpomínek, mnoho emocí ukryto na všechny ty krásné festivaly, kam jsem jezdil jako kluk, které mi zalezly pod kůži a které způsobily asi to, že se celý život věnuju folkové hudbě. Tu písničku jsem si pustil také proto, abych se trochu namotivoval. Příští víkend se totiž koná náš domácí vymazlený festival tradiční folkové chvojení ve Vysokém Chvojně u Holic v nádherném lesním arboretu, které pořádáme se skupinou Marien a hlavně vlastně agentura Supergram, náčelník toho festivalu Ivan Kurtev, který to celý vymyslel a který nás k tomu přizval. A já dělám dramaturgii a postupně tam všichni členové Marien nosí bedny, staví, vaří, trhají lístky, prodávají CDčka, prostě dělají všechno možné s partou báječných lidí říznutý tábornictvím. Je to hodně staromilský festival, ale přesně podle našeho gusta. Nejsem si zcela jist, jestli jsou ještě nějaké lístky, možná se třeba na část programu pátečního dá ještě dostat. Jinak to bývá festival vlastně vyprodaný, protože ten areál není nafukovací. Dovolte mi, abych vás pozval. V pátek 19. června vlastně startuje folkové chvojení v 17 hodin úžasnou a mladou country kapelou, moderní country Lucien Hangover. Pokud neznáte, tak prosím vás, doplňte si vzdělání. Po nich zahrají ostravské Topinky, také velice pozoruhodná formace z Ostravy, hrající folk na pomezí šanzónu, bluegrassu, nové akustické hudby. Finále pátečního programu bude patřit ale legendám, známým osobnostem. Nejprve Slávek Janoušek se svou kapelou zahraje, zaspívá a utrousí aktuální moudra, protože toho on se nikdy nebojí. A pak od 20 hodin se bude slavit Žalmanovi 80. V minulém pořadu už jsme zmiňovali, že bohužel kvůli nemoci Romana Horkého jsou zrušeny všechny koncerty skupiny Kamelot. Držíme palce. Zkoušíme pro vás na pátek vymyslet ještě nějaké překvapení, ale Žalmanová 80. stojí na to tomu věnovat i větší prostor, takže to vypadá, že nám zahrají i v rozšířené sestavě, kterou měli speciálně pro program výročního koncertu v Lucerně. Tak, v sobotu 20. června pak startujeme v 11 hodin Hluboké nedorozumění. Pavlína Jíšová a její rodina, sestava Bohadlo, Nestor, portovní muziky Jirka Vondráček se svým novým triem. Na co se těším, tak určitě na jeho české obejváky, což je objev na poli bluegrassové hudby, a to nejen v našich zeměpisných šířkách, ale uspěli i v zahraničí teď. Oporou programu bývá devítka Manželé Brožovi, po nich něco nového z východu českého oblastního kola Porty, písničkářské duo Petra Žalmanova a Richard Rezek, a pak se moc těším třeba na melodický Fukanec z Nového Města nad Metují, nebo Dou na boso z Vysočiny, trio Veselých ženštin, básník Jan Žamboch se svými Žambochy přijeli ze Vsetína, Samson se svou partou z Plzně, brněští cymbál klasici, Manželé Štruncovi samozřejmě se svým cymbálem, housličkami a pohlazením po duši. Finále sobotního programu folkového chvění bude patřit přátelskému klání dvou stejně starých kapel, Epidemie a Marien. Dvou stejně starých, stejně souznějících kapel, Epidemie a Marien. Moc se na to těšíme, na společné zpívání. Folkové chvění 19. a 20. června ve Vysokém Chvojně u Holic. Srdečně zveme.

ještě odstřihnou šňůru a zastaví prout, je ti zima a ty se ztrácíš.

rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte folková pohlazení Českého rozhlasu. Pořad o domácí scéně žánru folkové, trampské a country hudby s Víťou Troníčkem.

0: na mě čeká. Osada spí a já se políjem melu.
1: Kousavá deka, úžasné dílo, nádherná písnička z dílny Ivana Mládka, když tohle je původní verze, z alba Mládek zpívá Svěráka a naopak, takže lze tušit, že pod ní není autorsky propsán jen Ivan Mládek, ale druhý genius naší kulturní scény, pan Zdeněk Svěrák. Prosím vás, úžasné spojení. Kousavá deka je fantastický, když to slyším, musím se tlemit, ať to slyším v jakékoliv verzi, ale to byl asi účel. Jsou to moc chytří a moc vtipní pánové. Kdybyste chtěli, prosím vás, Ivana Mládka a jeho band slyšet naživo, tak teď máte možnost, třeba 19. června zahrají na vítání léta na Slatiňanské plovárně od 20 hodin banjo band Ivana Mládka. Před nimi je od 18 hodin Rozálie Havelková s kapelou Plovárna Slatiňany 19. června.

Standa Vobědaněk bohužel také patří k interpretům, které už nemáme možnost na festivalech slýchat naživo, nicméně možná se zaznamenali, že existuje Vobědaněk Tribute, v podstatě kapela hrající jeho písně velice dobře. To Alfik vede. Společné zpívání s nimi pak na festivalu nepochybně vytváří jako hezkou atmosféru, hezkou chvilku. Díky tomu jsem vlastně fanouškem těch revivalových kapel, pokud to má samozřejmě hlavu a patu a smysl a umí to zahrát. Vidím, že Vobědaněk Tribute se teď potkají třeba s Brontosaury Revival, což je také docela šikovná kapela, ale vedle nich samozřejmě fenomenální Jaret, Jindra Kejak, Poslední šance Míry o šance, písničkář Monty, Goliben, David Kourek a Tereza Homolová, Rubina Vedlejší kolej a Flereti třeba akusticky. Prosím vás, to je velice zajímavý playlist krásného festivalu, který se jmenuje Hříšné folkové léto, koná se v Zámeckém parku v Oslavanech. A to 26. června až 27. června tohoto roku. Tedy vemte v potaz, koukněte na internet, najděte si Hříšné folkové léto, Oslavany, Zámecký park. A teď pořádající skupina, která si říká Hřích.

A také Robert Křesťan, jeho písnička, kterou napsal s Ivo Viktorínem, Kouzelnice, má posloužit jako pozvánka na akci, tentokrát na akci velmi významnou a dokonce akci jubilující. Je to festival, který patří k základním oporám toho našeho žánru. V podstatě ten žánr definoval portovní hudba, je právě folková, country a tramská, převážně, i když se nebrání nějakým vlivům odinut, ale málo kdy se ujmou úplně zcela, publikum je specifické, a to bude tou zelenou náturou. Porta slaví letos 60 let, je to neuvěřitelné. Lesní divadlo v Řevnicích proto bude letos nabité k prasknutí, a to nejen diváky, ale také účinkujícími, kteří budou vzpomínat. Je se zváno mnoho hostů, mnoho zajímavých kapel, které tam třeba už i dlouho nehrály, které třeba v minulosti uspěly. Už víme kde, tedy v Lesním divadle v Řevnicích. Musím říct, kdy? 26. června až 28. června. A teď se podíváme do programu, který je samozřejmě navíc prokládán soutěžícími letošního ročníku finalisty soutěže Porta, ale z těch jmen, které by vás mohly zlákat, je tady v podstatě celá plejáda současných hvězd tohoto žánru. Nezmaři, Robert Křesťan s Druhou trávou i Strapery, Pavlína Jíšová, Spiritual Quartet, kterému budou hostovat Zdeňka a Jiří Tichotovi, Honza Nedvěd s Příbuznými, Přelet MS, Marie Telšarová, Věra Martinová, Malina Brothers, Samson tam bude chybět, Madaleni s Petrem Bendem, Marko Čermák se Zelenáčem a přijede zazpomínat, Cupáci, Epidemie, Marien, Vojta Kyďák, Tomáško, také písničkáři, kteří prošli Portu a prorazili ve světě hudebního průmyslu, Xindl X, Tereza Balonová, také se přijedou zazpomínat na Portu. No tak nezbývá než zopakovat, že 60. narozeniny matičky Porty tohoto úžasného festivalu se budou slavit 26. až 28. června v Lesním divadle v Řevnicích. Thank you.

0: Více pozvánek se do dnešního vydání pořadu Folková polazení opravdu nevejde. Mějte se, přátelé, opatrujte se, za týden se naslyšenou bude těšit Vítěz Trníček.
1: Tento pořad vyrobil Český rozhlas Pardubice.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda. Vítejte u nás, je připraven i dnes host, se kterým se vždycky dobře povídá, a kdo ho dobře zná, tak si bude moci vysoutěžit opět jednu z našich knížek humoriádnické edice. Tak hezkou hodinu bez starostí, blbé nálady a s úsměvem přeje Patrik Rozehnal, dnes i Marušce Radkové, vítám.
2: Pěkný den všem.
1: A dodatečně všechno nejlepší k narozeninám.
2: Děkuji.
1: To už víte, že asi kolem toho se otázka točit nebude, ale připravte se na to, že budeme chtít znát znalosti o Marušce Radkové.
0: Humoriáda.

0: Taky si to, Maruško, říkáš, že za všechno může čas?
1: No, je to pravda svým způsobem, jo.
0: Co a jakým časem až kam půjdeme v historii, když si budeš vybírat první ukázku? Koho vybereš?
1: Moc ráda bych slyšela pana Jiřího Suchého. Legendu, neuvěřitelnou legendu, jsem moc ráda, že jsem měla možnost ho poznat. Je to úžasný člověk.
0: Lexikon bytostí tu máme, nejrůznější.
2: Balada, která bude následovat, nese název Bludička a mě v ní byla svěřena nikoliv bezvýznamná role mocný lesů pán. Já touto cestou všem, kteří se zasadili o to, abych zmíněnou roli dostal. Zvláště pak ředitelství divadla Semafor, to nejsilněji děkuji. A doufám, že odvedu výkon opravdu jakostní. V neposlední pak řadě chci zdůraznit, že se vynasnažím, aby mě kolektiv divadla nesklamal. A aby i nadále, i když nejsem na podobných rolích závislý, myslím jako existenčně, protože shodou okolností slavím dnes určité triumfy na poli vědeckém. Jo? Mám na mysli ku příkladu svůj vědecko-populární spis Lexikon pro zamilované, který vyjde v nakladatelství Československý spisovatel, že? Dále pak vědecko-populární spis Lexikon bytostí nadpřirozených, který zatím nevyjde, že? Protože je pouze v rukopise. Teď se dívám, že rukopis mám shodou okolností u sebe. A tak si říkám, že by možná bylo dobré, kdybychom si v něm zalistovali, protože balada Bludička se nadpřirozenými bytostmi přímo hemží. Přečtěme si třeba, co jsou to takové jezinky. Jezinky, lesní ženky, obyvatelky vlhkých jeskyň, zanedbané, tady v závorce uveden lišej a j. Méně cenné a mravně pokleslé. Lákají do svých slují lesní adjunkty a jiné zaměstnanci. V nouzi se spokojují i s nezletilými. Tady je uveden smolíček pacholíček. Nebo je tady heslo trpaslík, drobný tvor s plnovou sem. Budí dojem, že jde o maketu starce 1:10. Na jednu sněhurku jich připadá 7. Mnohdy bývá nesprávně označován slovem trpajzlík, což je ve skutečnosti malý noční podnik.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Kdy naposledy jsi, Maruško, byla ve fázi, že jsi takhle musela o takových bytostech mluvit, někomu říkat pohádku nebo číst nebo tak? A ty teď budeš mít asi možnost.
1: No, ano. Už je to teda chvilka, co jsem četla vnukům, těm je 15 a 13, tak ti už jsou trošku jako z obliga, ti většinou s mobilem.
0: Ano, ty jako už se dívají na jiné žínky teď.
1: No a teď se těším, protože na dohled mám vlastně 3 od synovce, 2letýho chlapečka a pak mám od vnuček 3 nedělního sebí

0: Černíček z nostalgie někdy. Díváte se, ty se ho uváděla.
1: Černíček, já jsem měla teď oslavu a s kamarády, se kterým jezdíme na lyže, na kola, a hlavní jako gratulant mi vetknul na hlavu papírovou černíčkovskou čepici. Ostatní měli taky. Pustili hudbu k večerníčku a zpívali a psali. A to bylo tak dojemný, že jsem úplně měla slzy na krajíčku.
0: Říká Maruška Redková, náš dnešní host. Vybrala si lexikon bytostí Jiřího Suchého. Můžeme v tom výčtu těch bytostí ještě pokračovat, budete-li chtít? A nebo přijde s příhodou s Bolkem Polívkou Miroslav Donutil? V další ukázce to nabízím proti já jako variantu B. Ačko Jiří Suchý, Bčko Miroslav Donutil. Už víte tedy obsazení toho dnešního prvního souboje a stačí už jen volat nebo psát. Volat na číslo 731 800 900, posílat SMSky s heslem Humor Mezera A nebo B na číslo 90 011 04. Tak do toho!

0: kinském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: S Marií Redkovou vysíláme dnešní Humoriádu, taky s vámi. Teď se dostáváte ke slovu, ještě máte šanci.

0: do éteru promluvit a dát hlas buď Jiřímu Suchému nebo Miroslavu Donutilovi. 731 800 900, to je náš telefon sem do studia a komu ho zvedáme? Dobrý den, přeju.
1: Dobrý den, Braňo z Martina.
2: Dobrý den.
0: Zdravíme na Slovensku.
1: Hlasujem za Ačko.
2: Děkujeme.
1: A prajem vám pohodový zvyšok dňa.
2: I vám. My vám.
0: Ať se vydaří úsměv na rty samozřejmě. Kdo další je tu? Dobrý den.
3: Halo.
0: Ano, jste to vy.
3: Dobrý den, zdravím vás oba, tady Eva Schodová a chtěla bych Ačko.
2: Děkujeme.
0: Jiří Suchý, další bod, moc děkujeme za hlasování. V tuto chvíli se přesouváme za někým dalším, kdo pak tam je?
4: Dobré odpoledne, Patriku. Standa Zemník vás zdraví, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
4: Pejuji taky všechno nejlepší, asi to bude k narozeninám.
2: Ano, už byli, ano, děkuju.
4: Ať se jí pořád daří.
2: Díky.
4: A chtěl bych taky Ačko.
0: Taky Ačko, taky Jiří Suchý.
4: Mějte se krásně.
0: Ano, i
2: díky.
0: Vy, tak kdo to ještě pomůže rozhodnout? Dobrý den. Někdo tam je?
2: Halo,
0: možná překvapen,
2: dobrý
0: že jste dovolal, ještě mu dáme šanci.
5: Ano, to jsem já.
0: To je dobře.
5: Zdravím Patriku, zdravím Marušku Letkovou.
2: Dobrý den.
0: A?
5: Přeju si Ačko.
0: Přejete si Ačko.
2: Děkujem.
0: Dobře, tak rozhodnu to, budeme pokračovat. Jiří Suchý vyhrává nad Miroslavem Donutilem, dál Lexikon bytostí.
6: Dále zde máme heslo Víly, ale nezdržuju vás nějak. Víly, neobyčejně štíhlé a subtilní bájeslovné bytosti vilných mravů. Své útlosti docilují hryzáním odtučňovací kůry. Nemají téměř pas, takže nemohou téměř vycestovat. Dále je zde heslo Ohnivý muž. Dle svědectví některých členek souboru, ohnivý muž se už dnes nevyskytuje. Kecaj. Naposledy se dostáváme až k heslu Bludička. Bludička je seskupení světelkujících bahenních plynů do tvaru děvčete. Zatímco v jiné formě unikají plyny pozornosti dřevorubců, v této atraktivnější naopak vzbuzují jejich zvědavost a chtíč. Dřevorubce tento úkaz překvapuje, neboť jejich manželky většinou nesvětelkují a tak ochotně zavředávají do bahna. Díky bludičkám dochází k přirozenému etickému výběru. Dřevorubec, nepodlehající svodům, je nám zachován, zatímco dřevorubec nemrava hyne. Tento výběr má však svou stinnou stránku. Zapříčinuje kritický nedostatek dřevorubců.
0: Humoriáda. Když jsme u těch bludiček, zabloudila ty si někde, Maruško, někdy, ať už v lese, nebo na dovolené, ve městě někde, nebo jsi bloudící typ?
2: Moc ne, mám celkem vyvinutý orientační smysl.
0: Jakože zachráníš ty ostatní?
2: Tak jako vím, kterým směrem se dát a tak. Jo. Ale stalo se mi jednou na chalupě, kde to notoricky mám procourané, znám to tam, takže jsem se vydala a bylo to někdy o Vánocích nebo po Vánocích, bylo tak lehce nasněženo, jsem se vydala do vedlejší vesnice a pak jsem najednou vůbec nevěděla, kde jsem. A tak jsem si říkala, musím jít z kopce, to přijdu do vsi a slyšela jsem z dálky štěkat psy a to mě zachránilo, ale někdy ani člověk neví jak.
0: Jo, já jsem myslel, že kudy zpátky, to by pomohly ty stopy ve sněhu, by možná pomohly.
2: To už ono bylo takový šero, to už moc nebylo vidět. Jo.
0: No a dnes, když vyrazíš někam na dovolenou, bereš si mapu, nastuduješ si to dopředu, používáš navigaci v telefonu, tam se dá i tu pěší verzi dá třeba, nebo spoléháš
2: používám
0: na ten svůj nos.
2: Navigaci v telefonu, ale manžel musí mít šustivou mapu.
0: Aha.
2: Takže
0: šustivou.
2: On to, no, musí mít papírovou mapu, aby to viděl z kraje až do konce.
0: Měřítko, aby si udělal.
2: Všechno to prostě, takže musí mít papírovou a já to jistím.
0: A jde se podle navigace manžela nebo tebe?
2: No, jednou se nám stalo, že manžel zabloudil a já ne.
0: No a my možná se teď tvého manžela trochu dotkneme, protože je tu soutěž.
2: Ano.
0: Jednu z našich knížek, už jich máme 5 v té edici humoriádnické, jsou to ty Klukoviny Uršily Klukové, pak to byly Kulišárny Josefa Dvořáka, přišly na řadu Vylomeniny Jiřího Krampola, Radovánky Nadí Konvalinkové a loni poslední. Prozatím tak to jsou Děkovačky Libuše Švormové. Hraje se o jednu z knížek, vybírat si může ten, kdo správně odpoví za chvíli na telefonu, který je zatím zavřený, jak já říkám. 731 800 900, telefon, který uvolním za chvíli a ten, kdo se jako první dovolá, má šanci odpovídat na soutěžní otázku, kterou jsem trochu naznačil, ale ještě úplně neprozradil. Tak telefon už znáte, myslím si, že dost času na to, aby to číslo případně vyťukali i ti, co ho vůbec nikdy neslyšeli, tak uvolňuji telefonní linku a schválně, kdo byl ten první, nebo ta, nevím. Dobrý den.
2: Ano, dobrý den.
7: Tady je Vladimír.
0: Vladimír odkud?
7: Z Prahy.
2: Dobrý den, Vladimíre.
0: Tak, Vladimíre.
7: Dobrý den.
0: Takový, dokonce jsem slyšel, že byl i test, tady se pochlubila na tom Maruška Redková, že k souvislosti s jejími narozeninami vyšel a měla 10 bodů z 10.
2: Je to pravda.
0: Tak nevím, jestli tam byla tahle otázka, ale já to na vás zkusím. Můžu klást otázku?
7: Ano.
0: Jakého povolání je manžel Marie Redkové? Za A lékař nebo za B pekař?
7: Já jsem lékař.
0: Myslíte si, že lékař, Maruško?
2: Je to tak.
0: Když pekařem mohl by být?
2: Nemohl. Nemohl. Ohřeje maximálně v mikrovlně.
0: Dobře, Vladimíre, no tak máte to právo si vybrat. Už jste přemýšlel, která knížka by vám udělala radost a měla by být výhrou?
7: No, tak pana Josefa Dvořáka.
0: Takže Kulišárny. Dobře, udělá to Pepovi radost. Tak máte ji mít. Vy nám ještě samozřejmě klasicky, jak říkáme, vždycky vydržte na telefonu, ať si zapíšeme adresu, ať víme, kam knížku poslat. Máte už i jinou, nebo tohle bude první z edice?
7: Tohle snad bude první, tohle bude první určitě.
0: Aha, takže pak rychle budete dokupovat i další. Ještě jsou k dostání přes stránky humoriada.cz. Vladimíre, děkujeme a gratulujeme. Jsme rádi, že jste se dovolala, že jste vyhrál taky, že můžeme dát výhru. Dějte se.
7: Děkuju.
0: Další otázka samozřejmě zase zítra. V pátek vždycky ještě boj o digitální rádio. To dáme někomu z těch, kdo vyhráli v daném týdnu. Na to nezapomeňte.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vladimírovi ještě jednou velká gratulace a držím palce vám všem ostatním. V červnu probíhá ta soutěž. Až do konce června máte možnost vyhrávat jednu z pěti knížek. Teď má před sebou jiný seznam, ne knih, ale ukázek, ještě Maruška Redková. Tak co vybereme teď?
2: Jsem moc ráda, že je v nabídce Marek Eben. Můj oblíbenec, vrstevník vlastně. Dobře jsem znal, vlastně ještě než se seznámili s ženou Markétou, tak jsem Markétu znala, jezdili jsme spolu tramvají. Kdysi dávno, jak já říkám, za starodávna. Tak jsem ráda, že Marek je v nabídce.
1: Dobře, tak si ho dopřejeme. On se asi možná teď dost soustředí třeba na ten filmový festival. Řekl bych, že to vedebo už se připravuje. A my si dáme ukázku z roku 1999 z Šance, nazvanou Velký kulový.
3: Pořad Šance je sice pořadem zábavným, ale já si myslím, že i v takovém pořadu by mělo být místo pro trochu hlubší ponor. A tak jsme se rozhodli, že vám dnes umožníme zážitek, který nebude ani z oblasti divadelní, ani z oblasti hudební, bude se jednat o zážitek z oblasti výtvarného umění. Budete svědky takové malé vernisáže. Já bych vás ale rád předem upozornil, že objekt, který máte právě před sebou, a který bude zanedlouho odhalen, je, a to zdůrazňuji, pouhou zmenšenou maketou toho, jak bude celé dílo vypadat ve skutečnosti. Je to dílo, které je určeno především pro náměstí, pro velká veřejná prostranství a pro sídlištní prostory, které, a to je nutno si připustit, ještě velice často působí prázdně a neutěšeně. Schází nám tady něco, na co by váš zrak s radostí pohleděl. A právě to něco teď máte před sebou. Jak vidíte, jedná se tady o velký kulový. Je to výsledek dlouholeté spolupráce architektů, urbanistů a výtvarníků, který bude znamenat naprostý přelom v tom, jak bude vypadat tvář našich měst v budoucnosti. Tam, kde ještě dneska váš zrak bezcílně bloudí a hledá, čeho by se zachytil, už zítra najde velký kulový. Přitom, přátelé, se tady nejedná o nějaké studené abstraktní umění, ale naopak o něco lidského, teplého, co každý z nás důvěrně zná, co je mu blízké. Říká se, že za vším je třeba vidět člověka. A za čím jej spíš uvidíte, než právě za velkým kulovým. Přátelé, já si ovšem troufám tvrdit, že toto je pouhý počátek nové éry, že přijde doba, kdy tuto pozoruhodnou věc budou vlastnit i jednotlivci. Možná, že ze začátku půjde jenom o takový menší kulový, ale vzhledem ke stále rostoucí životní úrovni jsem přesvědčen, že přijde čas, kdy budeme mít všichni velký kulový i doma. A já bych vám k této perspektivě rád upřímně blahopřál. A nyní dovolte, abychom přikročili ke slavnostnímu odhalení. Poprosil bych váš potlesk.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: A velký kulový zmizel před očima diváku.
2: Umím si představit, jak velký kulový vypadalo. A zajímavý je, jak Markovi se změnil hlas trochu.
1: Ano.
2: Je, jako samozřejmě ten tembr tam člověk slyší, ale jako ten hlas je vyloženě...
1: No, tak pracuje.
2: Pár desítek let mladší.
1: Ano. Když se slyšíš ty v nějakých záznamech z dřívější doby, je tam taky rozdíl? Vnímáš to?
2: Jo, vnímám. Vnímám. Jo. No, nedá se nic dělat. Člověk stárne po všech stránkách.
1: Ale tak říká si, že třeba hlas se tolik nemění. Nebo já si myslím, že ne tak rychle, jako vizáž.
2: Ano,
1: třeba.
2: To je pravda. Ale... Při pohledu na mě to říkáš.
1: To jsem si zastavil. Obecně jsem myslel.
2: Ano, samozřejmě obecně.
1: Pokud někdo není kuřák třeba, nebo někdo, ale taky jako jsou chlapi a byli muži a herci, kteří takhle v úvozovkách o svůj hlas pečovali, že prostě měli ten takový ten chlapácký hlas, tak někdy k tomu přispěly i ty cigarety nebo doutníčky.
2: To říkal to... Miroslav Moravec.
1: Ano,
2: mnoho galonů whisky.
1: Ano, Jirka Bartoška taky.
2: Taky.
1: A podobně, ale tak tam se to třeba mění rychleji, ale myslím si, že ten hlas není zase takový, jako že by, no asi zpěváci by mohli vyprávět, když pak v pozdějším věku už některé pasáže třeba v těch výškách nevyspívají, nebo je to obtížné. Pouštíš ty si ty záznamy nějak svoje, nebo ne vůbec? A máš nějakou audiotéku nebo videotéku?
2: Nemám.
1: Nemám.
2: Mám obálku takovou velkou, ve které mám staré fotky. A dneska zrovna mi dcera poslala fotku jednu moji starou, kterou jí do ordinace přinesla pacientka. A
1: bylo,
2: ne, ale jako v upomínku, že dělala doma organizaci a že našla tuhle tu fotku. A to teda, já jsem dceři psala, vidíš, jaký jsem byla hubeň. Jako ty.
1: A teď ty jsi pořád hubená.
2: No, ale byla jsem daleko hubenější.
1: Daleko ne.
2: Jo.
1: Maruška Redková je náš host.
2: Už to nevyželíš.
1: Že jo.
2: Ne.
1: Marek Eben je ve hře, vážení. Má Ačko. A proti zkusím někoho silného, co se týká men a ukázek. Tak Jiřinu Bohdalovou, Vladimíra Dvořáka, můžu?
2: No, skvěle.
1: Dobře, tak to je varianta B. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900 nebo SMS-kou na čísle 90 011 04. Tak do toho, je to Humoriáda.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Jedeme dál s druhým soubojem, ještě nekončíme, šanci vám dáme, můžete se vyjádřit na telefonu 731 800 900 v Humoriádě, koho byste rádi slyšeli. Jestli jednu historku s mobilem a s fotografováním od Marka Ebena, a nebo scénku s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Takže ještě jednou 731 800 900 a zdraví vás Patrik Rozehnal a taky
2: Marie Redková. Dobrý den.
3: Dobrý odpoledne, tak jsem tam zase po druhý, pana Donutila jste mi nedali, nevyhrál.
2: No, ale...
3: Mirek ze Svitav.
1: A co vybíráte teď?
3: A teď bych dal zase Dvořáka s tou Bohdalovou, protože to Ačko, to je, když to čte, no, to mi to se mi moc nelíbí, no.
2: Dobře.
1: Je to proto na výběr, ať si vyberete. Tak do další, dobrý den.
4: Hezké odpoledne, přeje Stanislava, posluchačka vaše, vám Patriku a srdečně zdravím paní Redkovou.
2: Já vás
4: strašně ráda.
2: Děkuji, dobrý den.
4: Dobrý den, ráda vás poslouchám v nočním mikroforu.
2: Děkuji.
4: Přeji vám teda hodně zdraví, pohody a štěstí. A vybírám Patriku Bčko.
1: Dobře, naslyšenou, děkujeme moc. Kdo se teď přidá?
5: Dobrý den, tady Jarda, já vás zdravím a já bych si dal velký kulový.
2: Dobrý den.
1: To znamená, Marka Ebena, velké kulový skončil, ale chápu, hlas Ačko, zapisu a ještě někdo. Dobrý den.
6: Ano, dobrý den, zdravím pana Patrika i vašeho hosta, paní Redkovou.
2: Dobrý den.
6: Zdravím vás a prosila bych paní Bohdalovou.
1: Zapisuji bod a můžu už teď prozradit, že to vyhrála i s Vladimírem Dvořákem v tomhle druhém souboji. Bílá paní je to.
7: Přátelé, jak už patrně všichni víte ze zprávy Československé tiskové kanceláře, byla při hloubení nové trasy pražského metra v blízkosti křižovatky u Anděla objevena zajímavá kuriozita. Raziči zde narazili na bíle oděnou, chvílemi viditelnou a chvílemi neviditelnou ženu. Přivolaný expert v oboru pražských strašidel, profesor Švandrlík, vyslovil názor, že by mohlo jít o dosud neevidovanou bílou paní, a to buď tuzemskou nebo zahraniční. Zajeli jsme na místo s naším jednokamerovým vozem a spolu s odvážným jednokameramanem se stoupili pod zem, tedy do výkopu, abychom vám zprostředkovali tuto nevšední aktualitu. Chvíle napětí, že, milí přátelé, pokusím se o setkání třetího druhu. Bílá paní, jste tu? Sind Sie hier, weiße Frau? Are you here, white lady? Signora Bianca, víc už neumím. Zdá se, že je tady. Dobrý den. Já nevím, kde je. Dobrý den, milý strašidlo. My jsme přijeli vás požádat s kamerou o malý rozhovor. Jsme z Československé televize.
8: Ale ne. To snad, abych se přímo zhmotnila.
7: No to by bylo dobře.
8: Já myslela, že jste z rozhlasu.
7: Ne, my jsme právě z televize.
8: Pozor, ukážu se, bacha, abyste se mi nebáli.
7: Ne, my se nebojíme, my v televizi se nebojíme. To bychom jináč po některých programech ani nesměli mezi lidi.
8: Tak co? Jak se ti líbím, živáčku?
7: No, musím říct, pardon, vy máte vestavěný mikrofon zřejmě. Musím říct, že vypadáte skutečně tedy...
8: No tak, na to, že mi za měsíc bude 611, vypadám pořád celkem příšerně.
7: Jo, myslím. To jo, ano, ano, to jo. Já bych měl první otázku. Naše diváky by zajímal váš původ. Ano. Zdali račte být bílá paní Rožmberská či Čachická?
8: Ale co tě nemá, chlapče? Já jsem z Malé strany.
7: Ach, tedy ano. Bílá paní Malostranská. No. To je výborné.
1: Tady zastavujeme ukázku, zdali dokončíme, bude na vás, až vám nabídneme ještě ukázku proti, abyste mohli přemýšlet. Tam ten pojem vestavěné mikrofony. Mě napadlo, s jakými mikrofony ty jsi se, Maruško, setkala v televizi? Jaké byly tehdy na začátku? Jaké jste měli v té hlasatelně? Byla to nějaká konstrukce jeřáb, nebo jste měli něco na stole položený
2: ne,
1: mikrofon?
2: Ne, na stole jsme měli mikrofony, ale nemůžu říct, že by ty mikrofony prodělaly nějaký dramatický vývoj.
1: No pak jste asi měli takzvané klopáky, ne?
2: Nebo no, ale v hlasatelně ne. Ne. Tam byly mikrofony na štendrech, neboli na těch... Správně, ale ty klopáky to jsme používali třeba při přímém přenosu nebo tak, ano. Když jsme se pohybovali, ale jinak byly tedy... fix, ano, jo, na jo. Pevné.
1: Celou tu dobu.
2: Ano.
1: Přišlo pak i čtecí zařízení, všechno, ano, no, ale mikrofony pořád stejné.
2: Mnohem později.
1: No to já ano, vím, ano, to vím. Ano. To už jste
2: vlastně mikrofony stejné, takže na stejném místě ty jsem nevnímala, že by skutečně
1: a
2: prošly.
1: A zapli ti někdy mikrofon dřív než kameru? Že bys třeba byla slyšet
2: ne.
1: A něco řekla, co jsi neměla?
2: Ne, to říct nemůžu. Jenom někdy se stalo, že prostě to světlo tam sice zhaslo, ale přišla jsem vedle do režie a tam byla pořád ta židle, ze které jsem vstala. Takže jako to se stávalo zvlášť, když se třeba zkoušela.
1: Ale byla jsi oblečená celá.
2: To jsem byla.
1: Nebylo vidět, jak se zvedáš a třeba...
2: No, nahoře blůza, dole otrhaný džíny, ano, ano.
1: Vzpomíná Maruška Redková. Vy nám teď vyberte to pokračování. Tak dokončíme tuhle scénku, dopřejeme si ještě bílou paní Malostranskou nebo jakoukoliv jinou, anebo nám Zdeněk Izer sehraje scénku s Tinou Pletánkovou Autobusák na záchytce. To je varianta B. Vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 na SMS-kovém 90 011 04 a samozřejmě humor mezera A nebo B, tedy posílejte co by textovkaři. A pozor, to poslední ukázka, pak už budeme jenom připomínat, že soutěžíme v červnu a nezapomeňte poslouchat i v pátek, tak ale teď máte šanci ještě si vybrat tu poslední ukázku v pořadu nazvaném Humoriáda.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: A rovnou vítáme dalšího hlasujícího. Stále v Humoriádě vybíráme poslední ukázku buď s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem, nebo se Zdeňkem Izerem a Tinou Pletánkovou. Kdo tam je teď? Dobrý
2: Takže
1: den.
2: Takže tady pejskař a hadrovej panák na hraní pro svého psa.
1: A co vybíráte? Ačko nebo Bčko? Co
2: Zdravím
1: jste?
2: Paní Marušku a Patrika a vybírám... Kdo pak to je tam?
1: Bohdalová, Dvořák nebo Izera Pletánková?
2: No, tak si dáme... Budeme pokračovat.
1: Dobře, děkuji. Tak jo, zapsáno. Dobrý den dalšímu.
3: Ano, dobrý den, pozdravuju všechny a prosila bych pana Izera, děkuju.
4: Děkujeme.
1: Děkujeme za ten hlas pro něj, předáváme slovo dalšímu. Kdo volá, hlasuje?
5: Z Prahy 8, zdravím vás, Patriku, i paní Marušku.
4: Dobrý den.
5: Jak jste se tam bavili o tom, o té technice, podívejte se na kotvu přívozu, že paní Redková?
4: Ano. Ano, je to
5: malinko je to tam uhezčený, ale jinak takhle to v tom blázinci my, protože já tam ještě taky pořád dělám v televizi, fungujem.
1: Dobře. A co vybíráte?
5: Pondělí, sobota a tím pádem ozvučená bílá paní.
1: Dobře, děkuji. Tak bude, je tady.
6: Slečna.
7: A bílá slečna, malostranská.
6: Já jsem se ještě nevdala.
7: Nevdala, ano. No tak za 611 taky nemala
6: Oni mi tedy kdysi nabízeli, namlouvali, víte, jednoho rytíře.
7: Ano.
6: Ano, nějakého Krištofa ze Špíny. Ano. Ale on to byl rytíř bez hlavy.
7: Ale, ano.
6: Pak jsem dělala taky známost s jedním upírem. Podívej. Taky nám to neklapalo.
7: Ne.
6: Já jsem na bílý a on byl jenom červený.
7: No jo, no tak jistě.
6: Jo, pak jsem se ještě zapletla s jedním vodníkem z Čertovky.
7: No, tak. Co?
6: Ten mi ale chudák utonul.
7: Ale vodník, to je divný.
6: No, on neutonul ve vodě.
7: Jo, tak.
6: On se dostal při povodní na magistrát a tam se utopil ve vyhláškách. Ale byl to sexy hastrman.
7: Sexy.
6: No, no, no. Tomu nekapala voda ze šosu jako těm vodníčkům od Lady, kde pak. Jemu ta voda přímo crčela ze šosu jako z fontány. My mu taky říkali sprayboy.
7: To je velmi, ano, velmi historicky vtipné, bych
6: řekl.
7: Já bych měl další dotaz.
6: Prosím.
7: Prosím vás, strašíte zde v tomto rajonu pouze toliko, anebo taky děláte zájezdy?
6: Ne, já se ti přiznám, hochu, já už nestraším.
7: Ale?
6: Ne, já jsem to probila ve Strašnicích, v Hrdlořezích, na Proseku, já jsem se neprosadila.
7: Ale co pak to?
6: No, no tak, ono toho nějak po Praze straší moc.
7: Jo.
6: Divoký skládky, nekrytý jímky, nenadálý no. Objížďky, nečekaný díry, že...
7: Ano, já bych se zeptal...
6: Telefonní budky bez já, oken, přeplněný popelnice.
7: To stačí, já bych
6: popelnice.
7: Se zeptal takhle. Neskusila jste, dámo, třeba postrašit někoho zodpovědného?
6: Jednoho z Prahy 1. Šel zřejmě ze schůze.
7: Jak jste to poznala?
6: Byla z ní cítit minerál.
7: A.
6: A já jsem... Já jsem na něj vybafla zpoza rohu a zkuhrám, jak dlouho tady bude ještě strašit tohle pitomý lešení.
7: Jo. No. A co on na to?
6: A on mi odpověděl, hleďte, soudružko bílá.
7: No.
6: Tyhle problémy přece nebudeme řešit na ulici.
7: No jistě.
6: Ostatně věřte mi, nevím, kde mi hlava stojí. No.
8: A já jsem vykřikla, Krištofe, má první lásko.
6: Vím, že jsem se spletla. Zase, samozřejmě, on hlavu měl. On o ní akorát nevěděl. Ale pak jsem se musela rychle zhmotnit, protože on mě chtěl nechat zjistit, že lítám po ulici v noční košili.
7: No, jo,
6: no, no. Ale hochu, no. To lešení je tam furt.
7: Ano, já no. Ne, že bych vás chtěl nějak ovlivňovat, ale já si myslím, že by vám bylo lépe někde mimo Prahu. Třeba ve Staré Tvrzi, ne, tam se daleko
6: no,
7: líp.
6: A co takhle u vás v televizi? Ale tam asi od ucha nestojíte.
7: Ale jo, jo, to jo, ale televizní diváci vám nějak nemají... Duchy v lásce.
6: Aha,
7: víte,
6: aha.
7: Televizní diváci jsou ano. Na duchy přímo alergičtí. A my v televizi, my se My si držíme za drahý peníze vlastní strašidlo.
6: Vlastní? Ano.
7: Říkáme mu Silvestr.
6: Neznám.
7: No, já nicméně vám děkuji za rozhovor. Náš čas, jak my odborně říkáme, vypršel.
6: Není za nic.
7: Ale je za nic, je za nic.
6: Přijď zase. Ale no, Ne. Tady už mě nenajdeš. Já to chci zkusit v Brně.
7: Ale?
6: Na té strojírenské výstavě.
7: Ano.
6: Tak čau.
7: Čau.
1: Humoriáda. I my se loučíme, Patrik Rozena, Maruška Redková. Děkuju.
4: Já děkuju a všechno dobré přeju.
1: Mějte se krásně.
6: Se

0: Dvanáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou.
1: Je 5 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Soud potvrdil žalobci Pivodovi peněžitý trest kvůli anabolikům. Strážníci v Šumperku můžou testovat žáky na návykové látky. Domov pro seniory v Moravské Třebové rozšiřuje paliativní péči. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. V druhé části případu, který se týká údajného vyzrazení informací z trestního spisu, odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Žalobce Robert Henzel se domáhal přísnějšího trestu.
2: S rozhodnutím krajského soudu jsem spokojen, protože rozhodl v našich intenzích. A jak tady zaznělo, tak bylo i zrušeno to rozhodnutí v té druhé části toho žalovaného skutku, kde se to vrací soudu prvního stupně k projednání. Tam samozřejmě musím vyčkat až na to samotné rozhodnutí, nicméně bylo to z mého podnětu, takže v tomto případě domnívám se, že asi pravděpodobně se na okresní soud bude muset znovu zabývat tou mojí argumentací, že to je trestný čin.
1: Městská policie v Šumperku nabízí školám systematickou odbornou podporu při řešení případů podezření na užívání drog mezi žáky. Přišla s tím jako první městská policie v kraji. Nový model spolupráce staví na moderním testovacím vybavení, odborném poradenství a koordinaci postupu škol s bezpečnostními a sociálními institucemi. Jeho cílem je především prevence, včasné odhalení problémů a ochrana dětí a mladistvých. Sdělila to mluvčí radnice Jana Kaněvová. Domov pro seniory v Moravské Třebové připravuje podmínky pro rozšíření paliativní péče pro své klienty. V těchto dnech tam pracovníci pečují o 10 lidí, kteří jsou v terminálním stádiu života, říká vrchní sestra Lenka Rázlová.
3: Jedná se o klienty s chronickým onemocněním, u kterých se objevuje velký progres tohoto onemocnění a vlastně víme, že se nevyléčí. Tuhle službu nabízíme jak klientům, tak i jejich rodinám v rámci celkové péče. Do budoucna určitě rozšíříme počet těchto klientů.
0: Sport.
1: Po necelých 2 týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49 sekund a 74 setin sekundy a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny a poprvé v kariéře získala křišťálovou trofej.
4: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale já jsem se pak pokusil prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
0: Počasí.
1: Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne ojediněle i bouřka. K večeru mají je přehánky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19. Povane mírný severozápadní vítr, který má k večeru slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Uzavřená je teď z důvodu stavebních prací silnice z Bystročic přes Žerůvky až k dálnici D46. Počítejte s objížďkou přes Olšany u Prostějova, Lutín a Hněvotín.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Do středečního rána se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc a Vítkem Šoukalem. Je 17. června a svátek má Adolf a Vlkoslav. Vše nejlepší. Jaké máte počasí, co vás dnes čeká? Opět se těším na vaše vzkazy na SMS čísle 723 70 33 51 a také na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli vzpomínky na léta minulá v kalendáriu a čekají nás další písničky, které nestárnou. Právě teď skupina Redikr a už se chystá také Valdemar Matuška. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zazpomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
2: we can. Středa 17. června. Svátek má ušlechtilý vlk Adolf a tady je Petr Jungmann. Dobrý den. Doktorát filozofie byl na Karlo Ferdinandově univerzitě, dnešní univerzitě Karlově v Praze, udělen první ženě před 125 lety. V roce 1901 byla tou první Marie Zdenka Baborová. Jedno z velkých setkání české, slovenské a federální politické reprezentace o státoprávním uspořádání Československa se odehrálo před 35 lety v roce 1991 na zámku v Kroměříži.
3: Jak podotkl Pavel Rychetský, v demokracii není ani možné, aby se všichni shodli.
2: 22 stran a hnutí se tam sešlo, aby jednali, jestli země bude zemí spolkovou, federativní nebo konfederativní.
3: Například Václav Klaus si před chvílí postěžoval, že to jde všechno hrozně pomalu.
2: Další milník maratonu jednání jen vyostřil už tak napjaté vztahy mezi českou a slovenskou stranou.
4: Pán prezident, kam nás vedete?
2: Tak to reagoval Václav Havel.
5: Mně záleží na našich národech, kam se chtějí ubírat. Já jsem poslední, kdo by komukoli upíral základní svobody a práva, které má.
2: Ještě před 5 lety stála a fungovala v obci Hlubině na Příbramsku poslední telefonní budka u nás. 17. června 2021 se slavnostní demontáží uzavřela éra veřejných telefonních automatů u nás, která odstartovala o 110 let dřív. Mobilní telefony pro ně byly příliš velkou konkurencí. Z budky v Hlubini se bez tak už 2 roky nevolalo. 2 roky. Ani jeden hovor. 1,80 má dneska jeden z nejlepších cyklistů všech dob. Legendární Belgičan, kanibal Eddy Merckx. 46 má starší z tenisových sester Williamsových Venus a já přeju hezký den.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je středa 17. června, 3 minuty po 17:45 a svátek má dnes Adolf a Vlkoslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času. No dnes nás se čekají přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Prostějov 15 stupňů a zataženo. Dnes budou klízet, píše Monika. Chomoutov 14 stupňů, hlásí Eva. Patrik je v Přerově, chystá se do práce, na teploměru 14,5 stupně.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandy Honoska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 6:30. Dobré ráno. Někteří žáci základní škol v Olomouckém kraji dostávají vysvědčení dřív. Ve třídách je střídají dělníci. Týká se to třeba Určice na Prostějovsku. Tamní školní areál čeká nejen rekonstrukce, ale taky dokončení nové přístavby.
1: Žáci opustili prostory školy kolem 9. hodiny a ve 12 hodin už za námi nastupovali dělníci.
2: S Marcelou Melkovou, ředitelkou základní školy v Určicích na Prostějovsku, jsme teď v jedné z učeben. Nejsou tu ani lavice, ani jiný nábytek, vše je zakryté igelity.
1: Máme 18 učeben, každá učebna je zasažena nějakou stavební úpravou, protože děláme protipožární opatření.
2: Ve třetím patře je stavby vedoucí Jan Přecechtěl.
3: Hodně práce a hlavně hodně prachu. V tuto chvíli ve třetím patře probíhá vybourání ocelových zárubní, vybourání podlah.
2: Čekáte, že tady narazíte na něco nestandardního?
3: Obáváme se z vybourání stropu, protože podle průzkumu, které jsme dělali, nás čeká železobetonová konstrukce, 30 cm násypy ze škváry, betonu a desek na vrchu. Lepenka a tepelná izolace.
2: Kromě rekonstrukce stávajících tříd tady ještě dělníci podle Marcely Melkové dokončují přístavbu nového pavilonu.
1: V novém pavilonu bude v jedné části nová šatna a v druhé části budou dvě učebny.
2: Dříve končí také v základní škole v Drahanovicích na Olomoucku. Děti tam vysvědčení dostanou už tento pátek. Pokračuje ředitelka Lenka Ponížilová.
4: Kdy rozdáváme vysvědčení v první vyučovací hodině, nicméně provoz školy končí až 16:30.
2: Základní škola od roku 2023, kdy původní budovu zavřel statik, sídlí v obytných kontejnerech. Z původně dočasného řešení se teď ale stává trvalé a je potřeba vše definitivně přestěhovat a také provést drobné stavební úpravy, říká ředitelka.
4: Hlavně elektroinstalace, protože jsme zjistili, že vlastně to uspořádání, jak tady bylo, tak nevyhovuje tomu dlouhodobému provozu, takže ať nám svítí ta světla, která potřebujeme tam, kde potřebujeme, ať máme videotelefon, tam, kde máme mít videotelefon.
2: Některé školy naopak dětem letní prázdniny zkrátí. Ministr školství už dříve oznámil, že školní rok letos skončí o 4 dny dříve. Některým školám to ale zasáhlo do plánovaných akcí a tak dostali výjimku. V Olomouckém kraji se to týká například Olomoucké střední zdravotnické školy. Její studenti budou na konci měsíce na sportovně turistickém kurzu v zahraničí a škola jim tak skončí až 29. června. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
3: Je 17:30.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Olomouci se budou moct zájemci od akademického roku 2027-2028 hlásit na nový studijní program Smart Engineering. Nabídne ho Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. Vyplývá to z memoranda o spolupráci, které podepsali zástupci univerzity a Olomouckého kraje. Za léčbu alkoholiků zaplatila loni Všeobecná zdravotní pojišťovna přes 1 miliardu korun. Podle ní alkohol dál mezi návykovými látkami převládá. Kvůli poruchám způsobeným alkoholem se loni léčilo taky zhruba 1200 dětí. Za posledních 10 let se jejich počet skoro zdvojnásobil. Stát bezúplatně převedl obci Štarnov na Olomoucku pozemek s kaplí Panny Marie Bolestné. Ta je evidovaná jako kulturní památka. Obec se díky tomu bude moct pustit do plánovaných oprav kaple. Sdělil to Zdeněk Nevělík z Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových. Sport. Semifinalista Roland Garros Jakub Menčík zahájil travnatou část tenisové sezóny porážkou. Na turnaji v londýnském Queen's Clubu podlehl rodák z Prostějova v prvním kole Manarinovi z Francie ve 3 setech. První kolo naopak zvládl hráč prostějovského klubu Jiří Lehečka. Loňský finalista porazil 2-0 na sety Poláka Majchřaka. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, místy s přeháňkami, ty pak mají k večeru ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici 450 v Bělé, části Bělé pod Pradědem. Kvůli opravám mostu je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli připomenu pořad od Pradědu na Hanou 2 minuty po 17:30. Přeje dobré ráno, Vítek Šoukal.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, je 9 minut po půl šesté. Dobré ráno a dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Už o 9:45 nás čeká pořad od pradědu na Hanou. Kdysi tam byl zámek, lom, pila, bělidlo i hospodářský dvůr. To vše je stejně jako samotná vesnice Karlovec na historické zemské hranici mezi Moravou a Slezskem minulostí. Co z ní zbylo a proč zmizela, prozradí Mirek Kobza o 9:45. Poslechnout si pořad budete moci také v audioarchivu, v celodenních záznamech, na našich stránkách olomouc.rozhlas.cz, v podcastových aplikacích a v naší aplikaci Můj rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a probouzíme se do 17. červnového rána. Je středa, svátek má Adolf a Vlkoslav. Za 2 minuty bude 6:15.
1: Počasí.
0: Pranostika říká červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení, no dnes nás a čekají mraky a přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Štíty velká oblačnost 10 až 13 stupňů, vítr od 4 do 22 km za hodinu, málo vláhy, píše Břeťa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 15,5 stupně, 15 stupňů a mraky v Uníčově, to už píše Milana.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. S 21 ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
3: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.

0: rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Hora a síť od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 6:15. Dobré ráno. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Tentokrát bude hostem Alex Minářové herec Ivan Vyskočil. Dozvíme se například i to, jak oslavil své nedávné 80. narozeniny. Co si přál?
2: Já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal: "Tato, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl?" Já jsem se zamyslel, říkal jsem: "A víš, že nic, já vlastně nic nepotřebuju." "A já byl takový krásný." Já říkal: "No a to auto je krásný, ale je to drahý a to, já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju." Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl.
1: Celý rozhovor s Ivanem Vyskočilem si poslechněte dnes po 13. hodině.
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 6 hodin. Město Šumperk má stavební povolení na 90 nových bytů. Podrobnosti ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Šumperk už má stavební povolení na 90 nových bytů. Dopravu v části Jeseníku komplikují opravy vodovodu. V centru Zábřehu dnes můžete navštívit farmářské trhy. Bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Jsou tady zprávy Českého rozhlasu Olomouc a vítá vás u nich Honza Faltýnek. V areálu bývalého podniku Hedva v Šumperku dělníci postaví 90 nových bytů a parkoviště pro 120 aut. Za projektem stojí šumperská radnice. Město na něj už získalo stavební povolení, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
2: V letošním roce začneme vybírat dodavatele stavby, aby v příštím roce mohli začít samotné stavební práce. Celkem v areálu bývalé Hedvy vznikne 90 moderních a plně vybavených bytových jednotek různých velikostí, od 1+KK až po 4+KK.
1: Kvůli opravám vodovodu je teď neprůjezdná část ulice Lipovská v Jeseníku. Uzavírka platí v úseku od vjezdu do nemocnice Pověst na sídliště Lipovská. Potrvá do 12. července. Více o změnách mluvčí radnice Markéta Kaniová.
3: Autobusová doprava bude tímto omezením projíždět. Změna se však dotkne zastávky Jeseník nemocnice, a to ve směru do centra města. Ta bude dočasně přemístěna přibližně o 110 metrů vpřed ve směru jízdy. Na chodník v blízkosti domu číslo popisné 26 bude tam umístěn náhradní označník.
1: Náměstí Osvobození v Zábřehu bude od 8 hodin ráno hostit tradiční farmářské trhy. Prodejci na nich nabídnou regionální produkty, říká mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Návštěvníci farmářských trhů se mohou těšit na tradiční regionální potraviny, jako jsou frgály, medové a rakitníkové produkty, bylinky nebo rybízové víno. Chybět nebude ani řemeslná tvorba, například užitková keramika, drátěné a šité výrobky, svíčky nebo divoká kosmetika. Zajímavostí trhu pak bude speciální pet food restaurace s nabídkou pro psy.
0: Sport.
1: Fotbalisté Argentiny zahájili tažení za obhajobou titulu mistrů světa vítězstvím nad Alžírskem 3-0. Všechny góly vstřelil Lionel Messi, který tak dorovnal rekordmana Němce Miroslava Kloseho v počtu vstřelených branek na světových šampionátech. Oba mají shodně 16. Francouzi vstoupili do turnaje vítězstvím 3-1 nad Senegalem. Norsko porazilo Irák 4-1. Úvodní duel na šampionátu hrají od těchto chvil Rakousko a Jordánsko. A čeští fotbalisté dorazili do Atlanty, kde zítra čeká na mistrovství světa druhé utkání. Po prohře s Jižní Koreou budou od 18 hodin našeho času hrát s Jihoafrickou republikou.
0: Počasí.
1: Dnes na střední Moravě čekejte převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne ojediněla i bouřka. K večeru mají přehánky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19. Povane mírný severozápadní vítr, který má ale slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Drahanovicích počítejte s uzavírkou silnice na Čechy pod Kosířem, a to z důvodu jejich oprav. Objížďka vede přes Ludéřov.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Je tady středa, někteří z nás se probouzí a chystají se do práce, jiní přemýšlí, co dnes budou muset udělat venku kolem domu či na zahrádce. No jestli středu prožijeme v pláštěnkách anebo se slunečními brýlemi, to proberu v této hodině s meteorology. Za chvíli také otevřeme 100 let staré noviny, věnovali se olomouckému fotbalu a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude znít skupina Olympic. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 6:45, dobré ráno. Fotbalový zápas SK Olomouc, SK Hodolany, který skončil remízou 1-1, si v polovině června 1926 nenechali ujít ani novináři, kteří o něm přinesli podrobnou zprávu v novinách. Rozbor utkání v tehdejším tisku zajímal Ditu Vojnarovou.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Mistrovský zápas dle novinářů potvrdil, že chuť do hry a nadšení nahradí mnohdy i technické nedostatky. Olomoučtí šli do hry jen s nepatrnou nadějí na úspěch, s novou sestavou, na cizím hřišti a před nesportovním, neukázněným a fanatickým obecenstvem. Což nasvědčovalo tomu, že mužstvo modrobílých odejde z hřiště silně poraženo. A také nástup hodolanských tomu nasvědčoval, měli mnohem více v první půli ze hry. Jediného gólu docílili v závěru prvního poločasu, kdy brankáři vypadl míč z ruky a pomalu se dokutálel do branky. Hosté pak vyrovnali penaltou za ruku. Po změně stran hodolanští ochabli a nezmohli se na jedinou řádnou akci. Za to olomoučtí mnohdy nebezpečně útočili a měli několik pěkných momentů. Nemíti střelecké smůly mohli vítězství strhnouti na sebe.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Jsou 6:45. Dobré ráno, je tady středa 17. června a svátek má Adolf a Vlkoslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají jižně vždy zkaženy. No dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota, ta bude do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji, Bohdíkov, 14 stupňů, zatím zataženo bez větří, napsala Vlaďka. Prostějov, 16,5 stupně, velká oblačnost, tohle Ivana Pňovice, mraky, teplota 15 stupňů, napsala Pavlína, která se chystá trhat jahody.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc

0: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Rád. Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 8 minut bude 6:30, dobré ráno. Už krátce po 7 hodině nás čeká soutěž, nejrychlejší z vás, kdo se dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá dvě vstupenky do Moravského divadla Olomouc na dnešní představení Nabucco, které začíná v 19 hodin. Čeká nás příběh o osvobození Židů z babylonského zajetí. Myšlenkové poselství opery Giuseppe Verdiho Nabucco je natolik silné, že dokáže překonat všechny náboženské ideologie a staví do popředí jednu jedinou touhu, touhu po svobodě. Připomínám, pár minut po 7 hodině nejrychlejší, kdo se po výzvě dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá dvě vstupenky do Moravského divadla Olomouc na dnešní představení Nabucco.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Honza Faltýnek.
2: Je půl sedmé.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. V druhé části případu, který se týká údajného vyzrazení informací z trestního spisu, odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé Stráně od roku 2013 zdvojnásobila roční produkci elektrické energie až na 740 gigawatthodin. Dokázala by tak pokrýt spotřebu přibližně 200 tisíc domácností, sdělil to vedoucí provozu elektrárny Ludvík Štrobl. Centrum Olomouce se od čtvrtka do soboty promění v jedno velké živé pódium. Zdejší ulice obsadí téměř 300 kapel, tanečníků a dalších umělců. Sjedou se sem na šestý ročník největšího pouličního festivalu v Česku s názvem Olomouc ožije, řekl to organizátor festivalu Štěpán Havran. Sport. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami, olympijskými šampionkami a úřadujícími mistryněmi světa se svěřenkyně trenéra Janise Atanasopulose střetnou od 10 hodin dopoledne. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, místy s přehánkami. Ty pak mají k večeru ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na silnici 60 v Jeseníku u ulice U Bělidla. Je tam omezení kvůli opravě semaforů.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli vás vezmeme na netradiční armádní cvičení, které proběhlo na dálnici mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem. Dobré ráno přeje 2 minuty po půl sedmé ve vysílání Českého rozhlasu Olomouce. Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9 minut po půl sedmé, dobré ráno. České tankové vojsko využilo ve středu poprvé pro svůj výcvik civilní cestu, konkrétně dálnici D35 v úseku mezi Kocourovcem a Velkým újezdem na Olomoucku. Vojáci z nedaleké posádky v Přáslavicích tam trénovali organizovaný přesun obrněnců, včetně nejnovější techniky tanků Leopard.
1: Branou kasáren v Přáslavicích právě projíždí 6 tanků Leopard 2A4 a také vyprošťovací vozidlo Buffalo. Kolonu obrněnců doprovázejí vojenští policisté na motorkách.
2: Jsme transitní zemí pro i armády NATO v rámci posílení východního křídla, to znamená i civilní veřejnost, i naše armáda si musí zvyknout přesouvat se po zpevněných komunikacích na delší vzdálenosti.
1: Okomentoval důvod cvičení Tomáš Suchý, velitel mechanizovaného praporu z Přáslavic. Na 9-kilometrovém úseku dálnice z Kocourovce do Velkého újezdu vojáci cvičili, jak se rychle, bezpečně a organizovaně dokážou pohybovat.
2: Dávají to skvěle. Jezdí, svítí, blikají, když to řeknu nevojensky. Ty tanky jsou na to uspůsobené. Mají zrcátka, mají světla, mají blinky, mají oranžové majáky, mají gumové patky, byť ten tank váží 55 tun. Měrný tlak na tu dálnici je daleko menší než třeba u klasické kamionové dopravy.
1: Z tanku se skočil Jan Šrom, působí na pozici starší řidič.
3: Pro mě se to liší hlavně v tom, že jsem si mohl vyzkoušet to rozjet trochu ve větší rychlosti, protože v tom terénu tam nám to ty prostory občas nedovolí, takže tohle byla hlavní věc, ze které jsem měl radost.
1: Mosty i polní cesty kolem dálnice byly plné lidí. Kolonu si fotili a natáčeli. Taky Monika Bordová se svým synem.
4: Jsme tady z vedlejší vesnice ze Své Sedlíc, tak máme to kousek, já jsem na rodičovské, tak jsme si říkali, že to je super zážitek, že se pojedeme podívat.
1: Malý mu je kolik roku?
4: 2 roky. Mávalý zážitek. Rozhodně nevšední pro nás, no tak člověk to fakt takhle nevidí a nečekala jsem, že pojedou třeba i tak rychle.
1: Cvičení obrněnců na dálnici chtějí vojáci v budoucnu pořádat minimálně 2x ročně. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Hezký den přejí do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Eva Richtariková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Co nám přináší dnešní počasí? Jak bude?
2: Očekáváme převážně oblačno. Během dne se místy začnou vyskytovat přehánky, zejména v severní části kraje. Odpoledne tam může být i bouřka. A později večer pak budou přehánky ustávat a bude ubývat i oblačnosti. Teploty očekáváme mezi 22 až 25 stupni Celsia, na horách mezi 15 až 19 a vítr povane mírný severozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu. K večeru pak bude slábnout.
0: A jaká bude noc a zítřejší den?
2: Noci už očekáváme počasí bez srážek, ale oblačnosti zůstane poměrně dost, bude oblačno nebo polojasno, teploty mezi 15 až 11 stupni Celsia a vítr už je jen slabý západní rychlostí do 4 metrů za sekundu. Během zítřejšího dne bude převážně polojasno, jen přechodně zvětšená oblačnost a v jeseníkách ještě stále i možnost slabé přehánky. A teploty během zítřka už budou něco vyšší než dnes, mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 18 až 22 stupni a povane zpočátku slabý, během dne mírný severozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
0: Na telefonu byla Eva Richtaríková z Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. Z 21. ho dokonce vyhrál. Jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský. Navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
4: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, neztrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v Apatice Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 7 hodin. Dobré ráno, je tady pravidelná ranní rozcvička a Petr Peč.
1: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení budeme potřebovat židli. Cvičit budeme v leže na zádech. Židli položíme za hlavu. Pokrčíme kolena a lokty. Ruce vzpažíme za hlavu a uchopíme židli. S výdechem přetáhneme židli přes hlavu a zároveň zvedáme a přitahujeme kolena směrem k židli. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
2: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. V Určicích začaly opravy základní školy. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Určicích na Prostějovsku začaly opravy základní školy. Ředitel Českého rozhlasu označil výroky poslance SPD Nerušila o posílení kontrolních mechanismů obsahu vysílání za skandální. Kojetín má nový relaxační areál. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné ráno u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Žákům základní školy v Určicích na Prostějovsku skončil školní rok dřív. Důvodem je rekonstrukce školního areálu. Celkově si investice vyžádá podle ředitelky Marcely Melkové zhruba 45 milionů korun.
4: Máme 18 učeben. Každá učebna je zasažena nějakou stavební úpravou, protože děláme protipožární opatření, takže v každé třídě vybourané dveře, dané nové zárubně. Potom je to velká rekonstrukce několika tříd a propojení nového pavilonu se starým pavilonem a propojující chodby se školní jídelnou.
3: Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral jeho výrok označil za skandální. Převod financování veřejnoprávních médií pod státní rozpočet schválila vláda v pondělí. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy v úterý odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Rozhodnutí kabinetu kritizují šéfové televize a rozhlasu i opozice. Ke změně systému nevidí důvod ani prezident Petr Pavel. Nový relaxační areál můžou využívat k procházkám lidé v Kojetíně. Je zhruba 300 metrů od centra města v lužním lese u slepého ramene řeky Moravy. Lokalita zahrnuje soustavu tůní, zpevněných cest a mostů a naučnou stezku. Navazuje na biocentrum, které dělníci vybudovali před 4 lety. Připomíná nezávislý starosta Leoš Ptáček.
5: Charakterem je to, řekl bych, poněkud jiné, zatímco biocentrum jsme vybudovali na louce, to znamená, tam se schovat někde, najít stín je poměrně problém, no tak tady jste ve stínu v podstatě na tom mokřadu pod nějakými možná 150 vzrostlými stromy, takže opravdu je to trošku jiný věm. Sport.
3: Výškař z Krnova Jan Štefela skočil na atletickém mítinku Zlatá tretra Ostrava 227 cm. Skončil na druhém místě kvůli horší bilanci pokusů za Mexičanem Portiem. A že na domácím mítinku poprvé nevyhrál, ho hodně mrzelo, i když závod si celkově pochvaloval.
6: Byl dobrý, opravdu jsem si to užil. Co se týče atmosféry, tak si myslím, že se bude mít co překonávat na dalších závodech. Tohle je hodně jako nasazená laťka na vysoko, takže závod to byl superový, ale jako troufám se říct, že možná nikdy mě nebolelo takhle prohrát než jako dneska. No. Tu trofej jsem fakt chtěl, ještě ji nemám, takže zase budu muset rok čekat. No.
2: Počasí.
3: Dnes čekejte na střední Moravě převážně oblačno, místy se vyskytnou přeháňky, odpoledne ojediněle i bouřka. K večeru mají přeháňky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19. Povane mírný severozápadní vítr, který má ale postupně slábnout.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zpomalte na dálnici D1 na kilometru 251 ve směru na Ostravu u Křenovic. Stojí tam porouchané osobní auto.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. V
7: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal. I tady středa, jsme v polovině pracovního týdne. No teď už dny budou opět rychle utíkat směrem k víkendu. Za chvíli nás čeká soutěž. Ten, kdo se jako první dovolá po mé výzvě na naše telefonní číslo 221 555 444, získá dvě vstupenky do Moravského divadla Olomouc na dnešní představení Nabucco. Hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Petr Spálený. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno. No a je tady soutěž. Nejrychlejší z vás, kdo se právě teď dovolá na naše telefonní číslo 221 555 444, získá 2 vstupenky do Moravského divadla Olomouc na dnešní představení Nabucco, které začíná v 19 hodin. Volejte 221 555 444. Čeká nás příběh o osvobození Židů z babylonského zajetí. Myšlenkové poselství opery Giuseppe Verdiho Nabucco je natolik silné, že dokáže překonat všechny náboženské ideologie a staví do popředí jednu jedinou touhu. Touhu po svobodě. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu? Zdravíme vás. Tak zeslabte si rádio, ať se slyšíme.
1: No já vás zdravím, Vítku.
0: Kdo pak se dovolal? Moc vás, zdravím vás, tak vyhráváte od Českého rozhlasu Olomouc 2 vstupenky na dnešní představení Nabucco, začíná v 19 hodin, velká gratulace, koho vezmete sebou?
1: Kamaráda asi.
0: Kamaráda, tak si to společně užijte, mějte příjemný večer, no a vydržte mi ještě na telefonu, naslyšenou.
1: Jo, děkuju, naslyšenou.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, tedy středa 17. června, minuta po čtvrt na 8. Svátek má dnes Adolf a Vlkoslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, co v červnu nedá do klasu, červenec nažene v času, no dnes nás čekají mraky a přeháňky, teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51 a také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů, částečně zataženo a zatím klidno, zdraví Naďa. Vyhlídka Brusinka Bludov hlásí polojasno, teplota 15 stupňů, vítr severozápadní 5 km za hodinu, vlhkost vzduchu 1,80%. Dnes jedeme s turisty ze sdružení Blutů do Lipové Lázní s přechodem do Jeseníku a vláčkem zpět, píše Milan. Užijte si to. Dnes teplota po ránu 18 stupňů, větřík mírně pofukuje do 2 metrů za vteřinu, je polojasno, vlhkost 1,80%. Během dne může přijít dešťová přeháňka, je středa, tak odpoledne se sejdeme u pivka, píše Honza z Písečné.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Dvoustý koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 7:30, dobré ráno. Moderní technologie využívají odborníci při záchraně nemocných více než stoletých kaštanů v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Nejdřív ale musí dřevo šetrně navrtat.
1: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodivých pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta nás se uzevře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
4: Je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jim to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého jako pohledu vůbec neprospívá.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Taruco. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let, což pro nás znamená to, že ten park v současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Taruco. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
2: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
3: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
3: V Olomouci se budou moct zájemci od akademického roku 2027-2028 hlásit na nový studijní program Smart Engineering. Nabídne ho Vysoká škola Báňská technická univerzita Ostrava. Vyplývá to z memoranda o spolupráci, které podepsali zástupci univerzity a Olomouckého kraje. Integrovaný dopravní systém Olomouckého kraje loni evidoval v linkových autobusech, vlacích a vozidlech MHD téměř 61 milionů a 700 tisíc přepravených cestujících. Meziročně jich bylo asi o 5 milionů a 600 tisíc víc. Vyplývá to z výroční zprávy. Na náměstí TG Masaryka v Prostějově je opět beach volejbalové hřiště. Zájemci ho najdou v prostoru na takzvané malé kuželně až do 2. srpna. Rezervaci termínu si lidé můžou udělat přes webové stránky Domu dětí a mládeže. Podrobnosti najdou na webu magistrátu. Sport. Fotbalisté Argentiny porazili na mistrovství světa Alžírsko 3-0. Všechny góly obhájců titulu dal Lionel Messi. Francie vyhrála nad Senegalem 3-1. Irák podlehl Norsku 1-4. Teď hraje Rakousko s Jordánskem a ve druhém poločase je to 1-1. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, místy s přehánkami, ty pak mají k večeru ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Zdržíte se na silnici 440 před Moravským Berounem, když pojedete od Staré Libavé. Kvůli srážce osobního auta s motorkou je tam uzavřený jeden pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Učitelé některých škol v Olomouckém kraji rozdávají dětem vysvědčení s předstihem. Podrobnosti za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po půl osmé.

0: Do nového dne vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Někteří žáci základní škol v Olomouckém kraji dostávají vysvědčení dřív. Ve třídách je střídají dělníci. Týká se to třeba Určice na Prostějovsku. Tamní školní areál čeká nejen rekonstrukce, ale také dokončení nové přístavby.
1: Žáci opustili prostory školy kolem 9. hodiny a ve 12 hodin už za námi nastupovali dělníci.
2: S Marcelou Melkovou, ředitelkou základní školy v Určicích na Prostějovsku, jsme teď v jedné z učeben. Nejsou tu ani lavice, ani jiný nábytek. Vše je zakryté igelity.
1: Máme 18 učeben. Každá učebna je zasažena nějakou stavební úpravou, protože děláme protipožární opatření.
2: Ve třetím patře je stavby vedoucí Jan Přecechtěl.
3: Hodně práce a hlavně hodně prachu. V tuto chvíli ve třetím patře probíhá vybourání ocelových zárubní, vybourání podlah.
2: Čekáte, že tady narazíte na něco nestandardního?
3: Obáváme se z vybourání stropu, protože podle průzkumu, které jsme dělali, nás čeká železobetonová konstrukce, 30 cm násypy ze škváry, betonu a desek na vrchu. Lepenka a tepelná izolace.
2: Kromě rekonstrukce stávajících tříd tady ještě dělníci podle Marcely Melkové dokončují přístavbu nového pavilonu.
1: V novém pavilonu bude v jedné části nová šatna a v druhé části budou dvě učebny.
2: Dříve končí také v základní škole v Drahanovicích na Olomoucku. Děti tam vysvědčení dostanou už tento pátek. Pokračuje ředitelka Lenka Ponížilová.
4: Kdy rozdáváme vysvědčení v první vyučovací hodině, nicméně provoz školy končí až 16:30.
2: Základní škola od roku 2023, kdy původní budovu zavřel statik, sídlí v obytných kontejnerech. Z původně dočasného řešení se teď ale stává trvalé a je potřeba vše definitivně přestěhovat a také provést drobné stavební úpravy, říká ředitelka.
4: Hlavně elektroinstalace, protože jsme zjistili, že vlastně to uspořádání, jak tady bylo, tak nevyhovuje tomu dlouhodobému provozu, takže ať nám svítí ta světla, která potřebujeme tam, kde potřebujeme, ať máme videotelefon, tam, kde máme mít videotelefon.
2: Některé školy naopak dětem letní prázdniny zkrátí. Ministr školství už dříve oznámil, že školní rok letos skončí o 4 dny dříve. Některým školám to ale zasáhlo do plánovaných akcí a tak dostali výjimku. V Olomouckém kraji se to týká například Olomoucké střední zdravotnické školy. Její studenti budou na konci měsíce na sportovně turistickém kurzu v zahraničí a škola jim tak skončí až 29. června. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, probouzíme se do 17. červnového rána, je středa, svátek má Adolfa Vlkoslava, vše nejlepší za 2 minuty, 7:45.
1: Počasí.
0: Ranostika říká červnové večerní hřmění ryb a raků na dělení, no dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. V Žárové je konečně letní ráno s teplotou 15 stupňů a polojasnou oblohou, napsal Tonda. U nás je 15 stupňů, v noci trochu napršelo, ráno bylo zataženo a teď je polojasno. Jasno, chystám se pracovat na zahradě, tam je pořád co dělat, píše Zdena z Holubic. A zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 17 stupňů.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. S 21 ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Zítra ráno řeknu zase jednou pro vždy dost.

0: Tomáš.
1: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 3 minuty po 7:45. Dobré ráno, je tady červen, na zahrádkách nám dozrávají první plody, radost dělají například jahody a hrášek. Nezapomeňte, že v červnu bychom se měli věnovat také trvalkám, potřebují tu a tam nějakou péči a zmlazení. Ty, které kvetou na jaře, je nejlepší v těchto dnech přesazovat a množit dělením trsů. Ideálně část trsů ponechat a část rýčem s co největším kořenovým balem vyřípnout a vysadit na nové místo. Tak držím palce, ať se to vydaří.
2: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 7 minut bude 8 hodin. Zastupitelé Zábřehu dnes budou jednat o městských dotacích. Podrobnosti o tom už ve zprávách v celou. Dobré ráno.

0: Dychová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
2: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat.
1: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
2: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
1: No to teda, volejte i hned 602-489-489.
2: To ono je to pravda.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
5: Je 8 hodin.
4: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
5: Soud potvrdil žalobci Pivodovi peněžitý trest kvůli anabolikům. Zastupitelé Zábřehu dnes budou jednat o městských dotacích. Podle 3/4 Čechů se můžeme na veřejnosti vyjadřovat svobodně. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Přerovskému státnímu zástupci Davidu Pivodovi zůstává za přechovávání a užívání anabolik peněžitý trest ve výši 110 tisíc korun. Rozhodl o tom krajský soud v Olomouci, který zamítl jeho odvolání. Kvůli pravomocnému odsouzení tak Pivoda přišel o funkci státního zástupce. V druhé části případu, který se týká údajného vyzrazení informací z trestního spisu, odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil k novému projednání. Žalobce Robert Henze se domáhal přísnějšího trestu.
6: S rozhodnutím krajského soudu jsem spokojen, protože rozhodl v našich intenzích a jak tady zaznělo, tak bylo i zrušeno to rozhodnutí v té druhé části toho žalovaného skutku, kde se to vrací soudu prvního stupně k projednání. Tam samozřejmě musím vyčkat až na to samotné rozhodnutí, nicméně bylo to z mého podnětu, takže v tomto případě domnívám se, že asi pravděpodobně se na okresní soud bude muset znovu zabývat tou mojí argumentací, že to je trestný čin.
5: V zábřežském kině Retro dnes v 16 hodin začne zasedání městských zastupitelů. Zabývat se budou mimo jiné dotacemi nebo výsledky hospodaření města v loňském roce, říká mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
7: Na programu středečního jednání zastupitelstva jsou například žádosti o dotace pro zábřežský dechový orchestr, zábřežskou farnost a Sokol v místní části Václavov. Jednání zastupitelstva mohou lidé sledovat i v přímém přenosu na YouTube profilu města.
5: Necelé 3/4 lidí si myslí, že je v Česku možné na veřejnosti svobodně vyjadřovat své názory. Vyplývá to ze společného průzkumu Českého rozhlasu a Centra pro výzkum veřejného mínění Akademie věd. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Zhruba pětina lidí pak svobodu slova vnímá jako podstatně omezenou. Průzkumu se na přelomu dubna a května zúčastnilo přes 2000 respondentů.
4: Sport.
5: Vítkovická sprinterka Karolína Maňasová skončila na stovce žen na mítinku Zlatá tretra na 6. místě časem 11 sekund a 40 setin. Přitom po nedávném českém rekordu 11,01 sněla rodačka z Nového Jičína o pokoření bájné 11-sekundové hranice. Ale tentokrát jí vůbec nevyšly závěrečné metry.
8: Já jsem se do těch 60 metrů cítila i dobře, ale potom jak kdyby mi došla pára. Tak jak jsem v těch předchozích rozhovorech před retrou říkala, že třeba těch 11 sekund padne buď to dneska, nebo někdy jindy, tak to bude asi teda někdy jindy. Jako mrzí mě to, před doma si publikem chtěla jsem podat daleko lepší výkon.
4: Počasí.
5: Dnes čekáme na střední Moravě převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne ojediněla i bouřka, k večeru mají přehánky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který má ale slábnout.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
5: Opatrně projíždějte velkými losinami po silnici 44. Cestáři tam pracují na údržbě mostů.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
9: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, Vítek Šoukal přeje příjemné ráno. Opět je tady období, kdy se dělíme o naše výpěstky. Včera jsem od sousedky dostal letošní první okurky a já ji potěšil miskou jahod. Tak ať se nám na zahrádkách daří. Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď nabídne už za chvíli dnešní vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem. A hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Ilona Čáková. Proč mě nikdo nemá rád? Dobré ráno.

středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Dobré ráno. Víte, proč nám celý život roste nos? Odpověď má Martin Písařík. Co v uši?

0: rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
1: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je minuta po 8:45. Dobré ráno, je tady středa a svátek má Adolf a Vlkoslav.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, červen mokrý a studený bývají jižně vždy zkaženy. No dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? Tak to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Rýmařov 16 stupňů Celsia, mraky i sluníčko, napsal Mirek. Jeseník 18 stupňů, chystáme se dnes trhat hrášek a první jahody, to už je vzkaz od Dáši. Loučná nad Desnou 15 stupňů, tolik naměřil Honza.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: Výhradně dámami obsahují.

nasazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 8:30. Dobré ráno. České tankové vojsko využilo ve středu poprvé pro svůj výcvik civilní cestu. Konkrétně dálnici D35 v úseku mezi Kocourovcem a Velkým Újezdem na Olomoucku. Vojáci z nedaleké posádky v Přáslavicích tam trénovali organizovaný přesun obrněnců, včetně nejnovější techniky tanků Leopard.
1: Branou kasáren v Přáslavicích právě projíždí 6 tanků Leopard 2A4 a také vyprošťovací vozidlo Buffalo. Kolonu obrněnců doprovázejí vojenští policisté na motorkách.
2: Jsme transitní zemí pro i armády NATO v rámci posílení východního křídla, to znamená i civilní veřejnost, i naše armáda si musí zvyknout přesouvat se po zpevněných komunikacích na delší vzdálenosti.
1: Okomentoval důvod cvičení Tomáš Suchý, velitel mechanizovaného praporu z Přáslavic. Na 9-kilometrovém úseku dálnice z Kocourovce do Velkého Újezdu vojáci cvičili, jak se rychle, bezpečně a organizovaně dokážou pohybovat.
2: Dávají to skvěle. Jezdí, svítí, blikají, když to řeknu nevojensky. Ty tanky jsou na to uspůsobené. Mají zrcátka, mají světla, mají blinky, mají oranžové majáky, mají gumové patky, byť ten tank váží 55 tun. Měrný tlak na tu dálnici je daleko menší než třeba u klasické kamionové dopravy.
1: Z tanku se skočil Jan Šrom, působí na pozici starší řidič.
3: Pro mě se to liší hlavně v tom, že jsem si mohl vyzkoušet to rozjet trochu ve větší rychlosti, protože v tom terénu tam nám to ty prostory občas nedovolí, takže tohle byla hlavní věc, ze které jsem měl radost.
1: Mosty i polní cesty kolem dálnice byly plné lidí. Kolonu si fotili a natáčeli. Taky Monika Bordová se svým synem.
4: Jsme tady z vedlejší vesnice ze Své Sedlic, tak máme to kousek, já jsem na rodičovské, tak jsme si říkali, že to je super zážitek, když se pojedeme podívat.
1: Malý mu je kolik roku?
4: 2 roky. Mávalý zážitek. Rozhodně nevšední pro nás, no tak člověk to fakt takhle nevidí a nečekala jsem, že pojedou třeba i tak rychle.
1: Cvičení obrněnců na dálnici chtějí vojáci v budoucnu pořádat minimálně 2x ročně. Z Přáslavic Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
5: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Krátké zprávy pro nás má Honza Faltýnek.
4: Je 8:30.
2: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
4: Městská policie v Šumperku nabízí školám podporu při řešení případů podezření na užívání drog mezi žáky. Nový model spolupráce staví na moderním testovacím vybavení, odborném poradenství a koordinaci postupu škol s bezpečnostními a sociálními institucemi, sdělila to mluvčí radnice Jana Kaněvová. Hnutí SPD chce posílit kontrolní mechanismy obsahu vysílání veřejnoprávních médií. Ve vysílání Českého rozhlasu Plus to řekl poslanec SPD Josef Nerušil. Generální ředitel Českého rozhlasu René Zavoral jeho výrok označil za skandální. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odmítl, že by vláda chtěla obsah vysílání kontrolovat. Stát bezúplatně převedl obci Štarnov na Olomoucku pozemek z kaplí Panny Marie Bolestné. Ta je evidovaná jako kulturní památka. Obec se díky tomu bude moct pustit do plánovaných oprav kaple. Sport. České volejbalistky dnes zahájí druhý turnaj Ligy národů v Manile soubojem s hvězdným týmem Itálie. Se světovými jedničkami se Češky střetnou od 10 hodin dopoledne. Počasí. Dnes bude v Olomouckém kraji převážně oblačno, místy s přehánkami, ty pak mají k večeru ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
4: Zpomalte na silnici 441 u Božkova, kousek od Počtátu. Osobní auto se tam srazilo s jelenem.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Co je nového u plánované stavby silnice mezi Olomoucí a Šternberkem, uslyšíte za chvíli. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 8:45. Dobré ráno. Teď se podíváme na důležité silnice v našem kraji. Co je nového u plánované stavby silnice mezi Olomoucí a Šternberkem, nám řekne mluvčí ředitelství silnic a dálnic Petra Drkulová.
1: Dlouho očekávaný záměr stavby nové kapacitnější silnice 1/46 z Olomouce na Šternberk vstoupil do další fáze příprav. Důležitý pokrok nastal díky zahájení stavebního řízení k přeložkám silnic druhé a třetí třídy, včetně veřejně prospěšných účelových komunikací. Zahájení řízení pro zbývající stavební objekty lze předpokládat v horizontu do 2 měsíců. Vydání pravomocného stavebního povolení pro celou silnici 1/46 očekáváme příští rok. Poté vybereme stavební firmu a můžeme stavět.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Do středečního rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za minutu bude 8:45. Dobré ráno.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, jestli červen mokrý bývá, obilí pak máro rodívá. No dnes nás čekají mraky a přehánky a teplota do 25 stupňů Celsia. Jaké je u vás počasí, psali jste také dnes ráno na naše SMS číslo a na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. Honza z Dubu nad Moravou naměřil 19 stupňů, hlásí oblačno, pochvaluje si začínající úrodu okurek. Tak Honzo, hlavně to nezakřiknout. Chystám se uklízet a vytrhávat plevel v mrkvi, to už píše Hanka z Chomoutova, hlásí 18 stupňů, Hanušovice 17 stupňů Celsia, oblačno, to je vzkaz od Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. S 21 ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
3: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
4: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
3: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.

0: které nestárnou, meteor lásky nám připomněla Věra Špinarová na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Za 10 minut bude 9 hodin, dobré ráno. Všimli jste si, třešně pomalu zrají. Včera jsem na kole cestou na Šternberg zastavoval u pár stromů u silnice a ochutnával první z nich. Na mém mladinkém stromku na zahradě jsem napočítal krásných 20 třešní, ale jsou zatím ne úplně zralé. Tak běda ptactvu, jestli ho sklidí dřív jak já. Jestli máte bohatší úrodu a chcete třešně uchovat co nejdéle čerstvé, tak skladujte i se stopkami. Déle nám tak vydrží, vhodná je chladnička, ve které mohou být až týden. Pokojová teplota pro ně není příliš vhodná kvůli riziku kvašení. No a hlavně třešně umývejme až těsně před konzumací. Tak snídáte-li právě teď třešně jako já, přeji dobrou chuť, a jestli máte třešně na koláči, tak malinko závidím.
1: Český rozhlas Olomouc a Vít.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 6 minut bude 9 hodin. Zastupitelé Přerova schválili plán na rozšíření magistrátu. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno a za chvíli s vámi bude kolega Bořek Volný. Přeji příjemnou a usměvavou středu.

přejdeš legráckou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je 9 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Zastupitelé Přerova schválili plán na rozšíření magistrátu. Šumperk už má stavební povolení na 90 nových bytů. V centru Zábřehu si můžete nakoupit na farmářských trzích. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Pěkné dopoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. Samospráva Přerova zvažuje rozšíření magistrátu v centru města. Konkrétně se jedná o budovu zvanou Hroch. V novém křídle by mělo mít kanceláře až 65 úředníků, říká náměstek primátora Vladimír Lichnovský z Hnutí ANO.
2: V rámci té dislokace magistrátu počítáme s tím, že to bude vlastně další fáze po tom postavení té budovy, kdy úředníci, které jsou aktuálně v některých jiných budovách, zde budou dislokováni a třeba ty původní budovy budou následně opuštěny, budou přebudovány anebo budou prodány.
1: V areálu bývalého podniku Hedva v Šumperku dělníci postaví 90 nových bytů a parkoviště pro 120 aut. Za projektem stojí šumperská radnice. Město na něj už získalo stavební povolení, říká mluvčí radnice Jana Kaněvová.
3: V letošním roce začneme vybírat dodavatele stavby, aby v příštím roce mohli začít samotné stavební práce. Celkem v areálu bývalé Hedvy vznikne 90 moderních a plně vybavených bytových jednotek různých velikostí, od 1+KK až po 4+KK.
1: Náměstí Osvobození v Zábřehu teď hostí tradiční farmářské trhy. Prodejci na nich budou až do 16 hodin nabízet regionální produkty, říká mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
4: Návštěvníci farmářských trhů se mohou těšit na tradiční regionální potraviny, jako jsou frgály, medové a rakitníkové produkty, bylinky nebo rybízové víno. Chybět nebude ani řemeslná tvorba, například užitková keramika, vrátěné a šité výrobky, svíčky nebo divoká kosmetika. Zajímavostí trhu pak bude speciální pet food restaurace s nabídkou pro psy.
0: Sport.
1: Rakouští fotbalisté oslavili návrat na mistrovství světa po 28 letech vítězstvím nad debutujícím Jordánskem 3-1. Argentina na úvod skupinové fáze porazila Alžírsko, Francie, Senegal 3-1 a Norsko, Irák 4-1. Čeští fotbalisté přeletěli ze základny v Dallasu do Atlanty, kde je ve čtvrtek od 18 hodin našeho času čeká druhé utkání ve skupině s Jihoafrickou republikou.
0: Počasí.
1: Dnes bude na střední Moravě převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne ojediněle i bouřka. K večeru mají přehánky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách 15 až 19. Povane mírný severozápadní vítr, který má ale slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zpomalte na silnici 47 u Lipníku nad Bečvou. Bouralo tam osobní auto a na místě je policie. A opatrně také na silnici 55 v Přerově v ulici Bratří Hovůrkových. Cestáři tam pracují na údržbě vozovky.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Prosím, máme po zprávách, máme chvilinku po deváté, dneska 17. červnového dopoledního času. Pěkně zdravíme a plha se hlásí. Kdo by neznal plhu, hujera, šlajse, tučka, hliníka a taky profesora Hrbolka, postavy a taky výroky z filmu Marečku, podejte mi pero, žijí svým životem. Představte si na den přesně půl století. Před 50 lety měla legendární komedie dvojice Smoljak Svěrák premiéru, tak i Marečka probereme u příležitosti jeho výročí. A za chvilinku v netradičním elektroaranžmá uvedlo o víkendu v předpremiéře Olomoucké divadlo Na cucky operu Orfeus a Euridika, také klasika, ještě starší. Inscenace vychází z vídeňské předlohy z konce 18. století. Nadčasový příběh o cestě do podsvětí propojují tvůrci s moderní hudbou i současnou současným vizuálním zpracováním, elektrozpracováním. Tak to digitálně zkusíme prozkoumat reportážně a rozhlasově už za chvíli v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

slavný duet, fenomenální a krásný v 9.12. 17. červnového dopoledne při poslechu Českého rozhlasu Olomouc. No a teď klasická opera zasazená ovšem do velmi netradičního elektroaranžmá,

0: že jsou rozdělení, zjeví se anděl Amor a dá mu nabídku, že ho pustí do toho podsvětí jako jediného smrtelníka, aby se znovu shledali. Tak se tak stane, on jde do podsvětí, tam se s Eurydikou setká, ale má podmínku, že se na ní nesmí podívat, dokud z toho podsvětí nevyjdou, ale láska je silnější, takže to nezvládnou, podívají se na sebe a ona znova zemře. Ovšem, na rozdíl od toho klasického mýtu, tady v téhleté postbarokní věci se anděl Amor zjeví znovu a zařídí, aby všechno dobře dopadlo.
1: Tak to je tady výchozí situace pro novou inscenaci Olomouckého divadla Na cucky v režii Jana Friče. Jak už je tvým zvykem, tak ty to vždycky z té klasiky posuneš trošku jinam. Tentokrát je to inscenace, ve které je jednak elektrohudba, není tam ta barokní originální hudba z 18. století.
0: Opera je žánr, který se běžně spojuje s velkými operními domy, s nobl společností, se sklenkou dobrého šampaňského, ale já si myslím, že opera je především dokonalý žánr, který spojuje v hudbu s divadlem, a proto v Divadle Na cucky se snažíme operu zpřístupnit takzvaně podhradí. V Divadle Na cucky je málo místa, takže tu nemáme orchestr a místo toho došlo ke zpracování té glukové partitury do elektroformy, která pracuje s různými i současnými žánry, dalo by se to asi přirovnat k hudbě, která hraje v asijských bistrech, ale co se týče samotné opery, tak vlastně zůstávají téměř všechny noty, kromě drobného krácení. Je to pokus nějak jako lidově zpřístupnit tuhletu operu, takže je to současná inscenace krásné opery, nějakým způsobem to komunikuje i esteticky s tou hudbou původní, i s tou jakousi kýčovitostí, konec konců je tam happy end, je to svatební opera a měla by to být velká krása, kde nás tou krásou provázejí synťáky a nádherný operní zpěv.
1: Zajímavě, netradičně v roli Orfea uslyšíme Janu Vondru. Jaký bude Orfeus, jaká bude Eurydika, jaká je ta inscenace, jak se zkouší s Honzou Fričem?
2: No, je to taková velká paráda, je tam všechno, je tam i humoru hodně, překvapivě. Je tam i podle mě pár dojemných scén. Za mě je to jízda velká.
1: Jaké to je zpívat operně a mít jako podkres elektronickou hudbu?
2: V něčem je to těžší, v něčem je to snažší. Těžší je to v tom, že člověk musí být opravdu přesný a ty recitativy v opeře prostě většinou doprovází zpěváka, tak tady to tak není. A v něčem je to zase super, že si můžete zkoušet doma a nepotřebujete čekat na ten orchestr.
1: Takže je to svým způsobem výzva, nebo máte už nějakou podobnou zkušenost za sebou?
2: Ta opera je vlastně úplně jiná hudebně. Ten temporitmus je úplně jiný. Každá ta árie nebo i ten recitativ prostě funguje úplně jinak, než by fungoval, kdyby hráli nástroje. Takže výzva to je.
1: Další reprízy inscenace Orfeus a Eurydika můžete v Olomouckém divadle Na cucky vidět v pondělí a úterý 29. a 30. června vždy od 6:30 večer. Z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem.

Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem z

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze Zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nyní si přesvědčíme, ne, tak to nebyl pan Herbolek, to říkal někdo jiný, zda je přítomen Hliník. Hliník se odstěhoval do Humpolce, ujeraděte si po svých hujer metelesku blesku. Pane profesori, už je čas. Když Ladislav Smoljak a Zdeněk Svirák psali film Marečku, podejte mi pero, netušili, že se v něm urodí až tolik hlášek, výroků. Od premiéry legendárního filmu v režii Oldřicha Lipského uplyne právě dnes 50 let. Poprvé ho viděli diváci festivalu pracujících v pražském kině Blaník. No a naskok do filmové historie 50 let zpátky také v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Marečku, podejte mi pero.
2: Když jsme končili natáčení Samoty, tak jsme běželi do auta, které nás vezlo na Marečka. Vzpomínám si, že jsem Láďovi říkal, Láďo, my nejen, že jdeme z filmu do filmu, ale my běžíme.
3: Zdeněk Svirák vzpomíná na to, jak v roce 1976 současně točili nejen Marečka, ale s Jiřím Menslem i film Na samotě u lesa. S Ladislavem Smoljakem Sviráka pojilo kromě přátelství i to, že byli oba bývalými kantory. A tak se rozhodli napsat film ze školního prostředí.
2: My jsme obdivovali předválečné filmy ze studentského prostředí podle těch žákových knih. A říkali jsme si, že by si škola zasloužila zase nějaký film. A teď jsme stáli před otázkou. Když to bude o dětech na základce, tak budou chtít, aby tam byla pionýrská organizace. Když to bude o Gimplu, tak tam budou muset být svazáci. A protože jsme oba měli zkušenost s tím, že jsme učili starší lidi, než jsme my, tak jsme si říkali, když to bude o dospělých, tak tu stranu tam nedají.
4: Hujer, jděte si po svých. Hujer, metelesku, blesku.
2: No a hodilo to spoustu zajímavých situací, jako třeba to rodičovské sdružení.
5: Kam až sahají hujerovi?
6: Hujer! Studuje tady hujer!
3: Máňa! Žáky večerní školy si zahráli Josef Kemr, Iva Janžurová nebo Zdeněk Srstka, který pokaždé pouze jednoho spolužáka omlouval.
5: Hliník se odstěhoval do Humpolce.
2: Buď jsme tam dávali jména svých spolužáků dávných, třeba je tam Svátek, to byl můj spolužák. Někdy jsme taky šli do telefonního seznamu a zalistovali a to jsme netušili, že se to stane celonárodně populárním a že už ten hujer se píše s malým H a je to pojem pro šplhavce.
7: Co jdu, profesore? Za minutu bude zvonit?
5: No a co?
7: Že už začne hodina.
5: Ano.
7: Už je čas, musíme jít.
3: Hlavní úlohu Jiřího Kroupy, který si potřebuje dodělat maturitu, si zahrál Jiří Sovák. Tomu autoři text napsali přímo na tělo. A proč se vlastně film jmenuje Marečku, podejte mi pero?
2: To se odvíjelo od názvu prvního filmu Jáchem hodil do stroje. Ten se původně měl jmenovat Vysoká fáze. Tak já jsem zalistoval ve scénáři a našel se tam větu Jáchym hodil do stroje. No a pak jsme na tomhle schématu stavěli ten další. Marečku, podejte mi pero.
3: Dodává Zdeněk Svirák a připomíná, že Františku Kovaříkovi, který hlášku o Marečkovi pronášel, bylo při natáčení právě tolik let, kolik je mu nyní 90. Tomáš Meleček, Český rozhlas.
8: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Láska má.

dneska dobré, někdy i zahřeje, když je potřeba, když nebude zrovna 36 stupňů. No ale humor, ten já myslím, že i ochladí, i zahřeje, potěší a s hodinou, jak ji všichni v showbiznisu říkají, to dneska půjde jako po másle. Dneska po 16. hodině Martina Hudečková a vy v humoriádě. No a předtím ještě v dopoledním čase u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Tento klasik, no, čerstvě i olomoucky vystupující filharmonik. No a za chvilku také další náš rozhlasový klasik Mirek Kobza a Karlovec. Nevzpomínáte, co to bylo, kde to bylo? Za chvilku.

0: David Rozehnal má úctyhodnou sbírku fotbalových trofejí. Z reprezentací získal bronz z mistrovství Evropy. Z 21 ho dokonce vyhrál, jako vítěz si sáhnul hned dvakrát na francouzský pohár, také belgický a italský, navíc byl první v belgické i francouzské lize. A stále válí za Kožušany. Nejen o fotbalové kariéře, ale i o mistrovství světa si s Davidem Rozehnalem budeme povídat ve středu po 10. hodině, kdy bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: jak chceš, zleva, zprava, vzhůru, dolů, raz, dva, tři, tři, dva, jedna, one, two, three, three, two, one, count on me. Se mnou můžeš počítat kdykoliv. A to se hodí, taková zpráva nejen od přátel Bruna Marse. Bruno Mars, count on me. A za chvilinku ještě třeba Ivana, sestra Ivety, nejen z té série v televizi. Dotek lásky, Viana Bartošová. No a už se přiblížil čas pustit ke slovu Mirka Kobzu. Pátral. Místně, lokálně, ale také časově, historicky. Kdysi tady byl zámek, taky lom, taky pila, bělidlo i hospodářský dvůr. To všechno je ovšem stejně jako samotná obec Karlovec na historické hranici mezi Moravou a Slezskem už minulostí. Co pak zde zbylo, co pak zde pozůstalo a proč Karlovec, tato vesnice, zmizela, prozradí Mirek.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vesnice Karlovec už dnes vlastně neexistuje. Zůstal z ní jen kostel, bývalá fara a hřbitov. Zbytek ukryly vody Slezské Harty. Přesto je toto místo stále magické a stojí za návštěvu. Cesta, která sem vede po břehu dnešní přehrady z Nové Pláně, je určena pouze pro pěší a cyklisty. Jinak sem platí zákaz vjezdu. Katastr Karlovce ležel vždy na moravské straně zemské hranice. Teprve od 50. let 20. století, kdy byly k obci přiřazeny dvě osady v historickém Slezsku, Mezina a Razová, byla ves považována za součást Slezska. Obyvatelé Karlovce byli v historii vesměs zemědělci. Na území obce bývá odpradávna svobodný dvůr, sídlo panství, trojkřídlý renesanční zámek, který v pozdějších letech prošel barokní přestavbou. U zámku byl lihovar a pivovar. Zámek v roce 1798 včetně těch ostatních provozů vyhořel. A zajímavé je, že v té době vyhořela už existující škola. Na řece Moravici stával také mlýn, bělidlo a pila. Bohužel také vyhořel, a to v roce 1908. Mimo tady těchto malých provozoven se v obci těžil také tufit, sopečná hornina, kterou místní kameníci dobývali na svahu nad obcí v menším lomu, který se kupodivu zachoval do dnešních dnů a tvoří takový menší amfiteátr. Podíváte-li se do historie, údolí řeky Moravice, obec jménem Karlovec se zde objevuje již na konci 16. století. K roku 1597 je uvedeno, že Karel z Münsterberka, tehdejší majitel Štemberského panství, obdaroval Karloveckou rychtu. Je zde předpoklad, že jméno vesnice získala právě podle Karla z Münsterberka. Kronikář obce však uvádí, že vesnice byla založena již dříve, kolem roku 1540, a dokonce připisuje i dávnou pověst, že před jejím založením stávala na včelím vrchu nad vesnici jakási tvrz. Její stopy jsou však dnes už neznatelné. Významným datem je rok 1693, kdy se ze Štemberského panství vyčleňuje dominium, které má sídlo právě v této obci. Jeho novým majitelem se stává hrabě Dětřich Jan Štratman a jeho dědicové. Ti však v roce 1699 panství prodávají knížatům z Lichtenštejna. Tím se panství opět obloukem vrací ke Štemberské vrchnosti, která drží zdejší dominium až do konce patrimoniální správy. Po druhé světové válce opustila Karlovec většina zdejších německých obyvatel a vesnice byla opět dosídlena. Od 60. let se však začalo proslýchat, že se v údolí bude stavět přehrada. Brzy se ves stala umírající zónou, neboť stavební uzávěra znemožňovala stavět nové domy i výrazněji opravovat ty staré. V roce 1987 vypukla stavba přehrady naplno a povodně v roce 1997 naplnili údolní nádrž Slezská Harta za jediný týden. Jako vzpomínka na Karlovec byla jediná stavba, kostel svatého Jana Nepomuckého, který byl postaven na kopci nad vesnicí. Původně zde stála kaple z roku 1726. O její výstavbu se postarala z velké části vrchnost, i proto vedlo od zámku do kaple kryté dřevěné schodiště. V kapli byl zavěšen zvon, který byl odlit ve zdejších železárnách Ferdinandem Weberem, a to ku podivu už roku 1718. Současně se stavbou byl potom v Karlovci ustanoven kaplan a od roku 1784 byla zdejší lokálie povýšena na kurací a později i na farnost. Budova fary rovněž stojí dodnes. Stejně jako kostel, je v privátním vlastnictví. Posledním mementem zdejší obce ukryté pod hladinou je však přilehlý hřbitov, který připomíná generace karloveckých obyvatel, kteří zde žili a budovali obec, která dnes spočívá zhruba 20 metrů pod vodní hladinou. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Karlovce, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19 nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: vlastním jménem Ivana Viana Bartošová, Dotek lásky, 80. léta. No a za chvilinku současnost a sportovní atletické hvězdy, taky pěkného jména Lourdes Gloria Manuel. Zvykáme si na to jméno. Zní to trošku jinak než Jarmila Kratochvílová, ale to propojení se Zlaté tetry v Ostravě, to tady bude za chvilinku k mání, tedy za 8 minut, ano, v nejbližších zprávách v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Avšak nejen sportovní část nás tam čeká. Představte si, v Česku nám dál vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Co to obnáší, že jsou bez registrace, kdo na to přišel, proč jich přibývá, naťukneme za chvilinku i toto téma současnosti. A 9.52, 17.6.2026, Trakturek.
1: Cestou, necestou, polem, nepolem, jedu.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu.
6: Posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: Já mám nové tetování. A Kačka ne.
2: Zážitek je neopakovatelný. Děkuji.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 10 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Jeseník pokračuje v revitalizaci sídliště pod Chlumem. V Určicích na Prostějovsku zase dělníci opravují základní školu. Česká běžkyně Lourdes Gloria Manuel si na zlaté tretře opět vylepšila osobní rekord. Dnes bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. U dopoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. V Jeseníku pokračuje postupná revitalizace sídliště pod Chlumem. Zástupci radnice předají tento týden dělníkům staveniště pro druhou a třetí etapu. Práce se budou týkat mimo jiné ulic Halasova a Bezručova. Obnova sídliště je rozdělená do 5 etap. Celkové náklady dosáhnou přibližně 150 milionů korun. Jak budou práce vypadat, popisuje mluvčí radnice Markéta Kaniová.
2: Úpravy se postupně dotknou komunikací, chodníků, parkování, veřejného osvětlení, obnovy zeleně i dalších prvků veřejného prostoru, mobiliáře. Součástí projektu je také řešení hospodaření s dešťovou vodou pomocí propustných povrchů a nové uspořádání stanovišť pro odpadové hospodářství.
0: Do rekonstrukce tříd, elektroinstalace a napojení nové přístavby se pustili dělníci v základní škole v Určicích na Prostějovsku. Učitelé kvůli tomu rozdali žákům vysvědčení o 2 týdny dřív.
3: Ve třetím patře je stavby vedoucí Jan Přicechtěl.
4: Hodně práce a hlavně hodně prachu. V tuto chvíli ve třetím patře probíhá vybourání ocelových zárubní, vybourání podlah.
3: Kromě rekonstrukce stávajících tříd tady ještě dělníci dokončují přístavbu nového pavilonu. Pokračuje ředitelka školy Marcela Melková.
5: V novém pavilonu bude v jedné části nová šatna a v druhé části budou 2 učebny.
3: Celková investice do úprav školy je zhruba 45 milionů korun. Z Určic Barbora Taševská, Český rozhlas.
0: V Česku dál vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě. Například podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domů.
6: Sport.
0: Po necelých 2 týdnech si česká atletka Lourdes Gloria Manuel opět vylepšila osobní rekord v běhu na 400 metrů. Na mítinku Zlatá tretra v Ostravě vyhrála v čase 49 sekund a 74 setin a zlepšila si tak čas z Říma o 3 setiny a poprvé v kariéře získala křišťálovou trofej.
7: Já jsem opravdu spokojená, je to vlastně první vítězství na Zlatý tretře, je to skvělý čas, i když jsem vlastně tímhle závodem tolik necítila ani na ten čas, ale já jsem se pokusit prostě o to vítězství a to se nakonec povedlo.
1: Počasí.
0: Dnes čekejte v Olomouckém kraji převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, odpoledne ojediněla i bouřka. K večeru mají přehánky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který má ale slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na silnici 44 před Mohelnicí, když pojedete od Zábřehu. Je tam neprůjezdný pravý pruh, blokuje ho odstavené osobní auto.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
8: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším hostem ve studiu dnes bude fotbalový internacionál David Rozehnal, který prošel snad všechny zásadní evropské fotbalové ligy, slavil v nich úspěchy, jen ta španělská mu nějak unikla. Proč? I o tom samozřejmě bude naše povídání. A když je tu mistrovství světa ve fotbale, tak se stále aktivního 45-tníka, který válí v Kožušanech, budeme ptát na to, jak on to vidí. Ať se vám hezky poslouchá naše povídání.

0: Hezké dopoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc vám přeje Jirka Matějů. Naším dnešním hostem je fotbalista, stále ještě fotbalista David Rozehnal, který má zlato z 21, má účast na mistrovství světa před o němi 20 lety, má celou řadu evropských pohárů, také vyhrál jednu ligu, i když ne tu naši, no a aktuálně válí za Kožušany. Davide, dobré dopoledne.
1: Dobrý den.
0: Ta vaše fotbalová kariéra je naprosto úžasná, ale protože nám aktuálně běží mistrovství světa ve fotbale, ale je to zase za velkou louží, takže ty přenosy nejsou zas tak ideální pro našeho člověka, protože to většinou v noci. Stíháte se dívat?
1: Přiznám se bez mučení, že jsem plánoval, že se na kluky budu dívat. Bohužel jsem nestál, takže jsem to viděl až ze záznamu. A upřímně si zatím vybírám zápasy, které jsou v takový rozumnější časy.
0: Asi moc fajn utkání, řekl bych, zatím jedno z těch nejlepších byl zápas, ve kterém hráli Nizozemci s Japonskem. Strašně hezky se na to koukalo. Ten jste viděl?
1: Ten jsem bohužel neviděl, viděl jsem pár minut, ale viděl jsem zápas, protože jsme měli závěrečnou s Kožušany, tak jsem přišel domů nějakou 11:30 a řekl jsem si, že se podívám na zápas Brazílie-Maroko. A to byl taky hezký zápas.
0: Taky krásný zápas. U Nizozemců s Japonskem mě malinko překvapilo, že Japonci dokázali vyrovnat v samém závěru a ze standardní situace. A když pak člověk zase viděl tu děkovačku, nebo to vlastně to závěrečné, jak se tam Japonci zdravili s Holanďany, tak v podstatě každý o hlavu, většinou větší Holanďan. A přesto dokázali dostat gól právě po rohovém kopu hlavičkou. Jak vy jste to vnímal? Byly na vás někdy taky ty tlaky, když přišel tým, kde ti hráči byli menší a najednou se někdo třeba přes vás, protože vy jste byl stoper, dokázal prosadit?
1: Samozřejmě není to příjemný, protože všichni předpokládají, že s mojí výškou nebo s naší výškou obránců, když máte kolem 2 metrů, takže vyhrajete všechny souboje, ale ten fotbal už za mě byl na vysoké úrovni, teď se ještě zlepšil, zintenzivnil a je fyzičtější a prostě i menší hráč dokáže mít lepší odrazovku než ti větší hráči, takže je to o timingu, je to o přípravě a je to o načasování. Někdy můžete mít timing sebelepší, ale stejně vás přeskočí, takže ten fotbal se strašně vyrovnává. Myslím si, že to bude vidět i na tomhle mistrovství světa. A hlavně ten světový.
0: No, on i maličký Maradona v uvozovkách, byť byl velký hráč, dokázal, že umí vyskočit. A jestli tam byla ta boží ruka, to už je všechno minulost. Říkal jste ale, že jste viděl, byť ze záznamu, utkání našich fotbalistů jako obránce, jak člověka u srdíčka zamrzí, že vlastně ten manšaft nějakým způsobem dodržuje to, co má, a pak dostane 2 góly vlastně po 2 chybách beků svým způsobem, nebo respektive nedorazu.
1: Chyby se stávají, já jsem jich udělal spoustu, je to určitý vývoj kariéry těch hráčů nebo toho dotyčného týmu. To se stává. Spíš si myslím, že prostě je škoda, že nedokážeme soupeře přehrát spíš technicky. Myslím si, že my máme na vysoké úrovni fyzično, máme celkem dobré standardky, dokážeme se poprát, máme to srdíčko, jak se říká, to si myslím, že máme, ale bohužel nám chybí taková ta konstruktivita, chuť něco vymyslet, možná tam chuť je, ale možná tam není ta kvalita a bohužel to bylo vidět i v tom našem zápase.
0: Je tam velký problém.

0: on ten zápas otočí, protože hrají v klidu a věří si.
1: Tak doufejme, že ten český lev si v těch dalších dvou zápasech bude věřit o trošku víc a že mnohými dnes už odepisovaná naše reprezentace na mistrovství světa přece jen dokáže alespoň trošku překvapit nějakou výhrou, že tam těm fanouškům se podaří radost udělat. Hostem Českého rozhlasu Olomouc je dnes David Rozehnal a my si budeme povídat zase po písničce.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Máte naladěný Český rozhlas Olomouc. Dnešním hostem ve studiu je David Rozehnal, bývalý fotbalový stoper na té nejvyšší úrovni u nás minimálně a stále ještě fotbalista v Kožušanech. Vy jste vlastně v Kožušanech začínal, takže jste se vrátil v uvozovkách na zdaleka nestará kolena, ale u fotbalistů se to tak někdy říká domů.
1: Určitě jsem se vrátil a byla jediná možnost, buď se vrátím do Sigmy a potom do Kožušan. A prostě osud chtěl takhle, že jsem šel rovnou do Kožušan, ještě jsem si stihl zahrát s bráchou, což jsem chtěl. A do teďka tam válím, no, hraju, naplňuje mě to, dělá mi to radost a těším se na každý víkend s klukama.
0: Kdo vás tehdy k fotbalu v Kožušanech přivedl?
1: Maminka mě přivedla k házené, protože byla házenkářka, takže já jsem začínal s házenou, ale bylo to jenom tak zhruba rok. A potom samozřejmě táta, ten trénoval místní kluky a já jsem se jeden den rozhodl, že se mě moc nechtělo na ten házenkářský trénink, šel jsem na fotbalové a už to tak zůstalo. Doufám, že máma není z toho smutná, myslím si, že není, že nakonec to mělo být tak, jak to je.
0: Asi ano, i vzhledem k tomu, jaká ta kariéra byla. Bylo to hned o tom, že jste byl na stoperu, že jste byl v obraně, nebo jste zkoušel útok, někdy třeba i branku, jako brankáře?
1: Ne, brankáře jsem nikdy neskoušel, ale je pravda, že jsem začínal tak jako všechny děti. Znám hodně málo případů, kdy dítě chce jít do obrany a chce být dobrý obránce, ale pár jsem jich zažil. Ale já jsem chtěl dávat góly, tak jako všichni, tak jako můj syn, když jsem mu řekl,

0: taky nechtěl bych zkusit jinou pozici. Ne, ne, ne, já chci hrát v útoku, já chci být jak Ronaldo, já chci dávat góly, takže to bylo i u mě a já jsem se postupem času z útočníka dostal přes zálohu až na stopera.
1: Jinak, kdyby náhodou někdo nepamatoval, tak Ronaldo to byl ten sympatický cvalík Brazilec, ale byl i ve Španělsku, dával docela hezké góly. Vaše výška tam byla od začátku, anebo jste se vytáhnul až v teenagerovském věku?
0: Právě že vůbec ne, já jsem se vytáhl až v prváku, ve druháku, na střední. Máme takovou zajímavou fotku právě z prváku, kdy jsem nejmenší ze třídy, vypadám tam hodně, hodně srandovně a vytáhl jsem se zhruba ve druháku. A to bylo hodně rychlý, když jsem měl problémy trošku se zádama, ale dostal jsem se z toho, zvládl jsem to a potom už jsem zůstal na těch 191 cm.
1: A tam došlo k tomu přesunu do obrany?
0: A zhruba v tom věku, kdy právě jsem měl ty lehký zdravotní problémy kvůli tomu růstu, tak jsem odešel vlastně ze Sigmy v 17 letech. Zhruba v tu dobu jsem maturoval, tak jsem si řekl, OK, tak toho využiju, půjdu právě do Kožušan. Šel jsem na půl roku do Kožušan, kde mě ještě trénoval táta a hrál tam brácha. Využil jsem toho, že v tu dobu jsem maturoval, takže jsem si řekl, OK, půjdu víc do klidu, budu si to užívat. Narazil jsem na mužský fotbal, protože už v tu dobu jsme, myslím, hráli první B třídu, takže to si myslím, že mě taky zocelilo. A potom pan trenér Chromý mě vlastně po tom půl roce vzal zpátky do Sigmy, vrátil mě vlastně, já jsem celou dobu byl o rok napřed, vlastně hrával jsem se staršíma, on mě vrátil do té kategorie, kde jsem patřil, nebo měl patřit, no ale dal mě na toho stopera, no a když jsem mu jednou po zápase řekl, že mi to nebaví, tak mě dal na vybranou, buď si zeber věci a běž, anebo tam budeš hrát, no, takže jsem rád, že jsem měl takovou mentalitu, jakou jsem měl a mám, že jsem se prostě kousl a šel jsem do toho. Protože i možná díky tomu, věřím, že i díky tomu jsem měl takovou kariéru, jakou jsem měl.
1: Já jsem si právě říkal, co to mělo znamenat, tam vlastně ten úsek najednou ze Sigmy do Kožušan a zase rychle zpátky. Ta domluva byla vlastně už předtím v Sigmě, že jsou problémy ze zády a že bude lepší si odpočinout?
0: Ne, spíš to bylo tak, že tehdejší trenér, byl nás tam víc, já jsem dlouhodobě nehrál, nebo z toho půl roku, z toho roku jsem fakt jako 3/4 roku nehrál právě kvůli těmhle problémům a bylo mi naznačeno, že prostě bych tam nehrál, tak jsem měl na výběr buď do jiné věkové kategorie, respektive jiného týmu tady u Olomouce, anebo zkusit tohle, já jsem si vybral tohle, pro mě to byla jednoduchá volba, v tu dobu jsem žil ještě u rodičů, tak to bylo fajn.
1: V pohodě. Poměrně rychle jste se dostal i do A týmu Sigmy, jaké to tehdy bylo pro mladýho kluka?
0: Bylo to krásný, tenkrát jsme byli takový bezstarostní, myslím si, že nebyly sociální sítě, nebyly pořádně mobily, ty začaly až v pozdější dobu. Nebylo tolik věcí, které by mohly odvádět vaši pozornost a já už od toho útlého věku jsem měl v hlavě to, že chci hrát fotbal, chci hrát profesionálně, chci být v lize, chci být v reprezentaci, chci jít do zahraničí. A měl jsem to takhle nastavený. Vsadil jsem hodně na jednu kartu, teď si to uvědomuji a svým dětem určitě říkám, ať to nevsází jenom na ten fotbal nebo sport nebo něco, ať si jdou za svými sny, ale ať přemýšlí a mají tam nějaký zadní vrátka. Ale bylo to fajn, my jsme zlížili k těm velkým hráčům, tady Olomoucí, Olda Machala, Tomáš Vifaluši tenkrát, sice byl mladší, Míša Kovář na stoperech, Martin Kotulek, jo, bylo to fajn vidět vlastně tu historii té Olomouce, Sigmy jako takové, velké zápasy proti Realu Madrid, když jsem tam byl jako účastník, myslím, v hledišti, jo, takže to mě všechno motivovalo k tomu, abych se dostal vlastně na jejich úroveň a potom třeba šel dál.
1: Říká dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Olomouce David Rozehnal, no a za chvíli jsme u mikrofonu zpátky.
2: Český rozhlas Olomouc a Jirka Matějů. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: Máte naladěn Český rozhlas Olomouc. Naším hostem ve studiu je dnes fotbalista David Rozehnal, protože pořád je fotbalista. Ze Sigmy, jaké to bylo dostat se do repre 21 a užít si ten fantastický šampionát, kdy jste jako mladíci vyhráli Evropu?
1: Bylo to rychlý v první řadě, bylo to krásný, protože já jsem nikdy nebyl v těch mládežnických reprezentacích. Já jsem se vždycky považoval, když se podívám zpětně, na takového průměrného fotbalistu a myslím si, že jsem se posunul až v tom dospělejším věku. Bylo to hezký. Tenkrát tam byl trenér Brickner, který mě znal z Olomouce. On teda v průběhu té kvalifikace, respektive v té přípravě na to mistrovství, přešel k Ačku a měl nás trenér Beránek. Bylo to fajn, pro mě to byl první velký vlastně turnaj mezinárodní a podařil se nám takový úspěch, takže paráda.
0: Trenérovi Bricknerovi jste odpustil ten o pár let později slavný výrok, který je pořád k dohledání, že David Rozehnal hrál baroko.
1: A já to jsem nikdy takhle nebral. Já jsem byl a jsem takový splachovací. Snažím se nebrát věci osobně. Myslím si, že to bylo i od trenéra v zápalu boje, prostě ten zápas nám nevyšel obecně všem. Já jsem hrál baroko, ve finále to zlidovělo, kdo to může říct, že srovnávám s barokem, takže...
0: O něm dal vlastně výrok jeden z nejslavnějších českých trenérů vůbec.
1: Přesně tak, pro mě vlastně, když to vezmu zpětně, tak je to čest a vlastně trenéru Bricknerovi jsem vděčný za spoustu v mé kariéře, takže já jsem to takhle nebral. Já jsem to bral jako kritiku, samozřejmě mého výkonu a to, že to řekl tímhle způsobem, vlastně je fajn.
0: Bronzové mistrovství Evropy už mužů v Portugalsku, tam jste... Vlastně, když se o tom vždycky mluvilo zpětně, tak všechny mrzí, že z toho tehdy nebylo zlato, protože ten tým na to rozhodně byl. Všechno se to zlomilo vlastně tím zápasem s Nizozemci, kdy jste dokázali otočit, přehrát je, pak když říkali, ježiš, vy stavíte Bčko na Němce a vy jste i Němce porazili 2-1 v úvozovkách s Bčkem sestavy. Velmi silná sestava nároďáku tehdy.
1: Tenkrát to bylo skvělý. Já jako nerad chodím do minulosti a říkávám takové ty věci, jo, za nás to bylo takový nebo onaký, ale tenkrát ten tým a ta parta a kvalita těch hráčů byla na strašně velké úrovni. Všichni hráči, já jsem tam byl vlastně jako nováček, už tu dobu jsem hrál na nějaké úrovni mezinárodní, ale oproti klukům, kteří hráli a byli kapitány v top evropských klubech, jsem se nemohl s nima srovnávat, ale byl jsem rád, že jsem tam byl. My jsme pomalu vykali Pavlovi Nedvědovi s Jardou Plašilem, když jsme se tam objevili poprvé, takže to bylo takový srandovní, ale bylo to skvělý. Kluci nás vzali, samozřejmě byly tam skupinky starších, což je přirozený, my jsme vytvořili tu mladší, ale vždycky, když šlo do tuhého nebo se o něco hrálo, byl tam zápas, příprava, tak jsme se semkli a bylo vidět třeba právě i na tom zápase s tím Německem, kdy prostě kluci, kteří byli na střídačce v tu chvíli a odpočívali, protože si potřebovali odpočinout a i díky tomu jsme se dostali tam, kam jsme se dostali, tak nám fandili po zápase s náma, plácali, jo, jako cítil jsem se jako součást týmu a to si myslím, že potom udělalo a je škoda, jak říkáte, že jsme to nedotáhli až do konce a bohužel proti Řekům, kteří hráli prostě antifotbal, ale jsou mistry Evropy. No.
0: Já vždycky říkám, že fotbal a vůbec sport je samozřejmě o tom, co natrénujete, co máte dané, ale vždycky, prakticky vždycky, tam je někde ta vyšší moc, která prostě zrovna na tom jednom turnaji má oblíbený v úvozovkách jeden tým, který dokáže v těch těžkých chvílích tím prstíkem popostrčit výš a tehdy to bylo trošku na úkor české reprezentace, ale i ten bronz je určitě krásný. A propo, medaili doma máte schovanou anebo vystavenou, nebo nevíte?
1: Ani nevím.
0: I o tom je David Rozehnal, který je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc a my se k mikrofonu opět po písničce vrátíme.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: David Rozehnal, bývalý stoper evropské úrovně, minimálně stále ještě fotbalista, dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Vy jste hrál v Evropě ve spoustě týmů. Někde jste vzpomínal na to, že angažmá v Paris Saint-Germain, což bylo ještě před tím vstupem šejků do klubu, pro vás bylo nejkrásnější. Bylo to o tom, že jste byl pořád ještě relativně mladý, že jste byl čerstvě ženatý, nebo těsně před svatbou jste měl. A Paříž?
1: Všechno, co jste řekl, ano. Byli jsme ještě mladí s manželkou, jsme byli zatím bezdětní, takže jsme si to v vozovkách užívali. Byla to taková bezstarostná jízda a hlavně jsem se cítil jako nesmrtelný, myslím teďka na hřišti. Měl jsem pocit, že zvládnu prostě 100 zápasů, já jsem jich tenkrát zvládl právě nějakých 60 ze vším všudy, což jako je dobrá porce. A já jsem vlastně byl rád, já jsem vždycky byl hráč, který rád hrával, i třeba středa neděle mě to prostě nějakým způsobem bavilo, naplňovalo a nepotřeboval jsem odpočinek, takže ano, to období bylo skvělý, v klubu se nám dařilo tak průměrně, ale vyhráli jsme pohár francouzský, což bylo skvělý. Vyhráli jsme proti velkému rivalovi Marseille na velkém stadionu národním, takže paráda.
0: Není moc obvyklé, aby v současnosti tým dokázal obhájit vítězství v Lize mistrů. Paris Saint-Germain se to podařilo, no a David Rozehnal tam taky kopal.
1: Kdysi dávno.
0: Je to ta správná čárka v životopise. Tam odsud jste šel do Anglie, ale tam jste vydržel chvilku. Anglický fotbal vám nevoněl?
1: Řeknu to takhle, tenkrát jsem neposlouchal hlas srdce, ale hlas okolí. Bylo to tak, že v tu dobu se o mě zajímala Sevilla, ale v tu dobu začala Sevilla být na té úrovni evropské a myslím si, že hrála to první finále UEFA poháru tenkrát ještě. A myslím si, že to bylo tak, že Newcastle na to tlačil, chtěli mě, což mě samozřejmě taky jako pohladilo na egu. Ale nikdy jsem nechtěl hrát v anglické lize, říkám to upřímně, vždycky pro mě byl sen ta španělská liga. No a já jsem podlehl tomu tlaku lehce, ano, bylo to moje rozhodnutí, ale možná jsem měl poslouchat hlas srdce a možná vyhrál ve Španělsku.
0: Tomu se říká prokaučovaný sen, protože vy jste hrál vlastně prakticky ve všech důležitých evropských ligách a chtěl jsem se zeptat mimo jiné na to, proč jste nikdy nešel do Španělska, takže protože jste to v úvozovkách zakopal sám.
1: Přesně tak, prokaučoval jsem to, na druhou stranu toho nelituju, možná to tak mělo být a možná ta moje kariéra by nebyla taková, možná bych v Sevilla skončil špatně nebo bych se protloukal průměrnýma klubama a skončil bych dřív a tak dále. Takže já toho vlastně nelituju. Byla to zkušenost, narodil se nám syn Luka v Newcastlu, ale vrátím se k té otázce. Anglická liga mě moc nevonila. V tu dobu, teďka je úplně jiná, v tu dobu spíš to byla kopaná a cítil jsem to i z našeho týmu, že jsme chtěli hrát jednoduše, důrazně a já jsem spíš byl takovej jako důraz, nebyla moje silná stránka, dokázal jsem se přizpůsobit, ale u mě to byla ta konstruktivita, ta chuť hrát dopředu konstruktivně, neodkopávat a tam jsem se střetl trošku s realitou tenkrát anglické ligy, teď už je to úplně jiný.
0: Z těch dalších angažmá, kterých bylo ještě relativně hodně, co bylo nejvíc? Itálie anebo Lille znovu ve Francii?
1: No, asi Itálie byla krásná, tam jsem taky zažil naplněný Stadio Olimpico v derby proti AS Řím, finále italského poháru, kde jsem dokonce nevím, proč jsem se rozhodl kopat penaltu, ale asi Lille, určitě Lille, protože v Lille jsme hned první rok získali double, což nikdo nečekal, protože ten rok začala Paříž posilovat, ale ještě jim to nefungovalo tak, jak v následujících letech. A byla tam skvělá parta, protože já jsem vždycky měl rád týmy, kde ty party byly rodinný klub, parta fakt dělala 90% toho úspěchu a to se v Lille povedlo. Ještě na druhou stranu zase v Lille se nám narodila dcera a byli jsme tam vlastně i s mým posledním angažmá v Ostende, kde jsem dojížděl každodenně nějakých 7,5-8 let. Našli jsme si tam přátelé, bylo to fajn.
0: Říká David Rozehnal a já jsem moc rád, že ho dnes máme u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc a my se k němu ještě jednou naposledy po písničce vrátíme.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Naším hostem ve studiu je David Rozehnal, který prožil úžasnou fotbalovou kariéru, během kterého provází také jeho manželka, se kterou teď vlastně letos slaví 20 let. Bude to velké, nebo bylo to už velké?
1: Bylo to normální, tak jako jsme my jsme to tak nějak, přiznám se, neslavili, ale řekli jsme si, že to nebudeme slavit. Je to krásný, já jsem rád, že jsem ji potkal. A já bych řekl, já jsem rád, že jsem si ji našel, že jsem si ji všiml a potom jsem ji získal, protože to je člověk, který se podílel vlastně na výchově našich dětí, protože já jsem díky fotbalu hodně často nebyl doma. Bylo to složitější tady ty fáze té výchovy, takže ona se podílela na té výchově a patří za to velký dík. Lidi si to možná neuvědomují, ale není to nikdy jednoduchý pro ty manželky, partnerky těch fotbalistů, protože i když ti fotbalisti těm rodinám pomáhají, samozřejmě snaží se být doma, tak nikdy nemůžou být. Takže je to ona, která mě vlastně podporovala celou dobu, byla v ústraní, byla ve stínu, ale má velký podíl na tom, proč ta kariéra byla taková, jaká byla.
0: No a je vidět, že to i vy tak vnímáte, protože to nejenom říkáte, ale hlavně jste spolu už těch úžasných 20 let, což dneska nebývá obvyklé a zvláště u tak dobrých a významných fotbalistů, jako jste rozhodně byl. Fotbal u vás byl doma i co se týče výchovy dětí?
1: Určitě. Děti dostali hned míče a kopačky. I u dcery jsem to zkoušel a chvilinku koketovala s fotbalem. Vypadala přitom moc dobře a já jsem takový člověk, který má rád hezky vypadající, pohybově nadaný děti, hráče i profesionály. Rád se dívám na někoho, kdo u toho fotbalu vypadá ještě elegantně. Ale syn u toho fotbalu zůstal, ten pořád hraje za Sigmu, myslím si, že se mu daří. Teďka bude přecházet do mužů, takže asi bude si hledat angažmá tady u Olomouce někde, ale jsem rád, že u toho je a že je v kolektivu kluků, kteří jsou stejně staří jako on, protože si myslím, že pro děti v dnešní době je strašně důležitý něco dělat a něco dělat hlavně někde v nějakým kroužku, prostě být někde součástí nějakého týmu, protože to formuje a připravuje na život. Beátka potom přešla po té malé epizodě s fotbalem, ale to byla hodně krátká, tak dělala chvíli gymnastiku, ta šla moc dobře, ale potom z ničeho nic přišla domů a řekla, že chce zkusit basket. Ona je vzrůstem zatím trošku jako maminka, takže trošku menší, ale teďka poslední roky vyrostla a já jsem strašně rád, díval jsem se tomu, ale jako hodně jí to baví a to je podle mě důležitý. Vždycky se ptám dětí a i když potom jedu někde na nějaký kempy, tak se ptám dětí, jestli je ten fotbal nebo ten sport baví. A já si myslím, že nejdůležitější je to ani ne, jakou máte kvalitu, jestli máte talent nebo tak, ale jestli máte ten sport nebo to, co děláte rád, jestli to milujete. Pokud to milujete, tak to budete dělat dobře.
0: Říkal jste, že vaše maminka byla házenkářka, takže nějaké ty geny na hru rukama tam evidentně musely být, a jestli házená nebo basket, prostě pracovat s tím míčem i rukama a nejenom nohama. Říkal jste, že vlastně se snažíte dávat rady svým dětem, to znamená necílit se jenom jedním směrem, tak jak jste to kdysi po hlavě udělal vy. Vás netlačili rodiče, ale na druhou stranu maturitu jste udělal, což bylo nejdůležitější. Tam byl tlak rodičů tehdy?
1: Byl tlak trošičku od mamky, táta to bral tak, táta byl taky fotbalista, hrál myslím si, že třetí ligu nejvýš, ale ten mě podporoval, byl dlouhou dobu trenérem v Sigmě v žákovských kategoriích. A i díky vlastně tátovi si myslím, že jsem dosáhl toho, protože to byl pes na mě i na bráchu, ten když pochválil, tak to už jsem hrál fakt dobře. A od táty moc ne, ten věděl, že mám svůj sen a ten si myslím, že mě podporoval, ale od mamky tam vždycky bylo, ale musíš odmaturovat, ještě vyzkoušej vysokou školu, klidně dálkově a tak dál. Takže ona byla učitelka potom, jo, na střední a na vysoké škole, takže i to bylo přirozený. Ale já jsem jí potom říkal, jo, potom už se to začalo lámat a já jsem se musel rozhodnout, studoval jsem dálkově tady vysokou školu, ale i to dálkově já jsem prostě potřeboval se soustředit na jednu věc, protože já když něco dělám, tak potřebuju to dělat na 100% a ne to tak kouskovat.
0: takový byl život Davida Rozehnala a pořád je, což je důležité, a vypadá to, že je opravdu krásný, takže my vám přejeme, ať vám ten život vydrží, protože fotbal je krásná zábava, je super, když s tím můžete vydělat třeba i slušné peníze, když se vám daří, ale ten vlastní rodinný život je vždycky asi to nejvíc, takže budeme držet palce, ať se i nadále daří, a jsem moc rád, že jste byl dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc. Díky za povídání.
1: Díky za pozvání a přeji hezký den.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání.
1: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Jedenáct hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V době dovolených přibývá vloupání a pojistných podvodů. Zastupitelé Zábřehu dnes budou jednat o městských dotacích. Krnov vybuduje nový výstražný systém. Odpoledne bude oblačno s teplotami do 25 stupňů. Pěkný den u zpráv Českého rozhlasu Olomouc. Přeje Honza Faltýnek. V době letních dovolených podle policejních statistik každoročně přibývá vloupání asi o 20% oproti zbytku roku. Ve stejném období stoupá i počet pojistných podvodů. Nejčastěji klienti předstírají, že došlo k vloupání a hlásí škodu značné hodnoty. Druhým nejčastějším podvodem je pak případ, kdy se klienti snaží pojistit už vykradenou nemovitost, říká Jiří Mašek z Vienna Insurance Group.
4: Zejména v letních měsících máme výrazně zvýšený počet pojistných událostí vzniklých do jednoho týdne od sjednání smlouvy. Je to důsledkem právě toho, že dochází k vloupání na nepojištěných nemovitostech a lidé se snaží takovou nemovitost dopojistit a následně předstírat, že k pojistné události došlo až v době trvání nové pojistné smlouvy.
2: V zábřežském kině Retro dnes v 16 hodin začne zasedání městských zastupitelů. Zabývat se budou mimo jiné dotacemi nebo výsledky hospodaření města v loňském roce, říká mluvčí radnice Lucie Mahdalová.
5: Na programu středečního jednání zastupitelstva jsou například žádosti o dotace pro zábřežský dechový orchestr, zábřežskou farnost a Sokol v místní části Václavov. Jednání zastupitelstva mohou lidé sledovat i v přímém přenosu na YouTube profilu města.
2: Krnov příští rok chystá nainstalovat víc než 100 nových sirén a hlásičů. Při povodni v roce 2024 město zjistilo, že současný výstražný systém není dostatečný v okrajových čtvrtích. Nové hlásiče budou mít například baterii pro případ výpadků proudu. Výstrahy pak bude Krnov hlásit z nové centrály v budově městského úřadu, říká Robin Bareš z krnovské radnice.
6: To oslovení zejména tou audio zprávou, tak o těch okrajových částech nejde rozumět a vůbec neví, co se děje, což by měl změnit ten nový systém, který počítá s tím, že to bude už pomocí místních rozhlasů, které budou rozšířeny po celé té lokalitě a lidi tím pádem budou vědět, co se děje.
3: Sport.
2: Argentina, Norsko, Francie i Rakousko zahájili světový šampionát ve fotbale výhrou. Úřadující šampioni z Argentiny po hetriku kapitána Messiho porazili Alžírsko 3-0. Norsku přispěl k triumfu 4-1 nad Irákem dvěma góly Holand. Stejný počet branek dal kapitán Francie Mbappé a pomohl k vítězství nad Senegalem 3-1. Rakousko si poradilo s Jordánskem také 3-1.
3: Počasí.
2: Odpoledne čekáme na střední Moravě převážně oblačno, místy se vyskytnou přehánky, ojediněle i bouřka. K večeru mají přehánky ustávat a bude ubývat oblačnosti. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Povane mírný severozápadní vítr, který má ale postupně slábnout.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se v Bělotínské ulici v Hranicích u křižovatky s ulicí Olomouckou a třídou 1. máje. Kvůli stavebním pracím je tam zúžená vozovka.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Máme 4 minuty po 11. dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Dobře, že jste s námi také 17. června v čase předpoledne. Myslím, že máme co nabídnout. Inspiraci, poučení, reportáže, taky marinování. Prý se z nás stanou jedním luskem prstů během minutky mariňáci, tedy marinádníci, či jak se vlastně nazývají ti, kdo správně a nejlépe marinují, nejenom masičko. Předpoledne Bavské rady, marinující, marinovací s Jarkou, ale takhle, to asi znáte, zní Javory. No a takhle... Takhle prosím Javory Beat na Big Beatové, ale samozřejmě i známé hity Hany a Petra Ulrichových s Javory Beatem do Choliny už 19.6. v 19 hodin vás vezmeme. Pozveme, protože tyto dvě vstupenky ukazuju, no možná i na kamery a hlavně na mikrofon, mohou být vaše. Ještě, když budete dál poslouchat Český rozhlas Olomouc a včas zareagujete na tu správnou výzvu v ten správný okamžik.

0: Posloucháte dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Hospic v Olomouci na Svatém Kopečku už víc než 20 let poskytuje péči klientům v závěru života i podporu jejich blízkým. Jak funguje jediné kamenné hospicové zařízení v Olomouckém kraji a na jakých principech je jeho péče založena, postavena? Přiblíží teď v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc ředitelka Svatokopeckého hospice Marta Šťastná.
1: Hospic je tady pro lidi, kteří odcházejí, což na ně jakoby úplně medicínský termín, když lékaři rozhodnou, že léčba nemá smysl, nebo by opravdu toho člověka trápila, nebo už nic nepřinese, přichází paliativní léčba a to je právě místo pro náš hospic. Nám nejde jenom o léčbu, důležité je, aby netrpěl člověk bolestí ani dalšími nějakými symptomy, ale je důležité, aby měl prostor pro rodinu, aby měl prostor pro vlídné slovo, dobré zacházení, dobré jídlo, opravdu mu víc říct v tom, co potřebuje.
2: Říká dlouholetá ředitelka hospice na Svatém Kopečku u Olomouce Marta Šťastná. Kolik prostoru pro klienty tady máte? Kolik klientům můžete pomáhat?
1: Takže máme tady prostor pro 30 klientů. Téměř každý jednolůžkový pokoj má vlastně možnost přistýlky. Máme tady i 6 dvojlůžkových pokojů a pro ty rodiny nebo známé jsou 2 pokojíky hotelového typu. Ty návštěvy u nás můžou být nepřetržitě, můžou i přijít třeba v noci, můžou

0: externu, kdo mě tady vítá?
1: Michaela Peřinová, zdravotní sestra.
0: Vy tady zrovna něco chystáte, co připravujete?
1: Připravuju sedaci pro klienta, který se zhoršil. Jedná se o opiáty a antiemetickou léčbu.
0: To je asi váš denní chléb. Chystáte léky pacientům, chystáte to, co oni potřebují zrovna akutně podle pokynů lékařů?
1: Ano, podle zdravotního stavu, kdy lékař se nás ráno zeptá, co je nového, co se vyvinulo během noci a podle toho upraví výši medikace.
0: Co všechno ještě vaše práce obnáší?
1: Máme 12-hodinové služby, provádíme ranní hygienu společně, pomáháme i při podávání stravy klientům, takže se vlastně zapojujeme do všeho, ať jsou to papíry nebo tady chystání těch léků, medikací, infuzí, ale je to i ošetřovatelská, rány se ošetřují a je to i komunikace s rodinou.
0: Jak dlouho tady pracujete na Svatém Kopečku?
1: Teď to bude 5 let, co jsem šla kolem a přišla jsem se podívat na noc kostelu a nastoupila jsem.
0: Když jste sem přišla na tu noc kostelu, čím si vás ten hospic přitáhl? Proč jste si řekla, to je místo, kde bych chtěla zkusit pracovat?
1: On mě teda přitahoval už hodně dlouho. Mě ta paliativa oslovovala už po škole, co jsem nastoupila do nemocnice, i když tehdy to ještě jako paliativa takhle nebylo. A byl to odkaz mojí babičky. Když umřela, já jsem se o ní vlastně měsíc, jsem s ním měla takový blízký kontakt před smrtí a byl to takový podle mě odkaz pro mě, jako jít touto cestou.
0: V čem vidíte smysl v té práci, čím je pro vás třeba osobně přínosná?
1: Když můžu pomoct, ať to jsou rodiny nebo i klienti, kdy je těžký vidět svýho, ať je to maminka, babička, kdokoliv, anebo i dítě to je pro ty rodiče, co tady kolikrát bývají mladší ročníky a já jim můžu pomoct v tom doprovázení a v tom to zvládnout a třeba i být u toho. Pro někoho je to velká překážka, velký strach, ale pak když vidí jak jsou vděční, že to zvládli, nevzdali to a byli u toho konce a došli k tomu smíření, tak to je nejvíc.
2: Silná slova. Zdravotní sestra Michaela Peřinová ovšem. Dál v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc ještě jednou reportážně z hospicu na Svatém Kopečku. Projdeme si ho se sociální pracovnicí a tak ještě jeden silný příběh. Navštívíme přímo jednu z klientek. Už za pár minut u nás ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.
1: Někdy připadám si vážně jako blázen, kdo mi rozřešení dá, rozřešení dá.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hospic na Svatém Kopečku. To je jediné kamenné zařízení tohoto typu v olomouckém regionu. Více než 20 let hospic na Kopečku poskytuje péči klientům v závěru života. O ně zde pečuje tým zdravotníků, sociálních pracovníků, duchovních i dobrovolníků, kteří se citlivě věnují klientům, ale také jejich rodinám.
1: Na recepci hospice na Svatém Kopečku jsou klece s papoušky, kteří tady dělají určitě radost také klientům. A já tady potkávám sociální pracovnici Kláru Janíkovou, která mě provede hospicem. Tak začínáme, jak jsem říkala, na té recepci.
2: Teď procházíme kolem pokojů, projdeme kolem zimní zahrady, kde míváme jednou za týden filmový klub. Hned vedle toho je jídelna, ve které je klavír a tam jednou za týden jsou zase zpívánky. Patří to do té aktivizace.
1: Ano, to znamená, že my se teď dostáváme vlastně do takových jako společenských prostor, do míst, kde mohou buď klienti přijít na nějaký program, který jim připravíte, nebo se tady mohou potkat. Tak zajímá mě, jaká je vlastně ta náplň toho volného času, kterou pro klienty připravujete.
2: Ty společenské prostory tu máme, ale zároveň se ptáme klientů vlastně, co chtějí. Když jim není úplně dobře, tak nejradši mají svůj pokoj. Nejradši jsou, když za nima přijdou jejich blízcí. Je možné s nima být na terase. Máme velkou terasu v přízemí. Na všechny místa v hospici se dostanou klienti na posteli a například v létě na té terase je spoustu návštěv. A je to moc hezký to vidět.
1: Může za váma na chvilku?
3: Určitě, to víte, že ano.
1: Já jsem vás tady zastihla, vy jste tu měla návštěvu.
3: Hodně lidí za mnou přichází tady odsud. A jinak mám teda jako svoje návštěvy taky samozřejmě.
1: Takže se u vás dveře netrhnou?
3: Ne, a dveře máme otevřené pro všechny dobré lidi.
1: Jak dlouho tady jste v hospicu?
3: Od poloviny března. Já jsem několikrát doma spadla, takže jsem tady přišla v modřinu a tak jako špatná velice. No ale dali mě tady tak úžasně do pořádku, že mám kamarádku lékařku a ta říká, poslechni, ty bys měla být na čelní stránce nějakého lékařského časopisu o paliativní péči, protože evidentně teda mě to tady svědčí, jak mě odpadly všechny chemoterapie a všechny léčby a tak. Všichni jsou na mě hrozně hodní, všichni se o mě starají, všichni si se mnou chodí povídat, takže já tady si nemůžu stěžovat a fakt mě dali dohromady. Opravdu ano.
1: Vy jste říkala, že vám skončily chemoterapie. Z čeho jste se léčila?
3: Rakovina vaječníku, jenomže já jsem to zanedbala. Takže když mě potom operovali kvůli zástavě střev, takže zjistili, že mám metastázy už úplně v celém těle. A dávali mě, teda mě to neřekli, ale řekli to rodině, že teda do Vánoc, ať nepočítají dál. Už to budou 7, co jsem tady pořád. Takže ale člověk si začne vážit opravdu všeho, každé maličkosti. Ale já jsem měla na to těch 6 let, abych se s tím srovnala. 6 let jsem chodila na chemoterapie, absolvovala jsem 105 chemoterapii, takže už toho ten organismus měl skutečně poslední jsem měla před Vánocema s tím, že teda v lednu začnu na novo, no ale pak bylo těch pádů tolik, tak mě odvezli do nemocnice, no a tam říkala paní doktorka, že teda nemůžu být už sama doma. Teď domoví důchodců, to je jako na dlouhou dobu, že? Tak mě nabídli ten hospic a já jsem to teda přijala z radosti, abych řekla popravdě, protože já jsem z Olomouce a když se řekne hospic, tak to je VIP, jo? A jsem ráda, že jsem tady. No a s tím počítám, no tak jako je to poslední cesta, nedá se nic dělat, všichni jsme smrtelní, že?
1: Ze Svatého Kopečka Petra Ševců, Český rozhlas.
4: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: hodně štěstí přejeme z Českého rozhlasu Olomouc. Počasí nádherné a v těch následujících dnech hlavně ve večerních hodinách, dokonce i pak už přívětivé po těch poledních 35. Tak hodně štěstí, pokud byste chtěli konečně anebo opakovaně vidět Javory být, Hanu a Petra Ulrichovi, a to už 19. dneska je 17. v 19 hodin, takže večer už za klídku a pohodičky, za téměř zapadajícího slunce. 19.6. v 19 hodin navíc ve farní zahradě v Cholině na Litovelsku vystoupí Hana, Petr Ulrichovi a Javory být. Chtěli byste je vidět, slyšet?
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Ještě dvě vstupenky tu máme pro vás. Někoho šťastlivého na lince 221 555 444 v Českém rozhlase Olomouc. Hana a Petr Ulrichovi, Javory být, 19. v 19. v Cholině ve farní zahradě. Tak nabízíme. Jsou tu kmání a určitě je kmání někdo ze zájemců. A teď přímo u nás ve vysílání. Dobrý den, krásně zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den, komu, kam pak?
2: Do Slatěnic.
0: A můžeme vědět, a už tam paní posluchačka není. Jestli se v rychlosti dovolá ještě, tak to štěstí se opravdu usměje. Ale budeme to muset všechno doladit, dořešit, takže by ještě...
2: To vypadlo, promiňte.
0: Tak teď to krásně zase naskočilo a to je moc dobře. A když nám prozradíte, kdo pak nám volal a volá, tak to bude moc pěkné.
2: Danuše.
0: Paní Danuško, a to je vlastně všechno, abychom vás seznámili s posluchači, aby oni ostatní věděli, že jste tou šťastlivou, že máte štěstíčko, že Hana a Petr Ulrichovi a Javory být budou hrát pro vás, také pro vás 19. v 19 hodin v Cholině. Tak gratulujeme, hezké zážitky s cymbálem, ale i elektrickými beatovými kytarami v Cholině.
3: Máš to ctí známých, ale... Kdo tě zná, máš vlastní píseň, kdo však ví, jak zní. Máš pocit,

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude herec Ivan Vyskočil.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc.

0: pomalu líbat a lítat naučíme I Don't Wanna Be With You, tedy chytila jsem na pasece motýlka. 11.46, tuhle před necelým týdnem jsme se lehce naučili i nutričně, terapeuticky, klinicky, výživově marinovat, ale především grilovat. Takže když se to něčem přepaluje, když ten olejček, když ty uhlíky jsou žhavé, tak to masíčko by nemělo přijít do styku přímo jaksi s tím přepalovaným. No ale zabalit do alobalu, však máte asi svůj recept. A nebo že bychom ještě pomohli neskušeným mariňákům, marinádníkům s Jarkou.
1: Babské rady.
2: Marinování masa na grill zajistí výraznější chuť a zachování šťavnatosti. Základ kvalitní marinády je tuk. Tím bývá nejčastěji rostlinný olej, který pomáhá rozpouštět aromatické látky z koření a přenášet je do masa. Důležité je i koření. Paprika, pepř, kmín, tymián, oregano, rozmarín či chili. Záleží na vašich preferencích. Chuť skvěle zvýrazní česnek, cibule, hořčice nebo sojová omáčka. Pro kuřecí maso se výborně hodí kombinace citronu, medu a bylinek. Vepřové maso získá zajímavou chuť díky česneku, hořčici a paprice. Hovězí často potřebuje pouze jednoduchou marinádu s olejem, pepřem a rozmarínem. Doba marinování závisí na druhu masa. Kuřecímu stačí několik hodin, zatímco hovězí a vepřové může odpočívat v marinádě přes celou noc. Maso je vhodné před grilováním vyndat z lednice alespoň půl hodinky předem, aby se následně rovnoměrně propeklo.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

ještě docela snesitelné, no ne jarní, ale letní hodnoty 25 stupňů Celsia nabídne nejbližší zpravodajská relace na dnešek, respektive na zítřejší den. No a pak se dějí vůle boží, pak už to nebude normální ani jaro, ani léto, ale prý jenom na pár dnů, tedy ovšem pár stupňků přes 30, možná 35. Tak ještě za chvilinku jarně letní pálava kapely Camelot, teď jedna klasika zpěvačky Donny Summer. Hezké dobré dopoledne i poledne.

Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
0: Hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Šumperští lékaři si v kamionu vyzkoušeli moderní techniky operací. Festival Sunrise z Jesenicka posílil po loňské kritice spolupráci s policií. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace. Odpoledne bude převážně oblačno s teplotami do 25 stupňů. Hezký den vám. U zpráv přeje Gabriela Adámková. Speciální kamion navštívili tento týden lékaři šumperské nemocnice. Vůz je vybavený laboratoří a operačními sály. Lékaři si tu mohli vyzkoušet postupy při operacích koleních a ramenních kloubů, potvrdil to primář ortopedie Jan Debre.
3: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažity.
0: Organizátoři hudebního festivalu Sunrise, který se koná v Lipové Lázních na Jesenicku, se dohodli s policií na spolupráci. Pořadatelé loni kritizovali rozsah policejních kontrol. Někteří návštěvníci museli osobní doklady ukazovat opakovaně. Policie pochybení odmítla. Letos slíbila, že se zaměří hlavně na silniční kontroly v okolí akce. Festival Sunrise se v Lipové Lázních uskuteční na konci července. Zaměřuje se na elektronickou hudbu a komunitní program. V Česku stále vznikají nové domovy pro seniory bez registrace, potvrzuje to kancelář veřejného ochránce práv. Největší riziko takových pobytových zařízení je v tom, že v nich často nepracuje na zdravotnických pozicích kvalifikovaný personál. Nejvíc neregistrovaných domovů v poslední době přibylo na Jižní Moravě.
4: Teďka zazvonila paní z Českého rozhlasu a chtěla by mluvit s někým, kdo to tady provozuje, tak voláme vám.
5: Protože jsem se chtěla zeptat na ten provoz tady a na to, jestli jste registrovaní v katalogu sociálních služeb.
6: Pracovnice neregistrovaného domova v Miločicích na Kyjovsku se mě marně snažila po telefonu spojit s údajnou provozovatelkou tohoto zařízení. Podle mluvčí Kyjova Ivany Martinkové odhalili místní úředníci v regionu za 10 let 45 takových domovů.
7: Přesný počet ubytovaných osob neznáme, odhadujeme, že se jedná o stovky osob v rámci regionu.
6: Kontroly má na starosti krajský úřad, momentálně dělá 3. Alena Hesová, Český rozhlas.
0: Senátoři projednají změny rozpočtových pravidel. Koalice navrhuje, aby se od příštího roku nepočítali do limitu schodku státního rozpočtu dopravní stavby. Výjimka teď platí pro část výdajů na obranu a pro peníze na dostavbu jaderné elektrárny Dukovany. Opoziční strany novelu kritizují a v Senátu, kde mají většinu, tak návrh zřejmě narazí. Pokračuje předseda ústavně právního výboru Tomáš Goláně z klubu ODS a TOP 09.
8: Došlo k systému, kdy se některá čísla, některé investice nebudou vůbec hlídat. A co to znamená? Že když to nehlídám, tak to můžu utratit někde jinde. A dostanu do ekonomiky obrovské množství peněz, na startu inflace, budou se držet vysoké úrokové sazby.
0: Sport. České softbalistky po úvodní porážce s Australankami porazily v pražské skupině světového šampionátu Kubánky už po 5 směnách 8-0. Další zápas odehrají ještě dnes. Od 19 hodin je čekají v Bohnicích Italky.
2: Počasí.
0: Odpoledne bude převážně oblačno, místy s přeháňkami, ojídněla bouřkami. Teploty 22 až 25 stupňů, v Jeseníkách kolem 17. Fouká mírený severozápadní vítr, který postupně zeslábne. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v Jeseníkách slabé přeháňky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírený severozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
9: Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: V Prostějově v ulici Olomoucká havarovala dvě osobní auta, jezdí se do Kivadlově jedním pruhem a nehoda dvou vozidel se řeší i v Rakutíně v ulici Šumperská, úsek je dočasně uzavřený.
9: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Krásné poledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc. Dnes nás čeká velký rozhlasový hudební svátek. A to proto, že dnes od 17. hodiny i vy spolu s námi můžete být v Letňáku na koncertě živě dvou stém. Takže 200 opravdu v rámci koncertu živě už dnes slavíme. Vystoupí Alibaba anebo třeba Robert Křesťan a druhá tráva. Věříme, že to bude krásné setkání. VIP vstupenky jste vysoutěžili v uplynulých dnech. Mnozí lístky máte a pokud na Letňák na 17. hodinu tady do Olomouce přijdete, tak určitě ještě dostanete i vstupenky ke stání. Zase na druhou stranu si budete moci u příjemných melodií hezky zatančit, poskočit. Tak určitě u toho buďte s námi, moc se na vás těšíme dnes v 17 hodin v Letňáku, v letním kině v Olomouci. Když jsem zmiňovala Roberta Křesťana, tak si teď takový hudební závdavek od něj pustíme a tuhle písničku, tedy Tanečnici, posíláme vám všem, kteří dnes slavíte. Možná se jmenujete Adolf a tudíž dnes máte svůj svátek. Moc blahopřejeme, stejně tak i Adolfínám a Dinám. No a možná dnes máte den narozeninový, tak blahopřejeme také všem narozeninovým oslavencům. A těšíme se na vás v písničkách na přání na telefonu 221 555 444. Zdraví od mikrofonu Zora Jižková.

0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
1: Telefon do studia znáte. Ještě ten SMS-kový 723 70 33 51. První písnička už je také připravena. Na telefonu máme paní Vítězslavu ze Stříteže, která vybírala Karola Konárika a Robu Kazíka. Život je boj. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den. Prosím vás, chtěla bych nechat zahrát svému manželovi, panu Josefu Hudečkovi ze Stříteže, který svůj život dobojoval před 2 měsíci a dnes by se dožil 80 let. Ano. Vzpomíná manželka, děti s rodinami, ostatní příbuzní a přátelé. Ano. A taktěž prosím nechat zahrát svému vnukovi Petrovi, který v sobotu bude mít 32 let, a synovi Petrovi, který se v neděli dožije 58 let. Mm-hmm. Tak vám moc krát děkuji za zahrání písničky.
1: Tak zdravíme vaše oslavence, zdravíme syna, děkuji. Zdravíme vnuka a oběma, protože oslavencům hrajeme pro radost, ano, a pro potěšení, takže těm posíláme krásnou písničku, přejeme jim všechno jen to nejlepší, hodně zdraví a spokojenosti. Mějte se moc krásně, nashledanou.
2: Děkuji vám, nashledanou.
1: Pěkná písnička letí v tuhle chvíli už také těm, které oslovujete SMS-kově. Písničku hrajeme pro Pavlínku Peterkovou, slaví krásné narozeniny. Pavlínko, přejeme hodně zdraví, přeje Staňka z Oseka nad Bečvou. Moc a moc Pavlínce Peterkové k narozeninám blahopřejeme. A pěkný pozdrav letí také pro pana Milana Trusíka, slaví svátek. S přáním stálého zdraví a pohody v osobním i rodinném životě. Pěknou písničku posílá Pepík.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc a my máme připravenou další písničku. Dáme si Slavíky z Madridu s Valdemarem Matuškou a paní Tonička z Ludmírova ta písničku vybírala. Dobrý den.
1: Dobrý den vám a všem věrným posluchačům. Já bych chtěla nechat zahrát našim jubilantům z domova. Je to naše sociální pracovnice Dášenka Trnková, která má zítra své narozeniny. Dáši, přejeme vám radost krásného vašeho vnoučka a ostatní, řeknu i těm ostatním. Zítra má svátek pan Milánek Koupil z Vilémova. 19. má narozeniny paní Janička Navrátilová. 22. naše sestřička Miluška Ulmanová narozeniny. A pozdrav také panu Karlu Lužnému do Přemyslovic. Všem těmto přejeme hodně zdravíčka, štěstíčka, spokojenosti, lásky, radost vnoučat a boží požehnání přejí všichni seniori a zaměstnanci z domova. A vám moc krát děkuji a naschledanou.
0: Budeme se těšit příště naslyšenou a všechny jmenované pozdravujeme, blahopřejeme a zdravíme i vás, paní Toničko, do Ludmírova a všechny vaše blízké tam a spolubydlící. Naschledanou.
1: Děkuji vám, naschledanou.
0: Paní Tonička z Ludmírova byla s námi. My tuhle písničku, která už je připravena, budou to Slavíci z Madridu, posíláme také k dnešnímu svátku pro pana Adolfa Rídla z Nové Vsi u Rýmařova. Přejeme štěstí, pohodu, pevné zdraví za celou rodinu, manželka Alena.

a cudný, mná se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát, do nás trefí včího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně snít.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Písničky na přání pokračují dál. Míříme za panem Jindrou z Lhoty. Pane Jindro, vítejte, dobrý den.
4: Dobrý den, paní moderátorku. Tu písničku od Michala Davida Nonstop si poslat vám i pro mýho nejlepšího kamaráda Honzíka k Unicovu, protože je super kamarád a přeji vám hezký zbytek dne a nashledanou.
3: To jste moc hodný a já také moc děkuju, že i na nás myslíte tady v rozhlase. Písničku posíláme také vám i vašemu kamarádovi do Uničova.
4: A
3: děkujeme. Děkujeme za zavolání. Nashledanou. Pan Jindra z Lhoty vybral Michala Davida. Ano, dáme si nonstop a posíláme tuhle písničku také Janě Bačové k dnešním narozeninám. Jani, moje milá dcero, všechno nejlepší a hlavně zdraví a štěstí a hlavně to pořádně oslav. Tak to, milé Janě Bačové, přeje mamka a sestra Hanička. Blahopřejeme. Prosím o zahrání pěkné písničky pro milého přítele Zdeněčka, kterého mám moc ráda a za všechno, co pro mě dělá, mu moc a moc děkuji. Přeje Iva velké losiny.

0: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
1: Milana Drobného si teď dáme. Ten to uměl vždycky rozpálit a stále ještě umí. Písničku od něj vybírala paní Zdenička z Pruskejova. Dobrý den.
2: Dobrý den, Zorinko, ještě jednou a písničku posílám Zdeničce do Hrochova s Jarmílkou, Zdeničce do Holubic. Zdeničko, děkuji za krásnou básničku. Potom Elišce do Václavova, Julince do Přerova, Liběnce do Lutina, Marušce do Kelčic. Všem vám přeji hlavně dobrou náladu, hodně zdraví, ať se vám vše daří a těším se někdy opět naslyšenou. Zorinečko, písnička je i pro vás. Děkuji a těším se někdy naslyšenou.
1: Děkujeme, děkujeme. Velké pozdravení i vám do Pruskejova. Naschledanou.
2: Naschledanou.
1: Milan Drobný bude zpívat Pojď se mnou na boubín. Tahle písnička patří také již uzdravené slečně Gábince Drexlerové do zubní dílny v Hranicích s přáním, ať se jí to dnešní zavařování vydaří. A dále by jí chtěl zpětně poděkovat spolek starších svobodných žen z Lipníku nad Bečvou za nedávné uspořádání živého vystoupení známého rapera Bro a za následnou skvělou jízdu a do hru v pergole. Za všechny váš Adam. Takže zdravíme Gábinku Drexlerovou, děkujeme za vše. A písnička letí také k nádhernému životnímu jubileu. Je to 60 let, které slaví paní Jaruška Štěpánková z Raškova. Milá Jaruško, hodně zdraví, štěstí a lásky přejí Beranovi ze Štítů.

0: Písnička na přání a Český rozhlas Olomouc v tuhle chvíli míří do Litovle. Je s námi pan Jiří. Dobrý den, vítejte u nás.
1: Dobrý den, já vám děkuji za velice milé přivítání. Zrovna jsem chtěl říct, že je krásný počasí, práce měli od ruky. Na to, že ještě příjemný hlas paní moderátorky.
0: Já děkuji.
1: No a takže k tomu ještě hezkou písničku. A co nám vlastně může k tomu životu scházet? No už vůbec nic.
0: Jak jednoduché to může být nový. Kéž by to
1: úplně,
0: tak fungovalo.
1: Tak.
0: Děkujeme moc.
1: Takže pěkný poledne středeční přeji vám, paní moderátorku, a všem posluchačům, kteří nás poslouchají. A nevím, jestli tam mám nějaký resty, ale možná asi jo, protože já jsem takový pruserář prostě, takže já to zkusím odbourat. Já bych tenhle hudební pozdrav chtěl poslat paní Lidušce do Olomouce, Haničce do Olomouce a Věrušce do Olomouce. Ta Olomouc je mě, jak si začíná být čím dál víc sympatičtější, takže tam mám tolik posluchačů a tolik obdivovatelek. Dále bych to chtěl poslat do Maruška, do Kroměříže a Prostějova, Zdenice Prostějova, Milena Bromu, Hanka Moravský Beroun a Eliška Václavov. Přepísko jsem to uznávám, to vy mě to určitě odpustíte, protože vy jste vzácná žena.
0: No stejně já se ještě na všechny že... nedostalo, abyste věděl.
1: To se nedostalo, samozřejmě, ještě bych mohl pokračovat, ale nechci to zneužit. Přeji vám všem, přátelé, krásný sluneční středeční odpoledne i už večer. Mějte se pěkně, dávejte na sebe pozor, prožijte to ve štěstí, ve zdraví, v lásce. Mějte se krásně, bylo mi potěšením. Zase někdy se budu těšit.
0: Vy jste vybral krásnou písničku, je z roku 1967, tuším dokonce už. Ano, Eva Pilarová, Requiem, hudba Bohuslav Ondráček, text Jan Schneider. Tak se rádi poslechneme. Děkujeme moc, děkujeme a opatrujte
1: se. Taky, děkuju, mějte se taky.
0: Nashledanou. Tak, má píseň dál světu zpívá, má píseň z kříže se dívá, je pouze přísahou nespásnou. Tak tuhle písničku si poslechneme za chvilinku, ale já myslím, že ji můžeme určitě také ještě někomu poslat. Píše nám pan Břeťa ze Štítů. Dobrý den všem na frekvencích 106,8 FM. Zahrajte prosím Jarušce Chalabalové do Javorníku. Pozdravujeme také Tekyčku Baťovou do domova seniorů ve Štítech a zdraví pan Břeťa Píska a Tekyčka Baťová posílá i velkou pusu. Krásné poledne přejeme všem. Prosím, zahrajte písničku pro pana Antonína z Bedihoště. Přeji mu pohodové dny bez bolesti, ke zlepšení zdraví a boží požehnání. Písnička je také pro pana Františka od Brna. Krásnou a příjemnou službu a krásný den všem přeje paní Eva z Modřic u Brna. Zdravíme vás, paní Evo, a písničku posíláme také všem Milanům k svátku. S úsměvem jde všechno lépe a také mě děkuje a zdraví Jana Pokorná z Nového Malína.

0: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
1: Písničky na přání míří za paní Majkou Zjedlí. Český rozhlas Olomouc vás zdraví. Dobrý den.
2: Dobrý den, já vás taky hodně zdravím a zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc.
1: Děkujeme.
2: A tuto písničku posílám našemu kamarádovi jako poděkování. Když byl manžel po úrazu a já měla nějaký zdravotní problémy, on nás pořád vozil všude, kde jsme potřebovali, na nákupy, po doktorech, tak bych mu za to chtěla moc poděkovat touto písničkou. A je nám opravdu věrný kamarád, pomáhá nám i s jinýma pracemi. A ještě bych pozdravila celou Pavlíkovou rodinu a všechny babičky a dědečky, co jsou někde v domovech a v ústavech. A vám, paní Zorko, moc krát děkuji za vyhledání písničky a přeji vám krásné odpoledne. A co vám daří?
1: Já moc děkuju a také vás moc pozdravujeme, paní Majko, a celou jednak rodinu a vaše blízké a kamaráda. Naschledanou.
2: Já vám moc krát děkuju a mějte se hezky.
1: Naschledanou. Nyní ano, nad dobré přátelé, kteří při nás stojí. Je to tak. Tak my tuhle písničku od Dalibora Jandy, Hurikán, posíláme také do Strmilova u Jindřichova Hradce. Je to milované švagrové Olince Přikrylové, která slaví krásné narozeniny. Olinko, přejeme vše krásné, šťastné, pevné zdraví, moře rodinné lásky, příjemné životní okamžiky, pohodové dny, plné duševní síly a boží požehnání. Hela, Magda, Mira, Jara, Romek s rodinami moc pozdravujeme do Strmilova u Jindřichova Hradce. Písničku posíláme také Ivance z Velkých Losin. Za přání moc děkuju, mám tě moc rád, děkuje přítel. A pěkný pozdrav letí i paní Fanince Dostálové ze Senice na Hané. Paní Faninko, k dnešním narozeninám přejeme všechno nejlepší. Hodně štěstí, zdraví, spokojenosti přeje Honza a Lidka z Písečné. A písnička letí pro všechny hodné lidičky, kterým nikdo nezahraje. A také pro všechny známé od Helči Zamykalové z Nové ulice v Olomouci. Zdravíme paní Halenku Zamykalovou. A poslední vzkaz pro tuhle chvíli. Dobrý den, zahrajte prosím holkám do Vápené, Marci, Jitce do Žulové, Helence z Uhelné, Vlaskyčce do Krnova, Standovi do Bernarkic, Miladce do Přáslavic, děkuji za písničky, hezký den a hlavně dobré zdraví přeje Anička z Vápené, mám vás ráda.

0: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako zlatý hřeb Robert Křesťan a druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
1: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady Zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Český rozhlas Olomouc a písničky na přání zdraví. Paní Ludmilu z Doubravice, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a chci abych nechat zahrát jenom tak pro radost, pro potěšení. Dobré kávě po obědě panu Oldovice Hrákovi do Nemile, paní Emilce Horákové do Zábřeha, manželům Sedláčkovém do Újezda, paní Iloně Šmoldasové do Loštěc, Sosice Lidě Jarolimové, Lidě Zidlové, Andulce Handelkové do Doubravice a Lidušce Tiché do Palonína. A je to i pro vás, paní redaktorko, a pro všechny, co poslouchají Český rozhlas Olomouc. Děkuju pěkně, mějte se hezká z někde, nashledanou, Gotwaldovi.
3: Srdečně pozdravujeme a děkujeme za vzkazy. Nashledanou, mějte se hezky. Já už přidávám další SMS-kové vzkazy opět, které píšete. Zahrajte prosím také Doražkova, paní Aničce Juřenkové. Je to pro radost a pro potěšení. Písničku posílá Vlasta a Béďa. Dobrý den, zahrajte paní Ivance Pavlíkové do Dubna, ať se jí daří malování a úklid domečku pro její rodinku od Helenky Zamykalové z Nové ulice v Olomouci. Zdravíme Ivanku Pavlíkovou. Pozdrav letí všem šuplíkářům, držte palce v hřebíkách a pozdravujte Roberta Křesťana, který bude dnes vystupovat na olomouckém letňáku na dvoustém koncertu živě. Dobrý den, dnes slaví svátek pan Adolf Riedl z Nové Vsi. Prosíme pro něj o pěknou písničku a přejeme tatínkovi, panu Adolfu Riedlovi, vše jen to nejlepší. Moc zdraví, štěstí, spokojenosti a pohody. Angelika s celou rodinou. Písnička letí také do Jeseníku, paní Lidušce Uchytilové, také paní Alence, pro radost, pro potěšení a pro krásný den hodně zdraví přeje Dáša. A písničku posíláme panu Jiřímu z Litovle. Přeji panu Jiřímu do Litovle krásné letní dny, prožité ve zdraví a spokojenosti. Hodně zdravíčka přeje paní Marie z Prostějova. Zdravíme pana Jiřího z Litovle a pěkný pozdrav letí také od baby Helenky, která moc děkuje paní Aničce Dovápené a vzkazuje, že by moc ráda věděla, jak se daří paní Irence z Hulína. Tak bohužel nemohu podat žádné informace, také nic nevíme. Pokud nás paní Irenka z Hulína nebo její blízcí poslouchají, tak zdravíme a dejte prosím vědět. A to byla paní Helenka z Uhelné, takže také pozdravujeme a písnička bude v podání Evy Farné právě teď.
5: Mám prostě

0: Eva Farná dospívala a my v tuhle chvíli míříme za paní Milenou z Broumova. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a hlavně bych chtěla poslat těm mým, kteří mi posílají písničky, a to by byl pan František z Javorníku, pan Petr z Přerova, a dneska hlavně bych chtěla pozdravit pana Jiřího z Litovle, který poslal krásnou písničku Evy Pilarové, děkuji. A také bych chtěla pozdravit pana Láďu z Tovačova, ať se mu daří dobře s jeho Kanárky. A také bych chtěla ještě pozdravit paní Haničku do Moravského Berovna, ať je hodně zdravá, ať už nemá rodí, a všem těmto mým takovým...
0: Těm srdečným, těm srdíčkovým, jak se říká.
1: Srdečným lidem, které mám, tak bych chtěla poslat tuhle tu písničku, kterou mám moc ráda, a přeju jim, ať jsou hodně zdraví, spokojení, ať se jim všechno daří a ať mají kolem sebe jenom samé hodné lidi. A vám, Zorinko, děkuji za vyhledání. Jste vždycky vstřícná, hodná a já vám za to moc děkuju.
0: Já vám děkuju.
1: Se všema se loučím a brzy nashledanou, se těším, Milena z Broumova.
0: Já děkuju za vaše milá vlídná slova a těšíme se na písničku a naprosto s vámi souhlasím, že pan Jiří teda s tou Evou Pilarovou a Requiem dneska zabudoval, teda skutečně.
1: Ano.
0: Krásná píseň a velmi silná a myslím si, že hodně důležitá i pro tuhle dobu, kterou prožíváme mnozí.
1: Ano,
0: takže
1: ano.
0: Děkujeme moc, opatrujte se, nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Paní Milena z Broumova nám vybrala tedy Valdemara Matušku, písničku Já miluji jen vás. Krásná stará skladba, připomeneme si. A zároveň je tady už také pozvání pro vás, pro všechny, k dalšímu vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Za chvíli, za 4 minuty nové zprávy ve 13 hodin a pak už povídání Alex Minářové s dnešním hostem a bude to herec Ivan Vyskočil.

0: Dechová hudba Bludověnka vás zve 27. června do Bludova u Šumperka na tradiční přehlídku dechových hudeb. Zahrají slovácká kapela Boršičanka, Antonína Koníčka, Straňanka a domácí Bludověnka. Programem vás provede Karel Hegner a připraveno je bohaté občerstvení, včetně zvěřinových specialit. 27. června od 13 hodin ve sportovním areálu Hasičské zbrojnice v Bludově. Více na www.bludovienka.cz, na Facebooku a v infocentrech v Šumperku, Zábřehu, Rapotině a Velkých Losinách. Mediálním partnerem je Český rozhlas Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Opilý řidič z MHD v Přerově míří před soud. Ve vápené dělnici dokončují úpravy autobusové zastávky. Stovky zaměstnanců České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soud projedná případ řidiče městského autobusu, který opilý havaroval v přerovské místní části Žravice. V krvi měl podle policie téměř 3 promile alkoholu. Za tomu hrozí až 3 roky vězení. Nehoda se stala koncem března. Řidič sjel s autobusem ze silnice a narazil do stromu. V autobuse v tu dobu cestovala pouze jedna žena. Nikdo se nezranila. Ve Vápené na Jesenickou dělnici dokončují úpravy autobusové zastávky. V lokalitě pod lesní čtvrtí má vzniknout také záliv, který podle vedení obce pomůže zvýšit bezpečnost dopravy. Vše má být hotové do konce června, říká starosta Vápené Leoš Hanek z hnutí TOP 09.
3: V tuto chvíli dokončujeme kvůli bezpečnosti, protože přes Vápenou vede komunikace 1.60, tak kvůli bezpečnosti doděláváme autobusový záliv pod lesní čtvrtí, tak tam jsou předpokládané náklady 3,5 milionů. Ten už vlastně by mohl být do měsíce hotový.
2: Zaměstnanci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí stávkovat. Do protestu se zapojí stovky zaměstnanců. Chtějí tak dát najevo nesouhlas s vládním plánem na zrušení koncesionářských poplatků. Pondělní stávka se projeví ve vysílání televize i rozhlasu. Výjimkou budou dětské stanice nebo zpravodajství. Podle generálního ředitele Českého rozhlasu Reného Zavorala mají zaměstnanci na stávku právo.
4: Vedení Českého rozhlasu respektuje právo zaměstnanců vyjádřit samozřejmě svůj postoj k otázce, která se bezprostředně dotýká budoucnosti veřejné služby. Naší povinností jako vedení Českého rozhlasu je zároveň ale zajistit, aby Český rozhlas i v den stávky v co nejvyšší možné míře plnil své zákonné poslání vůči posluchačům.
2: Celkový počet vloupání do bytů, rodinných domů i chat v Česku od roku 2022 klesá. Každý rok jich stovky ubývají hlavně kvůli výrazně lepšímu zabezpečení objektů. Léto a zejména období letních dovolených je ale nejrizikovější části roku, říká Jan Zigáček z policejního prezídia.
5: V rámci těch dovolených za ten 7. a 8. měsíc z toho kalendářního roku ten nárůst, dejme tomu řádově něco málo přes 10, možná do 20% je v rámci teda kráží vloupání do bytů. Sport.
2: České volejbalistky v Lize národů nestačily na světové jedničky z Itálie. Olympijským šampionkám a úřadujícím mistrním světa podlehly 0-3 na sety. Po 3 výhrách ze 4 zápasů na prvním turnaji v Číně si tak na úvod dalšího podniku na Filipínách připsali celkově 2. porážku v soutěži.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v Jeseníkách slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Nezamyslice směr Ostrava dělníci opravují svodidla, levý z ní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Alex a host.
6: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
7: Dobrý den, já jsem rád a děkuji za pozvání a samozřejmě vítám posluchače, že jo.
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se býk mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem býk, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak jsi je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a byl, my jsme měli jako krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři. Dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se ze mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mě to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasného, jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mě něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, aby to sama jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky, dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Tak jsou v autech, jo. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak.

0: třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižková a taky jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
1: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
0: Ano.
1: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
0: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám úplně jako. Ale vyhovuje mi to, já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
1: Ivan vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než si nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy si cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komediant. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později, to bylo až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést. A tuhle jsem se díval na četnický humoresky. Tondu Moskalíka já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat. A já jsem hrál sám se sebou. Sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hrají sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhý na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropatroštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak?
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a kdysi Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historické filmy ráda. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se skutečně dívala. A říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
0: A líbil se si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to by mě nebralo.
1: Je to smutný, ale líbil. Říkal, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dál. No, to...
0: Měla se narodit dřív.
1: No jistě, samozřejmě, je to její vina.
0: Ano.
1: Mohla to chytnout dřív.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla, máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada Hlahvola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavý a zajímavý ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem ji já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod, pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to ne. Ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala si Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježiš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Bočanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To
0: je, nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: No, ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že je, ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře a já jsem říkal, ale teď přece Wermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každej umí něco jiného.
0: Musel ses nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: tehdy
0: dostal?
1: Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to.
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený, panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. Tak no, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi si nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale... To je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě, jako že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit. A do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přičíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace prostě, to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal s třesoucím se hlasem, jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu, vlastně tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně, vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo, já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou, často improvizovali a oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mě už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mě už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka a dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? Ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci. Jo. Jak najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tomu rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, nebo nebylo potřeba vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si
1: ano,
0: zkrátka
1: ano,
0: sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek vyskoč, že jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád. Hmm.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím. Doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Obec Štarnov získala od státu památkově chráněnou kapli. Školu v Určicích čekají opravy za 45 milionů korun. Většina Čechů si myslí, že se může vyjadřovat svobodně. Zítra má být polojasno, přechodně oblačno, naměříme až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Součástí obecního majetku Štarnova na Olomoucku je nově kaple Panny Marie Bolestné. Památku převedl na vesnici bezplatně stát. Vedení samosprávy chystá její rekonstrukci. Práce by mohly začít letos. Náklady lidovecký starosta Pavel Roubínek odhaduje na bezmála 2 miliony korun.
2: Kaple je hodně narušená z hlediska vlhkosti. Jsou tam poměrně unikátní fresky, které se budou obnovovat. Je tam prasklina z té klenbě, takže je potřeba, jakoby byť zvenku vypadá relativně jako na první pohled dobře, tak je potřeba tam udělat jakoby značné zásahy, aby jsme ji jako zastabilizovali a zachránili.
0: Žákům základní školy v Určicích na Prostějovsku skončil školní rok dřív. Důvodem je rekonstrukce školního areálu. Celkově si investice vyžádá podle ředitelky Marcely Malkové zhruba 45 milionů korun.
3: Máme 18 učeben, každá učebna je zasažena nějakou stavební úpravou, protože děláme protipožární opatření, takže v každé třídě vybourané dveře, dané nové zárubně, potom je to velká rekonstrukce několika tříd a propojení nového pavilonu se starým pavilonem a propojující chodby se školní jídelnou.
0: Vláda navrhuje zpřísnění pravidel prodeje kratomu. Látku by Češi mohli legálně koupit až od 21 let, ne od 18, jako je to teď, řekl to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Součástí plánovaných změn je i zákaz prodeje přes internet nebo zavedení spotřební daně. Zvýšit by se mělo taky DPH. Vyšší zdanění by mohlo podle ministerstva financí přinést do státního rozpočtu až 1,25 miliardy korun. 7 z 10 Čechů si myslí, že se může svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující. Měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
4: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu u nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice.
5: Sport.
0: Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromsø. Úvodní duel 23. července odehrají na hřišti soupeře. Odvetu pak o týden později doma. Zatím ale není jisté, jestli se Západ Češi ve druhém předkole opravdu představí. UEFA totiž ještě může upravit nasazení českých klubů do předkol kvůli Karviné, kterou etická komise České fotbalové asociace z důvodu ovlivňování zápasů v pondělí vyloučila z nejvyšší soutěže.
5: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v jeseníkách slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírný, severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Šumperskou v Bludově v ulici Lázeňská havarovalo nákladní auto s osobním vozem. Je to silný provoz, dejte pozor.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné odpoledne vám přejeme s Českým rozhlasem Olomouc a já vás teď budu lákat na dárečky, které od nás můžete získat. Tak jednak krásné dárky pro vás tady máme už za chvíli v našem vědomostním kvízu hřebíky. Pokud správně odpovíte na 3 soutěžní otázky, tak si můžete vybrat třeba knihu Útěk na řecký ostrov. Je to kniha od nakladatelství Kazda a je to romantický příběh o tom, že v každém věku a na nejrůznější nejrůznějších místech na světě se dá začít žít úplně od začátku. Tahle kniha může být vaše, stejně tak tady máme porcelánový hrnek s logem Českého rozhlasu, plátěnou nákupní tašku, antistresový rehabilitační mačkací míček, audioknihu, která nabízí portrét nejdéle vládnoucí britské panovnice. Je to příběh a série příběhů z jejího života. Máme tady i nejrůznější CDčka, třeba Vůle žít od Richarda Pachmana. No a pozor, v následujících 2 hodinách tady pro vás také budeme mít, a to na pouhé zavolání, 2 vstupenky na pátek do Domu kultury v Šumperku, kde v pátek bude vystupovat od 18 hodin v představení divadla Kalich Pusťte mě ven Iva Janžurová a Sabina Remundová. Je to skutečně úžasná herecká legenda Iva Janžurová a vystoupí v inscenaci, kterou si tak trochu nadělila ke svému významnému životnímu jubileu. A vy ji a také Sabinu Remundovou budete moci vidět ve skvělé francouzské komedii Pusťte mě ven. Kdy pro vás tyhle vstupenky ale tak říkajíc pustíme do světa? No tak to je ještě otázka. Stačí dobře poslouchat vysílání Českého rozhlasu Olomouc, aby vám nic neuniklo. Od mikrofonu vás zdraví a za chvilku už v Hřebicích na telefonu 221 555 444 se těší Zora Ješková.

0: dostanete hřebík na hlavičku.
1: A ještě jeden.
0: A ještě.
1: A výhra je vaše.
0: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
1: hřebíky.
0: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Zdraví vás, hřebíky Českého rozhlasu Olomouc. Cen máme opravdu hodně, hovořili jsme o nich také o nové romantické knize. Tak pojďme soutěžit. 221 555 4444. Kdo je s námi první na telefonu? Dobrý den, vítejte.
3: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
2: Paní Aničko, zdravíme, tak prosím, 3 správné odpovědi nejlépe, aby byla výhra. Kterou otázkou zkusíme začít?
3: Dvojku.
2: Otázka číslo 2 se ptá na jeden český fotbalový klub, který má ve znaku klokana. Který to je? Který český fotbalový klub má klokana ve znaku? Je to za A Dynamo České Budějovice, anebo Bohemians Praha 1905, anebo první FC Slovácko. Co myslíte?
3: No, Bčko.
2: Vy jste skvělá, vy jste fotbalová faninka. Trošku, že jo?
3: Tak trochu, ale...
2: Úžasné, první bod je váš. Tak.
3: 4.
2: Budeme si povídat o jedné písni Valdemara Matušky. Zpívá se tam o modrém sarafánu. Modrý sarafán. Co to je ten sarafán? Sarafán je buď nádoba, nebo je to za B oděv, anebo je to za C záclona. Co myslíte?
3: Oděv.
2: Sarafán, tradiční ruský venkovský národní oděv bez rukávů. Výborně, máme tady druhou správnou odpověď. Krásně vám to jde. Tak.
3: No, abyste to nezakřikla.
2: Nezakřikla. Říkáte otázka číslo 6. Znáte zpěváka Jakuba Smolíka? Znáte, ano. Asi, víte, Jakub Smolík je to velmi oblíbený domácí interpret.

0: vám a předám vás do režie. Domluvíte se na nějaké hezké ceně. Tak se opatrujte. Velké blahopřání. Nashledanou.
1: Děkuju, nashledanou.
0: Pokračujeme dále. Hřebíky Českého rozhlasu Olomouc teď míří za kým. Dobrý den.
2: Dobrý den, do Prostějova Honza.
0: Zdravíme Prostějov. Dobrý den, pane Honzo. Kromě dvojky, čtverky a šestky je to vaše.
2: Tak jedničku.
0: K čemu se kdysi používal nástroj zvaný trdlice? Trdlice se používala za A ke zpracování lonu, nebo za B k míchání povidel, a nebo za C k výrobě bot. Co myslíte? Trdlice.
2: Musíme za A.
0: Zpracování lnu říkáte. Trdlice je starý ruční nástroj určený k lámání a drcení stonků lnu nebo konopí. Poklesk pro vás. A podle pověstí a legend se prý trdlice používala také jako středověký mučící nástroj. Tak ale my zůstaneme u toho zpracování lnu a máte první bod. Tak pojďme dál.
2: Pětku.
0: Číslo 5. Jaký obor vědy pomáhal založit Konstantin Eduardovič Ciolkovský? Ciolkovský vynalezl laparoskopické operace za A. Nebo za B zkoumal oceán. A nebo za C byl to průkopník kosmonautiky. Co myslíte?
2: Zase dáme za A.
0: Laparoskopické operace byste řadil k Ciolkovskému. Ciolkovský byl ruský a sovětský pedagog, vědec a průkopník teorie raketových letů. Je považován za zakladatele soudobé kosmonautiky. Nevadí. Nevadí, těšíme se příště. Děkuju za odvahu, za hru. Nashledanou. Míříme teď za kým. Dobrý den, kdo pak nám volá?
3: Dobrý den.
0: Dobrý den.
3: Štefan z Bruntáv.
0: Dobrý den, pane Štefane, vítejte v soutěži 3, 7, 8, 9, 10.
3: Tak od té trojky.
0: Jak se jmenuje hlavní postava spisovatelky z amerického detektivního seriálu To je vražda, napsala? Takže ta hlavní postava se jmenovala nebo jmenuje buď za A slečna Marplová, nebo za B Dana Scullyová, nebo za C Jessica Fletcherová.
3: No, znám jenom to Ačko, tak doufám, že je to ono.
0: Říkáte Jane Marplová, slečna Marplová. A ti, kteří milují detektivku, vědí, že to je Jessica Fletcherová. Škoda, škoda. Nevadí, zítra je také den, těšíme se na vás, nashledanou, třeba to vyjde, nashledanou a pokračujeme dál v hřebících s kým. Dobrý den.
4: Dobrý den, Marie Karloviče.
0: Paní Maruško, vítejte ve hře, vítejte v soutěži, zdravíme Karlovice. Tak, už jsme vstoupili k posledním čtyřem otázkám, 7, 8, 9, 10.
4: Tak sedm.
0: Ve kterém evropském městě najdeme muzeum a galerii umění s názvem Prádo? No, zanedlouho oslaví 200 let od založení Prádo. Je to v Paříži, nebo za B v Londýně, anebo za C v Madridu? Muzeum a galerie umění Prádo. Paříž, Londýn, Madrid.
4: Tak řeknu za A.
0: Paříž. No, Paříž. Tam je těch muzeí a galerií opravdu hodně, ale Prádo je v Madridu.
5: Jauajs!
0: Škoda, škoda, škoda. Tak děkujeme také za hru a těšíme se na vás příště. Nashledanou.
4: Taky děkuji, nashledanou.
0: Hřebíky a Český rozhlas Olomouc. V tuhle chvíli míříme za dalším hráčem. A je to kdo? Dobrý den.
6: Tady je Vlastimil Opavsko.
0: Zdravíme vás, dobrý den. Takže 8, 9 a 10.
6: No, nemám moc na výběr, takže osmičku.
0: Připomeneme si velkofilm Titanic, natočený roku 1997. Kdo zpívá titulní melodii z filmu Titanic? Je to za A. Mariah Carey, anebo za B. Celine Dion, A nebo za C Barbara

0: Streisand, Titanic.
1: Ja myslím, že Bečko.
0: My heart will go on, ano. Celine Dion. Tak, 9-10.
1: No, devítku.
0: Co to je, nebo kdo to je měsíčník svítivý? Co je to za živočicha? Měsíčník svítivý. Je to za A brouk, za B motýl, za C ryba.
1: Ryba?
0: Ale tady jsme na Kristu, přesně. Ano, ano. Je to jedna z největších kostnatých ryb na světě. Největší jedinci mohou vážit přes 2 tuny a přesahovat délku 3 metry. Měsíčník svítivý. Takže i měsíčník, tahle rybička vám vyšla. Poslední otázka je naše rozhlasová. Právě dnes se chystá v letním kině v Olomouci výroční 200. koncert série Živě. Vystoupí mezi jinými také Robert Křesťan a Druhá tráva. Moc se na něj těšíme. No a já se ptám, v kolik hodin tahle krásná akce Českého rozhlasu Olomouc v letňáku začíná? V 17, v 18 nebo v 19 hodin?
1: 19?
0: 19 hodin říkáte, a to by bylo prostě Auweis. 17. v 17. Škoda, škoda. Děkujeme moc za hru, pane Vlastimile. Mějte se krásně, nashledanou.
1: Taky nashledanou.
0: A vy ještě můžete být samozřejmě u toho, sice lístky na sezení už jsou vyprodány, ale pokud byste chtěli přijít do letňáku, tak jsou ještě k dispozici lístky na stání a myslíme si, že i když se budete pohupovat v rytmu, tak si to můžete krásně užít. Tak nezapomeňte v letňáku s Českým rozhlasem Olomouc dnes v 17 hodin.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Na prázdniny pro vás připravujeme pořady, které vás zavedou na místa, která možná ještě neznáte. Tentokrát se vydáme do měst a městeček přilehlého polského příhraničí a právě tam zkusíme přímo při natáčení zastihnout naše kolegy už za chvíli.

0: Lotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Jak jsme slíbili, tak také činíme přímo z Polska. Se s námi teď spojili také naši kolegové Dita Vojnarová a Mirek Kobza, kteří právě zde připravují cyklus, kterým bychom vám rádi nabídli v našem vysílání, tedy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc o prázdninách. Tedy Ditu Vojnarovou i Mirka Kobzu teď zdravím. Kde jsme vás konkrétně zastihli, jak je aktuálně v Polsku?
1: Krásné odpoledne přejeme od Muchovského jezera. Stojíme přímo na hrázi, koukáme krásně ze severu na Jeseníky, Rychlebské hory a všechny ostatní kopečky, které tady jsou. A jak je v Polsku, už jsme zažili všechny počasí, kapalo, pršelo, foukal prudký vítr, svítilo slunce a teď bych řekl, že je polojasno.
0: Slíbili jsme nový cyklus na prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tak povězte, o co půjde a kam vlastně pozvete a zavedete naše posluchače, Mirku?
1: My jsme se rozhodli s Ditou, protože máme oba Polsko rádi, že vlastně bychom rádi posluchačům nabídli výlet do Polska nejenom do Biedronky na nákupy, ale že bychom jim nabídli rádi i ta přilehlá města našim hranicím trošku z jiného pohledu, to znamená z pohledu historického, památkového, ale i třeba také turistického, sportovního a kulturního vyžití. No a rozhodli jsme se, že skutečně projdeme všecka města, která jsou poblíž našich hranic. Když to vemu od východu, tak začínáme v Prudníku a skončíme v Mezilešie, což je v Kladské oblasti. No a teď vlastně bychom rádi nabídli to, co je tady hezké a právě proto jsme třeba teď tady na přehradě, protože tady krásné počasí, úplně to láká se vykoupat, tak třeba budeme zvát i na koupání.
0: Vy už máte nějakou část natáčení za sebou, tak co vás zaujalo a s čím jste třeba nepočítali, co překvapilo?
1: Já předám Ditu, protože ta je tady poprvé, tak abys to měla přímo natvrdo, jo, i posluchači.
2: Dobře, předávka mikrofonu, já moc zdravím všechny posluchače a samozřejmě i tebe. Co nás zaujalo, já musím říct, že je to pro mě nádherná kochací seznamovací jízda s některými místy, kam jsem opravdu ještě nevkročila. Mirek to tady zná, takže mám spoustu informací ještě i od pana řidiče, než spolu začneme natáčet, ale jednak to jsou samozřejmě mimořádné historické památky, v mnoha místech krásně udržované nebo opravené, takže zámky, radnice, kostely, hřbitovy, udržované parky. Co ale rozhodně musím zmínit, protože mě to zasáhlo nesmírně, tak to jsou stále ještě známky těch velkých povodní, které proběhly na podzim roku 2024, protože projížděli jsme místy, kde jsou opravdu náhradní mosty, kde jsou strhané cesty, kde se řídí doprava, zvlášť přistavenými semafory, a na člověka z toho trošinku padá i lehká úzkost, protože vidí, že lidé nemají ty domy ještě v pořádku. Nicméně i tak jim turisté a návštěvníci rozhodně mohou pomoci už jen tím, že se tam přijedou podívat, něco dobrého si dají, anebo si zajdou na takovou tradiční pochutinu, jako jsou polské krovky, třeba přímo do výrobny nakoupit si pořádný pytel.
0: Už víte, kdy se cyklus bude o prázdninách vysílat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc?
2: Ano, my začneme hned ten první týden prázdnin a pojedeme během všech těch týdnů a posluchači nás uslyší každý pátek v čase mezi 10. a 11. hodinou dopoledne.
0: Ještě vás čekají dnes nějaká města, místa, kam zamíříte?
2: Kam mě vezme pan řidič, a to opět předávám mikrofon, kam pojedeme.
1: No, my se teď vydáme ještě vlastně pokračovat v těch městech. My jsme teď v Otmuchově, přímo tady za jezerem máme Pačkov a pak bychom dneska ještě rádi zvládli buď Zlotystok, anebo Kaměnec Zembkovický, což jsou taková místa vlastně na konci Rychlebských hor, takže určitě ještě tady tato dvě města musíme dneska zvládnout a právě ten první týden budeme pokračovat v natáčení, takže kdo by nás chtěl potkat naživo, tak tam určitě budeme v Londeku, ve Stroněšvonském, anebo přímo, jak už bylo zmíněno, v Mezileše.
0: Říká náš kolega Mirek Kobza a Dita Vojnarová, kteří natáčejí pro vás nový rozhlasový prázdninový pořad v Polsku toho času. Tak Mirku, Dito, přejeme vám dobrou cestu a spoustu krásných rozhlasových nahrávek pro naše posluchače. Zdravíme a naslyšenou.
1: Naslyšenou!
0: Zdravíme také vás, naše posluchače. Určitě se i o prázdninách tedy budete mít na co těšit na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. No a mimochodem, když už jsme u toho turismu, tak jak jsou na turistickou sezónu tu hlavní letní připraveny Jeseníky, nejvyšší Moravskoslezské hory, tak samozřejmě ani to vám informačně nezůstaneme dlužni. Poslouchejte zítra odpoledne Českého rozhlasu Olomouc v 15:30. No a poté po 17. hodině rubriku O čem se mluví, budeme si povídat s Tomášem Rakem, ředitelem Jeseníky, Sdružení cestovního ruchu. Zítra po 17. hodině.
3: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

Eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. My jsme se už pomalinku přehoupli přes 3/4 na 3 v našem vysílání. No a v tuhle chvíli už vás zveme na cesty, protože je středa, tak začíná další putování kolegy Mirka Kobzy od pradědu na Hanou. Vydáme se tentokrát na místo, kde kdysi byl zámek, lom, pila, bělidlo i hospodářský dvůr. To vše je, stejně jako samotná vesnice Karlovec, na historické zemské hranici mezi Moravou a Slezskem minulostí.
1: Od pradědu na Hanou. Pohlednice Českého rozhlasu Olomouc právě od vás.
2: Vesnice Karlovec už dnes vlastně neexistuje. Zůstal z ní jen kostel, bývalá fara a hřbitov. Zbytek ukryly vody Slezské harty. Přesto je toto místo stále magické a stojí za návštěvu. Cesta, která sem vede po břehu dnešní přehrady z Nové Pláně, je určena pouze pro pěší a cyklisty. Jinak sem platí zákaz vjezdu. Katastr Karlovce ležel vždy na moravské straně zemské hranice. Teprve od 50. let 20. století, kdy byly k obci přiřazeny dvě osady v historickém Slezsku, Mezina a Razová, byla ves považována za součást Slezska. Obyvatelé Karlovce byli v historii vesměs zemědělci. Na území obce bývá odpradávna svobodný dvůr, sídlo panství, trojkřídlý renesanční zámek, který v pozdějších letech prošel barokní přestavbou. U zámku byl i lihovar a pivovar. Zámek v roce 1798 včetně těch ostatních provozů vyhořel. A zajímavé je, že v té době vyhořela už existující škola. Na řece Moravici stával také mlýn, bělidlo a pila. Bohužel také vyhořel, a to v roce 1908. Mimo tady těchto malých provozoven se v obci těžil také tufit, sopečná hornina, kterou místní kameníci dobývali na svahu nad obcí v menším lomu, který se ku podivu zachoval do dnešních dnů a tvoří takový menší amfiteátr. Podíváte-li se do historie, údolí řeky Moravice obec jménem Karlovec se zde objevuje již na konci 16. století. K roku 1597 je uvedeno, že Karel z Münsterberka, tehdejší majitel štemberského panství, obdaroval Karloveckou richtu. Je zde předpoklad, že jméno vesnice získala právě podle Karla z Münsterberka. Kronikář obce však uvádí, že vesnice byla založena již dříve, kolem roku 1540, a dokonce připisuje i dávnou pověst, že před jejím založením stávala na včelím vrchu nad vesnicí jakási tvrz. Její stopy jsou však dnes už neznatelné. Významným datem je rok 1693, kdy se ze štemberského panství vyčleňuje dominium, které má sídlo právě v této obci. Jeho novým majitelem se stává hrabě Dětřich Jan Stratman a jeho dědicové. Ti však v roce 1699 panství prodávají knížatům z Lichtenštejna. Tím se panství opět obloukem vrací ke štemberské vrchnosti, která drží zdejší dominium až do konce patrimoniální správy. Po druhé světové válce opustila Karlovec většina zdejších německých obyvatel a vesnice byla opět dosídlena. Od 60. let se však začalo proslýchat, že se v údolí bude stavět přehrada. Brzy se ves stala umírající zónou, neboť stavební uzávěra znemožňovala stavět nové domy i výrazněji opravovat ty staré. V roce 1987 vypukla stavba přehrady naplno a povodně v roce 1997 naplnili údolní nádrž Slezská harta za jediný týden. Jako vzpomínka na Karlovec byla jediná stavba, kostel svatého Jana Nepomuckého, který byl postaven na kopci nad vesnicí. Původně zde stála kaple z roku 1726. O její výstavbu se postarala z velké části vrchnost, i proto vedlo od zámku do kaple kryté dřevěné schodiště. V kapli byl zavěšen zvon, který byl odlit ve zdejších železárnách Ferdinandem Webrem, a to ku podivu už roku 1718. Současně se stavbou byl potom v Karlovci ustanoven kaplan a od roku 1784 byla zdejší lokálie povýšena na kurací a později i na farnost. Budova fary rovněž stojí dodnes, stejně jako kostel, je v privátním vlastnictví. Posledním mementem zdejší obce ukryté pod hladinou je však přilehlý hřbitov, který připomíná generace karloveckých obyvatel, kteří zde žili a budovali obec, která dnes spočívá zhruba 20 metrů pod vodní hladinou. Pohlednici z kraje mezi pradědem a Hanou, tentokrát z Karlovce, vám po vlnách Českého rozhlasu Olomouc poslal Mirek Kobza.
3: Pošlete nám své tipy na rozhlasovou pohlednici a my k vám přijedeme. Český rozhlas Olomouc, Pavel Čákova 19, nebo e-mail miroslav.kobza@rozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc a my už pro vás teď chystáme další zprávy na 15. hodinu. Podíváme se v nich třeba do Přerova. Fasádu tamního městského domu čeká velká oprava. Tak o tom povíme víc. Podíváme se i na počasí, i na to, jak to vypadá na silnicích. A poslouchejte nás i v další hodině. Ještě jsou tady ty slíbené vstupenky na pátek do Domu kultury v Šumperku na Ivu Janžurovou a Sabinu Remundovou. Také vás pozveme do olomoucké pevnosti Poznání. A bude toho mnohem víc.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Firma Havelka Uhel na Skalí, dobrý den.
3: No, konečně. Helejte, k vám se taky dovolat?
2: To víte, prodloužili jsme u loterii do konce června.
3: Jo, a ještě mi řekněte, že jste si nechali i jarní slevy uhlí.
2: No to teda, volejte i hned 602 489 489.
3: To ono je to pravda.
4: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce června i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
6: Fasádu městského domu v centru Přerova čeká oprava. Řidičům se už dnes otevřela dálnice D49 z Holešova do Freštáku. V Chorvatsku zatkli důstojníka katamaránu, který se srazil z lodí Čechů. Zítřejší počasí má být polojasné, přechodně oblačné, s teplotami do 27 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Z městského domu v centru Přerova opadává omítka. Kolem památky je z bezpečnostních důvodů plot. Situaci řeší ředitelka kulturních a informačních služeb města Lada Galová.
7: V příštích týdnech nám bude odborná firma společně s restaurátory a památkáři zajišťovat vlastně ošetření těch míst různým druhem metod podle potřeby a prozatím jsme z preventivních důvodů instalovali oplocení k zajištění bezpečnosti chodců a návštěvníků kulturních akcí tak, aby nedošlo k nějaké kolizní situaci.
6: Řidiče už ode dneška můžou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Freštákem na Zlínsku. Původně se slavnostní otevření plánovalo na sobotu. Nový úsek pomůže městům a obcím v okolí. Denně přesně projížděly tisíce vozidel. Pokračuje nezávislý starosta obce Martinice na Kroměřížsku Pavel Fjurášek.
8: Já si myslím, že nám to určitě uleví. Za to dálnici jsme tady měli nějakých 7 tisíc aut, že denně. 7,5 tisíce aut tady bylo. Uvidíme potom se změří, že třeba za půl roku. Potom zjistíme, kolik bylo. Takže za mě obrovský úspěch.
6: Pracovníci České televize a Českého rozhlasu budou v pondělí 22. června stávkovat. Dnes to oznámila iniciativa Veřejnoprávně, která je sdružuje. Stávka se podle nich projeví ve vysílání. Pracovníkům televize a rozhlasu vadí vládou schválené zrušení poplatků. Převedení pod státní rozpočet by podle nich mohlo vést k oslabení nezávislosti médií. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO to odmítá.
9: Ať nám teda někdo řekne, jaké pojistky, když tady se vytváří atmosféra, že my politici budeme do toho zasahovat, co je samozřejmě jako nesmysl. Nikdy jsme nemluvili o obsahu, je to totální hloupost, určitě tak není.
6: Chorvatská policie zatkla prvního důstojníka katamaránu, který v neděli nedaleko Splitu srážkou potopil plachetnici s českou posádkou. Informovala o tom tamní veřejnoprávní stanice. Lodní neštěstí nepřežili 4 Češi a další 4 osoby skončily v nemocnici. Chorvatská policie oznámila, že byl zadržen 33-letý člen posádky katamaránu. Jde o prvního důstojníka, který byl v době nehody spolu s kormidelníkem na velitelském můstku.
5: Sport.
6: 20-letá tenistka Nikola Bartuňková porazila na travnatém turnaji v Berlíně Belgičanku Mertensovou 6-1, 6-4 a postoupila do čtvrtfinále. Utkání proti světové 24 vyhrála za hodinu a půl.
5: Počasí.
6: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v Jeseníkách slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
6: Na Šumparsku v Bludově v ulici Lázeňská se řeší nehoda nákladního a osobního auta a opatrně i na D1 u obce Buk směr Brno mezi jízdními pruhy leží roztrhaná pneumatika.
5: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Nové druhy rostlin, zachycené vědeckým okem, ale také uměleckou rukou. Ilustrace studentky Nelly Malé představuje výstava v Olomoucké pevnosti Poznání. Na jaké objevy se zaměřila a jaké příběhy se za nimi skrývají, tak to vám za malou chvíli povíme a do pevnosti Poznání vás pozveme tady u nás v odpoledni Českého rozhlasu Olomouc.

0: Elemera Matušku není potřeba představovat, právě jste ho slyšeli tady u nás v odpolední Českého rozhlasu Olomouc v tom středečním a 17. červnovém. Je čas, abychom vás také pozvali do pevnosti poznání tady v Olomouci, protože tam je opravdu vždy co k vidění, kromě handicapovaných živočichů, třeba netopíru, na které se tam můžete přijít podívat, ale co se o nich dozvědět, je pro vás připravena také jedna zajímavá výstava. Nenápadný list, drobný květ nebo detail, který laik snadno přehlédne. Pro vědce ale může znamenat objev nového druhu. Několik jich mají na kontě i akademici z Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. A jejich objevy teď zachycují ilustrace studentky Nelly Malé právě v olomoucké pevnosti poznání. Vedle samotných rostlin ji ale zajímaly také příběhy a okolnosti jejich objevení.
1: Mně nejzajímavější přijde určitě příběh Láčkovky Stydlivé, u které to vlastně celé začalo, protože tu společně s panem docentem Dančákem objevil právě můj školitel diplomové a bakalářské práce, pan doktor Majeský. A k tomu nálezu došlo náhodou při pádu v podstatě. A to se nestalo jenom u té láčkovky, ale i třeba u tyzmí, u hvězdnatek, které tady taky někde jsou. Ony jsou dost malinké, takže vědec, který objevil, tak dopadl přímo před ní a zjistili, že mají před sebou něco, co neznají.
2: Co vás na tom tématu objevování nových druhů rostlin zaujalo natolik, že jste se mu rozhodla věnovat i v této práci?
1: Toto téma navrhl můj vedoucí bakalářské a diplomové práce, ale mě se na tom tématu líbilo to, že můžu spojit moje dva obory, což je biologie a výtvarná výchova, a že to vlastně nikdo ještě nedělal. Že to bude víc takové i příběhové.
2: Jak těžké pro vás bylo spojit právě tu výtvarnou stránku a nějakou odbornou přesnost, kterou si taková práce určitě vyžaduje?
1: Nebylo to až tak těžké, spíš to bylo časově náročné nebo zdlouhavé, protože já jsem vždycky udělala nějaký návrh základní podle fotek, potom jsem se domluvila s tím příslušným člověkem, který tu rostlinu zná nebo objevil, s tím jsem potom skonzultovala, opravila a znova jsem mu ten obrázek donesla ukázat. Tím, že jsem to zpracovávala digitálně na tabletu, tak jsem měla vždycky možnost se k té opravě nějak vrátit a nemusela jsem to předělávat celé znova.
2: My tady vidíme celkem 7 objevů. Co na každé z těch ilustrací můžeme vidět?
1: Na každé ilustraci vidíme uprostřed celkový pohled na tu rostlinu, to rostlinné tělo, a potom kolem vidíme rozeseté různé části podle toho, které části jsou pro určení a identifikování té rostliny nejzásadnější. Takže někde jsou to listy, někde jsou to květy, někde jsou to tady třeba u té láčkovky ty podzemní a nadzemní pasti.
2: Jak dlouho vám trvalo všechny tyto ilustrace zpracovat?
1: Trvalo to zhruba rok.
2: Na základě čeho jste vybírala rostliny, které se na jednom z plakátů objeví?
1: Ty jsme vybírali na základě toho, aby to bylo vizuálně lákavé. Takže jsme se snažili to namíchat, 2 ostrožníky, 2 pampelišky, potom ta láčkovka, tu jsme vybrali, protože ta je vlastně jediná, kterou takhle vědci z Univerzity Palackého objevili. Tak nějak, aby tam bylo od všeho trochu.
2: Říká autorka výstavy Nela Malá. Celý červen se v pevnosti poznání nese ve znamení rostlin. Do jejich říše mohou návštěvníci proniknout třeba díky chemickým experimentům, kreativním dílnám nebo připraveným projekcím. Z Olomouce Klára Jarošová, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
0: Zůstaňte s námi i dál, už za chvíli vás totiž vezmeme na stavbu nového centrálního pavilonu Olomoucké fakultní nemocnice za 3,5 miliardy korun. Jak práce pokročily, kdyby mohly být hotové? Tak to se za chvíli dozvíte od našeho reportéra. Poslouchejte i dál Český rozhlas Olomouc.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zvěřinec Českého rozhlasu Olomouc.
2: Odolným lidem říkáme, vydržíš jako pes. Ale pozor, ani pes nevydrží vše. Zvířatům ku zdraví a vám ku pomoci je tady zvěřinec, veterinární a chovatelská poradna Českého rozhlasu Olomouc. Poslouchejte a zapojte se. Každý pátek v 10 dopoledne.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: velmi milé, mě to překvapilo, je to tady moc hezké a určitě sem přijdu zas.
1: Obdivuju tady ten personál, jako mají i s námi teď trpělivost a opravdu nedovedu si představit bez rádia život.
2: Máme se tady dobře, tady krásně, máme den otevřených dveří a je to tady pohoda, děkujeme moc krát.
3: Dobrý den, jmenuji se Luďa, já jsem z Uničova a zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tuhle chvíli v odpolední Českého rozhlasu Olomouc míříme přímo do areálu Olomoucké fakultní nemocnice. Tam pokračuje stavba nového centrálního pavilonu za 3,5 miliardy korun. Hotov by měl být na jaře roku 2028. I to zaznělo na dnešním kontrolním dni na staveništi. Byl u toho také náš reportér Josef Čermák, který má další podrobnosti. Dobré odpoledne, Josefe, co se teď na stavbě děje?
1: Dobré odpoledne, dělníci například montují okna, dělají fasádu v interiéru, například pracují na rozvodech sítí a sádrokartonových příčkách. Se stavbou budovy začaly na podzim roku 2024, konkrétně 10. října v 10 hodin, 10 minut a 10 sekund. Na práce mají dohromady 1306 dní, jen hrubá stavba zabrala 580 dní. Dělníci dokončili zhruba před měsícem, svědčí o tom i takzvaná glajcha, jak se říká ozdobnému listnatému stromu, který řemeslníci umístili na střechu pavilonu.
0: Jaké další zajímavosti si se dnes na staveništi o této nové budově ve fakultní nemocnici Olomouc dozvěděl?
1: Je toho velmi mnoho. Součástí stavby bude mimo jiné i kavárna. Ve vstupním atriu už je vybetonované nové monumentální schodiště a bude tam i velká mozaika. Budova, která je největší investicí v historii nemocnice, bude napojená samozřejmě i na rozsáhlý systém potrubní pošty, tak jako další pavilony v areálu této největší nemocnice v kraji. Nový pavilon bude mít 8 podlaží, zastavěnou plochu přes 8000 metrů čtverečních a obestavený prostor přes 185 tisíc metrů krychlových. Nejvyšší místo objektu se tyčí přibližně 29 metrů nad úroveň budoucího vstupu, zatímco nejhlubší pilota sahá dalších 30 metrů pod něj.
0: Slyšíme i podle toho ruchu za tebou, že skutečně na stavbě je opravdu čilý ruch, slyšíme tam nákladní auta, čile se tam pracuje. Tak pověz, co všechno v nové budově bude po jejím dokončení?
1: V nové budově budou mimo jiné centrální operační sály, konkrétně půjde o 10 operačních sálů, 3 sály jednodenní chirurgie a 3 zákrokové sály. Součástí stavby bude i zcela nový urgentní příjem nemocnice. Své prostory v novém pavilonu bude mít několik klinik. Například klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny, dále neurochirurgická a neurologická klinika nebo radiologická klinika. V podzemí taky bude více než 150 parkovacích stání. Stavba by měla být dokončena na jaře 2028, konkrétně 8. května, tedy symbolicky na den vítězství, jak mě upozornil vedoucí odboru investic nemocnice František Valíček.
0: A jak nás také přímo z centra fakultní nemocnice Olomouc informoval náš reportér Josef Čermák. Bude reportáž?
1: Ano, samozřejmě zítra ráno ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
0: A budeme se těšit. Josef Čermák, děkujeme, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vcházíme do velkého překvapení. Krásný dárek tady pro vás máme ještě připraven na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Herecká legenda Iva Janžurová. Tak právě ta si jako inscenaci ke svému významnému životnímu jubileu v roce 2021 příhodně vybrala výtečnou francouzskou komedii, která nabízí opravdu mimořádnou hereckou příležitost v podobě postavy velké hvězdy pařížského divadla a filmu. Komedie se nazývá Pusťte mě ven a Iva Janžurová v ní vystupuje spolu se Sabinou Remundovou. No a právě s tímto představením navštíví v pátek 19. června Dům kultury v Šumperku. Od 18. hodiny u toho můžete být také vy. Dva lístky pro vás máme připraveny na pouhé zavolání na telefonu Českého rozhlasu Olomouc 221 555 4 4 4.

0: Tady je Český rozhlas Olomouc. Okamžitě se rozblikala naše telefonní linka 221 555 444 a na telefonu jako první je a byla v tuhle chvíli, doufám tedy, že stále ještě je, naše posluchačka ze Želechovic. Vítejte, přeji dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, zdravíme vás. Paní Helena je na telefonu, prozradím. Tak vy jste se rozhodla, že od Uničova se vypravíte do Šumperka na Ivu Janžurovou a Sabinu Remundovou. Máte ráda herecké umění Ivy Janžurové?
1: Jo, já ji zbožňuju úplně. Ona je fantastická.
0: Co vás na ní nejvíc baví? Je to ten smysl pro humor, výraz?
1: Ano.
0: To všechno.
1: Ano, ano, úžasná je.
0: A máte nějakou nejoblíbenější roli třeba od Ivy Janžurové?
1: Ježiš, já bych řekla, oni jsou všechny.
0: Všechny.
1: V jejím podání je to úplně prostě fantazie.
0: Takže říkáte, v čem se Iva Janžurová objeví, tak to prostě stojí za to.
1: Jo.
0: Čímž můžeme jenom souhlasit. Koho vezmete s sebou? Lístky jsou dva.
1: No, vezmu sebou od snachy maminku.
0: Určitě budete mít krásný večer od 18. hodiny Dům kultury v Šumperku. Věříme, že to bude krásný zážitek. Tak moc vám, paní Helenko, blahopřejeme. Přejeme, ať si to krásně užijete a Český rozhlas Olomouc samozřejmě bude držet palce, ať ten zážitek je skutečně co nejlepší. Určitě bude.
1: Je to teď v pátek.
0: Tento pátek, ano. Tento pátek ano, od 18. Ano. hodiny Dům kultury v Šumperku.
1: Ano. Tak jo. Ano. Moc krát vám děkuji.
0: Přejeme krásné zážitky. Nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak lístky jsou rozdány. Blahopřejeme výherkyni. No, pokud byste chtěli být na nějaké hezké akci s Českým rozhlasem Olomouc, tak ještě tady máme nějaké vstupenky na stání na dnešek do letního kina v Olomouci, kde od 17. hodiny slavíme 200. vydání koncertu živě této série. No a slavit budeme s Alibabou a budeme slavit i s Robertem Křeskanem a druhou Trávou, kteří se budou účastnit. No a samozřejmě také budeme připomínat nedožité 70. Sandyho Noska. Tak vy, kteří u toho budete dnes v letňáku s námi, jste zváni, těšíme se na vás.
2: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: co se má.
1: Dvoustý koncert série živě Českého rozhlasu Olomouc bude v rámci Moravského divadelního léta a bude velký. Ve středu 17. června od 17 hodin zahrají v letním kině Alibaba, Malina Brothers a jako Zlatý hřeb Robert Křesťan a Druhá tráva. Bude se křtít deska a oslavíme nedožité 70. Sandyho Noska. Vstupenky za 200 korun kupujte na pokladně divadla na Horním náměstí nebo na stránkách www.moravskedivadlo.cz. Co zbyde, bude v letňáku. Přijďte za 200 na dvoustý koncert 17. od 17.
2: Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Helena Vondráčková dospívala, ještě nás čeká třeba Paul Simon a Art Garfunkel, také Krištof nebo Cindy Lauper, ale také nás ještě čeká Martin Písařík a zajímavá témata rubriky Co v učebnicích nebylo. Věděli jste například, že nos nám roste celý život? Ano, stále se zvětšuje. A víte, proč to tak vlastně je? Za malou chvíli nabídneme odpověď tady v Českém rozhlase Olomouc.

0: zkušebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že lidský nos se pozvolna zvětšuje celý život? Příčinou však není biologický růst, ale spíš opotřebení a zemská přitažlivost. Na kosterní základ nosu navazuje jeho chrupavčitá část, tvořená mimo jiné vlákny kolagenu. Ta s přibývajícím věkem ztrácejí svou pružnost a prodlužují se. O zbytek se pak postará gravitace. Čili náš nos ve stáří klesá a jeho špička se přibližuje k hornímu rtu. Hlavní funkcí nosu je samozřejmě čich. Docela snadno dokážeme díky němu poznat, co nám voní a co naopak smrdí. Dokázali byste ale určit, kolik vůní či pachů rozeznáte? Možná vás překvapí, že trénovaný nos umí identifikovat 5 až 10 tisíc podnětů. Zatímco pro vizuální nebo zvukové vjemy máme dost bohatou škálu pojmenování, u čichu je to horší. Správně nazvat odstíny vůní i pachů, to chce trénink a své o tom ví třeba parfuméři nebo degustátoři vín či sýrů. Kromě čichu nám nos slouží i k prevenci, ohřívá a zvlhčuje vdechovaný vzduch a tím chrání vnitřní sliznice dýchacích cest a plic.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Tady je Český rozhlas Olomouc. Mnoho zajímavého pro vás chystáme ve zprávách v 16 do hodin. No tak třeba máme tady upozornění na chystané změny v penzijním spoření. Poslechněte si, pokud se vás to týká, pozveme třeba také na pustevny, kde vznikají několikametrové sochy z písku. I o tom budeme hovořit. No a pak už vás čeká humoriáda. Dnes bude hostem Martina Hudečková. Nezapomeňte na Den v kraji po 17. hodině. Podrobně se s meteorologem podíváme na výhled počasí. Prý mají přijít tropy. Tak se na to zeptáme. Zora Jižková vám přeje krásné odpoledne i podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Zastupitelé Přerova schválili plán na rozšíření magistrátu. Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá vláda. Na pustevnách staví sochaři pískové sochy. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno a maximálně 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Samospráva Přerova zvažuje rozšíření magistrátu v centru města. Konkrétně se jedná o budovu zvanou Hroch. V novém křídle by mělo mít kanceláře až 65 úředníků, říká náměstek primátora Vladimír Lichnovský z hnutí ANO.
2: V rámci té dislokace magistrátu počítáme s tím, že to bude vlastně další fáze po tom postavení té budovy, kdy úředníci, které jsou aktuálně v některých jiných budovách, zde budou dislokováni a třeba ty původní budovy budou následně opuštěny, budou přebudovány anebo budou prodány.
1: Asociace penzijních společností varuje před vládním plánem na změny v penzijním spoření. Konkrétně jí vadí, že jediným příjmem pro společnosti má zůstat 0,5% poplatek za správu fondů. Firmy by si přáli aspoň 0,8%. Jinak podle nich hrozí omezení nabírání nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
3: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
1: Ministerstvo změny představilo na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Teď resort připomínky, včetně těch od penzijních společností, analyzuje. Na pustevnách v Beskydech vyrůstají několik metrů vysoké pískové sochy. Návštěvníci tam můžou až do neděle vidět tvorbu děl přímo na místě. Na přípravě soch pracují 4 sochaři za pomocí 5 asistentů, říká zástupkyně pořadatelů Dita Korčák.
4: Letos jsme trošičku pozměnili koncept stavby soch, nejenže jsme pozměnili místo, sochy se nachází před hotelem Tanečnica, ale sochaři také nepracují tentokrát společně, ale jsou rozděleni do takových 2 bloků. Začalo se pracovat už v minulém týdnu v neděli a budou pracovat po celý víkend. Hotovo by mělo být v neděli.
1: Europoslanci schválili nová pravidla pro návrat nelegálních migrantů do třetích zemí. Cílem je urychlit proces vyhoštění neúspěšných žadatelů o azyl. Nová pravidla zároveň dávají větší pravomoce úřadům jednotlivých členských států Unie. Sport. Fotbalisté Argentiny zahájili cestu za obhajobou titulu mistrů světa výhrou 3-0 nad Alžírskem. Všechny góly dal kapitán Lionel Messi. Norsko porazilo Irák 4-1. Zápas rozhodl 2 góly Erling Haaland. Rakousko vyhrálo na úvod turnaje nad Jordánskem 4-1. Dnes v noci a brzy ráno našeho času se budou hrát postupně zápasy Portugalsko-Demokratická republika Kongo, Anglie-Chorvatsko, Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie.
0: Počasí.
1: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v Jeseníkách slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírený severozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Bludově v ulici Lázeňská odstraní následky nehody nákladního a osobního auta. Je to silný provoz a opatrně i na Olomoucku u obce Žrotín se řeší střet cyklisty a chodce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
5: Skoro povinně si můžete naordinovat Humoriádu každý všední den po 16. hodině. O víkendu to nahraďte hvězdnými návraty a pokaždé se setkáte s někým, kdo umí vzpomínat, umí komentovat a vybírat i dobré interprety. Dnes si tuhle roli bere na sebe Martina Hudečková. Ahoj, Martino.
6: Ahoj, dobrý den.
5: Jsi nervózní.
6: Ale no tak trošku jo, přece jenom veřejně mluvit není jen tak úplně tak.
5: Budeme spíš veřejně vzpomínat.
6: Tak to jo, vzpomínat to já už můžu.
5: A taky budeme soutěžit o knížky z Humoriády.
0: Humoriáda.
7: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. co teď? Možná jsme spolu naposled. Sladká

0: My jsme to slíbili, že si budeme vyprávět. Tady Michal Hruza bude ti vyprávět. Tak teď chci slyšet rozhodnutí nad první ukázkou. Martina Hudečková vybírá ze seznamu v Humoriádě.
1: Tak jestli si mohu vybrat, tak já bych šla po Miloši Kopeckém, panu Lasicovi a panu Satinském.
0: Dobře, jejich ukázka z pořadu Za dveřmi, tak si dáme kousek, posluchači pak rozhodnou.
2: No dobré, prostředí a nemocnice, ale tam se větě zpráva, to vím, ale povedzme, prostředí je celkom jiného charakteru. Prostředí je, kde se objavují však děvčata a...
3: S vaším dovolením. Vy můžete myslet buď bar, anebo plovárnu.
2: No tak já myslím, že bychom mali radšej hovorit o takom prostředí, které je nám bližší, však plavárny.
3: Pardon. Zůstaneme u té plovárny. Pane, radím na plovárně zásadně županu.
2: Županu.
3: V plavkách si vás nikdo nevšimne. Teda mě jo. Mě si všimnou právě. Normálně. Župan.
2: A když si vás nevšimnu?
3: No, tak fakt radím najít nějakého známého, domluvit se s ním.
2: Ano, aby se on začal topit, skočit za ním, no. Župan dole, nafackat ho, vytiahol zapače si na breh a jste hrdina.
3: Celá plovárna je vaše. Ano. To samozřejmě sympatie patří hrdinovi. Já si vždycky říkám, třeba například písničky, že ano. No kdo je oblíbenější než zpěváci, jenže.
2: Snad zpěváčky, ale to je vlastně...
3: Ano, zpěváce, že musel to být. Jenže já si říkám, ano, jsou oblíbení, ale za jakou cenu? Čím je to vykoupeno? Přemýšlej. Je to vykoupeno obsahem, smyslem, písně. Tam přijde tam mladý, krásně, vypadá urostlý, šlachovitý, čistý chlap. Ne. Perfektně oblečený vypadá.
2: Samý šperk.
3: No, ještě kroužek do nosu by měl. Sako podle posledního střihu,
2: prosím.
3: No,
2: je to?
3: Tak to ne, asi... to není ono, ne. Samozřejmě to lidi rozptiluje. Oni se koukají na ně, jak vypadá. A ta písnička se vytrácí.
2: Obsah se ztrácí.
3: Ano, proto já se domnívám, že při písni by kamera měla zabírat jaksi z člověka to jednak méně důležité a méně zajímavé.
2: Nepodstatné,
3: tak se řekněme. Chodidla?
2: Ano.
3: A nohy, řekněme, po kolena, jo?
2: Nohy samozřejmě u mužů, však?
3: Ano, no u žen hlavu. Já mám vizi, že k tomu televize jednou dospěje.
2: Ano. To znamená, že jak by mal vyniknout obsah písně, zpěvák by mal být vlastně fádný, nevýrazný.
3: No, já rád vidím. Škaredý.
2: No, ano, tak to jako postavou skôr invalid však. Tak...
3: Proč se koukáte na mě přitom?
2: Jedným slovom, nevýrazný typ, aby mohl vyniknout obsah té písně.
3: Vede se správně. Řekněte mi ale prosím vás, kdo podle vás by měl tedy zpívat.
2: No přece my.
4: Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Ústřední dvojice toho pořadu, tedy Milan Lasica a Julius Satinský, tak s někým z nich potkala se s Martinou? Viděla jsi se?
1: Potkala jsem se s panem Lasicou, když jsme s Jurajem byli na filmovém festivalu v Trenčanských Teplicích a tam pan Lasica tomu šéfoval, tomu festivalu, a měl vždycky jako v pracovní náplni večírek, vlastně večeři s hlavním hostem, a to byl tehdy Juraj. Aha. Byl hlavní host. A takže jsem se octla na takový večeři s panem Lasicou, paní Bašáriovou, Juraj a já. A ze začátku to bylo, ano, pane režisére, ne, paní Bašáriová, děkuji, paní Hudečková. A takové jako, inu, jako na festivalu, takové strunější, takové královské. No a potom byla jedna sedmička velmi dobrého vína, druhá sedmička, pánové pak přešli, myslím, na nějaký panáčky. A končilo to strašně veselým večírkem, kdy jsme se všichni hyňali, opravdu hyhněli jak malé děti a s paní Vašáriovou jsme si vyprávěli o sestrách.
0: Ano.
1: Ona tedy mluvila o Milce, že jo, já o svý, o Lince, o svý sestře a vyprávěli jsme si, jo, a to bylo tehdy u babičky a dědečka, když jí spadla panenka do Senkrůvny, no a Milka a Senkrůvna to je taky. A teď prostě začínalo to upjatě, ano, pane režisére, ne, ano, pane režisére. A končilo to takovým rozhyňaným, veselým večírkem, ale protože to jsou noblesní lidi, tak to bylo stále na úrovni.
0: Ano, ano, takže čas a vínko pomohlo takhle zbořit některé ty společenské bariéry a zafungovalo to. A to jste byli jenom sami takhle večeře, nebo jako ještě
1: to jsme byli
0: další jenom?
1: Ne, to právě bylo takhle ve čtyřech.
0: Jo.
1: A proto to, ten začátek je takový jako...
0: Takže salonek nějaký?
1: Salonek, prostě high life. Bylo to všechno velmi high life, ale končilo to těma veselýma historkama o těch dědečkách a babičkách na vsi a co z toho vyplývalo. A
0: nějaké společenské fópa neproběhlo, že se někdo pokecal?
1: Jsme byli velmi všichni distingovaní.
0: Jo, jo.
1: Já jsem se teda klepala jak ratlík, protože já jako jsem schopná, moje práce s příborem je slavná.
0: Jo.
1: To já dokážu katapultovat o kyselé okurky nožem a tak, takže jako já jsem se přesně bála, já jsem skutečně, ač mi to málo kdo uvěří, jenom dňobala, protože jsem si říkala, aby prostě neskončil nějaký knedlík nebo něco u pana Lasici na klíně, že jo.
0: Martina Hudečková je naším hostem. Vybrala na úvod Milana Lasicu, Julia Satinského a taky Miloše Kopeckého. Můžeme pokračovat s Lasicou a Satinským, když to zkrátím, anebo vám můžu nabídnout anekdoty z kabaretu pro pamětníky. Vy si je teď vyberte na telefonním čísle 731 800 900. Nebo hlasujte SMS-kou, pak je ale posílejte na jiné číslo 90 011 04. Humor, mezera A nebo B nám stačí, ať víme, do které kolonky to padá. Tak to je náš pořad.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Nový pořad a nový moderátor. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: První dnešní souboj vyhlásili jsme už před písničkou, pokračujeme dál, takže

0: Pejskař ze Dvora Králové nad Labem. Zdravím paní Martinu a Patrika Rozehnala.
1: Děkujem.
0: A dáme si anekdoty.
2: Dobře, tak jo, rozhodnuto, budou to. Na začátku to vypadalo spíš na pokračování, ale nakonec jste udělali změnu, vybrali jste anekdoty, ty zvítězily a my je tedy pouštíme.
3: Tady v tom paneláku máte takový krásný skříně ve zdi.
4: Jaký skříně? To jsou přece pokoje.
5: Obžalovaný, chcete ještě něco dodat?
6: Ani ne. Mně už těch 5 let stačí.
7: Člověče, mý dceři je zítra 15 let, tak no. Si myslím, že si s ní asi budu muset promluvit o těch choulostivých věcech.
8: Kamaráde, to budeš koukat, co se dovíš zajímavých věcí. Pojďte sem, Přesničková.
3: Ano, prosím.
8: Jako ředitel vám musím říct, že tohle to není továrna, to je blázinec.
3: Kde pak blázinec? Tam je aspoň ředitel normální. Nerada mluvím, Žán. Poknuli takto hlavou, znamená to, že přijdete. Rozumíte?
9: Ano, úplně. Taky nerad mluvím. Zakroutím-li takto hlavou, tak to znamená, že nepřijdu.
7: Poslední nechodili my jsme spolu do obecné školy?
5: Se mnou žádnej plešatej do obecné školy nechodil.
7: Studentko Kájo, musím se vám přiznat, že je mi 8 studentů milejších než vy.
3: Mě taky, soudruhu profesore.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Kabaret pro pamětníky a tedy série anekdot. Možná ještě přijdou další, až vám nabídnu další ukázku, budete přemýšlet. Tak vypráví se ještě anekdoty mezi herci, když jedu na zájezd? Nebo to
1: zcela pomínu? Jistě, zcela jistě, ale můj život je tak pohnutý, že já dávám přednost historkám ze životu.
2: Ty jsou taky vtipné.
1: Ty jsou velmi vtipné.
2: To tak jako přichází samo za tebou, nebo spíš jako to nasáváš od ostatních, že si necháš vyprávět, co si jim stalo?
1: Ale ono je to takový inspirativní, že jo? Protože to je takzvaný to štengrování, že někdo řekne, no představte si, co mně se stalo. No to nic není, to já teda moje, a víte, moje sestra mi řekla, no ale to nic není, protože moje sestra mi řekla. A to potom jako, a ty historky ze života já mám tak nějak radši.
2: Jo, to mi připomínalo toho Menšíka, který tady byl slyšet, ten taky tímhletím stylem trošku vyprávěl.
1: Ano.
2: Potkala se s Menšíkem nebo ne?
1: Potkala jsem se s panem Menšíkem a pan Menšík byl shodou okolností tatínkem mé spolužačky Martiny Menšíkové a když jsem jí přenechávala o maturitě svoje taháky na maturitu...
2: A se jako dědí takhle? Jako,
1: to se dědí.
2: Nebo to si vyžádala?
1: Já měla velmi žádané taháky, protože já jsem to napsala maličkýma písmenkama a byly naprosto geniální. Kolovali po celé konzervatoři a s mýma tahákama maturovalo normálně několik jako ročníků. A
2: myslíš, Martina, že tam ještě jsou?
1: Myslím, že ne, to už nepřežili. Ale Martina byla jedna z těch, která právě jako ty taháky ode mě dostala a pan Menšík mi následně napsal, jen ať se to naučí sama.
2: Takže to bylo takovéhle setkání vlastně soukromé, nikoli herecké.
1: Ne, herecké. Bohužel jsem s panem Menšíkem.
2: S Martinou se vídáš?
1: S Martinou se nevídám a to je mi taky líto, protože ta je taky strašně vtipná. To má po tatínkovi.
2: Jo, podědila to. Vážení, čím budeme pokračovat? Další várku anekdot, tedy tentokrát hospodský mezi Zlatém říže, nebo nám něco povypráví. Přečte kousek povídky Jirka Krampol. Vybíráte si vy. 731 800 900, naše telefonní číslo sem do studia a SMS-kové 90 011 04. Stačí heslo, nemusíte se rozepisovat, pokud píšete Humor Mezer A, hlasujete pro anekdoty, když Humor Mezer B je to hlas pro Jiřího Krampola. Tak do toho, je to na vás.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pokračujeme s humoriádou a ještě s druhým soubojem. Ve hře jsou anekdoty a nebo povídka, část povídky v podání Jiřího Krampola. Vybíráte si na telefonu 731 800 900 a naslouchá vám Patrik Rozehnal a Martina Hudečková. Kdo je tam na telefonu ukryt v téhleté chvíli? Dovolal se.
2: Haló.
1: Ano, jste to vy. Povídejte.
2: No, haló.
1: Musíte si vypnout rádio, protože vás to mate, slyšíte ozvěnu, tak když se nám rozhodne kdokoliv zavolat, prosím zapomeňte na rádio a mluvte jenom s telefonem. Tak povídejte, Ačko nebo Bčko?
2: Já jsem neslyšela pořádně to, co tam je to A to nebo B.
1: Ačko jsou anekdoty, no. Bčko Jiří Krampol.
2: Tak Jiří Krampol, Bčko.
1: Dobře, zapisuju a děkuju zároveň. Kdo další? Kdo pak tam je? Jde nám to stěží teď nějak.
3: Jak se to zadrhlo.
1: Prosím, nejenom, že si stěžte rádio, ale taky poslouchejte telefon. Tak do třetice, snad to vyjde.
2: No, vyjde. Dobrý den. Dobrý tady posluchačka Eva a já bych chtěla pana Krampola.
1: Dobrá, dáváme mu bod od vás.
2: Já vím, mějte se hezky.
1: Vy taky, hezký poslech zbytku humoriády a dalších pořadů. Telefon opět obsazen.
4: Haló.
1: Ano, dobrý den.
4: Dobrý den. Tady je Eduard. A chtěl bych pana Krampola.
1: Taky byste chtěl Krampola. Dobře, tak zase Krampola nebo anekdoty. Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Roman Prostějov a přál bych si pana Krampola.
1: Taky, výborně. Tak jo, děkujeme, zdravíme do Prostějova. Mějte se pěkně a s někým to ještě uzavřeme v téhleté chvíli. Kdo se dovolal, vítejte u nás.
2: Haló, tady je to Strážnice.
1: Ano, a...
2: Bečko bych prosila.
1: Tak jo, na plné čáře v podstatě Jirka Krampol, takže část tedy povídky, jak jsem řekl, z Šimka a Grossmana, jak jsme se věnovali umění.
6: Láska k divadlu však zvítězila, i když musím konstatovat, že divadelní sál v budově Stodoly nebyl z nejvýstavnějších a co chvíli na herce padaly došky. Osvětlení bylo také chabé. Dost vadilo, že elektřinu vyráběl nápověda liščím ohonem a ebonitovou tyčí. Přesto jsme díky nadšení hereckého ansámblu v krátké době nastudovali Shakespeareovu hru Hamlet aneb Kralevic dánský. Režisér mi přidělil roli huhlajícího ducha. Už na zkouškách jsem strašil pěkně a pak přišla premiéra. Stodola byla narvaná k prasknutí. Přišli i lidi. Otevřela se opona z pytlů, pár slov a jde duch. To jsem byl já. Pomyslel jsem si, zahlédnu v novináře z Hradce. Píliu si musíš zaujmout, přišla tvoje chvíle. Obrátil jsem do sebe půl litr kozího mlíka s rumem a vyhoupl se anglickým trikem na jeviště. Začal jsem strašit tak silně a mocně, že jsem se sám vyděsil a utekl z jeviště. Ale nic, znovu kozinka, anglický trik a jsem znovu před lidmi. Koukám, kde je Hamlet. Chvěl se strachy pod Lipkou. Bylo mi ho líto, ale blesklo mi hlavou. Podlesí Hradec Praha a šlápl jsem na to. Zahrval jsem mocně. Několik dětí začalo plakat. Píliu si, děláš to dobře, řekl jsem si a zapálil kulisy, aby nám nebylo lépe vidět. Nemusím snad dodávat, že jsem přitom stále křičel text do role. Přední řady se hnaly ke vchodu, zatímco zadní byly už dávno venku. Stodola vesele hořela a plamen mohutně osvětloval mé anglické triky. Bylo to nádherné. Strci svou ebenovku někam. Volal jsem na nápovědu. Takhle se dělá světelný par. V tom mě režisér srazil zákeřně k zemi, podal mi písemnou výpověď a šel hasit. Tak skončila má první a poslední role. Já dodnes přemýšlím, byl-li to úspěch či...
0: Humoriáda.
1: Než se rozhodnete psát rozhořčené dopisy a k tomu malovat fousaté obličeje, jak říkával náš chemikář, tak jde to na mou hlavu, že jsem vám pustil Miloslava Šimka, protože máme dvě varianty, ještě i s Jirkou Krampolem a mně se podařilo vytáhnout Šimka, snad nám to nebudete brát takhle za zlé a snad to vememe Krampola ještě nabídneme a můžeme si o něm aspoň popovídat.
3: Ano, o Jirkovi Krampolovi já velmi ráda mluvím, protože se mi povedlo, že jsem byla třikrát jeho hostem v pořadu Nikdo není dokonalý a třikrát jsem zvítězila.
1: Třikrát mozek?
3: Třikrát skleněný mozek, tehdy ještě, takže já mám doma tři skleněné mozky. A, no tak aspoň něco, že jo, když tu a tam člověk o svém vlastním uvažuje, tak já mám ale tři skleněné.
1: Jak je těžký?
3: No, ono to zase toho skla není tolik.
1: Je to dutý nebo plný?
3: Je to dutý.
1: Je to dutý, aha.
3: Je to dutý mozek. Je to dutý, ano, mozek. Takže mám celkem čtyři duté mozky, tři skleněné, jeden vlastní. Ale je to takové dekorativní.
1: Jo.
3: Ano,
1: jo.
3: Já jsem to postavila vedle Jurajova českého lva a vypadal tam mozek velmi důstojně.
1: Mm-hmm. Tři mozky, jeden lev?
3: Jeden lev.
1: Lev hlídá mozky.
3: No, ano.
1: A práší
3: ano.
1: se na to.
3: Práší se na to samozřejmě jako na všechny ceny, které kdy kde člověk dostane.
1: Jakou taktiku jsi zvolila, když jsi takhle třikrát vyhrála?
3: Taktiku absolutní skepse, protože tam, že hádáte, kolik lidí z deseti to ví.
1: Ano.
3: No a teď vždycky ti lidé kolem mě, ty kolegové hádali, říkali, no tak tohle je tak lehká otázka, to bude vědět nejméně 8 nebo 7 Čechů. A já řekla 2. Zvítězila jsem. Další otázka. No to bude vědět nejméně 5 nebo 6, já žádnej. Zase jsem zvítězila. Prostě jsem šla cestou největší skepse, ano. Toto neví nikdo a měla jsem pravdu.
1: Teď už chápu, proč ty mozky skleněné jsou duté. Vážení, tak nabízím teď skutečně Jiřího Krampola.
3: No tak schválně.
1: A proti co, kdybychom dali proti Sandru Pogodovou?
3: Dáme.
1: Dobře, tak dáme to je varianta Sandru. Druhá, Bčko. Tak Krampol nebo Pogodová, Ačko nebo Bčko, humor, mezera, příslušné písmenko na číslo 90 011 04, posílejte jako SMSku, anebo volejte přímo do studia 731 800 900, jdeme na to, je to na vás.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Patrik Rozehnal, Martina Hudečková na telefonu v této chvíli s námi. Kdo si vybírá a hlasuje v Humoriádě?
2: Dobrý den, tady Anna Písek, zdravím vás tam oba a prosila bych Krampola, děkuju.
1: My taky děkujeme za to hlasování. Dobrý den dalšímu.
3: Tady zase to strašidýlko ze Dvora Králové nad Labem.
1: Ano.
3: Zdravím paní Martinu a Patrika.
4: Děkuju.
1: Snad se nebudeme bát.
3: Co bylo jako druhá možnost?
1: Sandra Pogodová.
3: No tak si dáme Krampoula.
1: Dobře, ano, tak jenom to shrnu. Jiří Krampoul, Sandra Pogodová. Z těchto dvou ukázek si vybíráte, hlasujete pro některou z nich. Kdo teď třeba?
5: Dobrý den, tady je Marie Sujeza-Lizovic. Já vás všechny zdravím.
4: Děkuji.
5: A zdravím paní... Zdravím Karinko Flerovský z Bílu.
4: No to je starý hřích.
5: Ale krásný, já se na to dívám pořád, každý den při obědě, je to nádherné. Ale chtěla bych, když máme hlasovat, tak bych chtěla pana Krampola. A moc vás tam všechny pozdravuju, krásné léto.
4: Děkujeme vám,
1: se vyvede.
4: Taky.
1: Děkujeme moc za to přání. Ještě se někdo přidá? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady opět Martin ze Převozdí.
1: A?
6: Dal bych si pana Krampola.
1: Dobře, tak jo, tak já si držím palce. Snad je to teď
4: Tak schválně.
7: Tak Jirko, všichni vědí, že ty pořád nikdo není dokonalý, děláš už
8: září, to bylo 10 let.
7: To je neuvěřitelný. Těch hlášek, jak lidi odpovídají, perly.
8: Za těch 10 let. Já jsem myslel, že když přijedem do nějakého jiného města třeba, že to bude jinak. To je všude stejný. Ty kraviny, co ty lidi říkají, to vůbec si ani ve snu nikdo z vás nedovede představit, to tam nemůžem dát prostě. To je takový torzo, co tam je, jo. Já jsem to dřív dělal, jezdili jsme a teďka už asi 3 roky nebo 4 roky dokonce to nedělám, se neptám na té ulici, protože mě nikdo nic neřekl už. My jsme přijeli do nějakého malého městečka, tam si hráli děti, důchodci krmili ptáky, já přišel do parku, to bylo jak když přijelo gestapo a všichni zdrhli. A nikdo nic neřekl prostě, jo. Tak to museli změnit, tak tam museli nasadit nějakou holku. A to jsou kraviny, které, kdybych to nezažil na vlastní kůži, tak bych myslel, že se točí spíš science fiction a ne zábavný pořad. Já vám řeknu takový perly, jo, tak třeba... Jak se jmenoval slovenský zbojník Jánošík křestním jménem? Tak bylo Zdeněk, Evžen, asi 8 lidí říkalo Laďa, to se mi hrozně líbilo, že se Jánošík jmenoval Laďa. A nějaká baba povídá, že by René. Potom... To jsme točili v Praze u Vinohradské tržnice a my jsme to nemohli natočit, protože jsme se smáli jako debilové. Ten kameraman, ten se takhle klepal s tou kamerou, já jsem se smál jako vůl. Ten režisér taky, to nešlo vydržet. Takovej prapodivnej chlap a já povídám, prosím vás, vy chcete, já bych rád odpovídal. Já jsem říkal, no prosím, tak kdybyste byl tak laskav, mohl byste nám říct, co má ve znaku Česká republika?
9: Co má ve znaku, co?
7: Já pám, co má ve znaku Česká republika?
9: Zvířátka?
7: Různá. Jak různá zvířátka?
9: Například antilopa? Nebo brablenec?
7: A otázka druhá, kdo zradil Ježíše Krista?
9: Koho pak to?
7: Já pám, Ježíše Krista, kdo zradil. V Bibli se o tom hodně píše. Četl jste Bibli?
9: Ano, ano, mám Bibli doma.
8: tak když máte Bibli doma, tak byste mohl vědět, kdo zradil Ježíše Krista.
9: Agent 007.
1: Humoriáda. Takové nějaké otázky tam byly, Martino, to si taky takhle pamatuješ? Nebo?
4: Ano, ano, ano, já vím, že tam bylo jako otázka, kdo tvoří svatou rodinu. Hmm. A to byl teda nesmírně, to byl velký úkot, co všechno, kdo všechno tvoří svatou rodinu, tak to bylo velmi vtipný.
1: Domlouvali jste se dopředu s Jirkou, o čem budete mluvit v těch vstupech mezi tím, než se bude hlasovat a typovat?
4: Velmi jo. rámcově, protože Jirka Krampol má tyhle věci hodně v rukou a hodně tím vládne dobře a rychle a umí přešaltovat a zapojit své historky do toho, takže vás nikdy v režii nenechá.
1: Nikdy, prostě zachránil to nějakým vtipem.
4: Zachránil to vždycky.
1: Tak.
4: Kromě jednoho případu, kdy jsem svůj vtipný vstup založila na tom, že jsem měla takovou strašnou historku z finančního úřadu. No a ta historka šla úplně do ticha. Nezasmál se vůbec nikdo. No a pak jsem pochopila, že první 4 řady si koupil finanční úřad z toho města, kde jsme to točili.
1: Jo, tak to se nepovedlo. To jsou tak jako Holanděni.
4: To se někdy stane, ano.
1: Taková varianta. Vážení, na ty natáčení právě toho Nikdo není dokonalý vzpomínal Jirka Krampol i v té knižce, tedy Vylomeniny Jiřího Krampola, je tam tomu věnována jedna celá kapitola, kdy tedy vzpomíná, co všechno, kromě toho, co jste třeba teď slyšeli, zažil, co se provádělo a jací byli hosté a jaké otázky a odpovědi zazněly. Tak pokud ji nemáte, můžete si ji pořídit přes stránky humoriada.cz a nebo ji můžete dnes třeba taky vyhrát. Ale ve hře jsou i jiné knížky, jako jsou Kulešárny, tedy Uršuly Klukové, tedy Kulešárny Josefa Dvořáka, Klukoviny Uršuly Klukové, Radovánky Naděje Konvalinkové a Děkovačky Libuše Švormové. Pětice knížek z edice Humoriáda a soutěž právě teď, ta červnová, bude na telefonu 731 800 900, zatím je zavřený, aby startovací podmínky byly pro všechny stejné. Tak otevírám telefon a první, ten nejrychlejší, kdo se dovolá, tak má šanci odpovídat. Kdo je na telefonu? Vítáme vás v Humoriádě.
10: Eduarde,
1: já vás zdravím a vy asi tušíte, že otázka se bude týkat hosta. Dnes je to Martina Hudečková. Můžu se ptát?
10: No můžete.
1: Když budu vědět, odpovím, že jo? Koho namluvila v dabingu Martina Hudečková, s kým je spojována? Se Sophie Loren nebo s Bridget Jonesovou?
10: No. Přemýšlím.
1: Co myslíte?
10: Sophie
1: Loren, myslíte? Zůstáváte u toho? Mm-hmm. Jo? Martino?
10: Zůstávám.
1: Martino?
4: Ježiš, to by mi tak lichotilo takovou krásnou babu namluvit, ale bohužel.
1: Ajajaj, to mě mrzí. Tak snad příště bude možné vybírat některou knížek, ale držím palce a jsem rád, že jste volal, že jsme vás slyšeli a zase se těším u dalšího třeba hlasování. Mějte se pěkně, ať se daří.
4: Naschle.
1: Tak číslo, řekněme 3 pro tento týden vyřazujeme z toho osudí na pátek, protože dobře víte, že ze všech výherců toho týdne pak ještě v pátek losujeme někoho, komu pošleme digitální rádio. To samozřejmě je stále ve hře. Další kole ještě zítra a pozítří a vůbec do konce června prostě takto jedeme v Humoriádě. Tak na to nezapomeňte a tužte znalosti o našich humoriádnících. Teď si pustíme další písničku a pak budeme s Martinou Hudečkovou vybírat další ukázku.

0: být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Tak mrzí mě, že jsme Eduardovi nepředali knížku, neměl šanci si vybrat.
3: Škoda.
2: Měli bychom možná ale prozradit, že ta Sophia Loren nebyla úplně tak od věci, že k tomu mohlo i dojít, že to mohla dabovat.
3: Dojít k tomu mohlo, ale já jsem si netroufala, protože jsem do toho rybníčka kolegyň, jako je Růženka Merunková, paní Hlaváčová a Valerie Zavacká, které dabují, pravidelně ano. Dabovávali Sophia Loren. Já jsem se bála, že nebudu umět takový ty italský kadence, takový to do toho. A to, že nebudu dostatečně dryhačnická.
2: Ale nabídka byla.
3: Nabídka byla, ale
2: bála ses.
3: Nějak to, prostě jsem se bála, neprošlo
2: radši
3: to.
2: Radši ta angličtina. Dobře. Co vybereš teď jako poslední ukázku, Martina?
3: Vybrala bych pana Řehoře a Jaroslava Kepku.
2: Abiturientský večírek, dobře.
4: No, rádi, pšenička, ten váš pšenička, ano. Lotr a rváč, ovšem sportovně nadaný, pozor.
5: Ano.
4: No, přírodopis ho vůbec nezajímá, ale myslím, že se chtěl dát na box.
5: Velice správně jste si to zapamatoval, pane profesore. Boxoval celý jeden rok, potom mu vyrazili přední zuby, natrhli levé obočí a pravé ucho, takže toho nechal. No a teď je vynikající botanik a přednáší na univerzitě.
4: Pšenička?
5: Ano.
4: Podívejte. Přednáší na univerzitě, pšenička. No, člověk se nepřestává divit. Pšenička, no tak. A Jelínek, to byl zvláštní chlapec. Na maturitním plese nejedl párky a na školních výletech odmítal řízky. Přísný vegetarián.
5: Ano, ano. Teď vede městská jatka.
4: Podívejte, to je zajímavé. Víte, já jsem byl vždycky přesvědčen, že dokážu odhadnout budoucnost každého mladého člověka podle jeho schopnosti a nátury.
5: Ano.
4: Podívejte, to je zajímavé. Mohu vám něco nabídnout?
5: No, děkuji, profesore.
4: Já se teďka skoro bojím zeptat se vás, co děláte vy, milí příteli Koukole. Pokud si vzpomínám, tak jste se chtěl stát kriminalistou.
5: Máte pravdu, pane profesore, to jsem opravdu chtěl, ale nakonec jsem se stal archivářem.
4: No, jste tak... Taky jsem to mohl hodnout, že jo. A prosím vás, kdy bude ta naše slavnost?
5: Tak bude příští sobotu.
4: Příští sobotu.
5: V restauránu u Modrého Bažanta.
4: Ale proč zrovna tam? To jste si nevybrali dobré místo. Jestli bych vám chtěl doporučit něco, tak jedině restaurace u Zelené Šišky. Je to blízko a mohu vám zaručit, že strava i obsluha budou prvotřídní.
5: No tak nám je to celkem jedno, pane profesore, ale dovolte otázku, proč zrovna u Zelené Šišky?
4: No, jaksi nejsou lidi a já tam jako důchodce dělám výčepního.
2: Poslední dnešní ukázka, děkujeme za pomoc, omlouvám se ještě za krampule. Ano, to na to se bude dlouho vzpomínat. A Martině Hudečkové děkuji za návštěvu, těším se na tu další, zase u nás v Moriádě.
3: Já se těším taky, všechny zdravím a nashledanou, krásné léto přeju.
2: Ano, užijte si ten čas i s Českým rozhlasem, nezapomeňte, že v červnu soutěžíme o knížky a pokud je nevyhrajete, pokud se to podaří, jako dnes třeba Eduardovi, můžete si je v klidu objednat i přes naše stránky toho pořadu humoriada.cz, knížky vydala Radioservis vydavatelství Českého rozhlasu. Posíláme ještě písničky, které půjdou před zprávama a vy poslouchejte dál.

0: Radioservis představuje knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Nový pavilon fakultní nemocnice Olomouc se otevře květnu 2028. Řidičům se už dnes otevřela dálnice D49 z Holešova do Frešťáku. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Zítra má být polojasno, přechodně oblačno. Naměříme až 27 stupňů. Hezké odpoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Fakultní nemocnice Olomouc dokončila hrubou stavbu pavilonu B. Ten nahradí zbouranou budovu přezdívanou Franz Josef. Nový objekt se začal stavit předloni. Bude mít 8 podlaží. Nemocnice do něj přestěhuje 4 kliniky. Pavilon získá také urgentní příjem. Investice si vyžádá zhruba 3,5 miliardy korun. Dokončena má být květnu 2028, řekl to vedoucí odboru investic fakultní nemocnice Olomouc František Velíček. Řidiči už ode dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Frešťákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku vysvětluje mluvčí ŘSD Jan Rídl.
3: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Frištáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Ve Vápené na Jesenicku dělnici dokončují úpravy autobusové zastávky. V lokalitě pod lesní čtvrtí má vzniknout také záliv, který podle vedení obce pomůže zvýšit bezpečnost dopravy. Vše má být hotové do konce června, říká starosta Vápené Leoš Hanek z hnutí TOP 09.
4: V tuto chvíli dokončujeme kvůli bezpečnosti, protože přes Vápenou vede komunikace 1.60, tak kvůli bezpečnosti doděláváme autobusový záliv pod lesní čtvrtí, tak tam jsou předpokládané náklady 3,5 milionů. Ten už vlastně by mohl být do měsíce hotový.
2: Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásily stovky lidí v České televizi a přes 1000 v Českém rozhlase.
5: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
6: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
5: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
7: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
5: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas. Sport.
2: Fotbalisté Plzně se ve druhém předkole Evropské ligy utkají s norským Tromze. Dvojzápas začne 24. července na hřišti severského celku. Odveta je na programu o týden později ve Štruncových Sadech. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Duel začne na půdě chorvatského týmu.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v Jeseníkách slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Prostějovsku u obce Pěnšín havarovala dvě osobní auta, jeden jízdní pruh je neprůjezdný a opatrně také u obce Kralice na Hané, kde došlo ke střetu osobního auta a cyklisty.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
8: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Některé školy v Olomouckém kraji předávají žákům vysvědčení dříve než obvykle. Jiní školáci si naopak na konec roku počkají déle, řekneme vám více. Odborníci se snaží zachránit nemocné více než stoleté stromy v Zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Podíváme se jim, jak tak říkajíc, pod ruce. Dvoustý koncert Českého rozhlasu Olomouc série Živě právě před chvílí odstartoval krásný areál letního kina v Olomouci a my si v průběhu dnešního dne v kraji zavoláme přímo na místo a zjistíme, jaká je atmosféra. Navíc stále bude možnost na ten koncert přijít, protože končit bude až někdy kolem 9:30, možná i před 10:00 večer. Tak já přeji dobrý poslech.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc s přehledem událostí ve studiu Gabriela Adámková.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Soud projedná případ řidiče městského autobusu, který opilý havaroval v přerovské místní části Žeravice. V krvi měl podle policie téměř 3 promile alkoholu, za to mu hrozí až 3 roky vězení. Nehoda se stala koncem března. Řidič sjel s autobusem ze silnice a narazil do stromu. Nikdo se nezranil. Obec Šternov na Olomoucku se rozhodla zachránit zdejší kapli, která je ve špatném technickém stavu. Památku vesnice získala bezplatně od státu a nyní chystá její rekonstrukci. Práce by mohly začít letos. Náklady lidovecký starosta Pavel Roubínek odhaduje na bezmála 2 miliony korun. Olomoucký krajský soud zítra otevře kauzu údajného trávení nápojů ve Štemberské zbrojovce a na dalších místech v Olomouci. Muž z Olomoucka čelí obvinění z vraždy i přípravy dalších činů. Případ z roku 2023 vám připomenu ve zprávách 18. Speciální kamion navštívili tento týden lékaři Šumperské nemocnice. Vůz je vybavený laboratoří a operačními sály. Lékaři si tu mohli vyzkoušet postupy při operacích koleních a ramenních kloubů. Potvrdil to primář ortopedie Jan Debre.
3: Cílem je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik.
2: Vlastivědné muzeum v Olomouci otevřelo interaktivní výstavu Pilíře civilizace. Nabízí 20 exponátů zaměřených na témata vzniku měst, písma, obchodu, náboženství nebo zemědělství. Návštěvníci si mohou jednotlivé historické procesy vyzkoušet prostřednictvím herních a vzdělávacích aktivit.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť mi vlastně tu naši lásku

0: počasí.
1: Připravená je meteoroložka Eva Richtariková. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Jaký byl dnešní den v Olomouckém kraji?
2: A tak zatímco na jihu, jihozápadě bylo spíše slunečno, maximálně polojasno, tak v oblasti Jeseníku, ale i východní části Olomouckého kraje okolo Odeckých vrchů a Bělotína, tak tam bylo více oblačnosti a i nyní se tam vyskytují i intenzivní přeháňky. Teploty v těch regionech, kde bylo více oblačnosti, dosahovaly maximálně 24-25 stupňů Celsia, tam, kde bylo slunečno, tak vystoupali i na 27 stupňů Celsia, no a vítr foukal západních směrů mírný rychlosti do 5 metrů za sekundu.
1: Jaký bude večer a noc na zítřek?
2: Během noci nebo večera očekáváme, že ty srážky budou povětšinou utichat a v noci už se může jen ojediněle objevit slabá přeháňka. Oblačnosti bude tak nějak podobně jako nyní, polojasno oblačno, bude to poměrně různorodé. K ránu se můžou ojediněle vytvořit mlhy a teploty v noci klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia. Vítr už zeslábne na slabý západní rychlosti do 4 metrů za sekundu anebo bude klidno. Během zítřejšího dne pak očekáváme polojasno, jen přechodně zvětšenou oblačnost a zejména v Jeseníkách možnost přeháňky těch srážek by mělo být, nebo budou s menší pravděpodobností než dnes, takže zřejmě budou opravdu jen ojedinělé. Teploty mezi 24 až 27 stupni Celsia, na horách mezi 19 až 23. No a vítr opět během dne místy přechodně zesílí na mírný severozápadní rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: Počasí předpovídala i zhrnula meteoroložka Eva Richtariková. Posloucháte Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc, ve kterém se za chvíli zaměříme na Vysvědčení.
0: Český rozhlas Olomouc.

0: Výhradně dámami obsazená bluegrassová kapela se až tak často nevidí. Ta s příznačným názvem Odplotný skok spolu drží už 20 let a s úspěchem zahrála i v našem velkém studiu. Neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě skupiny Odplotný skok.
1: Někdy připadám si vážně jako blázen, to mi rozřešení dá, rozřešení dá.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a středeční den v kraji. Žáci několika základních škol v Olomouckém kraji dostávají vysvědčení dříve, aby třídy uvolnili stavbařům. Platí to třeba pro školu v Určicích, kde chystají rekonstrukci i dokončení nové přístavby.
1: Žáci opustili prostory školy kolem 9. hodiny a ve 12 hodin už za námi nastupovali dělníci.
2: S Marcelou Melkovou, ředitelkou základní školy v Určicích na Prostějovsku, jsme teď v jedné z učeben. Nejsou tu ani lavice, ani jiný nábytek, vše je zakryté igelity.
1: Máme 18 učeben, každá učebna je zasažena nějakou stavební úpravou, protože děláme protipožární opatření.
2: Ve třetím patře je stavby vedoucí, Jan přece chtěl.
3: Hodně práce a hlavně hodně prachu. V tuto chvíli ve třetím patře probíhá vybourání ocelových zárubní, vybourání podlah.
2: Čekáte, že tady narazíte na něco nestandardního?
3: Obáváme se z vybourání stropu, protože podle průzkumu, které jsme dělali, nás čeká železobetonová konstrukce, 30 cm násypy ze škváry, betonu a desek, na vrchu lepenka a tepelná izolace.
2: Kromě rekonstrukce stávajících tříd tady ještě dělníci podle Marcely Melkové dokončují přístavbu nového pavilonu.
1: V novém pavilonu bude v jedné části nová šatna a v druhé části budou dvě učebny.
2: Dříve končí také v základní škole v Drahanovicích na Olomoucku. Děti tam vysvědčení dostanou už tento pátek. Pokračuje ředitelka Lenka Ponížilová.
4: Kdy rozdáváme vysvědčení v první vyučovací hodině, nicméně provoz školy končí až 16:30.
2: Základní škola od roku 2023, kdy původní budovu zavřel statik, sídlí v obytných kontejnerech. Z původně dočasného řešení se teď ale stává trvalé a je potřeba vše definitivně přestěhovat a také provést drobné stavební úpravy, říká ředitelka.
4: Hlavně elektroinstalace, protože jsme zjistili, že vlastně to uspořádání, jak tady bylo, tak nevyhovuje tomu dlouhodobému provozu, takže ať nám svítí ta světla, která potřebujeme tam, kde potřebujeme, ať máme videotelefon, tam, kde máme mít videotelefon.
2: Některé školy naopak dětem letní prázdniny zkrátí. Ministr školství už dříve oznámil, že školní rok letos skončí o 4 dny dříve. Některým školám to ale zasáhlo do plánovaných akcí a tak dostali výjimku. V Olomouckém kraji se to týká například Olomoucké střední zdravotnické školy. Její studenti budou na konci měsíce na sportovně turistickém kurzu v zahraničí a škola jim tak skončí až 29. června. Barbora Taševská, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: V následujících chvílích se vydáme do Čech pod Kosířem, do tamního zámeckého parku ke stoletým stromům. Odborníci se je snaží zachránit.

0: Spíše než omátu a byliny se teď budeme zabývat stromy. Moderní technologie využívají odborníci při záchraně nemocných více než stoletých kaštanů v zámeckém parku v Čechách pod Kosířem. Léčivé látky dostávají do kmenů pomocí velké injekční stříkačky a speciálních ventilků. Nejdřív se dřevo musí šetrně navrtat.
1: Tak začneme tu po nějakých 17 cm.
2: Říká s vrtačkou v ruce arborista Jan Bábek. V zámeckém parku v Čechách pod Kosířem ošetřuje víc než 20-metrový jírovec maďal. Do navrtaných dírek zatlouká drobné plastové ventilky a právě přes ně vžene do stromu velkou injekční stříkačkou léčivou látku. Strom si ji poté už sám rozvede do celé koruny.
3: Důležité je umístění, tak aby vlastně ta látka se dostala do vodních pletiv, takže ani málo, ani moc odborně. A zároveň tak, aby ten ventilek časem mohl vlastně přerůst, strom ho pohltí a ta dál se uzevře.
2: Speciální ventilky navíc brání parazitům nebo bakteriím, aby vnikly do navrtaného dřeva. Cílem mikroinjektáže je zbavit strom kliněnky jírovcové, jak popisuje vrchní zahradník zámeckého parku Luboš Madr.
4: Je to vlastně takový pokusný projekt teďka. Budeme čekat na tu reakci, jak ten strom vlastně zareaguje. Chceme mu pomoct právě od toho masivního nápadu tou kliněnkou jírovcovou, která nám tady pravidelně ty kaštany docela dost decimuje. Jim to snižuje vitalitu, obtížně se ty dřeviny s tím vyrovnávají a často zhodí třeba většinu listí už někdy během srpna, což těm dřevinám z dlouhodobého jako pohledu vůbec neprospívá.
2: Kaštan, který právě dostává dávky léčiv, má víc než 100 let. Pamatuje tak původní šlechtické majitele zámku, říká jeho kastelán Martin Váňa.
5: Tady v zámeckém parku máme přes 800 stromů a valná většina z nich byla vysazena na přelomu 19. a 20. století Františkem Josefem II. Silva Taruco. To znamená, že jsou přibližně stejně staré, kolem 120 let, což pro nás znamená to, že ten park v současné době je v takovém stavu, pro jaký jej vlastně vysazoval ten František Josef II. Silva Taruco. Když jej vysazoval před tím 120 lety, tak měl v hlavě tu představu, kterou my teďka vidíme v reálu.
2: Rozloha zámeckého parku v Čechách pod Kosířem přesahuje 20 hektarů. Patří tak k nejvýznamnějším historickým parkům na Moravě. Z Čech pod Kosířem Michal Poláček, Český rozhlas.
6: Den v kraji.
0: Dnešní den je velmi slavnostní, alespoň co se týká Českého rozhlasu Olomouc, protože dnes pro vás pořádáme 200. koncert naší série Živě. Celá akce už začala a my se ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc přeneseme alespoň na chvíli v našem vysílání přímo na místo.

0: Den v kraji Českého rozhlasu Olomouc se nyní vydá na jedno nádherné místo, kde se koná opravdu nádherná a pro Český rozhlas Olomouc velmi důležitá akce. Je to olomoucké letní kino, kde už odstartoval jubilejní 200. koncert série Živě Českého rozhlasu Olomouc. Postupně nám zahrají a vlastně v tuto chvíli už hraje první kapela Alibaba. Později přijdou na řadu Malina Brothers a hlavní hvězdou celého toho slavnostního večera je Robert Křesťan a skupina Druhá tráva. Na místě jsou mý kolegové a také Jirka Matějů. Jirko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne tobě i všem posluchačům.
0: Tak jaké to teď je v letním kině, jaká je atmosféra, co lidé a tak všechno?
1: Atmosféra je od začátku úžasná, počasí klaplo, tak jak jsme říkali, dnes mimo jiné slavíme i 70. sice nedožité, ale 70. Sandyho Noska, které připadají právě na tento den, a to počasí je opravdu úžasné, svítí nám sluníčko, možná by nemuselo být až těch 30 stupňů, ale důležité je, že je krásně a že lidi si koncert užívají, že letní kino se pomalu, ale jistě zaplňuje. Je pravda, že od té zhruba půl šesté, kdy začala hrát skupina Alibaba, tady byl ten amfiteátr přibližně z poloviny zaplněný, ale víme, že lístky jsou prodány, takže pomalu docházejí další a další lidé, tak jak se to dalo očekávat.
0: Jirko, na pódiu je teď olomoucká skupina Alibaba, pokud vím, tak tam bude něco mimořádného i pro tuto kapelu. Co chystají?
1: Alibaba samozřejmě na podzim točila CDčko v Českém rozhlase Olomouc a to CDčko je nádherné, alespoň podle Jarky Noskové, která říkala, kdo jiný by měl ten koncert zahajovat než Alibaba, když natočili tak fantastickou desku. My jsme rádi, že tu desku natočili ve spolupráci s Českým rozhlasem Olomouc, ale pořád neměli fyzické nosiče, konečně je mají a právě tady na tomto koncertě je pokřtí a lidé si je třeba budou moci odnést i domů ta CDčka, takže to je takový jeden malý bonus toho celého dnešního koncertu.
0: Tak potom křtu se na pódiu dostane Malina Brothers, tedy tohle hudební uskupení, nakonec potom Robert Křesťana, Druhá tráva. To bude už určitě v hledišti naprosto nabito, protože vstupenky jsou do hlediště vyprodány, tedy aspoň na sezení, ale na to stání se ještě někdo vejde. Jirko, když posluchači přijdou později, mají ještě možnost se dostat na ten koncert?
1: Pořád ty lístky nějakým způsobem jsou, ale samozřejmě, kdo byl v předprodeji, tak měl to svoje místo a to je vždycky lepší. Ale jinak stále je možnost se sem do letního kina v Olomouci na 200. koncert série Živě dostat.
0: Jirko, bude možnost třeba si popovídat i o vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Je třeba i tohle myšlenkou toho dnešního večera?
1: Myšlenkou tohoto večera je především právě ten koncert, protože první koncert série Živě se uskutečnil v roce 2003 a my jsme byli třeba moc rádi, že lídr té kapely, která vystoupila úplně jako první u nás v Olomouci, sedí v první řadě a je vlastně u toho, když od té jedničky jsme se dostali až k té fantastické dvoustovce. Takže je to především o muzice, samozřejmě nějaké informace, když bude kdokoliv chtít o Českém rozhlase Olomouc vědět, tak může, protože tu máme stánek Českého rozhlasu Olomouc, je tu airbrush, kde si lidé mohou nechat nastříkat to úžasné R-ko a udělat tu příslušnost Českému rozhlasu, podtrhnout ji, jak se říká, a třeba i v té složité době, která teď je, nám tím způsobem vyjádřit určitou podporu.
0: Říká Jirka Matějů přímo z olomouckého letního kina. Stále tedy ještě máte možnost přijít, zúčastnit se tohoto fantastického večera. Počasí skutečně přeje, teď je možná těch skoro 30 stupňů, ale nakonec to bude opravdu akorát. Takže 200. koncert Živě, nejenom teď živě v přenosu ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc, alespoň prostřednictvím tohoto vstupu, ale až dejme tomu do 9:30 večer. Takže máte-li možnost, přijďte za námi, užijte si tenhle sváteční den.
2: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

eponymní debutové album skupiny Suede bylo v roce 1993 doslova zjevením na britské kytarové scéně. Šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledních 10 let a mluvilo se o nástupcích The Smiths. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s debutem skupiny

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Pustíme se do pěstování různých citrusů. Vysvětlíme si, jak se dají jednoduše rozmnožovat včelstva a poradíme s údržbou zahradních bazénů.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Už jsme v závěru pořadu a v našem novém letním seriálu vás vezmeme za hranice, konkrétně do Polska a do míst, které se nacházejí, co by kamenem dohodil, ze severního cípu Olomouckého kraje. Při natáčení seriálu zastihla dnes odpoledne kolegyně Zora Ješková další kolegy Ditu Vojnarovou a Mirka Kobzu.
1: Krásné odpoledne přejeme od Muchovského jezera. Stojíme přímo na hrázi, koukáme krásně ze severu na Jeseníky, Rychlebské hory a všechny ostatní kopečky, které tady jsou. A jak je v Polsku, už jsme zažili všechny počasí, kapalo, pršelo, foukal prudký vítr, svítilo slunce a teď bych řekl, že je polojasno.
2: Slíbili jsme nový cyklus na prázdniny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tak povězte, o co půjde a kam vlastně pozvete a zavedete naše posluchače, Mirku?
1: My jsme se rozhodli s Ditou, protože máme oba Polsko rádi, že vlastně bychom rádi posluchačům nabídli výlet do Polska nejenom do Biedronky na nákupy, ale že bychom jim nabídli rádi i ta přilehlá města našim hranicím trošku z jiného pohledu, to znamená z pohledu historického, památkového, ale i třeba také turistického, sportovního a kulturního vyžití. No a rozhodli jsme se, že skutečně projdeme všecka města, která jsou poblíž našich hranic. Když to vemu od východu, tak začínáme v Prudníku a skončíme v Mezilešie, což je v Kladské oblasti. No a teď vlastně bychom rádi nabídli to, co je tady hezké, a právě proto jsme třeba teď tady na přehradě, protože tady krásné počasí, úplně to láká se vykoupat, tak třeba budeme zvát i na koupání.
2: Vy už máte nějakou část natáčení za sebou, tak co vás zaujalo a s čím jste třeba nepočítali, co překvapilo?
1: Já předám Ditu, protože ta je tady poprvé, tak abys to věděla přímo natvrdo, jo, i posluchači.
3: Dobře, předávka mikrofonu, já moc zdravím všechny posluchače a samozřejmě i tebe. Co nás zaujalo, já musím říct, že je to pro mě nádherná kochací seznamovací jízda s některými místy, kam jsem opravdu ještě nevkročila. Mirek to tady zná, takže mám spoustu informací ještě i od pana řidiče, než spolu začneme natáčet, ale jednak to jsou samozřejmě mimořádné historické památky, v mnoha místech krásně udržované nebo opravené, takže zámky, radnice, kostely, hřbitovy, udržované parky. Co ale rozhodně musím zmínit, protože mě to zasáhlo nesmírně, tak to jsou stále ještě známky těch velkých povodní, které proběhly na podzim roku 2024, protože projížděli jsme místy, kde jsou opravdu náhradní mosty, kde jsou strhané cesty, kde se řídí doprava zvlášť přistavenými semafory, a na člověka z toho trošinku padá i lehká úzkost, protože vidí, že lidé nemají ty domy ještě v pořádku. Nicméně i tak jim turisté a návštěvníci rozhodně mohou pomoci už jen tím, že se tam přijedou podívat, něco dobrého si dají, anebo si zajdou na takovou tradiční pochutinu, jako jsou polské krovky, třeba přímo do výrobny nakoupit si pořádný pytel.
2: Už víte, kdy se cyklus bude o prázdninách vysílat na vlnách Českého rozhlasu Olomouc?
3: Ano, my začneme hned ten první týden prázdnin a pojedeme během všech těch týdnů a posluchači nás uslyší každý pátek v čase mezi 10. a 11. hodinou dopoledne.
2: Ještě vás čekají dnes nějaká města, místa, kam zamíříte?
3: Kam mě vezme pan řidič, a to opět předávám mikrofon, kam pojedeme?
1: No, my se teď vydáme ještě vlastně pokračovat v těch městech. My jsme teď v Otmuchově, přímo tady za jezerem máme Pačkov a pak bychom dneska ještě rádi zvládli buď Zlotystok, anebo Kaměnec Zembkovický, což jsou taková místa vlastně na konci Rychlebských hor, takže určitě ještě tady tato dvě města musíme dneska zvládnout a právě ten první týden budeme pokračovat v natáčení, takže kdo by nás chtěl potkat naživo, tak tam určitě budeme v Londeku, ve Stroněšvonském, anebo přímo, jak už bylo zmíněno, v Mezileši.
0: Mirek Kobza, Dita Vojnarová, prázdninový seriál Českého rozhlasu Olomouc. Tak velmi se těšíme na tyhle výlety, které nás zavedou jen kousek za hranice Olomouckého kraje přímo do Polska a do těch měst, která vy, co bydlíte na severu Olomouckého kraje, vlastně třeba i dobře znáte. Český rozhlas Olomouc tedy o prázdninách poslouchejte speciálně s tímto seriálem vždy v pátek mezi 10. a 11. hodinou.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Dnešní vydání končí, zítra pro vás chystáme tak jako každý čtvrtek rubriku O čem se mluví. Ptát se budeme na to, jak jsou Jeseníky připraveny na letošní turistickou sezonu, tu hlavní. Případně zda ještě turisté někde pocítí dozvuky povodní září 2024. Naším hostem bude zítra ředitel Sdružení cestovního ruchu Jeseníky Tomáš Rak a Den v kraji nabídneme zase v 17 hodin.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1 pečuje o druhé, teď ale potřebuje pomoci sama. Alena Mihulová jako obětavá zdravotní sestra ve filmu Domácí péče. ČT2. Proč mladé ženy vyrážejí dobýt 8000 navzdory nebezpečí i nepochopení svého okolí. Premiérový dokument Ticho nad 8000. A ČT Art. Chvilkové selhání mu zničilo život i slibnou kariéru. Příběh básníka Antonína Sovy v premiérovém dokumentu o milkování, lásce a zradě. Středeční večer s Českou televizí.
2: 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud otevře případ otrav ve firmě ve Štembarku. Žalobce chce výjimečný trest. Fasádu městského domu v centru Přerova čeká oprava. Vláda navrhuje zpřísnění podmínek pro prodej kratomu. Zítřejší počasí má být polojasné, přehodně oblačné s teplotami do 27 stupňů. Hezký podvečer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soud zítra otevře případ Jiřího Kudličky. Před 3 lety ve zbrojovce ve Štembarku rozmístil kartony s otrávenými nápoji. Limonádu s olovem a dalšími toxickými látkami vypili 2 zaměstnanci podniku. Jeden z nich na otravu zemřel. Kudlička jedovaté nápoje umístil i na dalších místech v okolí Olomouce, kde se pohybují lidé bez domova. Policisté u něj doma také zajistili chemikálie k výrobě výbušnin. Muži hrozí výjimečný trest. Městského domu v centru Přerova opadává omítka. Kolem památky je z bezpečnostních důvodů plot. Situaci řeší ředitelka kulturních a informačních služeb města Lada Galová.
4: V příštích týdnech nám bude odborná firma společně s restaurátory a památkáři zajišťovat vlastně ošetření těch míst různým druhem metod podle potřeby a prozatímně jsme z preventivních důvodů instalovali oplocení k zajištění bezpečnosti chodců a návštěvníků kulturních akcí tak, aby nedošlo k nějaké kolizní situaci.
2: Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by měla být od příštího roku přísnější, navrhuje to vláda. Chce třeba zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daně.
5: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
6: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
5: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
7: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
5: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: 7 z 10 Čechů si myslí, že se může svobodně vyjadřovat na veřejnosti. Ukazují to data ze společného průzkumu Českého rozhlasu, Centra pro výzkum veřejného mínění a agentury Median. 57% respondentů považuje svobodu slova za fungující, měla by ale podle nich mít určité hranice, popisuje vedoucí centra Matouš Pilnáček.
8: Zároveň ale neplatí, že by veřejnost chtěla úplně bezbřehou svobodu projevu. Spíš vidíme postoj svoboda slova ano, ale v určitých mezích. Největší skupina lidí si myslí, že svoboda projevu nás funguje, ale zároveň podporuje určité hranice. Sport.
2: Fotbalisty Karviné opustil trenér Marek Jarolím. Slezané byly etickou komisí Fotbalové asociace České republiky v pondělí vyloučeni z nejvyšší soutěže kvůli sázkařské aféře. Proti rozhodnutí se ale odvolali. Kouč Jarolím zamířil do polské Gdyně. S tamním druholigovým klubem podepsal 2letou smlouvu. Polský tým o tom informoval na webu. Nového trenéra oznámí Karviná o víkendu.
3: Počasí.
2: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v Jeseníkách slabé přehánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: V Olomouci v ulici Farstrova havarovala 3 osobní auta, 1 jízdní pruh je neprůjezdný.
3: Zelená vlna Známe lepší cestu.
9: Vaši radost budeme hrát následující hodinku písničky dechové, lidové a podobné, tak jako je hrajeme každý den touto dobou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, telefonní čísla 221 555 444 a pro SMSky 723 70 33 51.

0: vysílání Českého rozhlasu Olomouc vítáme pana Antonína z Bedihoště. Dobrý den.
1: Hezký podvečer posluchačům i personálu Moravského rozhlasu Olomouc. Písnička je určena pro osamělé a opuštěné posluchače i posluchačky. A také všem, jimž nezahraje nikdo. To vše posílá osamělý vdovec Antonín z Bedihoště. Moravskému rozhlasu Olomouc upřímně děkuji a příště nashledanou.
0: Těšíme se také, věnování posíláme panu Milanu Otáhalovi do Kosova. Má svátek, takže hodně zdraví, štěstí a pohody u včeliček přejí teta Boža a Petr s rodinou. Pěkný podvečer přejeme také panu Vrátíkovi do Štemberka. Pro pohodový den posílá to jeho Maruška.

0: Ej Odbuchlova na vaše přání s Joškou Černým, paní Ludmila z Čelčic je na telefonu. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny věrné posluchače. Touto půjčničkou bychom chtěli potěšit do Čelčic pana Milana Kubese, který zítra slaví svůj svátek. Přejeme mu hlavně pevné zdraví, spokojenosti, radosti a všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko. Tomu přeje manželka Štěpánka, vnuk Radim s rodinou, přátelé a kamarádi. Děkuji vám, Tomášku, a někdy nashledanou.
0: A hrát nám bude Budvarka.

0: a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajthamlovou.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Olomouc se vrací starý známý, detektiv ve výslužbě Viktor Palec.
2: Paní doktorko, kdybych náhodou, čistě teoreticky, udělal nějaký průser, obhajovala byste mě? Pokud byste přece jen šlápl vedle a potřeboval mě, můžete se mnou počítat.
1: Pomůže s vyšetřováním vraždy mladého muže v horské osadě Javoří? Poslouchejte v premiéře osmidílné Četby na pokračování z detektivního příběhu Jarmily Pospíšilové Palec ve stínu v podání Olgy Kaštické a v režii Michala Bureše v počteníčku Českého rozhlasu Olomouc v červnu a červenci každou neděli od 18 hodin.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc

0: Směs valčíků nám v Českém rozhlase Olomouc zahrála Boršičanka, jsou tu písničky na přání a zdravíme pana Jirku Dolitovle. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, pane Tomáši, vám přeji hezké sluneční středeční odpoledne, posílám všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Jelikož tady zase delší čas nebudu, tak bych chtěl pozdravit moje přátelé, s kterými si hráváme, posíláme si pěkná slova a pěkné písničky, takže činím i dnes. A posílám tento hudební pozdrav pro radost, pro potěšení, pro dobrou náladu paní Věručce Hrouskové do Bílovic, paní Milace do Přáslavic, paní Zdeničce do Prostějova, manželu Janě a Jiřímu do Roštění a panu Vláďovi do Tovačova. Přátelé, delší čas neuslyšíme, takže mějte za povděk. Tady to moje blahopřání, upřímné osudička. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor, buďte šťastní, buďte zdraví a buďte spokojení. Pane Tomáši, děkuji vám, příjemnou službu, písnička i pro vás, mějte se hezky a zase za delší čas naslyšenou.
0: Tak budeme se těšit, přejeme šťastnou cestu a věnování posíláme také k 85. narozeninám naší tetě Zdeňce Komárkové, která bydlí v penzionu v Lošticích. Přejeme jí hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a ještě jednou to pevné zdravíčko přejí neteře Maru. Ruška, Míla, Lída a Zdeňka. Věnování kamarádkovi a kamarádovi a kolegovi Milanovi Dánovi do Bílého potoka. K jeho svátku hodně zdraví a štěstí v životě přeje posluchač Standa také jeho rodině.

0: Pěkná písnička rozněla na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, přání paní Jindřišky z Prostějova. Dobré odpoledne.
1: Hezké dobré odpoledne, pane Tomášku, vám do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. V pátek 19.6. oslaví své krásné narozeniny paní Liduška Kouřilová z Čelčic. Takže milá Liduško, k narozeninám ti přeji všechno jen to nejlepší, hodně štěstí, spokojenosti, radosti, lásky od svých blízkých a ze všeho nejvíc zdravíčka. To ti ze srdce přeje Slavíková Jindřiška. A pane Tomášku, vám moc krát děkuji.
0: A my zdravíme paní Jindřišku, písničku také posíláme panu Tondovi Dobodihošti, který volal začátkem tohoto pořadu, takže ať vás písnička rozveselí, máte sluníčko a přeji vám také hodně zdraví a především dobrou náladu, kterou s námi sdílíte přes Český rozhlas Olomouc. To přání posílá jednak paní Dana od Zábřeha a také posluchačka Jana z Malína.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, hrajeme na vaše přání. Zdravíme do Choliny paní Libuši. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu a toto písničko bych chtěla poslat paní Nadě Plaché, která je momentálně v domově v Ludmírově a nechala nám zahrát jako pro senior klub Cholina. A takže nechávám hrát pro radost a přeji hodně zdraví a pohody.
0: Zdravíme do Choliny a písničku posíláme vám všem, kteří nás v Ludmírovském domově seniorů posloucháte. A bude to pěkná hanácká.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Lidé, kteří se aktivně zajímají o problematiku první pomoci, dokáží v kritické situaci zareagovat výrazně lépe. Pojďme to tedy společně probrat. Připravit se, nepanikařit, nestrácet čas a i po probuzení z hlubokého spánku znát číslo 155. Jsou před námi prázdniny, doba hravá, uvolněná a svádějící k dobrodružství. Proto budeme o zásadách první pomoci mluvit s Lucií Mikiskovou ze zdravotnické záchranné služby Olomouckého kraje. Ve čtvrtek po 10. hodině v apatice Českého rozhlasu Olomouc.
2: S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.
3: A vracíme se k písničkám na přání. Zdravíme pana Oldu Donemile, dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A vám, pane Tomáši, děkuji za vybrání písničky a zdravím do Dobravice rodinu Gotwaldovou a Lidušku Siglovou, taktéž do Dobravice, do Zábře a Emilku Horákovou a Drahušku Pospišovou, taktéž do Zábře. Děkuji vám za celou.
3: Tak a písničku věnujeme z Českého rozhlasu Olomouc například také paní Jindřišce do Chropině, které přejeme hodně zdraví, také panu Jiřímu do Litovle brzký návrat. Písničku posílají Jana a Jiří z Roštění a k zítřejšímu svátku hrajeme panu Milanovi Vaculíkovi do Hradčan. Pěkný den a spokojenost do dalších dnů posílá a přeje babička.

0: Zařechtej můj vraný koníčku, písnička kapely Babouci a teď v Českém rozhlase Olomouc paní Marie z Kroměříže. Vítejte.
1: Krásný den přeji do Českého rozhlasu Olomouc a všem posluchačům. Dnes posílám písničku pro potěšení, dobrou náladu s přáním stálého zdraví mojí sestře Jiřince Prchlíkové do Dlouhé Stráně, Lidušce do Olomouce, Jiřímu do Litovle, děkuji za polední písničku, Zdeničce do Uničova, Vláďovi do Tovačova a Milace do Přáslavic. Vám, pane Tomáši, moc děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: A bude to večerní party.

0: Večerní party Eva a Vašek v Českém rozhlase Olomouc a paní Marie z Věžek je na telefonu. Dobrý podvečer.
1: Dobrý večer, pane Tomáši. Já zdravím celý Český rozhlas Olomouc a všechny milé posluchače. A písničku posílám dvěma mým dcerám, mým děvčatům do Prahy za krásný zvládnutí náročné práce a taky pro moje potěšení. Moc krát děkuji a někdy zase příště naslyšenou.
0: Naslyšenou, zdravíme do Věžek nedaleko Kroměříže. Písničku posíláme také mým holkám. Marušce do Javora pro potěšení posílá Standa.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Opilý řidič z MHD v Přerově míří před soud. Obec Štarnov získala od státu památkově chráněnou kapli. Česko loni nesplnilo závazek vůči NATO. Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, maximálně 27 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Soud projedná případ řidiče městského autobusu, který opilý havaroval v přerovské místní části Žeravice. V krvi měl podle policie téměř 3 promile alkoholu. Za tomu hrozí až 3 roky vězení. Nehoda se stala koncem března. Řidič sjel s autobusem ze silnice a narazil do stromu. V autobuse v tu dobu cestovala pouze jedna žena. Nikdo se nezranil. Součástí obecního majetku Štarnova na Olomoucku je nově kaple Panny Marie Bolestné. Památku převedl na vesnici bezplatně stát. Vedení samosprávy chystá její rekonstrukci. Práce by mohly začít letos. Náklady lidovecký starosta Pavel Roubínek odhaduje na bezmála 2 miliony korun.
2: Kaple je hodně narušená z hlediska vlhkosti. Jsou tam poměrně unikátní fresky, které se budou obnovovat. Je tam prasklina z té klenby, takže je potřeba, jakoby byť zvenku vypadá relativně jako na první pohled dobře, tak je potřeba tam udělat jakoby značné zásahy, aby jsme ji jako zastabilizovali a zachránili.
0: Vláda podle prezidenta Petra Pavla dělá kroky, aby naplnila 2% HDP na výdaje na obranu. Řekl to dnes během návštěvy Vysočiny. Jestli se to do červencového summitu podaří, se uvidí v příštích týdnech. Pavel tak reagoval na slova generálního tajemníka NATO Marka Rutteho, který potvrdil, že za loňský rok Česko závazek vůči alianci nesplnilo.
3: Já jsem na to upozorňoval v minulosti, že zdaleka ne všechny výdaje, které jsme uváděli jako obranné, budou uznány. NATO má svoji metodiku, která jasně klasifikuje, co jsou uznatelné výdaje v rámci infrastruktury. Není možné do toho zařadit všechno, co my označíme za výdaje související s obranou.
0: Na postavnách v Beskydech vyrostají několik metrů vysoké pískové sochy. Návštěvníci tam můžou až do neděle vidět tvorbu děl přímo na místě. Na přípravě soch pracují 4 sochaři za pomoci 5 asistentů, říká zástupkyně pořadatelů Dita Kurčák.
4: Letos jsme trošičku pozměnili koncept stavby soch, nejenže jsme pozměnili místo, sochy se nachází před hotelem Tanečnice, ale sochaři také nepracují tentokrát společně, ale jsou rozděleni do takových 2 bloků. Začalo se pracovat už v minulém týdnu v neděli a budou pracovat po celý víkend. Hotovo by mělo být v neděli. Sport.
0: České volejbalistky prohrály v Lize národů na Filipínách se světovými jedničkami z Itálie 0-3 na sety. Pro český tým jde o druhou porážku v soutěži. Další zápas odehrají české volejbalistky zítra od 10 hodin našeho času se Spojenými státy.
1: Počasí.
0: Zítra čekáme polojasno, přechodně oblačno, v jeseníkách slabé přihánky. Teploty 24 až 27 stupňů, na horách kolem 21. Povane slabý, místy mírný severozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Prostějovsku v obci Myslejovice došlo ke střetu motorky a cyklisty. Jezdí se tu jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Legendy. Pořad, ve kterém si připomínáme desky, které i po desítkách let stojí za slyšení. To jsou legendy Českého rozhlasu Olomouc.

Hezký večer všem příznivcům legend od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc přeje Jirka Matějů. Dnes se společně vydáváme o 33 let zpět, kdy britští Suede vydali svůj eponymní debut a začali bourat hitparády. V 93. šlo o nejrychleji prodávanou prvotinu posledního desetiletí, což vzhledem ke kytarovému indie zvuku bylo překvapení i v Anglii. Začali jsme vůbec s prvním singlem kapely ještě z roku 1992, The Droners, a pokračovat budeme třetím, ale současně pilotním singlem alba, protože vyšel měsíc před jejím vydáním. Animal Nitrate.

Animal Nitrate byl hitparádově nejúspěšnější single debutu Suede. Skladatelský tandem kapely tvořili kytarista Bernard Butler a charismatický zpěvák Brett Anderson. Mezi oběma to jiskřilo podobně jako kdysi u Smith mezi Márem a Morrisem, ale neslo to své ovoce. Oba chtěli na single nádhernou Sleeping Pills, neprotlačili ji, ale v legendách Českého rozhlasu Olomouc si ji pustit můžeme.

Sleeping Pills, skvost debutu skupiny Sway z roku 1993, který si dnes hrajeme. Přestože kapela bývá přiřazována k Britpopu, tak ten přece jen přišel o něco později a zvláště Anderson se vůči tomu hodně vymezoval. Pojďme si pustit otvírák celého alba a současně poslední čtvrtý single So Young.

Metal Mickey, takový byl dnešní výlet za debutem Suede z roku 1993, kteří stále fungují a vydávají víc než zajímavé desky. My se dnes v legendách Českého rozhlasu Olomouc s nimi rozloučíme dalším skrytým klenotem, písničkou Breakdown.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou.

0: 20 hodina.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Penzijní společnosti varují před změnami ve spoření, které chystá česká vláda. Úsek dálnice D49 z Holešova do Fryštáku zprovoznilo ředitelství silnic a dálnic. Fotbalisté Plzně i Hradce Králové znají jména soupeřů pro předkola evropských soutěží. A počasí zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Penzijní společnosti kritizují nový návrh na změny v penzijním spoření. Hrozí podle nich například omezení nabírání nových klientů, upozorňuje na to Asociace penzijních společností.
3: Ministerstvo představilo změny na začátku června. Klienti díky nim mají mít vyšší výnosy. Pro penzijní společnosti by změny mimo jiné znamenaly, že jim zůstane jediný zdroj příjmů, a to 0,5% poplatek za správu fondů. Společnosti chtějí alespoň 0,82%. Snížení poplatků na 0,5% nepokryje podle asociace náklady, třeba na schánění nových klientů, říká prezident Asociace penzijních společností Radek Moc.
4: Budou se využívat jenom nějaké online cesty, nebo je to aktivní vyhledávání klientů, nebude to vyhledávání nebo přísun klientů přes obchodníky.
3: Ministerstvo financí bude připomínky řešit, říká mluvčí rezortu Filip Běhal.
5: Dneska končí meziresortní připomínkové řízení. Pokud tím směrem budou směřovat nějaké připomínky, a to asi budou, tak my se těmi připomínkami určitě budeme zabývat.
3: Následně ministerstvo podle Běhala materiál předloží vládě a ta rozhodne. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Řidiči od dneška mohou jezdit po dokončeném úseku dálnice D49 mezi Holešovem na Kroměřížsku a Fryštákem na Zlínsku. Zahájení provozu ředitelství silnic a dálnic původně plánovalo na sobotu. Důvody dnešního otevření tohoto úseku upřesní mluvčí ředitelství Jan Rídl.
6: K dnešnímu dni jsme získali všechna potřebná povolení, dokumenty a usnesení, takže jsme nečekali ani minutu a otevřeli jsme plnému provozu celou dálnici D49 z Hulína do Fryštáku. Ode dneška je tak v předčasném užívání celých 17,25 km této dálnice.
2: Moderní postupy při operacích koleních i ramenních kloubů si mohli tento týden otestovat lékaři nemocnice v Šumperku ve speciálním kamionu. Vybavený je laboratoří se dvěma operačními sály. Upřesní primář ortopedie Jan Debre.
7: Cílem tohohle toho všeho je na lidských tkáních se to naučit opravovat nebo řešit ty operační postupy v bezpečném prostředí, bez žádných časových nebo jiných rizik, aby opravdu ti lékaři, sestřičky a ten personál se mohl vytrénovat na nečisto, když to řeknu, a pak na sále už by to měli být v rámci pohybové paměti zažitý. Sport.
2: Fotbalisté plzeňské Viktorie se ve druhém předkole Evropské ligy střetnou s norským Tromsø. Dvojí zápas zahájí 24. července na hřišti severského týmu. Hradec Králové bude hrát ve druhém předkole konferenční ligy ve stejném termínu s klubem NK Varaždín. Utkání zahájí v Chorvatsku.
1: Počasí.
2: Nadále se bude oteplovat, zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde oblačno. Nejvyšší teploty 26 až 31 stupňů, na severovýchodě a východě kolem 24.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Problémy jsou na hlavním tahu 9 z Mělníka do České Lípy. V zatáčkách mezi Medonosy a Dubou za Bukovcem havaroval motorkář. Počítejte s omezením a se zdržením. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Teď už je tu repríza pořadu Alex a host. Přejeme příjemný poslech.
1: Alex a host.
8: Na kontě má desítky filmových rolí, charismatický herec a ctitel žen nedávno oslavil 80 a je stále na scéně. Teď ho můžete vidět třeba jako sultána v muzikálovém zpracování pohádky Lotrando a Zubejda v divadle Broadway. Ivan Vyskočil, vítám tě.
9: Dobrý den, já jsem rád a děkuju za pozvání a samozřejmě vítám posluchače. Že?
1: Alex a host.

0: Točit začal už jako teenager v 16 a od té doby má za sebou dlouhou řadu filmů nebo televizních inscenací. Nedávno oslavil rovnou 80. Herec Ivan Vyskočil je naším hostem. Ještě jednou vítej a snad nevadí, když ještě já ti popřeju hlavně pevné zdraví a optimismus a neútuchající zájem o ženy, Ivane.
1: Naopak, od tebe mě to velice těší.
0: Ty jsi narozen 21. května.
1: Ano.
0: Jsi ještě blíženec? Takhle, jsi už blíženec?
1: Já jsem přesně na rozhraní, kdy se bík mění na blížence. Takže já říkám, někdy jsem bík, no a někdy spíš blíženec.
0: Ale jak to, nebo co to znamená v praxi?
1: Nebyly zatím na tohle žádné reklamace.
0: No dobře, si skoupí na slovo trochu. K tvým kulatinám, které si nedávno oslavil, jak si je vlastně slavil a co ti udělalo radost?
1: Tak já to řeknu ještě z doby, kdy můj syn Jakub byl naživu a my jsme měli jako i krásný vztah jako kamarádi a on říkal, táto, ty budeš mít narozeniny, co by si tak chtěl? A já jsem říkal, já jsem se zamyslel, říkal jsem, a víš, že nic? Já vlastně nic nepotřebuju. A já byl takový krásný. A říkám, no a to auto je krásný, ale je to drahý a to. Já to nepotřebuju. Jo, já spoustu věcí už nepotřebuju. Čili radost mě udělá, že spolu tady sedí mě, radost mě udělá, že jsem se svojí partnerkou oslavil krásně ty narozeniny, že jsme šli na večeři, dokonce oni stále říkali, že uděláme nějakou traktaci velkou pro kamarády a tak, jenomže on každej mě blahopřál, každej mě přines nějakou flašku, já jsem teda tak zásobený, že se mě stane alkoholik asi, což jsem nikdy nebyl, ale teďko, kdybych najednou něco udělal, tak bych si připadal trapně, jako že to chci ještě jednou všechno, tak myslím, že jsem to tak skromně a strašně příjemně prožil.
0: Tak to je asi hlavní, že pro tebe to bylo příjemné. Oni ty hromadné oslavy kolikrát bývají takové, že si je ten oslavenec příliš neužije.
1: No, faktem je, že se mi tam telefon netrhnul a pak už jsem si říkal, že už mi to proboha pokoj, už já to už nebudu pořád brát. A tak konečně, Alex, co je na té 80 tak úžasný, no? Jako to možná Květulka Fialová stále říkala, jak to stáří je nádherný. Není. Jako zaplať pán Bůh, všechno mě slouží jako v pořádku, ale musím říct, že když mi něco upadne, tak se proto nevohýbám. Počkám, až upadne něco druhého, abych to vzala jednou a nedělal zbytečný pohyby.
0: Aby to stálo za to. Dobře, a vzpomeneš si ještě třeba na oslavy svých narozenin během studií na DAMU? Byly bujaré? Rád si slavil?
1: Já jsem nikdy moc neslavil, já si vzpomínám jenom na oslavy, jako když jsem měl narozeniny jako dítě, tak jsem se na to hrozně těšil a vždycky přišel kamarád mojí maminky a přines mi konvalinky. A já si na tu vůni si pamatuju a já jsem od té doby už nikdy konvalinky jako neviděl prodávat. A ta vůně mě fascinovala vždycky.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Naším hostem je herec a dabér Ivan Vyskočil. Ještě možná zůstaňme u tvého dětství, protože ty jsi se sám do něho vrátil. Vyrůstal jsi na Žižkově se svojí sestrou. Je tam něco, ty už teďka žiješ někde za Prahou, ale když občas na Žižkov zavítáš, něco, co ti vyloženě připomíná to dětství, že ukážeš prstem a řekneš, tak tady jsme to a to.
1: Tak samozřejmě poznám ten barák, kde jsem bydlel. Byl jsem tam s bráchou a sestrou.
0: A pamětní desku na něm nemáš?
1: Ne, nedali tam zatím, je to zvláštní teda, jako, no to bude až po mý smrti a to už si to neužiju. Možná teda, ale je to, ten Žižkov je jiný, bože, to je to tak jiný. Když já si na to vzpomenu, v podstatě, ať si říká, kdo chce, co chce, ale my jsme měli šťastný dětství. Jenom tím, když si vzpomenu, jak ráno se ze všech těch baráků v té ulici se vyhrnuli děti a šli jsme opravdu jak průvod s těma taškama na zádech jsme šli, pak se jedna část oddělila do Cimburkový a druhá šla do těch kopců přes Štítnýho na Havličák, kde jsem teda chodil do školy já a vždycky dneska, když si na to vzpomenu, oni nejsou děti. Děti nejsou. Děti je málo. Nás bylo opravdu jako smetí, to byla smečka, co jsme tam šli. Dneska možná, když jsou nějaký děti, tak je ty rodiče vozej, že?
0: Jsou v autech, no. Ano.
1: A to se divím, protože v té Řehořové ulici tam stálo jedno auto. Dneska se tam nedá zaparkovat, no. Takže to je všechno jiný, to je všechno jinak. Jenom jak jsme chodili na Žižkovský vrch špinavý, tam si hrát fotbal. Prostě to, já na Žižkoperk, že jsme chodili to.
0: Takže když dnes přijedeš a zavítáš, projíždíš Žižkovem, tak co cítíš? Cítíš třeba i smutek, jako že je to pryč, že to celé jiné, nebo?
1: Já necítím smutek, ale cítím určitou sounáležitost. Jakože prostě já se furt cítím teda jako Žižkovák a s lidma ze Žižkova si většinou rozumím.
0: To je nějaká speciální sorta?
1: Řekl bych, že ano. Řekl bych, že jo. Třeba fascinuje mě, na Žižkovské radnici je úžasný obraz Bitva na Vítkově. Přes celou stěnu obrovský obraz. Tak tuhle jsem požádal jednu svoji kamarádku, aby mě tam vzala, abych se na to mohl zase podívat. A ona je taky se Žižkova a tak jako opravdu s tím Žižkovem si rozumíme.
0: Ale nyní, jak už jsem říkala, bydlíš za Prahou.
1: Ano.
0: V přírodě, v klidu, v zelení. Co tě k tomu vedlo?
1: No jednak mě k tomu vedlo, že prostě ta Praha už je hektická. Strašně hektická. A potom mě k tomu vedlo to, že já vím, že mluvím proti svým kolegům, jo. Vždycky se pamatuju, jak Jiří Kodec říkal, dneska je to hrozné, nemám ani na kavárnu. No a já jsem po té kavárně ani hospodě nikdy příliš netoužil. Mě fascinuje, že otevřu dveře, já jsem na louce, jo, a nemusím běhat po schodech, že mám psa a že prostě pes se mnou tam chodí, že jo, a ty sousedi jsou příjemný, i když jako dopoledne tam jdu, tak jsem tam sám. Úplně jako. Ale vyhovuje mi to. Já jsem v podstatě asi venkovský člověk, no.
0: Ivan Vyskočil.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Po loňském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
2: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Tentokrát mé pozvání přijal bývalý šéf pražské Mordparty Josef Mareš.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. v pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Ivan Vyskočil. Ty jsi v 16 letech ustál před kamerou, což tedy bylo dříve, než jsi nastoupil na Damu, ale když jsi se před kameru postavil poprvé, už tehdy jsi cítil, toto je ono, tím se chci živit jednou.
1: Já bych to řekl takhle, moje maminka vždycky říkala, protože jsem dělal, parodoval jsem své pány učitele a ona řekla, maminka, ty jednou skončíš u komedianta. No a maminka má vždycky pravdu, že jo? Takže jsem u nich skončil, ale nebyl to úplně jako můj sen dětský, že jo? Dětský sny jsou jiný, jsem chtěl být popelář a strojvůdce a potápěč hlavně, ale to se mě povedlo. A jako já z toho mám takový, víš, já z toho mám takový pocit ještě, samozřejmě, že jsem tam byl a ty režiséři se mě díky, to bylo to moje štěstí, že si mě tak jako předávali, ale já bych řekl, že jsem asi nehrál. Já jsem se tam jen tak fotografoval před tou kamerou a neměl jsem ten pocit, teprve když to vlastně pro mě začalo být jakoby závažný, že to teda pro mě bylo herectví, tak to bylo o něco později. To bylo, až když jsem dělal ty filmy s Hinkem Bočanem a s panem Rážou a to prostě teprve jako pro mě najednou jako začalo být, že teda tam o něco jde a že tam musím něco předvést a tuhle jsem se díval na četnický humoresky Tondu Moskalíka, já jsem měl hrozně rád a on vždycky mě tedy nějakou roli dal a dával mě roli dobrý a tam mi dal roli dvojčat a já jsem hrál sám se sebou a sledoval jsem to a bylo to velice zajímavý.
0: Jak se to dělá, jak se to hraje, když jsou dvojčata, když, jak říkáš, hrají sám se sebou?
1: No, to by se musela zeptat kameramana, protože ten obraz se půlí, jo? A jednou hraješ na jedné straně a po druhý na druhé straně. Ale mluvíte na sebe a musím říct, že jako... Měl jsem teda pocit, že se to povedlo a že ani já jsem tam nepropadl roštem a že jsme si spolu hráli dobře.
0: Ale takže pro tebe to je jako, když hraješ jednu postavu, ale máš dva scénáře, nebo dva scénáře, tak.
1: No, hraješ jednu postavu, přestože jsme jako dvojčata, ale každý musí být trošku jiný.
0: Jo, tak, takže vlastně ano, teď hraješ toho druhého, to dvojče, takže pozor, trošku se, a teď si to musíš pamatovat, který je který.
1: Ano, a ten jeden byl takový jaksi razantnější a ten druhý byl takový podajnej, jo, taky je tam, taky moje ve scénáři bylo, no když mě brácha řekne něco udělej, tak já to udělám a já se neptám proč, jo, bylo to opravdu, to bylo hezký.
0: A pletlo se ti to i?
1: Ne, to se mě rozhodně nepletlo, ale já mám velice mladou partnerku, on je o 42 let mý a kdysi Honza Čenský položil otázku a díváte se na ty Ivanovy filmy a ona řekla, já nemám tyhle ty historický filmy. Čímž se mě trošičku dotkla, ale tentokrát se

0: skutečně dívala. A říkala, jak jste to dělali? A líbilo se jí to, tak to mě zvlášť potěšilo.
1: A líbil jsi si i ty v mladém provedení? Nebo říkala, tak takhle ne, to bych... To by mě nebralo.
0: Je to smutný, ale líbil. Říká, je, jak ty jsi byl hubenej a vlasatej a tak dále. No,
1: měla se narodit dřív.
0: No jistě, samozřejmě, to je její vina.
1: Ano.
0: Mohla to chytnout dřív.
1: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a s námi ve studiu je Ivan Vyskočil. Některé jeho seriálové role jsou dnes už téměř kultovní. Jirka, Sikita, Velké sedlo. Nesměj se, z pera Jaroslava Dítla. Máme tu létajícího Čestmíra, učitel, soudruh učitel Janda. Těch záhada hlavola mu samozřejmě Mladý muž a bílá velryba. Vyber si, který film chceš, ale vzpomeň na nějakou roli, která třeba pro tebe byla důležitá, která tě bavila, na kterou rád vzpomínáš.
1: No tak o těch dvojčatech jsem mluvil, ale já mám, a to mám opravdu rád, já mám strašně rád film Poslední propadne peklu. To dělal pan Ráža, je to historický, to je opravdu historický film, protože to je, jak si zobrazuje rok 1911 a pan Ráža byl velmi poctivý režisér a on řekl, tak tohle ne, tohle ne, to neodpovídá prostě tomu 17. století, to ne. A bylo to zajímavý, protože tam jsem hrál takovýho muzikanta, který chce a nechce, protože se na něj nalepí taková malá holka vlastně, kterou hrála Míša Kudláčková a on se jí chce zbavit a ona ho prostě pronásleduje, protože on údajně má nějakou zázračnou lahvičku, která přináší bohatství a tak. A bylo to velmi zajímavé a zajímavé ještě na tom bylo to, že ona si prvních týden natáčení si jí zlomili nohu. Padl na ní kaskadér a ona byla tak křehká, že jen rukou takhle, jak jako ta ruka mu jako mrtvýmu padla, tak jí zlomil nohu. No ale nemohlo se přestát, takže já jsem jí celou dobu nosil. A když jsme měli záběr v polodetailu, tak nikdo neví, že ona jakoby vedle mě šla. Ale já jsem byl ještě silnej. Ona měla vzadu takový kšandičky a za ty kšandičky jsem ji já vedle sebe nes. No. A já nevím, kolik jí mohlo tehdy být, mezi 12, 13 a možná i 14, ale ona vypadala zvlášť jako teda dítě malý. A pak jsem zjistil, že říká ve škole, víte, kdo mě nosí na záchod? Pan Vyskočil. Tak jsem řekl, tak to ne.
0: Tak to tam ne.
1: To já bych mohl mít ještě oplejtačky nějaký.
0: No tehdy možná ještě ne, ne.
1: No já myslím, že trestný by to bylo od jak živa.
0: Tak a když porovnáš režiséry, se kterými jsi pracoval, zmiňovala jsi Antonína Moskalika, pana Rážu, tak s kým se ti dobře pracovalo?
1: Já musím říct, že vlastně já mám takový asi takovou tu první signální soustavu a když mě je někdo sympatický, tak to většinou je vzájemný. A když je mi někdo nesympatický, tak on si mě neobsadí. Protože já neumím moc jako
0: Se přetvařovat.
1: V tomhle to neumím, no. Ale ježíš, kolik filmů jsem udělal s Jinkem Počanem, že? S panem Rážou jsem točil několikrát. S Tondou ve všech těch povídkách, jo, jsem vždycky něco hrál.
0: A byl jsi někdy vzpůrným hercem, jako že jsi třeba chtěl něco udělat po svém, proti přání režiséra, nebo to nešlo?
1: To jsem spíš byl na divadle, občas vzpůrnej. To se mi nechtělo, ale já jsem měl taky štěstí, že se mi povedlo tady v poslední době režírovat něco, dokonce jsem si jednu hru napsal a musím říct, že mě jako herci měli rádi, protože já jsem asi, nejsem krutý režisér, já jsem byl hodný, ale je to hrozná práce. To je hrozná práce, protože člověk musí furt tam sedět a oni vždycky si udělali scénu a odběhli a já tam musel sedět a koukat a chyběla mě to povídání a no, takže
0: zkušenost z obou stran,
1: ano,
0: tak.
1: Ano, na film bych se nepustil, do filmu ne. To je,
0: nikdy neříkej nikdy.
1: Ne, to je profese, to se musí umět.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal Ivan Vyskočil, herec, který se ale uplatnil také co by moderátor. Ještě si vzpomeneš na 90. léta a Risk, následně Riskuj?
1: Jo, ano, na to si samozřejmě vzpomínám. To bylo velmi dobrý, to byl velmi dobrý materiální přínos do naší rodiny.
0: Ano.
1: A ještě teda se tam člověk dozvěděl spoustu věcí, protože tam byly samozřejmě otázky takový, že ale pamatuju se, jak jsem jednou mluvil, tam byla taková mladá soutěžící, velmi pěkná, takže jsem tak jako s ní ještě potom chtěl pohovořit a mě udivilo, že ona neznala malíře, a já jsem říkal, teď přece Wermeer van Delft, to patří k nějakému všeobecnému vzdělání, a ona mě řekla, jo, a co vy víte o počítačích? Já, máte pravdu, nic. Asi každý umí něco jiného.
0: Musel jsi nějak speciálně připravovat, nebo ta soutěž motivovala tě, nebo donutila tě nějaké informace si vyhledat, vzdělávat se, otevřít encyklopedie, já nevím.
1: No tak spíš jako někdy jsem jako nějaký informace scháněl, abych, když jsem tam něco říkal, tak abych nevypadal jako úplný pitomec, ale jinak to tam bylo všechno napsané. To bylo...
0: A procházel jsi nějakým konkurzem, nebo jak jsi do té soutěže, co by moderátor
1: dostal? Tehdy to tak nějak ani nebylo, prostě mě oslovili a já jsem říkal, jo, rád to...
0: A byl jsi nepolíben, co by moderátor, nebo jsi jako, měl nějaké zkušenosti?
1: Jako televizní, no nepolíbený. Panna jsem byl.
0: Byl jsi panic. No tak to, si to ujasněme.
1: To už ne.
0: Myslím televizní moderování.
1: Tak to ano.
0: Jak probíhaly přípravy tvoje, ty začátky? Přeci jenom asi jsi nepřišel hned na plac a nezačal si točit.
1: V podstatě jsme udělali dvě zkoušky nějaký, jako ještě než to začalo na ostro a oni řekli, že jo, no pak už jsem to dělal, no. Pak zase řekli, že ne, tak po nějakým čase dělal jsem to poměrně dlouho, pak mě zase někdo nahradil, pak chvilku to dělal taky Petr Svoboda, pak to zase dělal Rosák, že jo.
0: Pomohlo ti ta účast té soutěži nebo ten moderátorský post třeba k hereckým rolím?
1: To ne.
0: Vůbec?
1: Ne, to ne. To určitě ne. To je úplně vlastně jiná profese.
0: A nebo ti to třeba paradoxně naopak ublížilo?
1: Ne, to taky
0: ani
1: ne.
0: Ani to nemyslíš?
1: Ne. Jako takový to, že na kolegu, když udělal reklamu na ten vizír, tak na něj volali vizíre, tak to se mně nestalo, že by na mě volali Risku, ale... To je úplně jiná profese, zrovna tak jako jiná profese filmový herectví a divadelní herectví, že? To jsou věci rozdílné.
0: Tak a čím to, že jsi stroufnul napsat a režírovat hru? Co tě k tomu přivedlo? Bylo třeba něco, co ti chybělo na divadelních prknech, tak si řekl, tak udělám si to
1: ne,
0: sám.
1: Ne. Já jsem si udělal z toho takovou legraci, protože když jsem měl za ženu Turkyni, tak jsem, to bylo velice bouřlivý manželství, a tak jsem na to napsal takovou parafrázi jako středověkou, jo, prostě, i když samozřejmě tam byly nové věci, oni si tam dávali inzeráty a tak, ale prostě jako, že si rytíř přiveze tuhle houbatou ženskou a chce se jí zbavit a do toho prostě sluha takový držkatej a napsal jsem to, samozřejmě jsem to odložil a asi po 5 letech, to už jsem byl dávno s Anife rozvedený, jsem to dal přečíst jednomu kolegovi a on povídal, to je legrace, prostě to musíš dopsat. No tak jsem to dopsal, s třesoucím se hlasem jsem to předložil svým kolegům, o kterých, protože já jsem to vždycky tak psal, že jsem jako někoho v tom viděl, jo. A oni se u toho strašně smáli a řekli, jo, do toho jdeme, no, tak jsme to udělali. A musím říct, že mě to hrozně těšilo, protože se tam lidi se bavili, smáli se, no a to člověka potěší, když udělá lidem radost. Já v tom nehrál.
0: A Anife?
1: Ne, to už ne.
0: Neobsadil jsi si.
1: Já bych jí byl tehdy obsadil, ale my už jsme byli věkově, jsme už byli mimo, jo? Já bych teda se sám do toho nehrnul, protože já nejsem Bondarčuk, abych hrál a režíroval, na to já nemám. Takže já jsem to jenom viděl, dal jsem to jako režíroval, dal jsem to dohromady a tu roli, která by byla bývala pro mě, tak to hrál Ernesto Čekan, ale dělal to vynikajícně. A mně se na tom taky strašně líbilo. Já mám rád, že ty kluci to vzali jako do svých rukou. Často improvizovali. A oni to vlastně to bylo lepší, než jsem to napsal.
0: Ivan Vyskočil je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. S úsměvem jde všechno líp a s humoriádou dvojnásob. Po celý červen vyhrávejte v humoriádě digitální rádia a knížky z edice Humoriáda s Uršulou Klukovou, Josefem Dvořákem, Jiřím Krampolem, Naďou Konvalinkovou a Libuší Švormovou. Zasmějte se s námi a ještě k tomu vyhrajte. Po celý červen každý všední den od 16 hodin v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdámlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat světloplachosti a všemu, co s ní souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdámlovou. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: Naším dnešním hostem je herec Ivan Vyskočil, který pokračuje ve své herecké dráze, teď tedy muzikálem Lotrando a Zubejda, který uvádí divadlo Broadway v Praze. Ty tam hraješ sultána, režíruje Jiří Strach, který sám původně hrál v té pohádce, co by mladík. Jak se ti hraje sultán? Musel jsi třeba přibrat kvůli té roli?
1: Ne, já už jsem přibral. Já bych potřeboval spíš ubrat, ale to je takový docela roztomilý, že člověk taky přijde tak jednou za měsíc zase mezi kolegy a že teda vleze na to jeviště, ale já se ti přiznám, já už nechci hrát. Já jsem, dokud ještě žil Honza Kačer, my jsme se spolu stýkali, hodně jsem za ním jezdil a já říkám, Honzo, já ti musím říct takovou kacířskou myšlenku. Mně už to divadlo nebaví. A ten Honza, ta šajba českého divadla, řekl, mně už leta. A opravdu něco se zlomilo a já už jako rád nechci, ale tohle je takový roztomilý, taková ta pohádečka a dostanu ty turecký kalhoty prostě.
0: Ano, ano. A i ty boty? To, ne.
1: Samozřejmě. No, ty s těma špičkama nahoru a tak. Takže je to takový milý, no, je to opravdu milý. Já tam nespívám, zpívají tam všichni okolo a tak jako rád to dělám.
0: Slyšíš potlesk, spokojené diváky?
1: Diváci jsou spokojení, ale pak ještě dohrávám vlastně Tři mušketýry na Broadwayi a to se hraje snad 20 let. Hmm. 20 let. A pořád jako je to vyprodaný, když se to nasadí, tak je to vyprodaný. A my tam hrajeme takový ty Shakespeare, to říkal, to byly ty hrobníci, jo? Jak je najednou se to odlehčí nějakýma řečma, tak my to tak jako vedeme ty řeči tam. Faktem je, že nám hodně lidí tleskají, protože všichni, že je to vážný a zpívá se a tak. A my tam říkáme blbosti, no, tak je to vděčný. Ale jako tuhle mě volala jedna kamarádka, říkala, pojď s náma, výborný. A jsem říkal, nezlob se, Dano, už ne. Já už nechci.
0: Ty jsi zmínil jméno Jana Kačera. Byl to právě Jan Kačer, který stál, řekněme, u zrodu nebo na počátku tvé kariéry?
1: Ne.
0: Kdy jste se potkali?
1: No, my jsme se potkali v Činoherním klubu, ale vlastně já bych řekl, že u zrodu stál Pavel Landovský. Mm-hmm. Pavel Landák, s kterým jsme točili film Každý mladý muž a ten mě... To byl takový můj guru, no. Ten mě hodně zasvětil do divadelního umění a taky do... On byl hodně na ženský a velmi jsme si rozuměli.
0: Vy jste si tom rozuměli, nebo on ti třeba předal nějaké své zkušenosti, tak, nebo nebylo potřeba, nebo vzájemně?
1: Ne, bylo potřeba, já jsem byl ještě takový mladěch a on už měl všechno za sebou a všechno uměl a všechno mi vyradil a prostě, no, jako i...
0: Takže v profesním i v osobním životě jste si zkrátka sedli.
1: Ano, jsme si sedli a já musím říct, že jsem byl hrozně rád, že jednou na jednom zájezdě mě přišel pán, který tam vždycky stojí a chce podpisy a on měl takový papír od pytlík, jako od pytlík od toho a říkal, já vám mám něco předat od pana Landovského. A on mě, Pavel vždycky říkal, jak ze Švejka, Pepek Vyskoč, jo. Vždycky Pepku. A na tom papíru bylo napsáno, Pepku, ještě mě navštiv, už zatahuju. Tak jsem za ním jel a myslím, že to byla poslední návštěva, kdy jsme se viděli. Hmm. Ale byl jsem rád, že jsem tam za ním byl. A on byl taky rád.
0: Tak já se musím dnes, ale jenom pro dnešek, rozloučit s tebou a budu se někdy opět těšit v Alex a host. Ivan Vyskočil.
1: Já se taky s tebou loučím, doufám, že to nebude, až přijde 90.
0: Určitě ne. Ještě tam je 85.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas zprávy.
1: Stovky zaměstnanců Českého rozhlasu i České televize budou v pondělí stávkovat. Insolvenční správce žaluje bývalé představenstvo Liberty Ostrava o 19 miliard korun. A počasí v Česku zítra polojasno až oblačno, maxima kolem 29 stupňů, na východě kolem 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Zaměstnanci veřejnoprávních médií budou v pondělí 22. června stávkovat. Protest potrvá celý den. Do stávky se přihlásili stovky lidí v České televizi a více než 1000 lidí z Českého rozhlasu.
2: Podobu stávky popsal za iniciativu veřejnoprávně Jan Herget.
3: Celoplošné regionální i digitální stanice se několikrát během dne propojí k jednotnému vysílání. Stávka se dotkne různých pořadů, které budou vypadat jinak, než jsou posluchači běžně zvyklí.
2: A to na všech stanicích, kromě dětských, tedy Dčka a Rádia Junior. Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy odpoledne řekl, že stávku nevnímá jako vyjádření obav o nezávislost.
4: Spíš jako nesouhlas s již deklarovanou výší částky, kterou vláda v pondělí jednomyslně schválila.
2: Podle návrhu má ČT přijít o miliardu a rozhlas o 400 milionů ročně. Ředitelé obou médií stávku respektují, zároveň ale upozorňují, že i během ní televize a rozhlas musí dodržovat zákon a kodexy. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
1: Téměř o 19 miliard korun žaluje insolvenční správce bývalé představenstvo zkrachovalé huti Liberty Ostrava. Žaloba se týká 4 členů představenstva, včetně bývalého majitele Sanjiva Gupty. Podle mluvčího insolvenčního správce Michala Štefla jde o zásadní milník ve vymáhání odpovědnosti za úpadek firmy.
5: Právě pro tyto situace, kdy členové představenstva způsobili úpadek, slouží žaloba na doplnění pasiv. Jejím účelem je, aby členové představenstva zaplatili částku, která chybí v majetkové podstatě pro uspokojení věřitelů.
1: Pod názvem Nová huť teď firma zaměstnává zhruba 2000 lidí. Společnost vyrábí trubky, svitky, plechy a další ocelové výrobky. Materiál a jeho zpracování pro huť nakupují jiné firmy. Vedení Libereckého kraje stále nevidí důvod k odvolání ředitelky gymnázia U Balvanu v Jablonci nad Nisou Michály Mutl. Po setkání se studenty a pedagogy školy to uvedla krajská radní pro oblast školství Jitka Skalická z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Atmosféra ve škole je podle ní vyhrocená, snahou kraje je situaci sklidnit.
6: Zásadní pochybení zatím nevidíme, protože kdybychom viděli, tak bychom měli důvod odvolat tak, jak nám školský zákon umožňuje, ale paní ředitelku jsme požádali, aby nám do čtvrtka tohoto týdne poslala konkrétní opatření, které povedou ke stabilizaci té situace ve škole.
1: A návrh řešení posoudí mimořádná rada Libereckého kraje na začátku příštího týdne.
0: Počasí.
1: Noci čekáme oblačno, zpočátku ještě ujediněle s přeháňkami, postupně od západu polojasno až skoro jasno, nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně i jinde v republice oblačno, nejvyšší denní teploty mezi 26 a 31 stupni, na severovýchodě a východě kolem 24, k tomu slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D5 z Prahy do Plzně před sjezdem na Rudnou stojí osobní vozidlo, je to na 4. kilometru. A pozor také na dálnici D49 z Frištáku do Hulína u sjezdu na Halešov leží na vozovce velký předmět. Pozor na 9. kilometru, tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého. Dobrý večer a příjemný poslech.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Tentokrát jsem naložil country dostavník výhradně písničkami opírajícími se o závěr čehokoliv a téměř celou hodinu budou za vámi tedy přijíždět texty na téma poslední. Jejich defile otevřel Rostia Fischer s posledním kovbojem Zdeňka Rytíře a hned za ním se dostane ke slovu Pavel Bobek s přáním Dej mi šanci poslední.

Michal Tučný s hostujícím Tomášem Linkou a to je ten poslední song z alba Medicine Man, které v roce 1990 definitivně uzavřelo Michalovou cestu s tučňáky. Text Zdeňka Rytíře je přímo s kostnou adaptací originálu The Last Cowboy Song, který o 10 let dříve přivedl do hitparády jeho autor Ed Bruce.

0: Čeká nás poslední ráno. Opět v dokonalé transformaci Dylanovi Too Many Mornings z dílny Roberta Křesťana a jeho druhé trávy. Jednou z prvních countryovek, které přinesly do našeho gramofonového světa slovo poslední, byla balada Toma T. Halla The Last Public Hanging in West Virginia, které si už koncem 60. let všiml Jindra Šťáhlavský.
1: Smutný příběh chci vám říct. Je to o chlapci, který měl svůj život rád a přesto jim pohrdal. Čtyři stěny, věznice jen má. V jednom rohu, pryč na dřevěná. Na ní leží Johnny Kepler terváč, co se rval a ne...

panika bolí, smrti propadá. Až se bude slunce splánět za tu velkou holou skálu a v té starý kamenný kapli začnou zvony zvonit. Tak já vím, Johnny, že to bude naposled, co ti přijdou všichni.

Alan Mikušek se svým AM bandem a jeho poslední Mohikán. V polovině 70. let, kdy v sestavě solistů nahradil Ladislava Vodičku Karel Kohovec, s ním zpívala Naďa Urbánková Slečno Sen. V hitparádovém originálu z roku 67 to bylo to poslední, na co myslím, The Last Thing on My Mind, a nejúspěšnější duet Portera Wagonera s Dolly Partonovou.

Bát se je to poslední, tvrdila v téhle dávno zapomenuté nahrávce z roku 91 Věra Martinová se skupinou Gram, zatímco perspektivní trio Midland z texaského Dripping Springs suverénní tvrdí, že Texas je ta poslední zastávka. Texas is the last stop.

Klasická hobousárna Poslední míle z dílny Mickeyho Rivoli. Tomu se vlastně od prvních setkání zalíbila hitparádová jednička Eddieho Arnolda Anytime z roku 1948 a o 43 let později z ní udělal poslední píseň.

tak trochu tulácká a trochu nádražácká balada Jimmyho Rodgersa Hobo Bill's Last Ride, která se poprvé objevila na deskách v autorském podání v srpnu 1930. Dnes vám ji připomněl člen švédské dvorany slávy Hank Snow a uzavřel tak naše setkání s písničkami, které jejich textaři protkali slovem poslední. Doufám, že vás potěšili a příjemně provonili váš dnešní večer, v něm se ještě vypravíme s legendárními Mustangy na poslední vandr. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: obrovském úspěchu zámeckého léta s Františkem Kinským jsme pro vás připravili druhý ročník. Poznejte s námi i letos více než 50 českých zámků a vyhrajte v našem vysílání víkendové pobyty na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Zámecké léto. Startujeme první prázdninový den v pondělí 29. června.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas zprávy.
2: Česká vláda navrhuje zpřísnění pravidel pro prodej kratomu. Senát podpořil vznik nového významného dne. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa pouze remizovali. A počasí v České republice zítra polojasno až oblačno, bez deště, maxima kolem 29, na východě republiky kolem 25 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, dobrý večer. Pravidla pro prodej a nakupování kratomu by v České republice měla být od začátku příštího roku přísnější. Navrhuje to vláda. Chce například zakázat prodej kratomu online nebo pro tuto látku chce zavést spotřební daň.
3: Kratom si nejspíš zároveň budou moci lidé kupovat až od 21 let. Kabinet chce taky od příštího roku zvednout na kratom DPH, říká ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Ze snížené 12% sazby DPH do základní 21% sazby.
3: Vláda s přísněním reaguje na rostoucí počty případů otrav spojených s užíváním kratomu. Látka je podle adiktoložky Moniky Plocové nebezpečná i kvůli abstinenčním příznakům, které se podobají užívání heroinu.
5: Bolí celé tělo, křeče máte, nespíte, úplně rozházená nálada a strašně dlouho trvá, než se ten člověk dá zpátky dohromady.
3: Návrh po schválení vládou zamíří do sněmovny. Tam ho podpoří třeba i opoziční piráti. Adéla Burešová, Český rozhlas.
2: Ředitelství silnic a dálnic hledá firmu, která postaví obchvat Bučovic. Firmy se o zakázku zhruba za 3 miliardy korun mohou hlásit do druhé poloviny srpna. Letos v létě má v trase začít archeologický průzkum. Hlavní stavbu chtějí silničáři spustit na konci roku, říká šéf brněnského závodu ředitelství silnic a dálnic David Fiala.
6: Ten zájem těch zhotovitelů o ty stavby v Jihomoravském kraji, které jsou je enormní, je tady obrovská, trochu si říct, skoro cenová válka. Ty nabídky, které se odevzdávají, jsou v řádech desítek procent pod předpokládanou hodnotou. Takže opět myslím si, že nás čeká velký zájem a z toho důvodu je obtížně predikovat, kdy to zadávací řízení skončí.
2: Jihočeský vodárenský svaz v loňském roce prodal více než 16 milionů krychlových metrů vody. Je to nejvíce od roku 2010. Nárůst proti loňskému roku je zhruba 2%. Loni se svazu podařilo zastavit trend postupného snižování výroby a dodávek pitné vody. Podle zástupců svazu jde ale stále o hodnoty blízké minimálním technologickým a provozním potřebám.
7: Svaz proto nadále jedná s městy a obcemi, aby kvůli bezpečnému provozu soustavy přistoupili na vyšší minimální odběry. Současně plánuje letos začít s další etapou napojení severního Písecka, konkrétně Mirovic a okolí. Michal Bělský, Český rozhlas.
2: Česká republika by mohla mít nový významný den orla, schválil to dnes Senát. Zavedení významného dne, který by připomínal tuto tělovýchovnou organizaci, požadovali lidovci. Den orla by měl být 28. srpna. Šlo o senátní návrh předlohu, proto teď dostane k projednání sněmovna. Sport. Fotbalisté Portugalska na úvod mistrovství světa remizovali překvapivě s Demokratickou republikou Kongo 1-1. Před několika málo minutami začalo atraktivní utkání Anglie-Chorvatsko. Pak budou následovat v noci souboje Ghana-Panama a Uzbekistán-Kolumbie. Počasí. Bude se oteplovat, nejdříve ale předpověď na noc. Čekáme oblačno, zpočátku ještě doznívající ojedinělé přehánky, postupně od západu polojasno až skoro jasno. Nejnižší teploty nad ránem mezi 16 a 12 stupni. A zítra přes den skoro jasno až polojasno, ráno na východě, během dne přechodně také jinde v České republice i oblačno. Pršet by ale nemělo. Maxima zítra mezi 26 a 31 stupni. Na severovýchodě a východě republiky kolem 24 povane slabý proměnlivý vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D11 Praha Hradec Králové jsou hned dvě omezení. U sjezdu na Sackou na 25. kilometru údržba uzavřela pravý pruh a také část odbočovacího. A pozor také u sjezdu z dálnice na Poděbrady ve směru z Prahy do Hradce Králové policie vyšetřuje nehodu. Nejen tam jeďte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořad Divadlo pro vaše uši. Přejeme příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Tak dobrý večer vám všem milovníkům trochu nebo notně zaprášených rozhlasových pásků. Divadlo pro vaše uši dnes opět po čase, jak se říká, dostojí svému názvu, protože vás pozvu na rozhlasové jeviště, tak jak si ho ve svých scénářích podmanil jeden z klasiků rozhlasové hry, pan Oldřich Daněk. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Vidíte, až jako 40-letý si dramatik a filmový scenárista Oldřich Daněk vyzkoušel žánr rozhlasové hry, kde se stal později vítaným autorem. V roce 1966 obeslal autorskou soutěž Československého rozhlasu textem Dialog v předvečer soudu a hned za něj získal hlavní cenu. Základním stavebním kamenem je, jak už název napovídá, rozhovor a taky docela vyhrocené téma. Lékař, který je obžalován z neúmyslného zabití na jedné straně a na té druhé prokurátor. Příležitost pro dva velké herce, pánové Felix Lubre a Vladimír Šmeral, a dialog, který se točí kolem sporného případu transplantace ledviny a vlastně i kolem samotné etiky lékařského povolání.
2: Mám rozsvítit, co říkáte?
3: Jak chcete.
2: Tak já teda nerozsvítím. Černá hodinka, budeme se bát. Já se budu připravovat na zítřek.
3: Bojíte se toho zítřka? Prosím vás, řekněte mi to upřímně, pane profesore. Záleží mi na tom. Jste si vůbec vědom, jak vážné je zítřejší přelíčení?
2: Na ten paragraf je sazba od 1 do 5 let. Myslíte si, že to vůbec můžu nebrat vážně?
3: Zdálo se mi to.
2: No tak já to teda vážně beru. Na to jste se přišel zeptat?
3: Nejenom na to.
2: A cokoliv řeknu, může být použito proti mně, vidíte? Poslyšte, je to vůbec dovoleno, aby prokurátor navštívil v předvečer procesu obžalovaného?
3: Zákon nepamatoval na takové případy. To jest, pokud mě nepodezíráte, že jsem se přišel nechat ovlivnit.
2: Například podplatit.
3: Například.
2: To vás tedy opravdu nepodezírám. Žena se mě ptala po tom výslechu ve vaší kanceláři, jaký jste. Říkal jsem mi velký inkvizitor. Neměl jsem to říkat, poděsilo jí to. Ten titul nemáte moc rád, že?
3: Inquirere znamená vyhledávat, hledat důkazy. To slovo za to nemohlo, že bylo zneužito. Všechno na světě jde zneužít.
2: Teď myslíte na transplantaci ledviny, že? No. Vidíte, pomalučku se dostáváme k věci. Nedáte si nejdřív kafe?
3: Rád, pane profesore.
2: Ano. Čekal jste dlouho?
3: Nepříliš. Prohlížel jsem si zatím vaše obrazy.
2: Nejsou moje, patří špitálu, nebo Bůh sám ví komu, snad jsou půjčené z Národní galerie. Sestři, dejte nám sem 2 kafe. Radši silnější. Děkuji. Zajímáte se o obrazy?
3: Nerozumím malířství. Všeho všudy jsem jednou vyšetřoval jakési padělky. Ale tohle jsou dobré obrazy, vidíte?
2: Ano, jsou to dobré obrazy. Tohle je Vincenc Beneš. Mám ho moc rád. No dívejte se na obraz, nedívejte se na mě. Svítí v tom přítmí.
3: Už jsem říkal, že obrazům nerozumím. Přišel jsem se pokusit porozumět vám.
2: No to jsem rád. Už jsem se bál, že vaše teta má žlučové kamínky a vy jste se přišel ze známosti poradit, co s tetou, než mě dáte zítra zavřít.
3: Tetička je bohu díky zdravá.
2: Tak vy jste přišel porozumět svému obžalovanému. Hamlet dává, tuším, Guildensternovi píšťalu a nutí ho, aby na ně zahrál. Guildenstern na píšťalu neumí. A Hamlet mu říká, tak proč si k čertu myslíte, že hrát na mne je snazší, než hrát na píšťalu? Můžete mě rozladit, ale hrát na mě nedokážete. Konec citátu, překlad vlastní.
3: Jestli tomu citátu dobře rozumím, tak aby se radši klidil.
2: Ne, tak jsem to nemyslel. Za prvé jsme si sjednali kafe, za druhé si nemůžu dovolit vyhazovat prokurátora, který zítra povede proti mě žalobu. Ano, seďte, inkvizitore. Vlastně mě těší, že jste přišel k názoru, že případ ledviny vrchního číšníka Lisického není tak jednoduchý, jak se to jeví z vašeho obžalovacího spisu.
3: Nikdy jsem si nemyslel, že je jednoduchý.
2: Napsal jste to dost jednoduše.
3: Snažil jsem se vystihnout trestný čin. Ten není moc složitý, jenomže ten čin má taky jiné aspekty než trestní.
2: Když jsme tak seděli ve vaší kanceláři, tak jsem se začal bát, že na tohle vůbec nejste schopen přijít.
3: V mé kanceláři nevisí Vincenc Beneš a taky si nevzpomínám, že by se tam kdy citoval Hamlet.
2: Není to chyba?
3: Možná. Říkáte mi inkvizitore, dovolíte mi několik inkvizičních otázek.
2: Odpovědí bude zítra využito proti mně?
3: Vy o mně nemáte moc vysoké mínění, víte?
2: Nedělám si mínění o lidech ze dvou rozhovorů, lépe řečeno ze dvou výslechů.
3: Prosím vás, abyste tohle opravdu nepokládal za výslech. Konec konců moje otázky budou nejspíš dost divné, dokonce bych nerad, aby to byly otázky a odpovědi. Chtěl jsem si jenom pohovořit, pokládal jsem to za nutné.
2: Za nutné? Pro koho?
3: Pro sebe. A byl bych rád, kdybyste i vy pochopil.
2: Začíná to být ohromně dojemné. Žalobce a obžalovaný se v předvečer procesu mají vzájemně pochopit. Tomu říkám socialistické právo. No prosím, vaše otázky.
3: Například, proč máte rád obrazy a z Hamleta znáte dokonce citáty?
2: A proč vy se češete na pěšinku?
3: Tak dobře, zeptám se tady jinak. Myslíte si, že lékařství má blízko k umění?
2: No to není tak hloupá otázka, inkvizitore. Není tak hloupá, jak by se zdálo.
3: Nejsem tak hloupý, jako je můj obžalovací spis.
2: Váš obžalovací spis vůbec není hloupý, bohužel.
3: Dobře, tak tedy nejsem tak suchý, jako je moje obžaloba.
2: To je zajímavá otázka. Proč právě felčary vydáte na koncertech a v divadlech? Proč každý druhý fušuje do literatury nebo vyrábí doma nikomu nepotřebné mazanice? Nebo když už nic, tak aspoň chodí s herečkou.
3: Našel jste odpověď?
2: Nevím. Možná, že jsme příliš ve styku s životní prózou. Takový kámen v ledvinách nebo rakovina hrtanu vás brzo přiměje, abyste si v životě hledal nějaké hezčí stránky. Prostě k té próze kus poezie. A možná, že nemám pravdu. Vy jste důkaz, že nemám.
3: Proč já?
2: Taky se celý život babráte s prózou. Zločiny, vraždy, násilí. A přitom dost pochybuju, že by advokátní komora byla masově členem klubu přátel poezie. Nechci vám křivdit.
3: Ne, nekřivdíte. Ale možná, že právě proto má ta vaše teorie pravdu. My se totiž většinou podle vašeho rozdělení nezabýváme prózou. Měl byste vidět, kolika smyšlenkami se musíme prodrat u takového vykradače chat, než přijdete k té próze, k tomu zrnku pravdy. Možná, že proto, nechci svým kolegům křivdit, hledají si koníčky jinde, než v umění, spíš ve vědě, řekl bych. Má to blíž k tomu zrnku pravdy.
2: To nezní špatně. Zdá se, že se doplňujem. To je konec konců přirozené, žalobce a obžalovaný by měly být opačné strany jedné mince.
3: To přirovnání nejspíš trochu kulhá.
2: Říkám vám, že do poezie spíš fušujem. Přišlo kafe. Dál.
4: Promiňte, prosím vás. Dala jsem do obou dvě kostky cukru, jsem na to zvyklá u pana profesora.
3: Nevadí, sladím taky tak.
4: Uvařila bych novou, bude to hned.
3: Ne, jo, opravdu není třeba.
2: Sestří, ani nevíte, jak jste mě nadchla, že jste tak jednou udělala chybu.
4: Zlobte se, nevím, jak se to.
2: A co bych se zlobil, říkám, že jsem nadšen. Co ten Ileus?
4: Je tam doktor Charvát.
2: Tak to je v pořádku, děkuju vám.
4: Naschledanou.
3: Máte nějaký případ?
2: Případu 40, ale žádná transplantace ledviny. Slyšte, to mě zajímá. Sladíte opravdu dvěma kostkami, nebo jste to říkal ze slušnosti?
3: Nesladím vůbec. Piju kávu hořkou, ale to opravdu nevadí.
2: Společensky slušný prokurátor. Vy to daleko nepřivedete, inkvizitore. Dobře vám tak. Když jste tak vychovaný, pijte sladké kafe.
3: To není tak důležité. Radši mi řekněte, jak to děláte, že je celé vaše okolí do vás, jak bych to řekl, prostě celé pryč.
2: Koho myslíte tím okolí?
3: No vlastně všechny, například tuhle sestru. Nedělává chyby, víte, ale je den před procesem, do ústavu přišel prokurátor, pan profesor je v nebezpečí. Víte, že to děvče je do vás zamilované?
2: Poslyšte, my jsme se přece dohodli, že poezie je obor felčarů. Copak, že vy se taky pouštíte do básnění? Zrnko pravdy jste přece říkal.
3: Tohle je pravda.
2: Nový nadějný směr právní vědy, prokurátor jasnovidec.
3: Mluvil jsem se sestrou Volkovou 1:30. Mluvili jsme prakticky jenom o vás.
2: Chcete tím říct, že jste si volal k výslechu i sestry?
3: Volal jsem si všechny, kdo byli u té operace.
2: Proč? Já jsem rozhodl o té operaci. Já jsem ji prováděl. Nebyla tam žádná diskuze a nemohla být. Operační sál není parlament. Nikdo ze špitálu mi v tom nemohl zabránit, i kdyby chtěl.
3: Nehledal jsem spoluviníky.
2: Tak proč je do toho vůbec táháte?
3: Pane profesore, budete zítra obžalován z úmyslně způsobené těžké újmy na zdraví, jež měla za následek smrt. Zákon to charakterizuje jako zločin. A tím spíš, že tu jsou velice zvláštní okolnosti, měl jsem povinnost vyslechnout všechny, vůbec všechny, o nich jsem si myslel, že by k tomu mohli něco říct. Sestra Volková vám neřekla, že byla u mě?
2: Ne.
3: Promiňte mi, pozvedli jsme trochu hlasy, to jsem nechtěl. Vlastně jsem se původně ptal, jak to děláte, že lidé kolem vás jsou do vás zamilování.
2: Nesmysl.
3: Mohu to dokázat.
2: Sestry jsou často trochu zamilované do doktorů. Pokud jim nepadají z rukou tampony, ničemu to neškodí. Nemám s ní poměr, jestli jste si přišel vyšetřit tohle.
3: Nejsem fízl, pane doktore.
2: Doufám.
3: Měl jste dobrou náladu, je mi líto, jestli jsem se vás nějak dotkl.
2: Zatahujete do toho příliš mnoho lidí, příliš mnoho na můj vkus.
3: Nikoho jsem do toho nezatáhl. Budete zítra sedět na lavici obžalovaných, jak se říká v soudničkách, docela sám.
2: Tak je to taky v pořádku.
3: Ano, jistě. Ale přece víte sám dobře, že soud nad člověkem vašeho jména a vašeho postavení nemůže proběhnout jen tak, tichonce a bez povšimnutí. Vyčítáte mi, že do toho zatahují mnoho lidí, ale lidé se do toho zatahují sami.
2: Například?
3: Například vaši asistenti přišli dřív, než jsem je předvolal. Nebo vaše žena.
2: Chcete tím říct?
3: Vaše paní byla dnes u mne.
2: Vy jste ji předvolal?
3: Ne, přišla sama.
2: Nechápu, nic mi neřekla.
3: Spíš jste vy neřekl nic jí. Dovedu si to dobře představit. Trochu jste ten soud zlehčoval, nechtěl jste o něm mluvit. Nechtěl jste ji prostě do toho zatahovat.
2: No dobře, mohla se přece nejdřív zeptat.
3: Promiňte, pane profesore, ale s vámi je asi dost těžké mluvit o něčem, o čem nechcete mluvit.
2: No to je asi pravda. Jenomže jsem si nemyslel, že je to těžší než jít k vám.
3: Vaše paní nešla ke mně. Zašla na normální advokátní poradnu. Padla tam, musím asi říci, bohužel, na kolegu, kterého zaujala právní stránka případu. Zdá se, že se cítil spíš v roli prokurátora, než v roli obhájce. Vyprávěl jí s kondolenční tváří, že by tu prokurátor mohl uplatnit dokonce obvinění z vraždy.
2: Talent! Jako kdybych já neměl nic lepšího na práci, než vykládat příbuzným všechny možné a nemožné komplikace, které můžou pacienta potkat.
3: Vaše paní chtěla znát všechny možnosti.
2: A právní věda je bohatě poskytla. Všichni chtějí znát všechny možnosti, pane prokurátore. To je vlastně jedno. Zkrátka polekala se a přiběhla za vámi.
3: Ano.
2: Co jste jí řekl?
3: Co jsem jí mohla říct? Že obvinění z vraždy nepadá v úvahu. Že já, zlý prokurátor, plně chápu vaše čestné pohnutky činu.
2: Zdá se, že vám musím poděkovat. Jenom pořád nechápu, že se nezeptala.
3: Myslí si o vás, že ten proces podceňujete? Má vás za nemoc praktického člověka?
2: Ano, myslí si už 35 let, že jsem cvok. Dovolíte, já ji zavolám.
3: Ovšem, samozřejmě.
2: Cvok je samozřejmě spíš ona, nebo aspoň o nic menší než já. Ahoj, to jsem já. Tak slyším, že si dnes pucovala kliky po soudech. No, sedí tady proti mě velký inkvizitor a pije sladké kafe, které nemůže ani vystát. Přišel jednoduše na kus řeči, tak jsme mu tady osladili život. Ne, nic se neděje. Sedíme tu pod mě a děláme si takovou malou zkoušku na zítřek. Já ti to všechno potom povím. Jestli ten Ilus bude v pořádku, tak vyjedu za půl hodiny. Co? No tak si vezmu něco z ledničky, to je fuk. Ahoj, Anči. Moc jste ji neuklidnil, se mi zdá.
3: Měl jste při tom telefonu... Hezky jste se usmíval. Zamilovaně, pane profesore.
2: Poslyšte, vy jste úplný erotoman. Co sem pořád taháte nějaké city, to si nechte, až budete vyšetřovat vraždu ze žárlivosti. Já jsem tomu vrchnímu číšníkovi nebral tu ledvinu z lásky.
3: Potřeboval jste ji pro doktora Hávu a doktor Háva byl váš dobrý přítel.
2: Aha, přihořívá.

0: studenta dobře.
1: Skoro vidím, že jste se vzdělával.
0: Mám na zítřek připraveny dva odborné posudky. Kdyby se tady transplantace ledviny povedla bez zbytku a kdyby doktor Háva žil a kdyby z Lisického žila ještě aspoň jeho ledvina, myslíte si, že by nedošlo k procesu?
1: Nevím. Při nejmenším by tu byl živý důkaz, že to všecko mělo smysl.
0: A vítězové nebývají souzení, že?
1: Nemám to heslo rád.
0: Proč?
1: Co vy všechno nechcete vědět?
0: Nemusíte přece odpovídat. Ale o případu už vím skoro všechno. Přišel jsem poznat trochu víc vás.
1: Pokouším se poznat svou ženu už 35 let. Vždycky, když už si myslím, že ji znám, udělá něco takového, jako že běží k prokurátorovi.
0: Proč nemáte rád heslo vítězové nebývají souzení?
1: Protože jsem byl na operačním stole příliš často poražen. A někdy to bývaly zrovna moje nejlepší výkony.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další rozhlasovou hrou na podobném principu dialogu nebo rozhovoru je i Daňkova hra Dialog s doprovodem děl. Příběh z válečné fronty první světové války. Bakteriolog Alexander Fleming marně bojuje za jeden ze svých prvních objevů, který by zmírnil válečná utrpení vojáků. Jednu skutečnou epizodu ze života pozdějšího vynálezce penicilinu využil Oldřich Daněk ve scénáři a taky pro další brilantní herecký koncert v postavách generálova pobočníka Josefa Vinkláře, Flemingem byl tehdy Jiří Adamíra a generálem Zdeněk Štěpánek.
2: Pane generále, slíbil jste mi,
3: Já vím. Slíbil jsem vám, že budu spát. I své nebožce jsem vždycky sliboval, že ji budu milovat až do smrti. A taky jsem to tenkrát myslel vážně, ale ta na mě nešla s laskavcem. Když to vás, Clifforde, podezírám, že v té brindě, co jste mi poslal k posteli, byly nějaké práčky.
2: Já jsem myslel, že vám spánek prospěje.
3: No já si to taky myslím. Vidíte, jsme jedna duše. To mě moc netěší, protože vy ani nevíte, kolik stehů má tenhle goblen. Poslyšte vy! Co to jste? Kapitán, víte?
4: Kapitán Royal Army Medical Corps, Alexander Fleming z výzkumné laboratoře

0: plukovníka Wrighta v Boulogne-sur-Mer.
1: Za který? Kapitáne z výzkumné laboratoře plukovníka Wrighta z Boulogne-sur-Mer. Kolik stehů musela udělat vyšívačka na tomhle goblénu?
0: Nevím, pane.
1: Taky neví. No tak aspoň řekněte libovolné číslo. No zkuste to odhadnout.
0: Pro mne nepředstavitelně mnoho.
1: Dobrá odpověď. Slyšíte, Clifforde? Na to jste se nezmohl. Pro mne nepředstavitelně mnoho.
2: Pane generále.
1: Pane generále, měl byste zkusit usnout. A nic jiného neumíte. Děláte ze sebe anglickou vychovatelku a nejste vychovatelka. A moje aspoň uměla zpívat. Umíte vy zpívat, Clifforde? Třeba tohle.
2: Ne, neumím zpívat, pane.
1: No tak vidíte, jak chcete dělat vychovatelku. Strajte se někam. Tady kapitán jistě hledá nějaký vlak něčeho a nebo si jde stěžovat, že ho nadřízený je blbec nebo podobnou důležitou věc, nevhodnou pro uši nižších důstojníků. Mám pravdu, kapitáne?
0: Je to opravdu důležitá věc, pane.
1: Slyšíte, Clifforde? Nezdá se vám zvláštní, že za námi nikdy nikdo nepřijde s hloupostí? Vždycky jenom s veledůležitou věcí. To je zajímavý úkaz.
0: Jde o životy britských vojáků, pane.
1: Ovšem, o činného by šlo. Je válka. A my jsme ARAMC. Vždycky jde o životy. Vy jste ještě tady, Clifforde?
2: Počkám vedle, pane.
1: Buďte tak laskav. A učte se zpívat. Zní to líp, než měl byste usnout, pane generále.
2: Ano, pane.
1: Spůrná povaha. Nebude se učit zpívat, uvidíte.
0: Pane generále, plukovník Wright podal před 4 týdny šéfu zdravotní služby v Londýně návrh na zásadní změnu v léčení hlubokých poranění.
1: Nemohl byste aspoň chvíli mluvit o něčem jiném, než o hlubokých poraněních?
0: Promiňte, pane, nechci zneužívat vašeho času. Plukovník Wright a my všichni z výzkumného střediska pokládáme tento návrh za neobyčejný...
1: Neobyčejně závažný, pupek světa, střed všeho míra. Umím si to představit, já znám plukovníka Wrighta. Pokládá občas za pupek světa sám sebe. A tím spíš své návrhy šéfu zdravotní služby.
0: Promiňte, pane.
1: Neprominu. Znal jste krásnou odpověď na stej v goblénu, to vám musím přiznat. A teď přijdete s neobyčejně důležitým návrhem plukovníka Wrighta, který před 10 lety pokládal za neobyčejně důležité, že ženy jsou méně cenná stvoření a nepatří do medicíny.
0: Plukovník Wright je možná podivín, ale určitě je skvělý vědec, pane.
1: To nevíte, kapitáne, že generálům se nemá odporovat? Neodporovat generálům, to je první příkaz téhle války. Daleko vyšší příkaz, než neodporovat plukovníkům.
0: Já si velmi vážím plukovníka Wrighta, pane.
1: Vy nejste voják z povolání, víte, kapitáne?
0: Ne.
1: Jinak by vás prostý pohled na výložky přesvědčil, koho si máte vážit víc.
0: Jsem bakteriolog, pane.
1: Chápu. Jste omluven. Plukovník Wright je pro lovce bakterií generál polní maršál. To je všeobecně známo. A víte, že jí odbyl kdysi voják z povolání? Bohužel.
0: To jsem nevěděl, pane.
1: Ano. Vedl vojenskou kliniku. Kdysi při přehlídce vyblékl z řady vojáků svého laboranta a hnal ho s křikem k pořádné práci. Prý se mu nebude ulejvat na přehlídkách. No. Uznáte, že mu tu kliniku museli vzít. Lovec bakterií možná, ale jako vojáku úplně bez talentu. Podceňovat přehlídky.
0: Plukovník si vás velmi váží. A doufal, že mu pomůžete, pane generále. Prý jste mu pomohl už jednou, když v burské válce prosazoval očkování proti neštovicím.
1: Burské válce. Víte vy, kapitáne, co to byla burská válka?
0: Ne, pane. Přihlásil jsem se jako dobrovolník, ale na bojiště jsem nebyl poslán.
1: Kolik vám bylo?
0: 20 let.
1: Burská válka. A tenhle goblén, kapitáne, je ze 17. století.
0: Smím pokračovat, pane?
1: Pastýřská idylka ze 17. století. To vás ovšem nezajímá, no tak pokračujte. Co navrhuje vrchní zabíječ bakterií?
0: Mám to tady, v tomto fascikluje všechno.
1: Je to jasné. Šéf zdravotní služby ten Rajtův návrh odmítl, že?
0: Ano, pane.
1: Ovšem, nic nenávidí tolik jako tlusté fascikly.
0: Návrh plukovníka Rajta vypadá podivně. Bylo třeba jej doložit řadou důkazů.
1: Tak jste to přijeli doložit mě?
0: Ano, pane.
1: A Clifford vám neřekl, že jsem se zbláznil? No řekněte, řekl nebo neřekl?
0: Poručík měl o vás obavy, pane generále.
1: Krásně řečeno. Jste zdvořilý důstojník a nemusíte se mě bát. Já jsem zase zdvořilý blázen. Slyšíte?
0: Co, pane?
1: Už jste tomu taky přivykl? No, Boulogne sur Mer to nejspíš nedoléhá. Vidíte? Ještě neslyšíte?
0: Řekli mi, že je to Verden, pane.
1: Ano, Verden. My dva jsme týlové krysy, vidíte? Hodně hluboko v týlu. Hodně veliké krysy. Tlusté fascikly. Gobleny na zdech. Co říkáte, kapitáne?
0: Jsem bakteriolog, pane. Hodně jsme pracovali, myslíme, že máme výsledky. Necítím se týlovou krysou, pane.
1: Já ano. Jsem starý. Nejsem bakteriolog. A nemám rád příliš mnoho práce. Anglie je lepší země pro týlové krysy. Líp tam dolehají okna. V Anglii by stačilo zavřít okno. Myslíte, že by Verden pronikl i poctivým anglickým oknem?
0: Myslím, že ano. Tohle dunění.
1: Já jsem tam byl, kapitáne. Byl jsem na návštěvě u Francouzů, chtěl jsem vidět bitvu o Verdun. A viděl jsem ji. Aspoň to, co z ní bylo možné vidět. A vy ke mně přijdete s fasciklem.
0: Pane generále, naše laboratoř je v kasínu proměněném v nemocnici. Vidíme denně výsledky těch bitev, i když ne zrovna bitvy o Verdun. Ale vojákům je jedno, v jak veliké bitvě to chytili. Právě proto vznikl ten fascikl. Smím vám aspoň stručně vysvětlit, co...
1: Vy jste Scott. Máte skotské jméno.
0: Ano, jsem Scott.
1: Skotové bývají tvrdošíjní. Mám v Anglii skotského teriéra. To je velice tvrdošíjné zvíře, kapitáne.
0: Promiňte mi, ale v britských dějinách se jistě najde dost lepších příkladů skotského žemnatosti, nežli váš teriér, pane.
1: Vy to daleko nedotáhnete, kapitáne. Alespoň na vojně ne. Nechcete se napít na smíření z kocka s Anglií?
0: Je to rozkaz, pane generále?
1: Ne, není to rozkaz. Ale z blázny se má jednat mírně. Z blázny a z generály. Dobrá, nepijte. Vaše škoda. Clifford má pravdu. Asi jsem se zbláznil. Nechápu, proč vás nedám zavřít.
0: Mohu pokračovat, pane?
1: Není to zbytečné?
0: Smím pokračovat? Vždycky jsme se učili, a taky se to tak ve všech nemocnicích dělá, že ránu je nutno nejdříve desinfikovat. Zjistili jsme v naší laboratoři, že u hlubokých, válečných ran a průstřelů antiseptikum nejen nepomáhá, ale přímo škodí. V tomto fascikulu jsou desítky důkazů. Na některých z nich jsem pracoval já sám.
1: 17. století. Řekl byste to, kapitáne? 250 a možná 300 let tu visí ten goblen.
0: Většina válečných ran jsou hluboká poranění s nerovnými okraji, prostě roztrhaná tkáň. Například udělal jsem si model takové rány. Zatavil jsem skleněnou trubici s mnoha nerovnostmi povrchu a naplnil kulturou bakterií. Několik dní po sobě jsem tu trubici proplachoval antiseptickým roztokem. Roztok se vždycky znovu zakalil. V nerovnostech vždycky zbyly nějaké virulentní kultury, chci říci velmi dravé bakterie.
1: Říkejte klidně virulentní. Jsem přece jenom od zdravotní služby a všechno z lékařství jsem ještě nezapomněl.
0: Jsem rád, že mě posloucháte, pane.
1: Já vás poslouchám.
0: Antiseptikum nestačí v takové hluboké ráně zničit bakterie. Ale ničí buňky tkáně, rozumíte? Zdravé buňky, které by měly na místo poranění přivést bílé krvinky. Antiseptikum brání přirozeným obranným vlastnostem organismu, aby mohl zasáhnout. Říkám to samozřejmě strašně zjednodušeně.
1: Aby to bylo pochopitelné i generálům. Takže rozumím-li dobře, plukovník Wright navrhuje zakázat desinfekci.
0: V podstatě ano. Antiseptikum má smysl jedině u povrchových oděrků a ještě musí být použito bezprostředně, jenomže někdy trvá hodiny a dokonce dny, nežli se voják s průstřelem dostane na ošetřovnu. Tady v tom fascikulu jsou desítky průkazných.
1: Nemávejte za s těmi papíry. A na to na všechno jste přišli v šermírně kasína? Pokud se pamatuju, dali jsme vás nejdřív kam si do sklepa, já jsem vám musel pomáhat na světlo. Přidělili vám šermírnu, pamatuju se dobře?
0: Ano, pane.
1: A je z ní dobrá laboratoř?
0: Ano, pane, ve válečných podmínkách opravdu dobrá.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Pro poslední dnešní rozhovor na ploše rozhlasové hry si Oldřich Daněk vybral spor nebo svár trojice antických bohů, ke kterému dochází těsně po pádu slavné Tróje. Trojici bohů, kteří se potkají v Delfách, tvoří Apollon, Dionýzos a bohyně sváru Eris. A pro Oldřicha Daňka, byť dnes opět jenom v krátké ukázce, velká příležitost mluvit o politice, o válce i nečekaných paradoxech v lidském životě. Tak tedy všechno dobré a s divadlem pro vaše uši zase někdy naslyšenou.
2: Zpravodajství Kréta se vám dnes naposled hlásí z přímého přenosu dobytí města Tróje. To, co slyšíte, jakkoliv to zajisté zní hrůzně, to všecko už je jenom dozvuk té veliké chvíle, toho oslnivého okamžiku, kdy nedlouho před svítáním z úkrytu v dřevěném koni vyskákalo 30 danajských hrdinů, kdy se plachtový řeckých lodí z nenadání objevilo znovu pod trojskými hradbami a kdy započal poslední rozhodující útok. 10 let obléhání je u konce. Tak zní ten hlavní a vůdčí výkřik při posledním západu slunce nad pyšnou Trójou. Zpravodajství Kréta se vám samozřejmě ozve znovu, ale možná už nikoli z trojských hradeb.
3: Ten boheň zaber, to je dobrý zvuk.

0: Aniž divínek, nechápu, Apolone, proč ji vlastně nechceš přijmout. Je to krásná ženská.
1: Je to bojně sváru. Netoužím tady po sváru.
0: Krásná ženská, ať už je bohyně čehokoliv, nikdy ještě večírku neublížila.
1: Tady se Dionýze nekoná žádný večírek.
0: Ale no tak, Apolone, nebuď podrážděný.
2: Radši mi řekni, jak to ty bestie děláš, že máš vždycky nejlepší víno.
1: Dobrá réva, dobrá půda, dobří vinaři.
0: Mám bezpočet naprosto nedostižné révy, celé končiny, skvělé půdy a moře vinařů, co o sobě tvrdí nejenom, že na dně není, ale že se nikdy žádný lepší ani nenarodil. A takové červené nesvedou. A to jsem krom jiného taky bohem vinné révy, tak mi to vysvětli.
1: Třeba připočti prostředí.
0: Proč by zrovna věštírna v Delfách měla být zvláštní prostředí pro pití vína? Tady se má dobře věštit a ne dělat víno.
1: Je tu zvláštní prostředí pro všecko, nedotýkej se, Delf. Čas tu nezačíná a nekončí.
0: Blbost, to je jenom taková tvoje reklamní průpovídka.
1: Delfské kněžky bys těmi slovy možná i urazil.
0: To si vytahuj na obyčejné smrtelníky, co si sem chodí koupit věštbu. Tichá hudba. Čas nekončí, zahlédnete budoucnost, všecko se v dobré obrátí a velkého jmění nabudete. Takové triky, Apolone, nevytahuj na mě. S vínem nemají nic společného.
1: Tady prostě v klidu, tichu a míru piješ víno.
0: Piju víno skoro pořád.
1: Většinou obklopen hordou pochybných ženštin, ještě pochybnější mladíci vykřikují ať žije Dionýzos, pištci pískají.
0: Když se zrovna nemlátí píštelami po hlavách.
1: Když to tady jenom piješ víno.
0: A dívám se na Apolóna, boha krásy.
1: Možná i to se dá započíst.
0: Ty jsi ale ješitný.
1: Chceš se hádat. Zdá se, že bohyně sváru působí i na dálku, jenom se objeví u delfské brány. Už se hádá i Dionýzos.
0: Jsem hádavý stařík, zvlášť když někde mají lepší víno, než umí moji vinaři. Tak proč ji vlastně nechceš přijmout?
1: Eridu.
0: Eridu. Dobře, chápu, není to žádné potěšení přijímat bohyni sváru, ale když už vážila tu cestu, třeba měla proč.
1: Tady jsou Delfy, Dionýze. Moje Delfy. Tady bývám, když chci být sám. Poslední dobou je to čím dál tím častěji. Taky ty se sem jenom vnutil. No dobrá, bývá s tebou veselo. I když asi dnes není zrovna ten den, ale s Eridou nebývá veselo nikdy.
0: Měl bys to vědět. Leco se o vás jednu dobu povídalo.
1: Jsi drbná, Dionýze.
0: Vlídná, chápající, soucitná, drbná, to je jeden z mých půvabů. Vždycky jsem podporoval mezi bohy a bohyněmi vztahy toho nejbližšího druhu. Říkal jsem si jenom houšť. Třeba i na mě něco zbude.
1: Máš v sobě dost vtipu, abys upoutal každou ženu.
0: Nechtěl bys to říct těm ženám?
1: Jenže jak se blíží večer, jsi už většinou tak pod obraz, že s tebou nic nesvede ani ta, co si na tebe umanula.
0: Teď si prokázal, že jsi věštec. Teď si vážně pojmenoval ten můj rozhodující ústřední problém. A nejvíc z toho těží ti otrapové pištci. Já prosím v ženě rozpoutám touhu, zanítím plamen a hřejí se potom u něj tupí, střízliví muzikanti. To odhaduješ přesně.
1: K tomu není potřeba být věštec.
0: Co tím chceš říct?
1: Nic. Napij se.
0: I to je myšlenka hodná věštce. Myšlenka krásná. Oblá a hebká, vláčně tekutá a jiskřivě pronikavá.
1: Nežvář.
0: Myšlenka hodná toho jména, což zdaleka nelze říci o většině myšlenek. Co se děje?
3: Je vám tu dobře?
0: A
2: Eris, vypadáš pomuchlaně. Právě jsem tu přesvědčoval Apolona, že by tě měl přijmout, jestli je poctivec. A proč by nebyl, nic ho to nestojí, musí to potvrdit. Navrhoval jsem, aby tě přijal už proto, aby se pochlubil svým vínem.
3: Je vám dobře při tom popíjení?
4: Jak se sem dostala?
3: Těžce, ale jak vidíš, dostala.
4: Nařídil jsem všem strážným a kněžkám.
3: Jsem sice bohyně, i když jaksi druhého řádu. A oni jenom stráže a kněžky.
4: Nestrpím, aby tu neplatili moje příkazy a nechápu, jak si to dokázala.
3: Některé jsem obloudila, jiné obelhala, někteří mě litovali, některé jsem zabila.
4: To říkáš vážně?
3: Ne, mám zabíjení pokrk, ale jsem zoufalá, Apolone, a zoufalci zmohou skoro všecko.
4: Nechci s tebou mluvit, a když, tak ne v Delfách.
3: Je mi jedno, kde, přenes nás kam chceš.
2: Kam byste chodili, tady je útulno. Posaď se, Erido, opravdu nevypadáš dvakrát dobře. Potřebuješ doušek, jasně se potřebuješ napít. Apolona si nevšíme, je na svoje Delfy zbytečně pyšný. Jak myslíš?
3: 3:2. A napít opravdu potřebuju.
4: Dionýzos nemísí vůbec.
3: Ví se to o něm.
4: Neřekl jsem ti, aby si sedl.
3: No a já si sedla, když už jsem se dostala až sem, tak mě nevyhodíš.
2: Jenom seď, to se ví, že tě nevyhodí, on je lepší, nežli se občas tváří. A ty, Apolone, si zářivý bůh krásy a žádný hromovládný, abys tady metal blesky. Eris je na tom mizerně a kdo už si má pomáhat, když ne bohové mezi sebou. Tedy ale vážně, Eris, aspoň řízu si mohla vzít čistou. Tahle vypadá dokonce ohořele, takhle schátralá, žádný zvláštní dojem neuděláš.
4: Co může přivést k zoufalství bojní sváru? Je málo svárů? Já myslel, že těch je vždycky dost.
2: No vidíš, už se smířil, že tu sedíš a piješ jeho víno. Říkám ti, je to dobrý hocha. Pokud potřebuješ nějaký svár, opatřím, hračka.
4: Drž už hubu, Dionýze.
2: Od této chvíle hrob není mlčenlivější. Hledím si vína, snad vůbec ani neposlouchám. No tak to ne, nesmím to zase tolik přehánět, poslouchám. Ale hrob.
3: Nad ránem padla Troja.
4: Tak už padla. Nádherné město, Troja. To je špatná zpráva. Máš nějakou dobrou?
3: Myslela jsem, že už to víš. Tady prý víte všecko.
4: Vědělo se to předem. A že už se to stalo, nepokládali zřejmě mé kněžky za tak důležité, aby mě tím rušili. Taky věděli, že nebudu jásat. Nosit špatné zprávy se nikomu nechce. Tobě ano. Ze zlomyslnosti?
3: Byla jsem u toho.
2: To by vysvětlovalo, abych tak řekl, ohořelost tvého roucha, ale nijak to nevysvětlilo.
3: Slíbil jsi mlčet, Dionýze. Nemáš tušení, co je to pád města.
2: Já jsem náhodou byl nejmíň u 1000 oslav pádů velice různých měst.
4: Opravdu bys měl mlčet. Poražení neoslavují, víš?
2: No, co by taky oslavovali, většinou už jsou na cestě do otroctví. A to jenom, jestli měli štěstí pro vás kolem krku, jaká pak oslava. Poražení.

0: Ty jsi sem, Eris, nepřišla kvůli Kassandře.
1: Ne? A proč tedy?
0: Přišla jsi v efektně ohořelém kostýmku zjistit, jestli tvoje modré oči s příslušným náklonem hlavy ještě u Apollona něco zmohou.
2: Že by měl pravdu?
1: Je to pravda jenom z menší poloviny.
2: A která je ta větší?
1: Chtěla jsem se přesvědčit, jestli bych ještě někam házela jablka jenom pro pochybnou naději, že se mi možná vrátí láska.
2: A výsledek? Co mlčíš? Už nikdy nikam nehodíš jablko sváru?
1: Už nikdy kvůli tobě.
2: Škoda.
1: Taky si myslím. Kam si to odplynulo? Možná s trojskou krví.
0: A to je teprve to skutečné neštěstí. Ne, že Kassandra skončí, jak skončí. Do nenávratna se ztratí, co jsme cítili. To je teprve katastrofa, mně můžete věřit.
1: Starej se o svoje lásky, ne o cizí.
0: To máte jako když dopijete soudek. Ještě pořád je to soudek, ale poklep dutý, vnitřní obsah zanedbatelný. Dopito jest. A myslete si, co chcete, život má mít konec. Život, ten ano, možná i města, ale lásky.
1: Když loď není zakotvena ani na jediné kotvě, vznáší se volně na vlnách.
0: Ale je to trapná svoboda, je to sud bez vína.
2: A rozlobí-li se Poseidon, loď utone.
1: Ani přístavy nebývají bezpečné. Ostatně unést svůj osud, to svedou dokonce i lidé, říkal jsi.
2: Někteří, Eris. Jenom někteří.
0: Ti, co se nám chtějí podobat, já se jim teda divím, já se občas nechci podobat ani sám sobě, ale zase podobat se Apollonovi, to bych bral.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Hodina před půlnocí, středa 17. června 2026. Velmi teplý večer máme. Z horké noční Prahy vás z historické karlínské budovy Českého rozhlasu zdraví, vítá, příjemný poslech přeje všech regionálních stanic Českého rozhlasu a taky stanice Český rozhlas Pohoda Honza Macou. Mé srdce pláče, jsem tady sám, pač nikdo z techniků mých oblíbených mě paně Máju by dovolená nebo odpočívají, co si to dovolují. Mimochodem a dneska takové zásadní téma, čeho máme v životě moc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
1: Čeho máme v životě moc a možná až příliš. Já vím, je to docela dost široké téma. Na druhou stranu, zkuste zapátrat, třeba vás něco napadne, aspoň to bude bezstřejší. Telefon do studia za chvíli připomenu, veškeré další kontakty také, tak jen houšť, těším se.

0: na prášek srdce rozmělní.
1: Z Prahy a docela hlučné a vyhřáté Prahy ještě jednou zdravý a příjemný večer. Při poslechu Českého rozhlasu a pořadu Noční linka přeje Honza Macoun. Čeho máme v životě moc? Možná až příliš. Tak zkusíme to tak jako všeobecně, co mě napadá. Čeho už máte plné zuby? Máte moc věcí, moc povinností, moc lidí kolem sebe? Nebo naopak moc samoty? Máte doma krámy, které nikdy nepoužijete? Chodí vám moc zpráv, je kolem vás moc reklam, moc práce a máte pocit, že dnes musí být všechno víc než dřív? Přeháníte to s nakupováním, s jídlem, s informacemi, s hlukem, s očekáváním? A co byste ze svého života nejraději vyškrtli úplně? Čeho máme v životě moc? A přitom je to tak snadné.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Psát můžete také na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Tak se na vás moc těším. No otevíráme, nebojte se, v žádném případě i vy, milí pasivní posluchači, kteří třeba léta posloucháte a nevoláte, protože prostě nevoláte, posluchač má poslouchat, nemá nikam volat. Na druhou stranu, tady jsme v jedné velké rodině, několika desítek tisíc nočníčků. No, je to tak. Noční linka právě začíná, je z Prahy s Honzou a taky s vámi, tak budu moc rád, když se toho chopíte. Halo, halo, Český rozhlas, tady je Honza.
3: Ano, dobrý den, Richard.
1: Richarde, zdravím vás, pojďme si jenom udělat pořádek. Odkud voláte?
3: Já volám z Ostrova nad Ohří, u Karlových Varů.
1: A povězte, čeho máte v životě moc, nebo čeho máme v životě moc, a možná až příliš?
3: Jako víte co, já mám pořád pocit, že mám jakoby něčeho málo. Jako teď jsem nastoupil do práce, takže z toho jsem rád, jo, pracuji ve zdravotnictví.
1: Tam máte ale hodně práce, tak já myslím, že tam málo práce mít nebudete, předpokládám.
3: To určitě ne, jako já jsem tam teda to první týden a mám z toho obrovskou radost. Ale čeho mám v životě moc?
1: Moc přátel, moc málo peněz, moc, nevím.
3: No, spíš jako s tím penězi to bylo na štíru vždycky.
1: Ano.
3: Jo, teďka už je to snad lepší. No, ale přátelé, no...
1: No, kolik jich máte schválně, přátel?
3: Jako takových těch opravdových přátel mám třeba...
1: Takových přátel, kterým byste daroval ledvinu třeba.
3: René Slováčková určitě, Daberka Heročka, s tou se znám prostě už od jejich nějakých 25 let.
1: Takže jsme na jednotkách, ale v tom případě je to tak.
3: Ještě jednou?
1: Jsme na jednotkách, přátelé, ruku v ruce, krev na krev, to jich je jako šafránu většinou.
3: No, to bych řekl, že je tady, ne, že byla její maminka, která bohužel odešla.
1: Ano.
3: Jinak...
1: No, tak moc jich nemáte.
3: Já nemůžu říct, jsme na jednotkách, ano.
1: Děkuju vám za otevření dnešní noční linky, zdravím do Ostrova a zase příště naslyšenou.
3: Tak děkuju moc.
1: I já děkuju, ať se daří, naschledanou, čeho máme v životě moc, možná až příliš. A já to řeknu rovnou, já si myslím, že my v životě obecně máme v současné době, nebo s rozvojem technologií a internetu a vůbec, já si myslím, že máme moc informací, se kterými neumí naše hlava pracovat. Moc informací, je jich tolik, že ta hlava to kolikrát ani nepobere. To dřív, televizní noviny večer, dobře, o jakých kvalitách, to není tak podstatné, ale To byly jedny zprávy, potom možná noviny, ale dneska, když to člověk přežene a s proměnutím čučí neustále na televizní bednu a třeba zpravodajství a ono to tam jde stále a stále, nedej bože ještě nějaký ten internet, máme moc informací a neumíme s nimi pracovat.

0: Máme, anebo máte vy konkrétně v životě, čeho máte moc? Možná příliš, to už dodávám navíc. Ono se určitě něco najde, něco, co vás nervuje, něco, co vás dokáže vykolejit. Třeba Jaroslava, která píše z Hradce Králové, čím jsem starší, tím víc mám pocit, že život je jeden velký formulář. Dopisy od pojišťoven, bank, úřadů, reklamní letáky ve schránce, e-maily, SMSky. Když něco konkrétně vyřídím, objeví se další papír a někdy si říkám, že polovinu důchodu strávím čtením věcí, které jsem ani nechtěla dostat. Nejvíc mi chybí obyčejný klid, kdy člověk nemusel pořád něco potvrzovat, přihlašovat, kontaktovat anebo vkládat. A máte pravdu, je to moc nějak. Mně se moc líbí ten systém v jedné z pobaltských zemí, Litva, Lotyšsko, Estonsko, jedna z těch zemí má uzákoněno, nejenom, že se snaží být moderní, takže všechno digitalizují. U nás, když se řekne digitalizovat, tak to znamená, že se digitalizuje jenom něco a od někdy, ale rozhodně ne od tenkrát. Pak rozhodně se to nebude dát propojit s jinými databázemi digitálními. A pak se přijde na to, že vlastně nemají ani vlastně svolení licenci, takže si ji musí neustále pronajímat. A v té pobaltské zemi to mají udělané tak, že když už státu poskytnete nějakou informaci jednou, kterou od vás chtěl, tak už se vás na podruhé ptát nesmí. No, mám takový pocit, že to by byl snad úplně lážo plážo klid, protože jenom informaci o tom, jestli jsem se narodil v Praze 2, anebo pozor, v Praze 2, anebo jestli mám auto červené barvy, myslím, že jsem to vyplňoval, říkal, anebo i ta váha, chápete to? Tu váhu taky jsem říkal v poslední době několikrát. A nikdo nevěří, že to je 130.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeho máte v životě moc? 731 800 900 zavolejte, máte tu možnost. Dneska jsem tady na to sám, takže mačkám všechno, co vidím. A mám tady 6 okének, to jenom pro vysvětlení, takže nikoho moc dvakrát nemůžu ani upřednostnit, jak si to někteří z vás třeba myslí, ale někomu došel hlas, má chrapot nebo má nějakou alergii, angínu, tak klidně napište, čeho máte v životě moc, nebo my obecně v republice, ve světě, a budu moc rád, když to odešlete na linka@rozhlas.cz nebo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání. Další volající. Muž, žena, pěkný večer.
2: Dobrý večer, tady je Eva ze Sokolovska.
0: Ano, zdravím vás, Evo, moc vám vazbí rádio, tak zkuste ho stlumit, vypnout, bylo by to úplně nejlepší.
2: Ano, už ho vypínám.
0: Ale pak hned zase zapnout, jo, až se rozloučíme.
2: Ano.
0: Povězte, čeho máte na Sokolovsku moc?
2: Na Sokolovsku? Já myslela, čeho mám já moc.
0: No to můžete klidně i vy, to je váš prostor, pětiminutový nebo plus minus.
2: Ano, já jsem si, nejdříve jsem si myslela, že je to téma, o které nemohu odpovědět, ale teď jsem přišla na to, čeho mám moc. Mám moc práce. Měla jsem moc práce za mladá, a mám moc práce teď. A to je hrozně důležité.
0: Počkejte. Mohu-li se zeptat, jste v tom věku vyzrálém až seniorském?
2: Ano, už mi bude letos 80.
0: Tak to mi vysvětlete, jak je možné, že důchodci nemají věčně čas.
2: No, protože jsou už nemocní, pomalí.
0: Pomalí, jo. No. Jo. Ty věci neustále také objevují někde jinde, než jste si je dala, že? Ale to není jenom doména seniorského věku, to zažívám i já. Jak to, že nemáte čas? Proč si ho lépe nezorganizujete?
2: Nemohu, protože poslouchám linku noční a ta je do jedné hodiny a než se dostanu do postele, jsou dvě a potřebuji aspoň 8 hodin spánku. No a pak mám co dělat.
0: 8 hodin spánku, prosím vás.
2: No, určitě.
0: Já vím, mělo by se dodržovat 8.
2: 8 hodin spánku potřebuji.
0: Jo, tak to asi, myslím, u mě neklapne, obzvlášť ne dneska, takže budu se inspirovat u vás, samozřejmě. Mimochodem před spánkem počítáte moc oveček?
2: Ne, ne, když chodím spát pravidelně v ty 2 hodiny, tak je to perfektní. Ale včera jsem šla spát o 1.5 hodiny dříve, tak jsem 2 hodiny v té posteli nemohla usnout.
0: Vy jste se převalovala ze špičku na špiček a bylo vám fajn? Stalo se něco?
2: No, stalo, protože jsem byla z toho neusnutí hrozně unavená.
0: Já vám něco řeknu, já když lehnu do postele a nemůžu usnout, a je jedno z jakéhokoliv důvodu, úplněk, nejčastěji úplněk, nebo když se něco čeká důležitého, já se vám v té posteli dokážu tak strašně vytočit, že nemůžu usnout, že pak se vytočím natolik, že se zvednu a jdu mejt okna třeba, nebo uklízet, nebo zase něco, protože vím, že už neusnu.
2: No jo, ale když mejt okna ve 3 hodiny ráno.
0: No aha. No
2: já jsem včera šla jíst.
0: No jo, no to si mám stať. Lepší mít okna, neuvidím ty fleky, ty šmouhy, to za A. A za B to nebudí, neruší nikoho z baráku, to určitě ne. A jak se říká, člověk není líný se v noci nažrat. Tak já myslím, že tohle to je dietnější.
2: No, takže to je hrozně, hrozně důležitá věc, která mě celý život provází. Když jsem byla mladá, tak jsem nic nestíhala, no a teď je to ještě horší.
0: Ať máte čas, já vám to přeju z celého svého stučnělého srdce. Dobrou noc.
2: Dobrou noc, děkuji, zdravím vás všechny.

Žádné zastavení se nestůj a pojď ve vysílání Českého rozhlasu. Posloucháte roční linku z Prahy dnes na téma, čeho máte v životě moc. Moc práce, paní posluchačka, jako poslední měla moc práce. I v tom vyzrálejším věku, tady se to potvrzuje ještě z textové podoby, od Karla. A přesně z druhé strany republiky, z Ostravy. Těšil jsem se do důchodu, že budu mít konečně čas, jenže od té doby pomáhám dětem, hlídám vnoučata, starám se o zahradu, vozím tchyni k lékaři a pořád... Tchyni? To jo, kolik je? No, to je vedlejší, nepodstatné, to se jen člověk zarazí, když si uvědomí, jaká je vlastně průměrná

0: A čeho mám opravdu plné zuby? Lidí, kteří mají názor na všechno. Otevřu internet a každý ví, jak vychovávat děti a jak léčit nemoci, koho volit, jak správně žít. Člověk se pomalu bojí říct vlastní názor, přitom většina z nás by si vystačila s obyčejnou lidskou slušností a trochou pokory. No, no tak na ty internety nalezte. Já jiné řešení tady nevidím. Čeho máte v životě moc? Ptám se hned dalšího z vás, anebo další. Halo, halo, kdo to je?
1: Dobrý večer, Honzičku, já vás zdravím z Olomouce, tady Eliška z Olomouce.
0: Ano, zdravím do Olomouce, zrovna jsem v neděli jel přes vás, teda kolem vás. Tak jsem mávnul, tak aspoň tak pomyslně.
1: Škoda, že jsem to nevěděl, abych vám přišla odmávat.
0: Tak. Je, tak bychom si mávali, všichni lidi by si mysleli, že jsme blázni, ale oni se milují, oni se mají rádi. Povězte, v Olomouci, Eliško, čeho máte v životě moc a nevíte, co s tím?
1: Já vám to řeknu, v první řadě mám moc roku.
0: Ano.
1: Mám přes příliš. A v druhé řadě mám strašně moc volna, moc pohody, protože jsem to dřív neměla tam rada. Takže dneska se na to dívám tak, že mám hodně volna, nevím kolikrát to s tím, chodím po turistických těch, i když mám takový ten můj vozík.
0: Ano.
1: No, ale dělám kilometry.
0: Počkej,
1: někdy
0: fakt?
1: Teda hodně. A takže to jako dělám v tom, že mám teda hodně moc volna. Mm-hmm. A někdy nevím ani co s tím.
0: A jako nechce se vám plánovat, nejde vám to z té hlavy, nebo zkrátka to tak jako je a snažíte se přizpůsobit, protože já bych se asi zbláznil, ještě, že můžete chodit. Já při představě, že bych byl třeba upoutaný na lůžko. No tak to vůbec.
1: Já mám 93 roku a teda jako chodím a dělám aj kilometry. Hmm. A někdy se mě to zdá málo. Takže ten volný čas, někdy nevím, co s tím.
0: 93 let, ještě mi řekněte, že jezdíte na běžky a že jezdíte dvakrát do roka na dovolenou do Chorvatska letecky.
1: Ne.
0: To jste ne, taková čipera.
1: Ale jezdila jsem do 70 let na běžkách, jeseníkách, tak to jo. A to ještě, to už byla doba, kdy jsem měla volno, ale já jsem měla 3 děti, 2 zaměstnání pořád, a takže jsem toho měla přes příliš.
0: Ano.
1: No a dneska prakticky v Olomouci všichni se odstěhovali z Olomouce a já jsem tu zůstala sama. Takže jsem ráda, když někdo udělá volno a přijede mě navštívit. No a tak snažím se to, vždycky poslouchám noční linku a snažím se přemýšlet, co budu dělat druhý den.
0: Tak,
1: no, tak ráno stanu,
0: ano,
1: jak jdu spát o půl třetí.
0: Ano,
1: o půl třetí se chystám už spát, to poslouchám pořád rádio.
0: Ano.
1: A ráno stávám tak kolem o své hodiny.
0: Ježiš, to bych si přál.
1: Vyrážím.
0: To bych si přál taky, ale to já ještě jsem v práci, ano.
1: No tak vyrážím tady k Rybníku, to je tak 4 kilometry, že? Tak si tam se protáhnu a nebo jedu, tam vystoupím v Nemilanech na autobus a jedu do města. Třeba dneska jsem jela na tržnici.
0: Ano.
1: A z tržnice jedu přes náměstí, přes celé město a pak se vrátím okruhem zpátky domů a přijdu domů, je tak kolem 11.
0: Prosím vás, doufám, že o víkendu tyhle ty bláznivé nápady z nudy nebudete mít a že zůstanete doma, protože má být až 35.
1: Nezůstanu doma, já se doma strašně nudím. I když mám na balkóně záhon, já mám zahradu
0: ale
1: na balkóně.
0: Bude horko, tady bude moc horko. A 93 let je moc, musíte chviličku odpočinout. To, že jste čipera, víme, ale zase máme zdraví jenom jedno.
1: No právě, ale já se toho velkého horka trošku bojím.
0: No,
1: pravda.
0: Tak.
1: Já se toho trošku bojím, ale zase a jdu mezi lidi, já potřebuji být pořád mezi lidma, já tom bytě tady nudím. No, tady
0: chápu, ale jakmile je velké vedro, tak mám jisté řešení.

0: nepůjdete spát, ale v půl třetí vyrazíte na procházku Olomoucí.
1: Se
0: vrátíte a budete doma.
1: Nebo v noci, to ne. Ale sedím třeba na balkoně, protože tam mám jahody, mám tam kedluby, mám tam květák, no všecko možný mám na zahrádce.
0: Já bych to tam měl taky, ale obávám se, že by to všechno stejně seschlo, nebo by to chytilo plíseň, pak bych jednou to zapnul. No, protože na to máte čas, víte? Máte na to čas.
1: No to si hlídám a když tak, já tam mám ten deštník, tak trošku odebru ten deštník, aby to sluníčko tak nepražilo. No a tak se mám strach a když byla třeba na nějaký chladno, tak jsem ty moje záhony zakrývala, takže já se tomu věděla trošku, protože aby ten čas nějak...
0: Tak jsme zase u toho času. No tak zdravím vás, Eliško, do Olomouce, ať máte zase příště čas na noční linku, zavolejte, budu na vás zase myslet v neděli, až pojedu kolem, jo?
1: Určitě. Děkuji a mějte se moc a moc pěkně.
0: Vy taky. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Přišel mi e-mail z Hané, posluchačka Zdeňka píše, budu stručná, mám na vás tři věci. Stručné to teda v žádném případě není, ale abych se vyjádřil k vašemu e-mailu, pokud tedy Zdeňko posloucháte, děkuju v bodě číslo 1. V bod číslo 2 děkuju a bod číslo 3, já to vím,

0: S vámi Český rozhlas, Noční linka, Honza, taky téma, čeho máte v životě moc a nevíte si s tím třeba rady, pojďte se pochlubit, jsme tady jedna velká rodina Noční linky, tak jen houšť, zkuste to uchopit tak, aby se to hezky poslouchalo, protože vaše příběhy jsou nejdůležitější, bez vás by Noční linka nebyla. A One Man Show jsou zase jiné typy pořadů, i když se to třeba může někomu zdát, že se tady člověk producíruje. Ne, je to hlavně o vás a vždycky vám dám přednost. Ať už psaným příspěvkům, anebo těm telefonickým. Je na ně prostor samozřejmě, tak klidně volejte 731 800 900 právě teď. A já ještě, než se někdo dovolá, kouknu hned tady do našeho příspěvkovníku, jestli to smím tak říct. Co to tady máme? Ano, jej, pane, tady je příspěvků. Děkuju za ně. Jdu se v tom zorientovat, jako třeba s tím přebytkem bych si dovolil nesouhlasit. Jak jinak si vysvětlit, že ve školách se potřebným rozdávají dámské vložky nebo školní obědy dětem, z rozpočtu hradí krajské úřady. O potravinových bankách nemluvě. Nicméně toto není téma tohoto pořadu. Já jsem polovinu života strávil za socialismu, druhou polovinu v kapitalismu. A ačkoliv uznávám a respektuji drtivou porážku socialismu, kapitalismus u mě nezvítězí, protože těch negativ je o mnoho víc. Zastavím se u jedné vlastnosti kapitalismu, kterou nenávidím, a to jsou reklamy. Pravděpodobně vynález ze Spojených států amerických, protože z toho ráje za velkou louží nikdy nic dobrého pro lidstvo nevzešlo. A tak máme plné schránky reklam a letáků, obchodních řetězců, valí se na nás z billboardů, z internetu, z televize. Já naštěstí televizní přijímač nevlastním, tak jsem působení tohoto masově nejrozšířenějšího debilizačního média ušetřen. Reklamy se snažím ignorovat, bohužel mnohé z nich jsou natolik agresivní, že ignorovat nelze, a tak reaguji po svém, protože vím, že se bez reklam neobejdou firmy, zboží a služby extrémně předražené, neprofesionální, nekvalitní nebo přímo podvodného charakteru. Tudíž jim ve svém mozku promptně a neodvratně vystavují stopku, jsou pro mě důkazem neseriózního přístupu. Zakončil bych svou úvahu citátem: a pokud vás někdo musí přesvědčovat, napomínat, tlačit, lhát, lákat na pobídky a tak dále, tedy pokud je toto vše považováno za nezbytné ke změně vašeho chování nebo k získání vašeho souhlasu, můžete si být naprosto jisti, že to, co se propaguje, není v žádném případě pro vaše blaho a dobro. No já k tomu nemám co dodat. Vyčerpávající, jako vždy, Michale, děkuji moc. No a co vy? Jste připraveni přijmout do naší rodiny Noční linky někoho dalšího, kdo volá právě teď? A budu moc rád, že jste to třeba právě vy.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Honza u telefonu, kdo je na druhé straně, odkud nám voláte, voláte pokolikáte, anebo poprvé?
2: Dobrý večer.
0: To nebude poprvé.
2: Děkuji za přivítání.
0: Dobrý večer.
2: Nora z Frenštátu pod Radhoštěm.
0: Zdravím pěkně. Noro, máte se fajn?
2: Jakž takž obstojně, vzhledem k povětrnostním podmínkám. Dneska jsem čekala, že už začnou ta předvídaná horka, a můžu vám říct, že tady ve Frenštátě bylo tak trošinku příjemně tepleji, ale myslím, že bylo to dneska nebo včera dvakrát za odpoledne bouřka, už se mě to skoro plete, pršelo taky, ale na večer se zase ochladilo, takže uvidíme, jak ty horka budou.
0: No, Noro, ono to spadá i vlastně taky do toho našeho tématu. Moc horko.
2: No to je právě to. Já si vždycky říkám, kdyby bylo takových průměrných z půl roku 23, 22 a 24 stupňů, to by bylo úplné dobrodění, ale ty vedra skutečně, ještě když jsem byla v zaměstnání a když to už v některých předcházejících letech během prázdnin trvalo 3 týdny, jednou to bylo skoro celý srpen, 4 týdny, to už bylo příliš únavné. To je stejné, jako třeba, když začala taková chřipková epidemie, třeba v listopadu, a to se zdálo, že to skončí po novém roce, a potom se to táhlo, druhá vlna takových těch dýchacích různých potíží a nachlazení, výroz, až do Velikonoc. To bylo skoro až otravné, to jsem si říkala, to je tak dobře, když přijde něco jiného, když je nějaký žlučník, když je nějaké srdeční selhání, když jsou nějaké úrazy, když prostě bude něco jiného, aby to bylo zpestřené a ne takové jednotvárné. No, člověk je věčně nespokojený. Někdy má něčeho málo a z toho je toho zase hodně.
0: No to je fakt, taky na to dokáže pořádně nadávat. To jsem si taky všiml a potom, když to má, tak zase nadává přesně na to druhé. To tak bývá vlastně v životě, ne?
2: A tak já nejsem ani tak zvyklá příliš na to nadávat. To jsem zase na to tolerantní, protože to nadávání ani nic nepomůže. To spíš chce zarazit tok těch svých myšlenek nebo nepouštět si to všechno do mozku, neposlouchat z okolí, nezapínat televizi, neposlouchat rádio. Naštěstí, že nemám nic jiného. Noviny nečtu už několik desetiletí, tak to jsem toho osvobozena. Ale z chuti si čtu knížky. Ale když jsem měl předvčerem, myslím, tu noční linku ohledně zákazu mobilu ve školách, tak mě tak napadlo, no jo, teďka zase je na přetřes mobily. Přitom ve školách, když to jenom vezmu, protože člověk pořád na to vzpomíná, jak chodil taky do školy řadu let, je tolik problémů. Ale to je proto, že ten problém vždycky se vyskytne, on se nadhodí, on se rozplízne do éteru, všichni o tom vědí, všichni do toho mluví, spíš bych řekla, kecají, obkecávají to, ale ten problém se neřeší, on nezmizí a on ještě je v letu, v běhu, tak jako kdyby to člověk jel na kole nebo na běžkách a už je tady další. A ten se ještě nevyřeší a už je tu zase další. Já si vzpomínám, když bylo před volbama, už to nepočítám teďka ta vláda, jestli je rok nebo 2 roky, to je jedno, to je prašťak uhoď, ale když říkali, že bude pan ministr Plaga, tak vím, že to si vzpomínám, že akorát řekl v nějaké té předvolební, že se musí udělat pořádek s inkluzí. Já si říkám, bože, že to tež někoho napadlo. Jak ta ministerně Valachová to tehdy zavedla, to je hrůza, to je zkáza pro naše školství do teďka. Hej, hele, ono se o inkluzi už zase několik měsíců nebo rok nemluví. Teďka začí s těmi zase asistenty do prvních tříd. Teď já nevím, co to teď nemají vyřešené peníze na nepedagogické pracovníky.
0: Noro, tohle to bylo včera. To bylo včera, já vám rozumím, že máte toho moc v hlavě.
2: Víte, že hodíčku, to je hodně problémů a člověk už si to nemůže ani připouštět, protože všechny, každý z nás, každý jednotlivec nemůže řešit, ale někdy mě to skutečně štve, protože když já to vezmu třeba ze svého oboru, tak mě dochází pravidelně časopis Lékařské komory a nebo sborník se Sdružení praktických lékařů. A v tom si všímám, a to je jednou měsíčně, a lituju ty své kolegy, kteří za ní pracují ve zdravotnictví, já jsem pár roku teda z toho už teď vypadla, kolik je každý měsíc nových nařízení, vyhlášek, přihlášek, poučení a tohle, a musíte dodržovat tohle, a pojišťovny zase dávají za úkol. A teď v časopise komory bylo právě o tom, jak se rozvíjí na tom našem ministerstvu zdravotnictví. Pan minister to má pod palcem, digitalizaci.
0: To je zajímavé, že to, jako se přece vždycky říká, že v jednoduchosti je síla, tak proč další formuláře?
2: No právě. Právě kdyby to, a šlo by to tak jednoduše, ale já si říkám, bože, to jsem ještě žila v dobrém období, že možná toho tolik nebylo. A stejně vždycky to vím, i starší kolegové říkali, ale prosím tě, z toho si nedělej těžkou hlavu, a tím odpovíš tak nebo tak, oni to stejně nečtou, takže nemusíš mít nějaké mindráky. A já jenom zpětně si říkám, bože, co za život jsem spáchala hříchu, ještě, že už je to všecko za mnou. Ale já to jako hříchy neberu, já se v duchu směju. Já jsem to dělala s chutí a s radostí, i když to nebylo třeba podle předpisů, protože jsem to dělala proto, abych pomohla svým pacientům a ne, abych poskakovala podle nějakých pánů z vrchu. A tak je to rozumnější a doufám, že si tenhle ten zdravý rozum snad ještě zachovám a že mě to nikdo nebude vyčítat, tak mě to taky ani vy nevyčítejte, já to nebudu říkat dopodrobna. Ale
0: Děkuji.
2: Těch podnětů máte pravdu, je moc a nemáme si jich všech všímat.
0: Já mám rád, když si můžu někdy jako tak jako třeba rýpnout. On to nemyslím teď zrovna jako na posluchače, ale všeobecně, tak jako když si jako rýpnu a mě to tak zahřeje u srdce, tak já si teďka dovolím jedno rýpnutí, ale to už se musíme rozloučit. Bude to hned po vás, ano?
2: Ano.
0: Dobrou noc, ať se daří. A děkuju vám za zavolání, Noro.
2: Já taky. Dobrou noc.
0: Malé rýpnutí, já teda na to upozorňuji, že máte kolem sebe moc reklam, to je jedno, televizních, rozhlasových, hodně reklam. Znám vám jednu televizi, tam máte pocit, že spíš dávají jenom ty reklamy a ty filmy jsou taková okrajová věc, Bčková. Helejte se, já si myslím, že i na tom zlém se dá lehčím popíchnutím najít i přece něco milého, hezkého a známe to všichni. Nebo ne?

0: Posloucháte noční vysílání Českého rozhlasu, máme tu noční linku. Dnes na téma, čeho máme v životě moc. Zkuste to vzít třeba i fakt filozoficky se zájmem, třeba i možným nějakým řešením, anebo je to neřešitelné v současné době, protože rok 2026. Helejte se, jestli vy něčemu nerozumíte, protože na to vám hlava nestačí a já třeba nechápu, jak se neustále říká, jako já to vím, co to je. Vím, jak to jako vypadá, ten proces znám, ale prostě, zkrátka, pardon, jakmile mi někdo řekne něco, že se vytisklo na 3D tiskárně, no tak to bych jako nejradši praštil tou 3D tiskárnou. Co to jako je 3D tiskárna, nebo... No, já chápu, vytisknout si dům, jako, no co to je za blábol, nebo... Nebo tak kosmickou loď, já bych, to je tiskárna prostě, to je tiskárna, tam se dává papír a ne to či ono, aby to dělalo, ne. Proč proto někdo nevymyslel nějaký jiný název? No bylo by to lepší, příjemnější. Pojďme dál. Mám tady třeba Milan, který píše, v prvé řadě bombardování nevyžádanými reklamami. Pavel, kdyby jsme v životě měli tolik peněz a štěstí, jako máme nemocí, pak by to byla paráda. Dobrou noc, Pavel, to bych byl teda poměrně, Pavle, hodně chudý, teda nechci se vychloubat, ale no, tak až v poslední době se to tak nějak jako rozmohlo, ale jinak zdraví jako řípa. Dokonce i soudružky vychovatelky v mateřské škole mi nedávali kamaše jenom proto, abych nastydl v zimě. Nezadařilo se, zocelili mě. Bedřich, dobrý večer. Já plné zuby mám, když nám říkali, že se musíme očkovat proti COVID-19. Já nemusím nic, taky jsem nebyl proti COVID-19. No ale tady bych se možná zastavil, nechci říkat nic na téma účinky a vůbec výzkumy, průzkumy, to není podstatné, ale... To lezlo vážně na hlavu. COVID v rámci rozhlasového televizního vysílání opravdu to lezlo na hlavu. A já už jsem, z toho jsem byl opravdu, to bylo jediné mé období snad v životě, které jsem fakt neměl rád v rámci vysílání, kdy člověk neustále říkal COVID, pandemie, COVID. Teď ještě navíc, jako někdo neuměl vyslovit, že epidemická, no to bych se zbláznil. Jaká epidemiologická, asi to epidemická, ne? Nebo epidemiologická. Nejdřív si v tom, kolegové, udělejte pořádek a pak něco říkejte. Ale je fakt, to jsme tady neměli, zasáhlo to každého z nás, ale myslím si, že toho bylo moc. A co vy, co si myslíte? Budu rád, když ještě někdo do půlnoci zavolám. Máme tady připravenou i písničku, ale nebude nutná teď, ale až za chvíli.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, nebojte se, vytáhněte zaprášenou pevnou telefonní linku, zkuste vytočit nebo vyťukat číslo sem k nám, případně mobilní telefon, tam doufám, že nás máte v předvolbě číslo 1, je to vyřešené. Kdo nám volá? Haló, kdo nás potěší? Tady Honza. No, úsměv slyším. Ano, ale ten úsměv jsme slyšeli 600 tisíckrát a bylo to poměrně sympatické, mimořádně.
2: 600 tisíckrát.
0: Už je to dobré.
2: Iveta. Olomouc Radikov, jo.
0: Zdravím vás, zdravím.
2: A já vás taky zdravím strašně moc. A všechny lidičky, co poslouchaj, já taky jsem taková sova, co nespím, já ožívám o půlnoci. Tak, to téma teda je, co je to za téma? Ještě jednou.
0: Čeho máme v životě moc? Čeho až příliš, jako co nás může, to můžou být hmotné statky, taky nemusí.
2: Čeho máme v životě moc, tak jako něco vám povím. Spíš moje téma by bylo, čeho mám málo, jo? Já nemám ničeho moc.
0: To máte tak akorát, jo? Všechno.
2: Ale ne, já nemám ničeho moc. Ale žiju z mála. Žiju u lesa, mám pejsky tady, nemám peníze, žiju z ruky do pusy, jak se říká. nechtěla bych říkat do huby.
0: A nebo z misky do tlamy?
2: Ano. Ano. Takže já nemám ničeho moc.
0: V tom
2: případě,
0: ale
2: a jsem šťastná.
0: To stačí,
2: jako.
0: To člověku stačí, přece nemusí mít moc.
2: Ano, protože já uznávám takový to reiki, jo, takový to, ten šrimanší, jo.
0: To
2: ten...
0: jako by se stalo, nebudeme říkat, ať neděláme reklamu.
2: Ano. A já se tím řídím a prostě já prostě žiju z mála.
0: Mně to stačí.
2: A jsem šťastná.
0: No to je dobře. Takže sova pálená. Mám jí tady, mimochodem na našem sídlišti.
2: Ježíš, fakt, vy to máte?
0: Ne, to je archivní sova tady z našeho počítače, ale je fakt, že jednou, já jsem si je ty
2: holky... Normálně.
0: Já si je musel natočit, řeknu vám, kvůli čemu jsem já nemohl spát jednou v noci. Vytáhl jsem nahrávací zařízení, takže jestliže se vycítíte jako ta sova, která ponocuje, tak teda jsme tam měli dvě teda obtěžovatelky nebo dva kousky.

0: tohleto, když slyšíte v pravidelném intervalu, tak si říkáte, ježiš, tak už na to skočte. Děkuju, dobrou noc.
1: Na to mám skočit.
0: Ne vy, ale sovy, sovy, nebo ti, kteří nás v noci budí.
1: Já jsem rozesmála několik tisíc lidí na země kouli.
0: No, tak úsměv léčí, to taky byste měla vědět.
1: Jo, já ti už mála prostě, já nic nemám. A já jsem šťastná.
0: No, v tom případě nic nemám, nic nedám. Já taky nic moc nemám, ale dám vám písničku. Já vím. Dokonce bych vyjmenoval i jejich jména. Říkáte to pravidelně.
1: To je Fliček, Kristinka a Ori.
0: Děkuju. Děkuju, že drbu
1: jo,
0: na čumáku. Posílám a písničku a granulky na dobrou noc a vám taky úsměv a pohlazení a písničku do konce vysílacího dne, kterým je středa 17. Tak zdravím k lesu a dobrou noc.

0: Děkuji za e-maily, za dopisy, ať už ty elektronické, ty, které jste donesli na recepci Českého rozhlasu Střední Čechy, tady v Praze, v Karlíně, anebo i ty ručně psané poštou odesílané. Ano, došly. Nevím teda, jak dlouho putovali, jestli byli v depu třeba ještě několik týdnů, ale došly. Děkuju, vážím si toho. Píšete hodně témat, která byste rádi probrali v rámci nočního vysílání. Tak především děkuji taky posluchačce, o které jsem mluvil hned v úvodu hodiny. Ano. Já už si to tady otvírám, abych to řekl zcela přesně. Mnohokrát děkuji konkrétně Marii, která se poptávala po informacích o noční lince, o vysílání a jak nejlépe poslouchat vysílání rozhlasu a té své oblíbené regionální stanice, tak jsem podal informaci, že digitální rádio to jistí a je to vyřešené. Taky jsem dal nějaký tip. Ostatně v Humoriádě na regionálních stanicích Českého rozhlasu můžete v rámci každého tohoto týdne v tomto měsíci jedno DAP rádio vyhrát. A ještě taky mnohokrát děkuji opravdu za témata, která jste poslali. A dokonce tady se posluchačka Zdenka, která mi psala, o které jsem mluvil úplně v úvodu, napsala několik možných témat. A řeknu vám, že polovinu z toho, co píšete, to bude, a to už mám i dlouhodobě plánované, jako třeba moje 13. komnata nebo vychytávky v domácnosti. Eutanázii už jsme ji měli společně, ale rád ji proberu ještě jednou, protože to vás zaujalo velmi. Ale téma poezie v našem životě nechybí vám. Myslím, že to bude prázdninové terno červencové noci. Tak to vidím.
1: Noční linka.
0: Vítáme nový den, čtvrtek 18. června 2026. Tady je Honza Macon, vysíláme z Prahy. Noční linka má ještě před sebou skoro 60 minut na téma, čeho máme v životě moc. A než se někdo dovolá, než se někdo proboxuje do vysílání, tak blahopřeji těm dnešním oslavencům. Milan, Milana. A taky v příjmenáři někoho máme, vidíte, já jsem prvně zapomněl otevřít příjmenář, už ho mám. Tedy dnes ve čtvrtek 18. dolistovávám slaví Bočkovi, takže i vás pozdravuji, štěstí, spokojenost, klid, pohodu a hodně nás, hodně Českého rozhlasu.
1: Noční linka, čas pro vaše příběhy.
0: Tady mi někdo do komentářů pod internetovou pozvánku k dnešnímu vysílání reagoval na mou poznámku, kdy jsem mluvil o tom, že vás v rámci nočního vysílání poslouchá několik desítek tisíc. Tak tady posluchač, to jste se mohl představit klidně, jak jde zjistit, kolik má noční linka posluchačů? Opravdu několik desítek tisíc, jak jste říkal. Já vám řeknu zcela upřímně, nepídil jsem se po datech všech regionálních stanic a součtů, v poslední době určitě ne, tak bych se mohl i splést, kdybych řekl nějaký údaj, který si myslím. Ale ten, který mám podložený, a ona ta poslechovost stanice se zas tak razantně moc nezměnila, je z roku 2023 a snad neřeknu něco špatně, bylo to pro jednu diplomovou práci, zapotřebí zjistit takového čísla a náš dramaturg Zdeněk Novák, který vede noční linku, tak píše, kdyby náhodou poslechovost na regionech v čase vysílání 23.00 až 1.00 od pondělí do neděle je průměrně 26 tisíc posluchačů denně. Každý den noční linku ladí přibližně 25 tisíc lidí a to je dost. A propo, uvedl jsem, že to je z roku 2023. Nevadí, popojedeme dál, je tu ráno, Marcela Holanová, mi teď bude pět, jaké budu mít já ráno.

0: teda já, když mám špatné ráno, tak myslím, posluchači to nepoznají. V rámci mé mateřské stanice Český rozhlas Střední Čechy, kde vysílám od pondělí do pátku mezi 5 a 9 hodinou, takže i dneska po noční lince, procházka po Karlíně, jsem tady s Bárou, takže půjdeme si za teplé noci udělat pár kroků, tak jako vy, někteří posluchači, ale v noci, ne přes den. No a pak s úsměvem do nového dne, kterým je čtvrtek 18. června. No je fakt, že kdybych uměl zpívat, tak to by byl balzám, teda řeknu vám. Já vím, že bych zpíval skvěle, ale na to nemáme teď čas, protože zase moc ho nemáme. Ale něco v životě máte, něco, o čem se dá říct, že toho máte moc. Může to být věc hmotná, ale i nehmotná, nebo můžete to vzít všeobecně, co vás na celém světě štve. Řekněme si zcela upřímně, že to, co člověka tíží, řekne-li svému kamarádovi nebo někomu, tak to je potom sdělená starost, poloviční starost. Nebo to neplatí už, nebo nevím.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ano, telefonní číslo znáte, kdo jste náhodnými posluchači, náhodnými kolemjdoucími, říkám, tak neostýchejte se klidně, zvedněte telefon, máme na každé povídání přibližně 5 minut k tomu písničku a nebo také další vzkazy, které odesíláte a to docela čperně, tak vám za to děkuji. Třeba Milan, ahoj Honze, milí posluchači a lidi, co pořád dnešní nás denně svými aktivitami vytváří tedy. Já moc mám Van Falše, nebo mě píše One Falše, tak Van Falše, u lidí, kteří se denně účastní pořadu. Osobně mám moc lidí a jejich falše. Stalo se tak i u kamarádů, že ti to mají v pohledech, na jejich charaktery nic moc. Na druhou stranu mám lidi moc rád. Teda Milane, než jsem se teda překousal tím vaším vzkazem a než jsem ho pochopil, ale ono to dává určitě to dává kompaktní pohled na věc. Ale řeknu vám, jestli jsem se něco v životě tak nějak jako nenaučil, ale k čemu jsem jako dospěl a už je to teda nějaký pátek zpátky, já vám řeknu, já jsem tak rád, když někdo o někom řekne, že je kráva nebo vůl, dobytek, no prostě něco hanlivého. Ježíš, to je tak krásné, sympatické, že to není, že nejsme stejní přece. To by bylo tak nudný, o ničem, ten život by byl takový prázdný, stejný, nic neříkající. A takhle, ta pestrost, no, panebože, to se ani nezasloužíme. A ještě když si uvědomíte, že ten člověk se tou bů nestal, ale narodil a ještě se rozmnožil, no, tak potom není vůbec co řešit. Telefon do studia 731 800 900, volejte, kouknu, jak to vypadá, jestli někdo vůbec. Ježiš, mě se to tady celé kouslo. To je z toho, že tady na mě Petr Kubala nemyslí. Já jdu restartovat telefonní aparáty a mezi tím písnička. Snad to všechno stihnu od Rangers Plavci.
1: Noční linka.

0: 14 a Český rozhlas Amacík. Dnešní doba jako by byla postavená na neustálém přebytku. Více věcí, více možností, více kontaktu, více informací, jenže člověk často zjišťuje, že právě toho víc je vlastně možná i někdy až příliš. Přeplněné byty, hlava plná upozornění z mobilu, kalendář bez volného místa a pocit, že člověk nestíhá ani odpočívat. Někdo má moc práce, jiný moc hluku, další zase moc lidí, kteří mu mluví do života a možná právě proto dnes tolik lidí sní o obyčejném klidu, tichu a chvíli bez neustálého vyrušování. Řeknu vám, měl jsem dnešním, tedy míněno středečním ranním vysílání, říká se tomu palma, tak jako hovorově, to zní vlastně sympaticky, jo, ale to znamená ticho. Já jsem ticho ve vysílání, nějak jsem si to tady blbě všechno pospojoval, ty písničky, znělky a podobně. A když máte ticho, tak samozřejmě co vteřina, to máte pocit jako 100 let. Ale když u toho nejste, u těch strojů a jdete na malou, na větší, nebo jdete na kouřovou, tak nevnímáte, že? No a ono vám to tady začne houkat najednou, což je znamení pro všechny, kteří tady jsou v celé budově, houká to, takže ta stanice má ticho. Tak se to řeší, křičí, no a já než doběhnu těch, nevím kolik, 40 kroků z místa, kde se smí, tak nějak na čerstvý vzduch, no tak to ticho tam nějaké bylo, že? Já si pamatuju úplně první ticho v životě, které jsem měl v rámci vysílání. Bylo to asi minutu a půl a nějak jsem to úplně neprožíval. A první, co mě napadlo, jsem si pustil mikrofon. Když abych to přešel, nic neříkal, já jsem řekl, ticho léčí. Řeknu vám, že šéf se teda smál poměrně dost, jo, ale stálo mě to 2000. Nevím, jestli dnešní ranní ticho bude mít nějakou ještě šéfovskou dohru, ale to nebylo schválně. A zase na druhou stranu buďme rádi za naše nedokonalosti, protože umělou inteligenci tu si tady můžete nainstalovat, může si s vámi povídat, ale to není ono. Ta vám takové ticho neudělá.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: A co vaše příběhy? Konečně budu moc rád, když to budete třeba právě vy. Nevím, kdo to je. Kdo tam? Odkud?
2: Ale tady je Marie Dobříš, Vlakla Dobříš.
0: Dobříš, ano, zdravím vás do toho města, krásného, takového ano. Opraveného, teď jsem tam nedávno nejen projížděl, ale i zastavil se, teda vám řeknu.
2: A kde pak, co jste tam dělal? Někde jste jedl v hospodě?
0: No vůbec, šel jsem do bankomatu si vyzvednout peníze.
2: Aha, no tak já jenom bych vás chtěla pozdravit. Já a taky. Nejen vás, ale i pana Kubalu. A hlavně... Podrbejte Barunku za ušima.
0: No, myslím, už jí drbu, ale nemá z toho rozum úplně. Chce spát a chce jíst, ne, chce jíst. Aha, v jejich očích.
2: Tak já bych vám chtěla říct, čeho mám strašně moc.
0: Řekněte mi.
2: Já vám to řeknu, ale vy mi to budete závidět.
0: Nebudu.
2: Já mám strašně moc dobrých předsevřetí.
0: Fakt? No tak ven s nimi, pojďme, já si to budu znamenat.
2: To budu říct, já když právě takhle večer si uléhám, tak já taky usnu brzo, ale než usnu, tak si ty předsevzetí říkám. Zítra uvařím, vyžehlím, vyluxuju, umeju koupelnu. No a takovej předsevzetí mám.
0: Jo.
2: A ráno, ne že bych na to zapomněla, jo, ale... Ráno najednou mám strašně málo času, jako ta první paní, to říkala.
0: No jasně, a dá se to odložit. Dá se to odložit, že?
2: Ano, v důchodu se to dá odložit a proto se nic nestíhá. Já bych to tý paní řekla. Řeknete si, zítra je taky den.
0: No jistě.
2: Tak takhle, no, vidíte, tak proto mají důchodci málo času.
0: No, už jsme to taky probírali, ale prý to není jako úplně pravda. Jenom tím, jak je člověk prý starší, a ono to vlastně zaznělo i dneska v rámci vysílání, že přece jenom ty lidi jsou takový zpomalenější, tím pádem vlastně na všechno potřebují moc času. Máte s tím problém jako duševní, jako že nestíháte všechno, co byste chtěla?
2: Já ne, já určitě ne. Já si řeknu, to počká do zítřka, no, ale třeba některý lidi by s tím problém měli, ale já mám takovou nejlepší kamarádku, tak si vždycky večer řekneme, co jsme udělali, že nejdřív, co jsme chtěli udělat. a to jsme nestihli.
0: A pak jste si dali lahvičku vína a pak jste nestihli ani to.
2: To jsme si nedali, my si telefonujeme, ale kdyby bydlela naproti, tak aby jsme si ji dali, no.
0: A proč vás, a to ale... je nějaká překážka dát si víno během telefonu?
2: No, já si ho můžu dát, ale ne, sníže,
0: jo. A můžete na dálku. Máma to taky tak dělá.
2: Já to taky tak dělám. Když má někdo narozeniny, tak se tady na něj napiju. Ale ještě jsem vám chtěla říct.
0: Povídejte.
2: Mám ještě hodně kolem sebe dobrých lidí.
0: Určitě.
2: Ale jsou to sousedi, ano. A vůbec takový zlatíčka jsou to.
0: No, ale víte co, ty vyzrálejší osoby staršího věku, jako už potom jako třeba mívají i špatné odhady a jak to říkal Zdeněk Izer, nějaká, můžu to říct upřímně?
2: Můžete.
0: Víte co, že se tváří jako kamarádi, slušní lidi, mému srdci blíž, a přitom je to svině převlečená za kamaráda třeba. Máte v tomhletom to jasno? Máte to opravdu cit?
2: To jsou cizí lidi hodní. Jdu do krámu, já špatně chodím a zrnu tím teda na zádech baťoch, jdu pro chleba a mám baťoch plnej a těžkej. Tak jsem potkala pána, říkám, prosím vás, mohl byste mi ten baťoch pomoct dát na záda? On samozřejmě, mladý člověk, tak no, 40.
0: Vidíte to,
2: a já... Ale teď to není celý, a ano. Já než jsem šla těch 10 schodů z holí a ze zábradlím, tak on ušel z krámu a říká, a můžu vás někam svíst?
0: Ježišmarja, určitě.
2: Já povídám podle toho, kam jedete. Jestli jedete do toho kopce, anebo jestli jedete do města.
0: Jo, a zrovna vám...
2: Do toho kopce.
0: Rovno no, vám říkám, že žádný peníze vám nedám. Já mám kartičku tady seniorskou. Jízdní zadarmo mám s vámi, když už
2: no,
0: pojedu.
2: No a počkejte, ale on mě opravdu teda vzal nahoru do toho kopce, ale to já jsem ho stihla vyspovídat. On dělá sanitního... Jako toho bratra ne úplně, že by měl zdrávku, ale toho pomocníka v nemocnici. A takový lidi, takže vozí třeba ty, co nemůžou chodit, takový lidi jsou tam asi hodně platní.
0: V tom případě
2: udělal dobrou věc. Protože to byl strašně empatický člověk. A na takový já mám nějaký štěstí, ale víte co zase, já to taky řeknu, jak mi zobák narost. Líná huba, horí neštěstí.
0: Přesně tak. Já si to myslím taky.
2: Kdybych si o to napůl neřekla, tak jsem to táhla pěšky, že?
0: A já vám ještě...
2: Ale to...
0: Ano, omlouvám se.
2: To zlatý člověk.
0: Jenom jsem chtěl říct, že já jsem se svým věkem pozdějším, nebo tím, jak jako člověk zraje, tak vám něco řeknu. Líná huba holí neštěstí, to je jedna věc, to je pravda, já jsem se to naučil. No tak se zeptej, když za to nic nedáš, přece ne, no tak řekne ne, když tak, když to nejde.
2: Ano.
0: Ale zase na druhou stranu, já... jako, já se klidně zeptám, ale já už bez té vaty. Já teď už jako jsem ve věku, kdy neříkám vatu a předem to říkám, já vynechám veškerou vatu, která by k tomu mohla být přivařena, ale řeknu to rovno, já prostě potřebuji někam odvést, nebo já prostě něco potřebuju, vysvětlovat, že mi umřelo auto, tamhle zaspal jsem něco a pámu by učit. Taky chtěl, ne, rovnou jdu na věc.
2: No vidíte, a tady u nás máme taxíky pro starý babky a pro starý dědečky za malou peněz, tak já můžu jezdit taxíkem. A je mi to jedno, jestli se to podělá nebo ne. A volá se jinej. Takže to mám další výhodu.
0: Jo, v dobří si se oplatí žít.
2: Těšte se, až budete hodně starý. Nemá to chybu.
0: Já doufám, že budu mohoucí. A to bych si přál a vám to taky přeju, aby vás nic nebo mohoucí, abych nepotřeboval pomoc od druhých,
2: no
0: abych...
2: Tak. Tak hele, tak se mějte strašně moc hezky a moc ráda vás poslouchám.
0: Já vás taky, dobro.
2: A musím se vám omluvit, že telefony jsem se nemohla zúčastnit, protože jsem ráno vstávala v 6 a to zase, abych šel spát v jednu, to nešlo, ale půlku jsem slyšela. Tak se mějte, dobrou noc a ve všem hodně štěstí.

0: Netrpezlivý. Ano, kapela Elán taky v našem vysílání. Zdravím do celé republiky, kde nás posloucháte, ať už jste v práci, doma, na cestách, na chalupě. Pod pergolou taky. Myslím, že posledně někdo říkal, už se těším, až pojedeme na chalupu nebo na chatu. Pergola. Taky zdravím mámu mojí, asi pravděpodobně poslouchá, syna neviděla už pár dnů, tak jestli se jí stýská, tak poslouchá digitální vysílání v jižních Čechách, ve Veselý nad Lužnicí, nebo kousek od Veselý nad Lužnicí. Maminko synátor nepřijede, jede na Moravu o víkendu, potřebuje tam něco rozhlasového, pracovního, k natáčení a navíc noční linka tedy tento víkend, do konce týdne určitě ne, no a dál uvidíme. Ono se to nějak vyvrbí, neboj, případně mé telefonní číslo znáš. A co vy, čeho máte v životě moc? Ptám se vás, voláte, děkuju za to a koho vybrat, teď mi to tady bliká úplně všechno. Halo, halo, Český rozhlas, pěknou noc vám přeji.
1: Dobrý večer, Honzíku, zdraví vás Mirka z Brna a taky všechny milé posluchače.
0: Taky zdravím.
1: Ještě než začnu k tématu, tak bych vám chtěla říct, že poslouchám a čekám vždycky na tu noční linku, až tam budete vy a potom můj zlatý Borek Kapitánčík. Akorát bych vás chtěla poprosit,
0: ano,
1: kdybyste tak měl možnost mluvit s generálním vaším, kdyby ta noční linka mohla být aspoň o hodinu dříve. Protože problémy se spánkem potom, no, takže to je takové moje přání, už to tam někdo říkal vám, někdy, myslím,
0: ono je
1: jednou,
0: to,
1: dvakrát.
0: Ono je to ono, tak to čas vím, od času, to někdo zmíní, ale fakt, že kdybych vám měl říct sám jako za sebe, jak to vnímám, jakoby co do počtu volajících posluchačů, tak úplně vím, že statisticky vzato se posluchačům moc před půlnocí úplně volat nechce. Teda mám to tak jako vypozorované, takže proto těch příspěvků čtených mám víc v té první hodině než v té druhé. Ale to je tak jako obecně, samozřejmě některé téma je nosnější, některé méně, některé, které si poklepete na čelo a dáte si dobrou noc a pak si budete nervit, že nespíte. A ten čas, řeknu vám, bylo by to možná fajn pro tělo a mysl, na druhou stranu, jestli jsem zavnímal víc takových jakoby tesků, tak že spíš delší by chtěli tu linku, delší, tak nějak jsem já nabil
1: delší,
0: dobu, delší ještě o hodinu, ale to už by někteří posluchači nepřežili třeba.
1: No, ale já bych ještě, no tak nic se neděje nakonec, že jo, ale ještě bych vám chtěla říct, to kdybyste tak přijel do Brna, když bude den otevřených dveří v rozhlase, abychom vás taky poznali.
0: Já vždycky, když jedu, já se přiznávám, já se tak snažím vyhnout Brnu, ale ne proto, že bych ho neměl rád, ale ty kolony,

0: ty kolony. Já jezdím pravidelně na Moravu, na Hanou, jezdím do Holešova. Teď pojedu o víkendu do Holešova, na Holešovskou regatu. A když si představím tu cestu, tak to je 20, v tom většinou strávím v koloně 20-kilometrové a umírám. Tak jsem to právě potom v neděli jednou zkusil přes Olomouc a zjistil jsem, že to je úplně na stejno časově, ale bez kolon. Tak uvidíme, no. V pátek pojedu, mávnu vám, když tak, jo?
1: Jo. No a teďka teda k tomu tématu. No, jsem už starší v důchodu a víte, když nad tím přemýšlím, tak víte, čeho já mám moc? Moc akcí. Já se prostě nezastavím, už to tady zaznělo. Ale já mám tolik cest kamarádů, kamarádek a nestíhám naprosto, už se nad tím sama zamýšlím, že to budu muset nějak řešit. Já vám jenom tak rychle řeknu můj týden. Tak pondělí hřbitov, to je vždycky na půl dne. V úterý s kamarádkama, s turistkama výlet do Lednice, moc doporučuju, je tam krásně. Ve středu jsem dneska zavařovala, zítra jedeme na hrad Perštejn, i když bude horko, tak jsme se rozhodli s mýma milovanýma turistama. V pátek budu uklízet a v sobotu mám moje kamarádky, každý týden se scházíme na party a na kartách a zasmějeme se a vínečko. Takže mám
0: život moc ráda,
1: mám ráda to... lidi, ale prostě už si říkám, že to budu muset nějak omezit.
0: A proč?
1: To není možné.
0: A proč? Řekněte mi proč.
1: Protože jsou potom ulítaná.
0: No a, taková... a kdy jindy máte ten život prožít pořádně než teď?
1: Než teď, to je pravda. To jsem si nikdy nemyslela, že já budu takhle v tom důchodu nakonec pěkně žiju. Mě to i vyhovuje, ale prostě já tam musím být. To je moje vlastnost, že já všude musím být.
0: Když vás vyhodí dveřmi, vrátíte se oknem. Vy tam prostě musíte být. Když si to naplánujete,
1: tak
0: to...
1: A já jim taky prý, ale chybím, oni mě to tak říkají.
0: Jo, jenom jestli náhodou
1: teda. No a turisté, že jo, to jsou tak báječní lidé, to mám štěstí opravdu, tak každý týden nebo 14 dnů prostě máme vycházky. Je to báječné, ale už jsou z toho celá někdy taková, no...
0: No, helejte se, já vám rozumím. Já vám rozumím na druhou stranu. Já tohle to říkám, když nejsem nějaký alkoholik, ale dám si čas od času stopičku, dobře, tak někdy to taky umím přehnat. Ale ne špatně, vím, kdy mám dost. Ale proč to zmiňuju? Ono v tom věku, ve kterém jsem, už jako nechcete se zničit, protože když se zničíte... po alkoholu, tak to už není jako, že můžete jít druhý den do práce, nebo nedej bože, rovnou do práce.
1: No jo,
0: to už je to, co s váma táhne týden.
1: Takže to je hrůza. Moravy, takže tam od Břeclavy, takže u nás bylo vždycky vína dost, taky nedělal víno, ale ne, to já nepřeháním.
0: No právě, že člověk ví tu míru.
1: Ne, ale když máme sraz takový, tak tomu ta sklenička patří, ne?
0: Jo, no, to je, já vůbec
1: tak
0: tam...
1: Tak to berem.
0: Já to beru, respektuju to.
1: Takže Honziku, dovoluju si vám takhle říkat, protože jste mě moc sympatický na dálku.
0: Jo, no, děkuji.
1: A ještě, já jsem bývala oděvářka, no a já prostě mám moc věcí a vždycky už si říkám, to není možné, nebudu nic kupovat, mám ráda hezké věci, hezky oblečené lidi. Já už toho mám tolik, že už se nad tím taky zamýšlím a už to budu muset taky řešit. To je moje prostě slabá stránka taková. Takže to jsou tak dvě věci prostě, ale jinak si říkám, jak jsme tady hodnotili prostě různě třeba i tu televizi, rádio, tak ono štve mě, že se hádají, dohadují se, zvolili jsme si někoho a oni se pořád dohadují. Tak to mě teda moc nebaví.
0: No a koho by to bavilo? Koho by to bavilo?
1: Že jo.
0: Já naprosto rozumím Zuzaně Bubílkové, která říká, že prostě ty debaty, které vedla, že vlastně byla tak ráda, že mohla opustit, protože už věděla, co ten politik řekne. Věděla, že vlastně je to stejné, je to... Víte, může mít člověk jakýkoliv škraloup, a teď nemluvím jenom o politickém dění, myslím všeobecně, můžete mít životní škraloup, který se s vámi táhne. Na druhou stranu je to váš život, jste si za něj zodpovědný. A zase, budu to brát tou lepší cestou, díky za tu pestrost. Aspoň to máme zajímavé v tom životě. No, ale no, lhát se nemá.
1: Ale ano. Měli by se domluvit, aby to prostě nešlo do ET, už nějak je to takové, zhrublo to všechno. No a pak mě ještě štve ta čeština, protože my jsme v Česku a samé cizí názvy, samé šopy a já nevím co. No, takže s tím ale nic nenaděláme. Takže to jsem se vám svěřila a posluchačům, mám ráda lidi a vždycky si ale říkám, i přes všechny trable je ten život hezký, že jo?
0: Tak, já s tím naprosto souhlasím, absolutně. A hlavně mít pochopení, cit a je pravda,
1: no,
0: že...
1: A kamarády.
0: Přesně. A nestále nové kamarády. Pěstovat si ty své staré, nebo ty, co už máte léta, protože pěstování i takových vztahů je naprosto skvělá věc. Bez těch lidí
1: ano,
0: si člověk neumí představit.
1: Ano, musíte taky něco odpustit, že jo, a jede se dál.
0: Zakončíme prostě. Naše velmi... Ježiš, my povídáme dlouho. Kdyby tady byl kolega Kubala, už křičí, už nonverbálně komunikuje a už mi to podřezává krk. Takhle on to dělá a já potom rychle končím. Ale chtěl jsem vám jenom říct poslední věc. To skupinku s těma holkama, se kterýma chodíte, jsou to jenom holky?
1: No.
0: Jsou to jenom holky, nebo je tam i nějaký chlap?
1: No, Honzíku, je nás 5 a z toho 4 vdovy.
0: Jo, tak. No, já ale... jsem to chtěl zakončit mile, jako víte, co se říká takovej vtip, jak se sešly ty holky na to kafíčko, na to latéčko. No, tak
1: no
0: přišli, domů, sešli
1: tak
0: se a neměli si...
1: Doma u jedné.
0: No jasně, ale takhle, jeden vtip je o tom, že se takhle sešly ty kamarádky, dali si to latéčko nebo vínečko a neměli si co říct, protože přišly všechny. Rozumíte?
1: Jo, tak to nehrozí. No a potom turisti, tam jsou taky chlapi, kteří to oživí, sranda. Takže prostě mám to tak, ale mám toho moc.
0: A děkuju vám tak. A dobrou noc.
1: Zdravím
0: do Brna.
1: Zdravím vás moc a někdy naslyšenou.
0: Ano, naslyšenou, ať se daří, pěkné sny a hlavně žádné rozčilování před spánkem. Do Brna pozdravení, v pátek projedu kolem, možná.

0: To jsem si taky zpíval, není to tak dávno. Studánko stříbrná, kde tě mám, ona vyschla. Ona, moje oblíbená studánka, vyschla, Bára neměla co pít, až mě to překvapilo, jaké bylo sucho. Ale už snad nějaké ty zásoby vody v lesích už jsou po těch deštích, tak snad se to zase nevysuší velmi rychle. Čeho máme v životě moc, nebo tak obecně vy, na čem troskotají třeba plány u vás, protože něčeho máte moc. Povězte mi to. Do jedné hodiny ještě čas. Píše Helena, tady mimochodem, Honzo, děkuju moc za rozesmání, jak jste povídal o té tiskárně, nemohla jsem se udržet smích, protože si už dlouho říkám a myslím to samé, prosím vás, to jsme se bavili o té 3D tiskárně tady, já tomu nerozumím, proč 3D tiskárna, to je prostě, to je stroj, to je krám, který prostě umí všechno. Jak může 3D tiskárna tisknout barák? Ne, nemá proto výrobu, to mě tak rozčiluje a přitom já nejsem zas takové technické nemehlo, já jako vím, co to je, mě jenom rozčiluje ten název a když si uvědomím, že vlastně jsem ve věku, když jsem nastoupil do rády před opravdu dávnými lety, v počátku 90. let, tak mohu říct, a vlastně nerad se k tomu i vracím, ale ten zvuk byl tak charakteristický. My, co pamatujeme, ještě funkční dálnopis. Z toho přicházeli pravodajské informace ze zahraničí. Pane, jo, dáme to pryč, stejně jako telegramy, o kterých jste si mimochodem taky žádali, že byste rádi slyšeli v rámci témat nočního povídání. Co píšete dál? Třeba Jenda, a tady budu s Jendou souhlasit hodně, mám dost spamu a nejen toho e-mailového. Mimochodem krásná čeština, píšete správně e-mailového, tak, jak by se mělo, protože ta pomlčka je důležitá, ta pomlčka je velmi důležitá, protože jinak bychom mohli vlastně malovat, když se to tak vezme. Jenda, mám dost spamu nejen toho e-mailového, nakupuji hodně na internetu už dlouhá léta, proto se jen těžko zbavuji nevyžádaných zpráv i nevyžádaných telefonátů. Všude chtějí zadat e-mail, taky skvělá práce, i hned vám začnou posílat nabídky, i když si ani nic neobjednáte a tu stránku bez dokončení objednávky zavřete. Takže jsem si na boj proti tomuto nešvaru vymyslel vlastní systém, do žádných internetových formulářů nezadávám e-mail, který opravdu používám, a už ani telefon, který opravdu používám. Další informace na téma nespamovat.cz. No, Jendo, když tady skončím, ten máš příspěvek trošku delší, ale když to tady zarazím, já to dělám taky. Jo, já to dělám taky. Rozhodně nepíšu svůj funkční e-mail, když je něco podmíněné právě e-mailem. A když je nutné telefonní číslo. Je mi líto, kdo má telefonní číslo 777-111-111.
1: Noční linka. Poslední a první hodina každého dne.
0: 043 zvolníme, pěkná, pěkná, pěkná, a během ní někdo z vás u telefonu. Tak snad to bude fajn, milé rozloučení a uzavření, nebo budou dva, uvidíme, uslyšíme. Hezkou noc přeji.

0: No pěkná, ale třeba nevěrná právě, Jankovi, jo? Bude volat Honzovi do studia Českého rozhlasu. Studio, které je připravené přijmout další hlasy z České republiky, kdo nás posloucháte v síti regionálních stanic anebo na stanici Český rozhlas Pohoda. 731 800 900, čtvrtek 18. června. Jak trávíte noc? Máte něčeho moc? Ne noc, moc. Zavolejte, ať to můžeme taky uzavřít, to dnešní povídání, budu moc rád. Halo, halo, Český rozhlas, kdo pak je tam, kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Iveta z Teplic.
0: A zdravím do Teplic.
1: Tak, já bych nejdříve chtěla pozdravit paní Noru do Frenštátu, že dlouho jsem ji neslyšela a hezky vždycky vypráví, že ji ráda poslouchám. Pak bych chtěla vzkázat paní Elišce do Olomouce, když má tolik volného času, tak může třeba číst knihy.
0: Neorganizujte jí život, ačkovat, neorganizovat život. Ona, když bude chtít, tak si ten život zařídí.
1: No a teď teda k tématu, jo?
0: Ano.
1: Takže si myslím, že máme strašně moc potravin, jo, vyrobí. Když si třeba vezmete, kolik druhů salámu, sýrů, lahůdek, chlebu a pečiva, a není možné to všechno spotřebovat, že to vždycky končí potom někde prostě, že se to znehodnotí, tyto potraviny. A pak taky máme hodně toho textilu se vyrobí. Čína, že jo, ta chrlí do celého světa.
0: Jo, jo.
1: Takže taky se to neunosí a také se to potom musí znehodnocovat. Takže to jsme prostě zavaleni vším. A třeba i když přijdou děti do hračkářství, tak tam mají takový množství hraček, že ani nevědějí potom, co si mají vybrat.
0: To už,
1: jo.
0: To už nedostávají ani záchvaty toho, že nemůžou mít to, co chtějí.
1: To úplně, jo, já bych si teda taky nevybrala, jo, že když tam přijdete a teď to se obložení regálama, jo, s těma hračkama. Ale minule jsem se byla jen tak ze zvědavosti podívat. A třeba tak hezký panenky, jak jsme měli my, jako děti, že když jsme byli, tak takový dneska už nejsou.
0: Jako jaký? Já si pamatuju, že jsme měli nějakou kubánku, teda sestra měla nějakou kubánskou panenku.
1: Ne, tak já jsem měla už taky hezký, jo, že byl opravdu jako podobný, že měli hezký obličeje, jo, a teď to je takový prostě ten výraz v tom obličeji je takový nějaký, jo.
0: Jaký? No, je tam lifting.
1: A ty plišáci taky jsou některý takový spíš, no já nevím, že by se toho mohli i bát ty děti.
0: Proto zůstávám věrný klasice, myslím si, že krteček, ten zachrání vždycky všechno.
1: Autováno, že jo, automobilu, to je prostě chrlí auta, to je hrozný, že v rodinách některých jsou třeba i 3 auta a ráno, že jo, do práce, když jezdí, tak je tam jeden člověk, no, takže to jako dřív jsme byli skromnější, stačilo nám méně věcí a dneska prostě ty kapitalisti, že jo, chtějí na všem vydělávat, tak jenom chrlí, vyrábějí všechno a
0: Iveto, ale víte, že zatím to, co všechno povídáte, se dá shrnout do jednoho slova. Blahobyt. No. Moc blahobyt.
1: No právě, ale to kazí i lidi prostě, tak to blahobyt. No.
0: Ne, prachy nám kazí lidi. No, prachy a majetky.
1: Tak právě nemá, ježiště, kapitalisti nahodějí takový ceny, tak to nemáme podporovat, tak kupovali drahý věci, že? Máme ty levnější koupit a no je to hrůza, no, co teďkom prostě v tom světě se všecko děje a
0: a mám takový pocit, že to ale úplně nezměníme, ale jestli se vám ulevilo, tak je to fajn.
1: Změnili bychom to, kdyby prostě, říkám, jsme nekupovali tolik věcí, jo. Teď si vemte, co nabízejí třeba do kuchyně, všelaký roboty, že jo, kávovary. A kdybyste to měl na všechno mít, tak byste potřeboval velkou almaru na tyhle pomůcky. No.
0: Nemáme si kupovat zbytečné kraviny do domácnosti typu kráječ na chleba. Jo, to bylo mimochodem zvoleno jako nejzbytečnější přístroj kuchyně.
1: Myšlej, no. Na těsto, že jo, pak tady kávovary, fritézy a kde co.
0: Jo, káva. Já jsem si nedal kávu, já stále mám pocit, že mi něco chybí. Jdu si pro kávu, ale končíme. Děkuju za zavolání, Iveto, ať se vám daří. Zdravím do Teplic.
1: Taky a všem posluchačům dobrou noc. No.
0: Ano,
1: ano.
0: A posíláme smích, tedy zatím ten imaginární. Petra Černocká o tom zaspívá. Doufám, že se jí zadaří, aby ten smích on vrátil.
2: Noční linka. Poslední a první hodina každé.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu, je tady noční linka, ano, s vámi Honza Macoun. Poslední minuty našeho povídání, no tak teď je to takové buď a nebo, dáme ještě posluchače, máme tady ještě příspěvky, nebo případně někoho z vás u telefonu, tak zkusíme telefon. Bude to stručné, doufám. Honza u telefonu, kdo má to štěstí a dovolal se jako poslední?
1: Staňka, já vás srdečně zdravím.
0: Trošku víc nahlas, neslyším vás.
1: Že vás srdečně
0: ano, děkuji,
1: zdravím.
0: Děkuji.
1: Honzičku. No, tak nebudu moc rozšiřovat tady pocity, které mám, poněvadž závist dělá z lidí duševně mrzáky.
0: Ano.
1: Ale domnívám se, když mám říct, čeho máme moc, moc máme politických stran, stačila by levice, pravice a ať se mezi sebou poperou, ať tam jednou vládnou jedni po druhé druzí.
0: Já do toho musím máme vstoupit, moc politiku ne, a když, tak jenom ať se jenom dohodnou.
1: Ale stačily by ty dvě na ty šaškárny, nemusíme jich mít moc. Tak máme moc i církví, těch máme jako těch politických stran.
0: Jako myslíte, jako, že je hodně pánu bohu?
1: No právě, že je jenom jeden, ale těch církví tady u nás to vás zastavuje na ulici. Jednou takový, po druhé makový, no řeknu vám tolik, to je, je to legrace aspoň, jo? Ale pán Bůh je jeden, jo?
0: Já, ne, tak jako, já mám za pána boha, teda paní bohovou, a to je moje máma.
1: Jo, tak gratuluju. To je rozumné, ale já v Boha věřím, ale ano, beru ho jako nejsilnější energii světa, který ten svět stvořil a řídí. Jo, ale není to fousatej dědeček.
0: Jak myslíte, jo, děda Mráz?
1: Ano, taky ne.
0: Taky
1: ani
0: tak
1: děda
0: nějak.
1: Mráz. No jo, říkám, každý máme něco, ale opravdu je jeden Bůh, ale církvi máme hromadu.
0: Děkuju.
1: No, tak to je druhá věc a jinak si myslím, že skutečně se máme dobře a žijeme v krásné zemi.
0: Ano.
1: A važme si toho. Jo, takže chce to trošku toho selského rozumu, je těžké hospodařit v rodině, stejně tak jako ve státě, ale nadávka mám moc nesvedem. Tou skromností a šetřením možná ušetříme i energii, ušetříme vodu, víte, a važme si toho, že můžeme v takovém státě žít, který je opravdu krásný, máme krásnou přírodu. Tak jo, dobré zdravotnictví máme, ale neumíme si toho vážit.
0: Děkuju. Je to všechno, musíme
1: prosím,
0: končit. Ať se daří,
1: nashledanou. Děkuji.
0: Dobrou noc. To bylo milé, děkuju vám za to, že jste volali, psali. Jako děs. Pište dál, klidně klasickou poštou, noční linka, Honza Macoun, Vinohradská 12, nebo Český rozhlas, ono to dojde. Nebo kdo si s těma internetama nějak rozumí, tak samozřejmě nabízí se i jan.macon@rozhlas.cz. Mimochodem jsem se zrovna přednedávnem dozvěděl, že doručovatelka Karlínského okrsku doručuje už jenom jednou týdně. Takhle, ne, že by na tom nějak dvakrát záleželo, ale ten, kdo tu bydlí, tak není to nějaké hloupé, když mám přijít nějaký dopis s pruhem třeba, že týden na poště, co? Po dvou dnech se vrací. Nic, o poště bych se taky rád někdy s vámi promluvil. Další noční linku uslyšíte už dneska, hodinu před půlnocí, čtvrtek 18. bude s vámi kdo? Tuším z Pardubic, Miroslav Hruban, pohlednice, dopisy a korespondenční lístky. Vidíte, jako bych to přivolal. No a potom dál se spolu uslyšíme, jak v pátek hodinu před půlnocí na téma o lidskosti, anebo v sobotu hodinu před půlnocí na téma půda plná příběhu. Těším se už teď, dobrou noc, pěkné sny a moc se neuvařte, neupoďte a poslouchejte svoji regionální stanici. Já se těším ráno v 5 na Českém rozhlase Střední Čechy.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: To já vás jenom zkouším, to se nelekejte, to už je jenom takový dovětek. Není tady Petr Kubala, tak Honzík to tady všechno odmačkal a koukám, že nějak mu to časově úplně do té jedné přesně na vteřinu nevyšlo. No tak víte co, dáme si ještě jednou jako výplň do času jedné hodiny, na vteřinu přesně, na chlup ptačího pera přesně to, co nás na sídlišti může provokovat v rámci nočního času. A teď je to všechno. Pěkné sny.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Tak možná bych vás měl teď přivítat spíš trochu s brněnským přízvukem Karla Hügera. Kdybych to ale uměl, protože právě on, pan Karel Heger, bude dnes naším hlavním hostem v rozhlasovém archivu. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se řekne Karel Heger a rozhlas, většina starších posluchačů okamžitě, ale okamžitě doplní Rudolf Těsnohlídek a Liška Bystrouška. Ano, je to tak. A možná právě v Lišce Bystroušce zůstal Karel Heger dodnes takovým, jak to říct, nadčasovým interpretem Těsnohlídkova textu, protože ono vám to čtení nebo vyprávění zní bez ohledu na technické podmínky záznamu velmi moderně i dnes.
2: Od doby, kdy Rudolf Těsnohlídek napsal svou Lišku Bystroušku, uplynula už hezká řádka let. Její kouzlo se nevytratilo a milý humor knížky nevyprchal. Dodnes zametá Bystrouška cestičky české literatury svou huňatou červenou ohánkou. A právem, protože je málo knih tak veselých, lirických a tak lidských, přestože Bystrouška je obyvatelkou lesa a její stránky se hemží zvířátky. Když Těsnohlídek svou Lišku vymýšlel, toulal se lesními žleby kolem Brna a přemýšlel o lidech, o tom, jaké je znal. Smutné, veselé, domýšlivé, pokorné, no všelijaké. Bystrouška mu pomohla a on to všechno sepsal. No a my si to třeba po letech s chutí přečteme, protože se v tom pořád ještě poznáváme.

Drva hladionky, bílonky a takový kruci luntí mě je u nosa zeberu, vrčel revírník Bartoš, když vyšel z četnického stanoviště. Vztek už ho pomalu přecházel, jako přechází bouře, ale hromobití se dosud ozývalo z nejzamračenějšího kouta jeho duše. Hladionky, bílonky jako ženský kolena. Hrmělo v duši revírníkovi dále a všecko to zebrali, ani třísečky nenechali, ale kdybych já nekryho lunta chytnul, lotra, zloděja, grázla, nejgrázlovatějšího, já bych si to s ním vypravil aj bez žandáru a bez všeckých soudů. Bez tak včil krom slušného člověka nikého nezavřelo. Sec a krapes. No, strážmistr Venclík ho potěšil, že dřevo najde, i kdyby z něho už byla hotová postel. Revírník uchlácholen zvolna nabýval rovnováhy ducha. Takovou však měl žízeň a jelen na štítu páskovi hospody tolik vábil. Je možno tam jít, aniž by byl splněn slib? Měl z to chuti zahromovat, než ještě zavčas se vzpamatoval. Ejhle, důstojný pán Batoli se právě taky k páskům už ho spatřil. Ne, nelze se vyhnout, ještě by řekli. Rektor je taky z těch rejpalů nepokojných, že se stydí. To by tak hrálo, aby si pomyslili, že jsou špina chlap a že utíkám před lidima, řekl si v duchu. Pokročil hbitě vpřed a pozdravil, až to zahlaholilo. Pěkně vítám, že vás konečně zase vidíme. Už jsme si říkali, že vás nespatříme, leda půjdeme-li vás zaopatřovat. Usmál se farář, ale to by nebylo tak brzy, co? No to tak, velebníčku, to tak, sed sakra pes. No, deo gracias, že jsme tady. Rektor čeká a tož bude náš Mariášek jednou zas pohromadě. Síň páskový hospody rozléhala se smíchem a za chvílečku trojice starodávných přátel pustila se do bohulibého díla. Revírníkovi padal dnes list, eso za esem a pivo bylo jako sirup, krejcar mohl na pěnu položit. Poslední hromy zmlkly a v jeho duši sklenula se jasná duha. V hnízdě plotníčka střízlíčka je prý nejútulněji a nejtepleji ze všech míst ptačích. Panská světnička u pásku překonala toho večera, kde které hnízdečko i plotníčkovo. A když pan revírník pišně hlásil sedmíca na zadek a rektor prohrál své supra, přiťukli si všichni tři poprvé, nikoli však naposledy. A tu vzcházel již bílý den a slunce již dostrojeno, jako oslňující krasavice vyskočilo nad vrchol báby. Farář byl zřejmě dojat nádherným jitrem, sklonil se nízko k zemi a co soudruzi drželi jej jako děcko v náručí, jel se vykonávat jakýsi obřad, jehož významu zbožný komár nechápal. Leč pojednou naplněn byl vnuknutím a vzpomněv Davida krále zanotoval žalm. Hory poskakovaly jako skopci a pahrbkové jako beránkové ovcí. Co je ti moře, že jsi utíkalo, a ty, Jordáne, že ses obrátil. Než přespíval, vyjasnila se farářova tvář a lehčej nyní vykročil ku předu. Na křižovatce rozloučil se revírník s ním a s rektorem a namířil k lesu. V černém žlebu býval osvěžující chlad, vstoupil-li tam, jako by spil vody léčivé. Tam zamířil zatím revírník a toužebně vyhlížel k temeni báby, kdy konečně dostihne vrcholu. Slunce pálilo, žluva naříkala žíznivě, dusno začínalo hned po ránu. Dostaneme bořku, vzdychl revírník. Posmekl a utíral pod z čela, ale hlava bolela a bolela. Koňa by to porazilo. Spolehnu se na chvíličku. Paní mámě se řekne, že jsme číhali na puberti. Však je dobrá k ženská a uvěří. V několika minutách ležel na trávě hebké jako axamit. Zezulka zakukala mu nad hlavou, holub doupňák zavrkal, skalní hrdlička rozesmála se jako čtveračivá dívčice. Revírníkovi bylo nesmírně blaze uprostřed chladu a líbezních těch zvuků jeho milovaného lesa. Slunce hodně již vysoko a blízko polední pronikalo haluzemi a revírník k nesmírné radosti postřehl na zemi uzoučkou stezku Vida Vexa, o kterém jsi nevěděl.
řekl si spokojeně. Jaká pak zvěř tudyma chodí? Alo, po něm. Na svahu k černému žlebu hověla si v tu chvíli požehnaná lihčí rodina po snídaní. Matka podřimovala, ježto maličká bystrouška proplakala celou noc a nedala jí spát. Lezli jí zuby pod očáky a to je s maličkým vždycky svízel. Teď se sice bystrouška již upokojila, ale přece nešla si hrát s ostatními sourozenci a držela se vytrvale mami na hřbetu jako sukní. Jeda, mane, tutni se, mami, co to je? Zažvatlala. Černonoska, oháněček, peřiderka, všecka ta drobotina ustala rázem v dovádivé hře a seskupila se kolem podivného tvora, který spadl doprostřed odkud si z nebe a seděl tu udýchán s očima vyvalenýma, jako by byl míli utíkal. Bystrouška k němu přičichla. Je, ten je studený, vykřikla. A holý jako kameň, prohodila překvapeně peřiderka. Oháňku zapomněl doma, divil se oháněček. Mami, pjosím vás, a jí se to? Zaškemrala mazlivě bystrouška. Stará Liška neodpovídala, libovala si nenadálý příchod žáby. Děti si pohrají a ona se aspoň trochu prospí. Mládež seskupila se pěkně do kolečka a živě rokovala, jak si s divným tvorem pohrát. Byla tak zabrána dětinskou hašteřenicí a matka Lištica poklímávala, že nikdo nepostřehl podezřelého šustotu v mrází. Dravčí tvář lidská vynořila se z houští. Okamžik sledoval revírník hru Lišči rodiny, potom odsunul haluzy, jež mu překáželi, a jako šelma vral se po nejbližší Lištičce. Prut rozmazlené bystroušky uvízl v kleštích jeho prstů, zatímco matka se čtyřmi zbývajícími dětmi dala se do divokého útěku do hlubin lesních. Bystrouška zpamatovávala se zatím z úleku a umínila si, že neprojeví ani mrknutím bázně. Netušila chuděra, že ji očekává tvrdá budoucnost mezi lidmi, dny otroctví a po nich teprve po mnohém pokoření návrat k volnosti, doba odvety a konečně také čas štěstí. Revírník Bartoš uchopil bystroušku nelidsky za límec jako psa a vítězoslavně si ji prohlížel a uščuřoval se. Tož tak, ty kujony, v čem se vymluvíme doma na tebe? Řekneme, že jsem si na vás šel počíhat a že proto jsem nemohl tak dlouho dom. Škoda, že jsem vás nemohl pochytat všecky, bez tak naděláte nepleche nad pytláka. Blech máš dost, ale z toho si mocká neděli. My je máme taky, chudáci a i bohatí. Podržíme si tě hezky a doneseme tě dom, ať z tebe majou dětská radost. Vesele vykračoval si revírník širokou sečí k jezerské myslivně, nesa Lišku pod paží jako školáci knihy. Nyní nebylo se třeba strachovat domácí přehánky. Manželka, i kdyby byla rozzlobena navrch hlavy, změkne a zjihne vždy, přesvědčili se, že pamatoval na vnuka Pepíka. Mohl si lozit po nejvyšších borech za vraním hnízdem, mohl si noc a den se toulat za mladými sojkami, bylo-li to kvůli Pepíčkovi, domácí mír nebyl porušen. Škoda, že vnuk neoceňoval po zásluze dědouškovou lásku a lehkomyslně tropil nejhorší uličnictví, jež by jinak byla uváděla revírníka Bartoše v záchvaty zuřivosti. Liška se cestování zcela nic nevzpírala, prohlížela si zvědavě skupiny stromů, podívila se, když vyšli do polí, která se rozléhala hlasy pracujících, ale začalo jí srdce bít, když se blížila k myslivně.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Taky jste si mysleli, že při čtení Lišky Bystroušky Karel Heger hodně čerpal ze svého dětství v Brně, Králově Poli? No, nejste sami. A přitom je to vlastně trochu jinak. Ostatně, jak dokazuje i starší rozhovor Antonína Přidala s Karlem Hegerem, natočený v brněnském rozhlasovém studiu.
2: Vy znáte dobře dialekt Lišky Bystroušky. Liší se hodně od toho zvláštního jazyka, kterým jste v Brně mluvíval jako kluk?
3: Liší. Počkejte, to dialekt Lišky Bystroušky. Jak to teď tady právě u vás natáčím, tak se mi zdá, že Rudolf Těsnohlídek není Moravák a tím méně Brňák.
2: Narodil se v Čáslavě.
3: No, tak tím je to vysvětleno, protože on tam opravdu neužívá toho čistého nářeči horáckého, na které já se pamatuju ještě jako kluk, které je mou tedy rodnou řečí, ale proplítá tam do toho, nacházím tam výrazy třeba ze Slovácka, nacházím tam i takovou nepěknou řeč pražskou. Takže když tedy Rudolf Těsnohlídek dovolí, tak při tomto čtení já si to musím upravovat do té původní nářečové podoby, kterou velmi dobře znám a na kterou jsem zvyklý a která právě tím, že jsem přišel sem do Brna, se mě zase obnovila, zase mě vyprovokovala k tomu, že Liška Bystrouška mě nesmírně zachutnala.
2: Já myslím, že Rudolf Těsnohlídek by jako novinář citem pro tyto věci s malými opravami aktuální místě souhlasil. Vy jste v rozhlase, myslím, začínal pracovat stejně v brněnském studiu. Kdy to bylo poprvé?
3: Počkejte, kdy to bylo? No, to bylo tehdy, kdy jsem vlastně přišel k divadlu a to bylo v roce 1932.
2: Začínalo to rozhlasovou hrou?
3: A to vám řeknu, že nevím. To už je tak tuze dávno. Já si jenom pamatuju jenom na takové nějaké výrazné věci, které se tehdy v brněnském rozhlase dávaly. Například to bylo první dramatické zpracování Šrámkova Stříbrného větru, který udělal František Kožík, který režiroval Bestíček a kde já jsem tenkrát hrál Jana Radkina a Aničku hrála Jiřina Čermáková. Víte, ta brněnská stanice, ta byla malá a ona to byla taková rodina. Tady se všichni znali a v té době kulturní Brno opravdu vedlo, ať to bylo v muzice, anebo ať to bylo v literatuře. To se projevovalo třeba na symfonických abonentních koncertech v Zemském divadle. To se projevovalo třeba v operní dramaturgii, operní ansambl a vedení bylo tak opravdu výtečné a můžeme říct tedy hudebně pokrokové, že hudební skladatelé naši zadávali své premiéry do Brna. A teprve potom, až jak to tam dopadlo, tak pak se to hrálo v Praze. To byla činohra, to byla opereta. V operetě to byl náš známý a nestárnoucí Oldřich Nový, který dělal výtečnou operetu jako šéf i jako přední představitel operetních milovníků.
4: Ale když už jsme se přece k dnešnímu večeru sešli a už se nám pomalu stmívá, vidíte, no. A posloucháte-li mladí, kteří dnes pracujete v nádherných a komfortních studiích našeho rozhlasu, musím vám říci, že zrození brněnského radiožurnálu v té jedné budce na Zemském domě, když se i říkal pavilon, tak to byla budka, tedy bylo sice slavné, ale neskonale stísněné. A myslím si, že i když je tak vysoko, že by měla být povýšena na pomník, protože tam pracovali mnozí umělci, na které se časem zapomnělo, s nesmírným nadšením pro věc. A pod tímto studiem se vinula Veveří ulice, kde jsem hrál divadlo, kde jsem bydlel, kde byla herecká hospůdka u Kálů, kam jsem chodíval s herci Jaroslavem Auerswaldem, Karlem Urbánkem a dramaturgem Vilémem Skochem na Deci.

0: Já vím, že máte velice málo volného času, ale když se někdy stane, že zjistíte, že máte tento volný čas, co v něm nejraději děláte?
1: No, chtěl bych spát, třeba. Když mě ten volný čas chytne na ulici, tak si skočím na nějakou výstavu. Teď jsem zrovna se koukal na Jiřího Trnky a kdyby tam nebylo tolik lidí, tak by byl opravdu pokleknul a hluboce se mu poklonil. Ne, on tam sám přítomný nebyl, ale tomu jeho dílu, tomu, co jsem tam viděl, to byl překrásný zážitek. No a když mám víc času, tak jsem si opatřil magnetofon a tak si nahrávám. No a nahrávám si všechno možné. Nahrávám si jazz, nahrávám si klasickou hudbu, tu si nahrávám ze svých desek, ze své diskotéky. Jazzovou hudbu si chytám, tu si nahrávám přímo z éteru a pak si dělám takový, jednak svůj archiv si přetáčím, kterým si dělám už od 35. roku. To si zachycuju teda jednak sebe, ne snad z nějaké samolibosti, ale samozřejmě z toho, abych viděl, jak to jde a kde mám všelijaké chyby, byť technické jenom. A pak si nechávám přetáčet z rozhlasu různé zajímavosti, třeba celé hry. A když si tak člověk najednou pustí třeba z roku 1942 nějaké zachycené vysílání, nějakou činohru a teď najednou je tam přerušení a ozve se Achtung, Achtung, wir geben die Luftlage Meldung. Tak je to taky zajímavý dokument. A teď hlavně sbírám ony chvilky v zákulisí, které se dělaly v Praze a v nich jsou zachyceni i členové zdejšího brněnského divadla. Já myslím, že se také stane v Praze, že se to smaže a pak budu nakonec jediný já, který bude mít nějaký takový dokumentární záznam.
0: Takže ve vás má rozhlas svou zlatou železnou rezervu.
1: Já zatím to neví, aby se nestalo, že by měl tuto jistotu a ty pásky smazal.
0: Nebudeme to prozrazovat.
2: Tak, ale vy už to teď víte. Lecos ze zvukového archivu Karla Hegera se po letech vrátilo po jeho smrti zpátky do rozhlasu. Respektive velkou část pozůstalosti získalo i divadelní oddělení Národního muzea v Praze. A mimochodem, když tu byla řeč o chvilkách v zákulisí, to vám byl, jistě si pamatujete, oblíbený publicistický seriál. No a mezi jeho hosty nemohl svého času chybět ani Ladislav Pešek.
3: Dámy a pánové, ještě jednou a naposledy Arči Rajs, Milánek paní Rajsové, to jsem já. Má poklona, pane řediteli, tak dneska naposled, to se nedá nic dělat. Dámy a pánové, tak jsme vás tady dneska bavili 2,5 hodiny, chudáci, museli jste to vydržet. Já se totiž pojistil, dal jsem zavřít všechny dveře, tamhle. Co? Nic, no proto. Děkuji za ten výbuch smíchu. Karlíku, my tu máme dneska intelektuály. Naštěstí nemám brejle, abych viděl, jak trpíte. No to nic. Jistě si myslíte, že mám báječné časy tady nahoře se všemi těmi slečnami, víte? Mám. To jsou holky, co? Klasa. Ale to víte, já už tak radši sklenici piva dnes a denně. No ale co abych spustil, ne? Abych spustil. Karlíku, S!

0: jeden domeček, v domečku stoleček, na tom stolku láhev vína. Pane, to bude hlína, muzika spustí estata, přisednou si k nám děvčata, a pak už budeš náš, s námi si zaspíváš. Kdo na světě se baví, je Archie Rajs, a kdo si be nedává, je Archie Rajs.
1: Přece Archie Rice, titulní postava komedie anglického dramatika Johna Osborna, komik z prostředí kabaretních umělců, že?
0: Ano. Studovali jsme Osbornova komika s režisérem Radokem. Věděl jsem, že v Anglii má v této hře velký úspěch Laurence Olivier, pro kterého byla psána, ale netušil jsem, že se stane skoro událostí i u nás. Jistě k tomu dopomohla vynikající společná práce režiséra Radoka, výtvarníka Svobody, baletního mistra Borise Milce a hudebního skladatele Zdeňka Petra. A nejkrásnější vzpomínku mám na komika v Bratislavě, kdy jsem tuto namahavou roli hrál dvakrát po sobě jeden den a zapomněl jsem na všecku únavu dík vynikajícímu bratislavskému publiku.
1: Stejně namahavou roli je přece i Chlestakov v Revizoru.
0: Ano. Prvního mě chtěl dát šéf činohry doktor Hilar už v roce 1934. Ale zemřel dřív, než se mohl dát do Revizora. Hilar měl tuto představu Chlestakova. Prosím, pane, víte, to je takový pekařský učedník s drábkem, víte? On škrabe. No, a tak první můj Chlestakov byl u přítele Jiřího Frejky v roce 1936. Frejka mě zase postavil před fakt. Víš, to jsou jedny dveře, 10 dveří... 100 000 000 dveří, zkrátka je to sen. A minulého Chlestakova jsem pak dělal v roce 1948 s režisérem Honzlem a ten chtěl na scénu postavit člověka, jevištního člověka, kde hrál hlavní roli Gogolův smích. Pleskot mě dal ne konkrétního Chlestakova, nýbrž pojem chlestakovštiny. Jako je oblomovština, tak chlestakovština. Gogol sám říká, každý aspoň na okamžik, ne-li na okamžiku několik, Chlestakovem byl nebo se jim stal. A měl by si vyhledat svůj podílek z této role.
2: S Peterburkem se to ovšem srovnat nedá. Oh, Peterburg, tam je život, opravdu v skutku. Vy si snad myslíte, že já tam jen opisuju nějaká akta? Ne. Náš přednosta úřadu je se mnou jedna ruka. Poklepá mi každou chvíli na rameno a povídá, přijď k nám dnes, kamaráde, na oběd. Přijď k nám, přijď. No já jdu. Do departmentu zaskočím každý den jen tak na pár minut, jenom abych rozdělil práci. Tohle tak a onohle zas takhle. Šup. A už písař. Taková kancelářská myš se pustí do psaní perem. Tr. Ale co stojíte, pánové? Prosím, račte se posadit. Ne, posaďte se bez ohledu na šarže. Já nemám velké ceremonie rád. Naopak, já vždycky hledím proklouznout co nejnepozorovaní. Ale to nejde, to nejde, to vůbec nejde. Víte, já jen tak vyjdu a už si lidé šeptají. Tamhle jde Ivan Aleksandrovič. A jednou mě dokonce pokládali za vrchního velitele. Vojáci se vyřítili ze strážnice k postě, zbraň trubež spustil, generál marš, to je vám úžasné. Víte, já už jsem tak všude známý, znám také lidi od divadla. Já tu a tam i sám nějakou tu frašku. A s Puškinem si tykám. Často ho vydávám a říkám mu, tak co, Puškine, co, milý brachu, jak pak se nám vede? No. A to již, říká Puškin. Tak. Ani tak, ani onak. To je vám strašně zvláštní chlap, ten Puškin. A píšu taky do novin, už jsem toho napsal strašně moc. Figarova svatba, Nemá sporty, či Mlynář a jeho dítě. Já si ani nevzpomenu, co jsem všecko napsal. A všecko jenom tak levou rukou, já ani psát nechtěl. Ale to víte, divadelní ředitele, pořád na mě a napiš něco, kamarádičku, napiš. A tak jsem to, myslím, za jeden večer všecko napsal. Já taky pořádám domácí bály.
1: Už jste řekl, že vašeho prvního Chlestakova režíroval Jiří Frejka. S tím jste hodně pracoval?
0: S tím jsem pracoval snad nejvíc. A také je nejraději. Víte, to byla slavná éra činohry Národního divadla. Frejkova představení byla vždycky sváteční divadelní událostí. Neznám jeho prohry. V jeho režích byla velká poezie. My dva jsme se doplňovali a rozuměli jsme si dokonale. On už mě ani nerežíroval slovy. Jiří jenom třeba vyhrkl ze sebe zvuk nebo zamňoukal určitým tónem a já jsem přesně věděl, co v tom okamžiku chce.
1: Za druhé světové války režíroval Frejka také vašeho Plautova lišáka Pseudola, o kterém sám Eduard Bass napsal, že to byl váš veliký den.
0: Ano, to bylo v roce 1942. Bylo to velké představení Jiřího Frejky a Jiřího Trnky, který dělal výpravu. Pseudola se miloval. Zoufalá doba protektorátu nedovolovala svobodný projev a tak jsme sáhli 2000 let zpátky po Plautovi, aby mluvil za nás.
1: A tak vznikl váš paťatý, spocený otrok se splihlým břichem a upracovanýma rukama, který se musí rvát o vlastní sousto přes nepřízeň doby.
3: Jisto je, že třeba užít vždycky příležitostí, pak ti řeknou moudrý člověk. A zatím jsme hloupí všichni. A náš cíl je vždycky sázka. Toužíme a pachtíme se a nevíme vlastně po čem, ani co by nejlíp mohlo touhu naši podepřít. A tak zahazuje člověk často jisté pro nejisté. Štvem se marně, až nás doštve v jalovém tom zhonu smrt. Ale dost už průpovídek, dost už filozofie, protože
4: ten, kdo má za ušima, se nemusí už ptát. Pustíme z klece tygra, jde pán Jona štvát.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
6: Karel Heger a děti. No, to je velké téma. Karel Heger sám říkával, že možná právě ten fakt, že děti nikdy neměl, způsobil to, že o to víc a taky častěji se k mikrofonu, do rádia nebo do televize kvůli dětem a jejich rodičům tak rád vracel. Nakonec, jak si dnes jinak růmcaj se takové to růmcaj sí, nebo pejska a kočičku, jak si jinak představit než s těmi hegrovskými brněnskými koncovkami. Tak a na závěr dnes ještě dvě malé pohádky. U té první si pozor, všimněte, jak se Karlu Hegerovi náramně hodil hlas jeho kolegy Jaroslava Vojty. To máte ode mě ty pohádky jako pozdrav na dobrou noc. A dobré dny a brzy naslyšenou.
7: Když se zas jednou sešla kapela, aby si zahrála, řekl fagot. Dámy a pánové, mám pro vás překvapení. Přivedl jsem vám nový hudební nástroj. Bude hrát s námi. Je to veliký umělec. Tady je. Všichni hleděli zaraženě na malinkou černou krabičku.
8: To je nástroj? Divil se kontrabas. Kde má struny? Nebo klapky?
7: On jich nemá zapotřebí, řekl fagot. On hraje bez strun i bez klapek.
8: A jak se jmenuje?
7: Ptal se pozoun. Tran zí Stor, řekl tajemně fagot.
8: Divné jméno, dumal kontrabas. No tak mu řekni, ať zahraje.
7: Fagot otočil jedním kolečkem a z krabičky se ozvalo.
8: Ten hraje jako já. Vydechla harfa, jenže neví, jak dál. Dál to asi neumí. Začal znovu a neví, jak dál. Zůstal zase trčet. Nějak mu neslouží paměť.
9: Za okamžik uslyšíte časové znamení, bude 7 hodin.
8: Co to říká?
7: Šeptal pozoun. Prý za okamžik něco uslyšíme. Asi nějakou skladbu. Nějakou bude 7 hodin. Bručel Pozoun. A proč až za okamžik? Ten si dává na čas. A to je všechno, divil se klarinet. To je divná skladba. Pip, pip, pip. To bych uměl taky. Náhodou umí ohromné věci, bránil se fagot. To stačí takhle, že ono takhle zakroutit tím kolečkem.
8: To je krása, vydechla harfa, to je jako v kostele.
7: No, že jo, potěšil se fagot a zase zatočil kolečkem.
10: Tak to přece jen bude umělec,
7: minila kytara.
10: No Nino, tomu to jde, no výborně, výborně je přijat. Zvolal kontrabas. A teď mu řekni, fagote, že si smí zahrát s náma. My spustíme předehru a až řeknu teď, ať začne solo.
7: A teď.
11: Vážení přátelé, nijak se nám to nechce líbit. Hráči jsou asi unaveni, já nevím. Hra je pomalá, úplně bez vtipu, bez vervy.
10: Co to tam křičí?
7: Diví se kytara. No, do toho, vysvětluje fagot. Nějak se mu to nelíbí. Prý hrajeme bez vervy.
10: Oho, zatroubí Pozoun. Dobrá tedy, ještě s vervou.
7: A teď.
11: Ale, zase. Tak takhle nám boží moc radosti neuděláte, to ne. Plno nepřesností, souhra žádná, ajaj.
10: Ale sofraporte, ten tomu nějak rozumí. Durdí se kontrabas. Ty jsi nám sem fagote přivedl pěkného šťourala.
7: Fagot už byl tak nešťastný a začal honem kroutit kolečkem.
12: Dobrý vytravený přátelé, jste jistě všichni připravení, můžeme začít. Tak a teď budeme zhluboka dýchat. Vdech. Výdech, hodně z...
10: Co? Vykřikl Pozoun. Ten mě bude učit dýchat? Já mám plíce jako měchy.
12: A teď na špičky výpon a natáhnout krk.

0: Co? Zahučel kontrabas. Já že mám natáhnout krk? Já ho mám dost dlouhý. Ať si natahuji svůj. Mně to není zapotřebí. O takový instrument my tu nestojíme. Fagote, vrať ho, odkud jsi ho vzal. Ale já to myslel dobře, breptal Fagot. No to my víme a nikdo se na tebe nezlobí. Jen když bude pryč ten. No, jak se jmenuje?
1: Transistor.
0: Jo, ten srandistor. No, tak teď si zahraješ s námi ty, Fagote. Prosím, tak, pozor, předehra.

0: Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, děti. Věřte nebo ne, jednou se to stalo. Když zafoukal první říjnový severák, všechny malostranské děti se někam ztratili a nikdo nevěděl kam. Ani bílá kočka s červeným obojkem nevěděla, kde je hledat. Potom mi napadlo, že by mohli být v cukrárně na zmrzlině. Kočka vyšla na ulici a tu zafoukal tak chladný vítr, že se honem přikrčila do kouta průjezdu. Sotva odletěl jinam, šla dál, až přišla ke vchodu do malostranského kina. Stál tam biletář a zeptal se jí, jestli má lístek. Kočka se zarazila, protože žádný neměla, ale tu letěl kolem jeden zažloutlý list platanu, který roste nad čertovkou. Kočka po něm hned chňapla a podávala ho biletáři. Ten si lístek prohlédl, utrhl půlku a hodil ji do koše. Ach jo, povzdychl si, nastává nám smutný čas, vidíte, bude pršet a můj nos dostane takovou rýmu, že celý zčervená. Kočka pohlédla na smutný bilitářův nos a musela uznat, že až dostane rýmu a zčervená, bude na něj opravdu neradostný pohled. No, každý máme něco. Mně se zase ztratili všechny malostranské děti. Nejsou u vás v kině? A nevím, odpověděl biletář, protože mi slzí oči. A když mi slzí oči, nevidím vůbec nic, natož nějaké děti, které se vám ztratili. Bílá kočka s červeným obojkem se tedy běžela přesvědčit sama. Vyšla do kina a rozhlédla se po sále. Nespatřila však nikoho, jenom v první řadě někdo seděl a byl tak malý, že mu nad opěradlem sedadla vykukovala sotva na zezlá čupřina vlasů. Hej ty, zašeptala bílá kočka s červeným obojkem tiše a sedla si vedle čupřiny, co tu děláš? Čupřina se ohlédla a řekla, jsem tady v kině, protože se mi ztratili všichni malostranští kluci a holky. No, nejsou ani na kampě, ani neběhají po Petříně, ani nelížou zmrzlinu na malostranském náměstí, no zkrátka zmizelí. Povzdychla si čupřina. No, však to byl Péťa Všetečka, co bydlí v Mostecké ulici a je nejvšetečnější ze všech dětí, které kdy běhali po malostranském břehu. Kdo ví, jestli je neodnesl ten sichravý podzimní vítr, zamyslel se Všetečka. Malostranské děti se nedají nikam odnést, zavrtěla kočka hlavou. V tom bude jistě něco jiného. No ale co? No nejspíš budou zalezlé někde v koutku a budou celé smutné, že už se neprodává zmrzlina a že se ulicemi prohání klikatý severák, který pronikne do každé skuliny. A tak přijdou večer o celou slávu, vzdychl si Péťa Všetečka. Je mi ne, spráskla kočka přední tlapky. No s tím se musí něco udělat. Vždyť oni určitě zmeškají lampionový průvod. To znamená, povídá Péťa Všetečka, že to musíme napravit my dva. Musíme vyrobit ten nejkrásnější lampion na světě. Lehonký jako vánek a tak veselý, aby se musel každý, kdo ho uvidí, ať chce nebo nechce smát. Pojď, řekla kočka a seskočila se sedadla. Vyběhli z kina a běželi honem napravit to, co zavinil klikatý severák, který dnes letěl ulicí. Nakoupili špejle a papír a barevné tušky s lepidlem, stříhali, lepili a přivazovali a nakonec měli tak krásný lampion, jak ještě nikdy nikdo neviděl. Sami se divili, že se jim tak povedl. Ale bylo to tím, že v něm bylo zalepeno přání, aby se líbil všem lidem, kteří ho spatří. Kočka i Péťa Všetečka na něj byli náramně pyšní. Když se setmělo, vyšli s ním na ulici. Bylo tu mnoho lidí, vlajky vlály a hudba hrála. A jak tak jdou a jdou, vidí pojednou, že proti ním jde jiný lampion a že je stejně hezký jako ten jejich. A ten lampion nesli dva kluci, kteří chodili do školy s Péťou Šetečkou. Potom se objevili další a další lampiony a všechny byly stejně krásné a pod všemi byly malostranští klukové a holčičky. Tady jsou, volala kočka se Všetečkou dvojhlasně. Už se našli. Kdo se našel? Zeptal se jeden chlapec. No přece vy, dneska odpoledne jste se ztratili a my vás nemohli najít. Nikam jsme se neztratili, volali kluci a děvčata. Chystali jsme přece své lampiony na dnešní průvod. Chtěli jsme, aby byly co nejkrásnější a do každého jsme zalepili své přání. Zrovna jako my, řekla kočka. My jsme také zalepili do svého lampionu své přání, aby byl co nejhezčí. A jaké přání máte? Zeptal se Péťa Všetečka ostatních dětí a natáhl ruku, aby se podíval. V tu chvíli se však všechny ty nádherné lampiony zvedly jako motýly a vznesly se k promodralé zimní obloze. Letěly pěkně pohromadě vzhůru, protože v nich byla ta nejkrásnější přání, jaká jen člověk může mít. A když doletěli až tam, co jsou hvězdy, spojili se všechny lampiony a utvořili jedno veliké společné přání, plné krásy a štěstí, přání, které mají všechny děti na celém světě stejné. A malostranští kluci a děvčata se radovali, a klikatý severák přestal foukat. Dobrou noc.